Na konce vlci přes umí dvo tebe zájem.

0: Máte chuť na pořád? Honí vás mlsná. Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Honí vás mlsná. Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco honí vás mlsná. Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího mlsná. Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušený pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníkovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vyber, nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Či něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd. Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopoledne. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopoledne. Oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální. Den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší. Máme objednávky přes naše sociální sítě. A celá hodina se nese ve vaší režii. Vky přes naše sociální sítě. A celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to sociální sítě. A celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrajíme sítě. A celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrajíme. Celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrajíme. Podusíme. Připetina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrajíme. Podusíme, připeč ve vaší režii. My vám to jen pokrajíme, podusíme, připečeme a nadí. My vám to jen pokrajíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se vám to jen pokrajíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte. Pokrajíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte. Připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. A naservírujeme, tak se neupejpejte a objednávejte. Naservírujeme, tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd, tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd, každý, tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd, každý všichni a objednávejte. Elektrický oběd, každý všední den od 11 do 12. Objednávejte. Elektrický oběd, každý všední den od 11 do 12. Elektrický oběd, každý všední den od 11 do 12. Na Rock Rádiu. Elektrický oběd, každý všední den od 11 do 12. Na Rock Rádiu. Oběd, každý všední den od 11 do 12. Na Rock Rádiu. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio.
0: Od 11 do 12 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Nářez.
0: Od 11 do 12 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Nářez.
0: Na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Dnes. Opravdu vás pobaví.
2: Tak pánové, už toho mám dost. Co si vlastně...
1: Opravdu vás pobaví.
2: Tak pánové, už toho mám dost. Co si vlastně myslíte?
1: Vás pobaví.
2: Tak pánové, už toho mám dost. Co si vlastně myslíte? My jsme tady první... Tak pánové, už toho mám dost. Co si vlastně myslíte? My jsme tady první cenová skupina. Tak pánové, už toho mám dost. Co si vlastně myslíte? My jsme tady první cenová skupina. Mám dost. Co si vlastně myslíte? My jsme tady první cenová skupina.
3: Jsi první si...
2: Co si vlastně myslíte? My jsme tady první cenová skupina.
3: Jsi první si...
2: My jsme tady první cenová skupina.

0: Jsi první světová skupina.
1: Tady první cenová skupina.
0: Jsi první světová skupina. To by se musel jít.
1: Cenová skupina.
0: Jsi první světová skupina. To by se musel. Jsi první světová skupina. To by se musel jináč chovat. Jináč tady obracat. První světová skupina. To by se musel jináč chovat. Jináč tady obracat. Jináč tady obracat, čověče. Jenom za tu chvíli, co jsou tady, no co? Ta mává. Jináč tady obracat, čověče. Jenom za tu chvíli, co jsou tady, no co? Ta mává. Obracat, čověče. Jenom za tu chvíli, co jsou tady, no co? Ta mává, jak na 1. mája. Če. Jenom za tu chvíli, co jsou tady, no co? Ta mává, jak na 1. mája. Jenom za tu chvíli, co jsou tady, no co? Ta mává, jak na 1. mája. Chce zaplatit. A jsi jsou tady, no co? Ta mává, jak na 1. mája. Chce zaplatit. A jsi si ho nevšimne. Mája. Chce zaplatit. A jsi si ho nevšimneš, čověče. Toťka je obrovský, nevymění. Chce zaplatit. A jsi si ho nevšimneš, čověče. Toťka je obrovský, nevymění. Špinavit. A jsi si ho nevšimneš, čověče. Toťka je obrovský, nevymění. Špinavé, nechá. To nevšimneš, čověče. Toťka je obrovský, nevymění. Špinavé, nechá. Čověče. Toťka je obrovský, nevymění. Špinavé, nechá. Hotové, no. Toťka je obrovský, nevymění. Špinavé, nechá. Hotové, no. Nechá. Hotové, no. Vyřízené, no. Co tady plůží, jak nějaká lemra, čověče. Hotové, no. Vyřízené, no. Co tady plůží, jak nějaká lemra, čověče. Pisové, no. Vyřízené, no. Co tady plůží, jak nějaká lemra, čověče. Ty skupino. Vyřízené, no. Co tady plůží, jak nějaká lemra, čověče. Ty skupino. No. Co tady plůží, jak nějaká lemra, čověče. Ty skupino. Jak celý. Co tady plůží, jak nějaká lemra, čověče. Ty skupino. Jak celý plůž, jak nějaká lemra, čověče, ty skupino. Jak celý fane tady chodíš. Lemra, čověče, ty skupino. Jak celý fane tady chodíš.
2: Rock Radio.
0: Skupino. Jak celý fane tady chodíš.
2: Rock Radio.
0: Jak celý fane tady chodíš.
2: Rock Radio. Konec legrace.
0: Fane tady chodíš.
2: Rock Radio. Konec legrace.
0: Chodíš.
2: Rock Radio. Konec legrace.
0: Cut my life in.
2: Rock Radio. Konec legrace.
0: Cut my life into.
2: Konec legrace.
0: Cut my life into pieces.
2: Konec legrace.
0: Cut my life into pieces. This is
2: grace.
0: Cut my life into pieces. This is my last resort.

Honi vás mlsná. Honí vás mlsná. Máte chuť na... Honí vás mlsná.

0: pomyšlení. A dvoje máslo, cukrovku tak na alkohol ani pomyšlení. A dvoje máslo, teď mi tak na alkohol ani pomyšlení. A dvoje máslo, teď mi... Teď mi to žlukne, Himmel! Pomyšlení. A dvoje máslo, teď mi... Teď mi to žlukne, Himmel! A dvoje máslo, teď mi... Teď mi to žlukne, Himmel! Dvoje máslo, teď mi... Teď mi to žlukne, Himmel!
1: Rock Radio.
0: Teď mi... Teď mi to žlukne, Himmel!
1: Rock Radio. Konec leg... Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace.

0: Propásli jste středečního hosta? Zajímá. Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden. Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rokový historii? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rokový historii? Chcete znát příběhy leg, co se konkrétní týden událo v rokový historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcast plně k dispozici. Hvězdný host, roková kronika, deska měsíce a moková kronika, deska měsíce a motokeci speciál. Najdete je na našem webu roka, deska měsíce a motokeci speciál. Najdete je na našem webu roka měsíce a motokeci speciál. Najdete je na našem webu rokovýradio.cz a motokeci speciál. Najdete je na našem webu rokovýradio.cz a na stkeci speciál. Najdete je na našem webu rokovýradio.cz a na streamovacích platformách. Našem webu rokovýradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný rokovýradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rokrádia.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rokrádia můžete sjíždět na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rokrádia můžete sjíždět na platformách. Slušný podcasty Rokrádia můžete sjíždět kdykoliv v formách. Slušný podcasty Rokrádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Slušný podcasty Rokrádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Podcasty Rokrádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Rokrádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Rokrádia sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Rokrádio. Koliv, kdekoliv. Rokrádio. Nářez. Rokrádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rokrádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rokrádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Opravdu vás pobaví.
1: Já s tím salámem.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Já s tím salámem, teď já mám jíst jenom zeleninu. Já s tím salámem, teď já mám jíst jenom zeleninu. Já s tím salámem, teď já mám jíst jenom zeleninu. A pak já nemám doma, mám doma ani ledničku. A co já s tím rumem? Já mám cukrovku tak na ledničku. A co já s tím rumem? Já mám cukrovku tak na alkohol ani... A co já s tím rumem? Já mám cukrovku tak na alkohol ani pomyšlení. A co já s tím rumem? Já mám cukrovku tak na alkohol ani pomyšlení.

0: tony probiotických kultúr pro trávení i imunitu. Kupuj nápoj z vlastního mléka, tony probiotických kultúr pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemního mléka, tony probiotických kultúr pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanem tony probiotických kultúr pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcovatečka.cz kultúr pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. .cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. To je boží nápoj. Váš farmář František.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
0: Váš farmář František.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
0: Tišek.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrej.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrej, potřebuju přistavit.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrej, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrej, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrej, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt. Dobrej, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10. Dobrej, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
1: A tomu říkáte hodně?
2: Přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
1: A tomu říkáte hodně?
2: Kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
1: A tomu říkáte hodně?
3: Jsme Siegel.
2: Fakt hodně. Tak 10.
1: A tomu říkáte hodně?
3: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20.
2: Tak 10.
1: A tomu říkáte hodně?
3: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů.
1: A tomu říkáte hodně?
3: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů.
1: Říkáte hodně?
3: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www. Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www. Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www. Siegel.cz. Zde vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www. Siegel.cz. Třeba 20 kontejnerů na jednou. www. Siegel.cz. 20 kontejnerů na jednou. www. Siegel.cz.
4: Chceme ho postavit
3: na jednou. www. Siegel.cz.
4: Chceme ho postavit
3: www.siegel.cz.
4: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
3: www.siegel.cz.
4: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
5: Vybrat dobrý materiál.
4: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
5: Vybrat dobrý materiál.
4: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
5: Vybrat dobrý materiál.
4: A vybudovat postavit vlastníma rukama.
5: Vybrat dobrý materiál.
4: A vybudovat náš domov. Rukama.
5: Vybrat dobrý materiál
4: a vybudovat náš domov. Porfix.
5: Vybrat dobrý materiál
4: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte
5: dobrý materiál
4: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem
5: a vybudovat náš domov.
4: Porfix. Zděte s rozumem
5: budovat náš domov.
4: Porfix. Zděte s rozumem budujte srdcem
5: domov.
4: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. X. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
6: Sedíš.
4: Zděte s rozumem, budujte srdcem.
6: Sedíš celý den na přepážce.
4: Budujte srdcem.
6: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů
4: od srdcem.
6: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený. Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práce na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práce se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Trávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a kul nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super.

potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v suknu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko. Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko. Láká tě kreativní a cool

život. Nechceme CVčko, prostě osobisko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Nechceme CVčko,

0: máš.
1: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
0: Nejlepší za zaslouženou masáž.
1: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
0: Nejlepší zážitky masáž.
1: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
0: Nejlepší zážitky hledejte na
1: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
0: Nejlepší zážitky hledejte na
1: Firma na dárek opravdu pro každého.
0: Nejlepší zážitky hledejte na
2: Firma na zážitky
1: opravdu pro každého.
0: Nejlepší zážitky hledejte na
2: Firma na zážitky
0: CZ
1: pro každého.
0: Nejlepší zážitky hledejte na
2: Firma na zážitky
0: CZ. Nejlepší zážitky hledejte na
2: Firma na zážitky
0: CZ.
3: Restaurace
0: dejte na
2: Firma na zážitky
0: CZ.
3: Restaurace Vikárka
2: Firma na zážitky
0: CZ.
3: Restaurace Vikárka gastronomický
0: CZ.
3: Restaurace Vikárka gastronomická Restaurace Vikárka gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Restaurace Vikárka gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno Restaurace Vikárka gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno kaka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20. Perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta 10 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta asociace. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta asociace kuchařů a cukrářů. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta asociace kuchařů a cukrářů. Pod vedením prezidenta asociace kuchařů a cukrářů České republiky. Vedením prezidenta asociace kuchařů a cukrářů České republiky. Prezidenta asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece. Hned asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece. Hnedu a cukrářů České republiky Miroslava Kubece. Hned vedle kazů České republiky Miroslava Kubece. Hned vedle chrámu svatého Víta České republiky Miroslava Kubece. Hned vedle chrámu svatého Víta a Miroslava Kubece. Hned vedle chrámu svatého Víta a hned vedle chrámu svatého Víta a nyní taky výjimečné hned vedle chrámu svatého Víta a nyní taky výjimečné vedle chrámu svatého Víta a nyní taky výjimečné nedělní branče svatého Víta a nyní taky výjimečné nedělní branče Víceta a nyní taky výjimečné nedělní branče více informací nyní taky výjimečné nedělní branče více informací a rezervací taky výjimečné nedělní branče více informací a rezervací výjimečné nedělní branče více informací a rezervace na Vikárka dělní branče více informací a rezervace na Vikárka restaurantče více informací a rezervace na Vikárka restaurant. Více informací a rezervace na Vikárka restaurant. CZ. Informací a rezervace na Vikárka restaurant. CZ. Informace na Vikárka restaurant. CZ.
4: Slyšíte tuhle reklamu?
3: Vikárka restaurant. CZ.
4: Slyšíte tuhle reklamu?
3: Restaurant. CZ.
4: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště...
3: CZ.
4: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště...
3: Z.
4: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? Zprojektujte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio Reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 a co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za příště byla o vaší firmě. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnější firmě. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek. Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 Cross Plus.

0: právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká, piš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Na Radiohouse.cz měli vybrat právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Na Radiohouse.cz tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Na Radiohouse.cz. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na Radiohouse.cz. Tebe čeká právě teď na Radiohouse.cz. Právě teď na Radiohouse.cz. Radiohouse.cz.
1: Tak co jí koupíme? Tak co jí koupíme? Přála si něco? Tak co jí koupíme? Přála si něco?
2: No.
1: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
2: No, říkala, že...
1: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
2: No, říkala...
1: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
2: No, říkala, že nic nechce.
1: Píme. Přála si něco?
2: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky. Přála si něco?
2: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky. Pak to?
2: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky. Pak dostane svíčku a tváří...
2: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky. Pak dostane svíčku a tváří...
2: Říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky. Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj se.
1: To říká vždycky. Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj, letos to vyřešíme.
1: Říká vždycky. Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem.
1: Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie. Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
3: Když
2: letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
3: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek
2: od zážitkem od Allegrie.
3: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek
2: od Allegrie.
3: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
2: Romantickou.
3: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
2: Romantickou večeři.
3: Pobyt. Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
2: Romantickou večeři.
3: Pobyt pro dva. Víte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
2: Romantickou večeři.
3: Pobyt pro dva.
2: House running.
3: Jít. Darujte zážitek od Allegrie.
2: Romantickou večeři.
3: Pobyt pro dva.
2: House running.
3: Zážitek od Allegrie.
2: Romantickou večeři.
3: Pobyt pro dva.
2: House running.
3: Jízdu v supersportu od Allegrie.
2: Romantickou večeři.
3: Pobyt pro dva.
2: House running.
3: Jízdu v supersportu.
2: Adrenalinovou romantickou večeři.
3: Pobyt pro dva.
2: House running.
3: Jízdu v supersportu.
2: Adrenalinový večeři.
3: Pobyt pro dva.
2: House running.
3: Jízdu v supersportu.
2: Adrenalinový zážitek nebo zas
3: pro dva.
2: House running.
3: Jízdu v supersportu.
2: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou
3: running. Jízdu v supersportu.
2: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
3: Na Allegrii v supersportu.
2: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
3: Na Allegrii vyberete dá sportu.
2: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
3: Na Allegrii vyberete dá
2: adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
3: Na Allegrii vyberete dárek
2: optek nebo zaslouženou

0: zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Výhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Kažinek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidatů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online, 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitální, získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Banerit. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV. Přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV. Online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho mních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. A koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se, protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se, dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získ stačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio Haus. Ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus. A získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Právě teď na Radio House informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Právě teď na Radio House CZ. Spotace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na Radio House CZ. Radio House 300 Cross Plus právě teď na Radio House CZ.
1: Spotřební daň tvoří
0: 300 Cross Plus právě teď na Radio House CZ.
1: Spotřební daň tvoří
0: právě teď na Radio House CZ.
1: Spotřební daň tvoří
0: teď na Radio House CZ.
1: Spotřební daň tvoří 14% státní
0: CZ.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek CZ tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek CZ 14% státního rozpočtu. Lihovárek CZ pro bohatší část státního rozpočtu. Lihovárek CZ pro bohatší Česko. Tu. Lihovárek CZ pro bohatší Česko. Lihovárek CZ pro bohatší Česko. Lihovárek CZ pro bohatší Česko. Pro bohatší Česko. Bohatší Česko.

řeším kvalitu. Denně řeším kvalitu u zvířat. Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím. Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel. Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcové. Kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde ho zvířat u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to pro rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj, hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotik s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný pro přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení. Probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka.

0: Roková. Rock Rádio. Roková. Rock Rádio. Roková noc. Každý večer. Rock Rádio. Roková noc. Rock Rádio. Roková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádio. Roková noc. Každý večer od 10 startuje na Roková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Roková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Roková noc. Slušná rok. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Roková noc. Slušná roková muzika. Od 10 startuje na Rock Rádiu Roková noc. Slušná roková muzika. Tu je na Rock Rádiu Roková noc. Slušná roková muzika a legenda českého éteru Roková noc. Slušná roková muzika a legenda českého éteru Jirnoc. Slušná roková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Slušná roková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemá muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví. Zad a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví. Za to českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví. Za to slu Jirka Němý. Moc nemluví. Za to slušně hraje. Rokov nemluví. Za to slušně hraje. Roková noc s Jirkou Němým. Za to slušně hraje. Roková noc s Jirkou Němým. To slušně hraje. Roková noc s Jirkou Němým. Rock Rádio. Rockně hraje. Roková noc s Jirkou Němým. Rock Rádio. Rock je slušně. Roková noc s Jirkou Němým. Rock Rádio. Rock je slušná noc s Jirkou Němým. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Němým. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Němým. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Na rock je slušná muzika. Rock Rádio. Názes je slušná muzika. Rock Rádio. Názes. Opravdová muzika. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví. Jo. Názes. Opravdu vás pobaví. Tak. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Tak. Poslední.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Tak. Poslední.
0: Vás pobaví.
1: Tak. Poslední. Tak. Poslední. Poučit se. Tak. Poslední. Poučit svého syna o pravidlech a rizicích. Tak. Poslední. Poučit svého syna o pravidlech a rizicích onanie. Poslední. Poučit svého syna o pravidlech a rizicích onanie. Poučit svého syna o pravidlech a rizicích onanie. Poučit svého syna o pravidlech a rizicích onanie. Poučit svého syna o pravidlech a rizicích onanie.
2: No to jsem zvědavá, co z tebe vyleze.
1: O pravidlech a rizicích onanie.
2: No to jsem zvědavá, co z tebe vyleze.
1: Rizicích onanie.
2: No to jsem zvědavá, co z tebe vyleze. To jsem zvědavá, co z tebe vyleze. No to jsem zvědavá, co z tebe vyleze. No to jsem zvědavá, co z tebe vyleze.
1: No tak z toho nedělejme nějakou aféru. Onanoval každý. A kdo říká, že ne, ten to dělá dodnes. Každý. A kdo říká, že ne, ten to dělá dodnes.
2: Co ty, tati?
1: A kdo říká, že ne, ten to dělá dodnes.
2: Co ty, tati?
1: Říká, že ne, ten to dělá dodnes.
2: Co ty, tati?
1: Já bych rád dodnes.
2: Co ty, tati?
1: Já bych rád, ale mám maminku.
2: Co ty, tati?
1: Já bych rád, ale mám maminku.
2: Co ty, tati?

0: děti.
1: Já bych rád, ale mám maminku.
2: Rock Radio.
0: Co ty, tati?
1: Já bych rád, ale mám maminku.
2: Rock Radio.
1: Já bych rád, ale mám maminku.
2: Rock Radio.
1: Bych rád, ale mám maminku.
2: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace.

Rock Rádio. Rock Rádio.

muzika. Je slušná muzika. Muzika.

0: Rokovej voraz s Danem. Každej všedníkem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každej všední den od 12 se vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každej všední den od 12 do 15 teče. Rokovej voraz s Danem. Každej všední den od 12 do 15 na Rokrádiu. Rokovej voraz s Danem. Každej všední den od 12 do 15 na Rokrádiu. Voraz s Danem. Každej všední den od 12 do 15 na Rokrádiu. Každý všední den od 12 do 15 na Rokrádiu. Den od 12 do 15 na Rokrádiu. Rokrádio 12 do 15 na Rokrádiu.
1: Rokrádio. Rok
0: 12 na Rokrádiu.
1: Rokrádio. Rok
0: Rokrádiu.
1: Rokrádio. Rok
2: je slušná muzika.
1: Rokrádio. Rok
2: je slušná muzika.
1: Rok
2: je slušná muzika.
3: Rokrádio. Názes.
2: Je slušná muzika.
3: Rokrádio. Názes. Opravdu vás pobaví. Rokrádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
4: Víťa. Víťa. Řekni mi něco japonsky. Víťa. Řekni mi něco japonsky. Japonsky.
5: Kushitsu Yamaha Naso Tasha. Kushitsu Yamaha Naso Tasha.
4: Co to je?
5: Kushitsu Yamaha Naso Tasha.
4: Co to je?
5: Španělka Naso Tasha.
4: Co to je?
5: Španělka Geisho Naso Tasha.
4: Co to je?
5: Španělá gejšo, udělej pro mě.
4: Co to je?
5: Španělá gejšo, udělej pro mě.
4: Co to je?
5: Španělá gejšo, udělej pro mě něco nesmírně. Španělá gejšo, udělej pro mě něco nesmírně krásného. Španělá gejšo, udělej pro mě něco nesmírně krásného. Gejšo, udělej pro mě něco nesmírně krásného. Udělej pro mě něco nesmírně krásného.
4: Vítě.
5: Pro mě něco nesmírně krásného.
4: Vítě. Vítě.
0: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace.
6: I threw a standing in
0: line. Konec legrace.
6: I threw a standing in line. The club's on.
0: Konec legrace.
6: I threw a standing in line. The club's on never get.
0: Konec legrace.

po vydatným obědě. Po vydatným obědě nejlíp vytra... Po vydatným obědě nejlíp vytrá... Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte se obědě. Nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte, vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. A dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12. Jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15. Rokovej voraz s Arokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15. Rokovej voraz s Danem. Od pondělí do pátku od 12 do 15. Rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy od 12 do 15. Rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a od 12 do 15. Rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl. Rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej

0: Oknem fouká střecha padá, kdo pak nám to praví? Oknem fouká střecha padá, kdo pak nám to praví? Oknem fouká střecha padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník, malíř,
0: topenka. Oknem fouká střecha padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník, malíř,
0: topenka. Střecha padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník,
2: malíř,
1: topenář,
2: podlahář,
1: ale ne.
0: Padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník,
2: malíř,
1: topenář,
2: podlahář,
1: ale ne. Na to všechno
0: nám to praví?
1: Zedník,
2: malíř,
1: topenář,
2: podlahář,
1: ale ne. Na to všechno stačí regbity.
0: Praví
1: zedník,
2: malíř,
1: topenář,
2: podlahář,
1: ale ne, na to všechno stačí
2: zedník,
1: malíř,
2: topenář,
1: podlahář,
2: ale ne,
1: na to všechno stačí regbity,
2: rekonstrukce
1: bytů,
2: topenář,
1: podlahář,
2: ale ne,
1: na to všechno stačí regbity,
2: rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho
1: podlahář,
2: ale ne,
1: na to všechno stačí regbity,
2: rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu,
2: ale ne,
1: na to všechno stačí regbity,
2: rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov,
1: na to všechno stačí regbity,
2: rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více
2: regbity,
1: rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací
3: bytu opět domov.
1: Více informací na regbity.cz.
3: Regbity, záruk domov.
1: Více informací na regbity.cz.
3: Regbity, záruka kvality.
1: Více informací na regbity.cz.
3: Regbity, záruka kvality.
1: Regbity.cz.
3: Regbity, záruka kvality. Regbity, záruka kvality.
4: Už tě ne...
3: Ty, záruka kvality.
4: Už tě nebaví od rána do večera...
3: Kvality.
4: Už tě nebaví od rána do večera stát na... Už tě nebaví od rána do večera stát na prodej... Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svet na prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy. A trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Bavila by tě chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komunikovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi do pátku a mít volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi, tak změň svůj život volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi, tak změň svůj život a bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi, tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Kreativní práce a komunikace s lidmi, tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš se a komunikace s lidmi, tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět lidmi, tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli.

0: Clips do Prahy. Čeká vás dechberoucí show Xandria, Seven Spires a Secret Room do Prahy. Čeká vás dechberoucí show Xandria, Seven Spires a Secret Room. Čeká vás dechberoucí show Xandria, Seven Spires a Secret Room. Tripů dechberoucí show Xandria, Seven Spires a Secret Room. Tripů vabné ženy. Xandria, Seven Spires a Secret Room. Tři půvabné ženy, tři epické kapely. Xandria, Seven Spires a Secret Room. Tři půvabné ženy, tři epické kapely. Jeden večer. Spires a Secret Room. Tři půvabné ženy, tři epické kapely. Jeden večer. Tři půvabné ženy, tři epické kapely. Jeden večer. 15. říjen. Ženy, tři epické kapely. Jeden večer. 15. říjen. Pražský distrikt. Epické kapely. Jeden večer. 15. říjen. Pražský distrikt. Jeden večer. 15. říjen. Pražský distrikt. Jeden večer. 15. říjen. Pražský distrikt. 15. říjen. Pražský distrikt. Jen Pražský distrikt.
1: Tak co jí koupíme? Přála si
0: Pražský distrikt.
1: Tak co jí koupíme? Tak co jí koupíme? Přála si něco?
2: No.
1: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
2: No.
1: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
2: No, říkala, že nic nechce.
1: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
2: No, říkala, že nic nechce.
1: Ne. Přála si něco?
2: No, říkala, že nic nechce.
1: Přála si něco?
2: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky, pak dostane svíčku.
2: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří...
2: Říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj, let...
1: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj, letos to vyřešíme...
1: Vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od...
1: Dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegry.
1: A tváří se kysele.
2: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegry. Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegry.
3: Když už nevíte, co...
2: Oj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegry.
3: Když už nevíte, co darovat, daru...
2: Letos to vyřešíme zážitkem od Allegry.
3: Když už nevíte, co darovat,
2: daru... zážitkem od Allegry.
3: Když už nevíte, co darovat, darujte
2: zkem od Allegry.
3: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegry. Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
4: Romantickou večeři. Romantickou večeři.
3: Pobyt pro dva.
4: House running.
3: Jízdu v supersportu.
4: Adrenalinový zážitek. Večeři.
3: Pobyt pro dva.
4: House running.
3: Jízdu v supersportu.
4: Adrenalinový zážitek.
3: Pro dva.
4: House running.
3: Jízdu v supersportu.
4: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
3: Jízdu v supersportu.
4: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
3: Na jízdu v supersportu.
4: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
3: Sportu.
4: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
3: Na Allegrii vyberete dárek.
4: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
3: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
4: Zážitek nebo zaslouženou masáž.
3: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
4: Nejlepší zážitek. Zaslouženou masáž.
3: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
4: Nejlepší zážitky hledejte.
3: Zážitek. Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
4: Nejlepší zážitky hledejte na
3: Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
4: Nejlepší zážitky hledejte na
3: Firmana. Dárek opravdu pro každého.
4: Nejlepší zážitky hledejte na
5: Firmana zážitky.
4: CZ.
3: Opravdu pro každého.
4: Nejlepší zážitky hledejte na
5: Firmana zážitky.
4: CZ. Zahra
5: Firmana zážitky.
4: CZ. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje.
5: Zážitky.
4: CZ. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje. CZ. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co... Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
6: Ať už jste hobík.
4: Kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás.
4: No co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
4: Eshop.cz.
6: Ať už jste hobík

0: Jsem farmář František z Vysočiny. No. Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny. Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme z Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem. Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a zvlast František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel. Rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel. Probíhá hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farma Němcových kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel to je boží, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel to je boží nápoj. Váš farmář František. farmanemcova.cz. Francimel to je boží nápoj. Váš farmář František. .cz. Francimel to je boží nápoj. Váš farmář František. .cz. Francimel to je boží nápoj. Váš farmář František. To je boží nápoj. Váš farmář František.
1: Oknem fouká střecha, padá hrobček.

0: nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na, ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitní nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agroce. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupí s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupí produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
1: Zafido.cz.
0: Výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
1: Zafido.cz.
0: Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
1: Zafido.cz. Partner pro vaši zahradu.
0: Jej koupíte vždy na Zafidu.
1: Zafido.cz. Partner pro vaši zahradu.
0: Ale jste vždy na Zafidu.
1: Zafido.cz. Partner pro vaši zahradu.
0: Ale a...
1: Zafido.cz. Partner pro vaši zahradu.
0: Ale, copak?
1: Pískaj.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
0: Ale, copak? Pískají brzdy, bouchám.
1: CZ. Partner pro vaši zahradu.
0: Ale, copak? Pískají brzdy, bouchá
1: po vaši zahradu.
0: Ale, copak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí. Ale, copak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrol. Ale, copak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky. Ať pak pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky. Ať už je to cokoliv. Brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky. Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a bouchá podvozek, svítí kontrolky. Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Svítí kontrolky. Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme kontrolky. Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8. S velmi krátkou. Opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8. S velmi krátkou dobou opravy. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8. S velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny to dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervuj ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy CZ. Jezděte. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy CZ. Jezděte autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy CZ. Jezděte bez poruchy. Z poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy CZ. Jezděte bez poruchy.
2: Všichni jdeme životem.
0: Rezervujte na bez pomlčka poruchy CZ. Jezděte bez poruchy.
2: Všichni jdeme životem.
0: Pomlčka poruchy CZ. Jezděte bez poruchy.
2: Všichni jdeme životem svou vlastní
0: CZ. Jezděte bez poruchy.
2: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou.
0: Jezděte bez poruchy.
2: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může
0: poruchy.
2: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé, může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 3. Bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké.

12. až 14. podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké. 12. až 14. října v ulicích služby pro nevidomé a slabozraké. 12. až 14. října v ulicích vašeho a slabozraké. 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílánské. 12. až 14. října v ulicích vašeho města. 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka.cz. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka.cz. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka.cz. Pomáhá vidět svět. Bílá pastelka.cz. Bílá pastelka.cz. CZ.

0: www.radiohouse.cz. Je. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz. Nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz. Čeká právě teď na radiohouse.cz. Na radiohouse.cz. Radiohouse.cz.
1: Xandria, symphonic metalová krása. Xandria, symphonic metalová krása míří s novou deskou Eclipse. Symphonic metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show.

0: ty máš zase pokoza.
1: Rock Radio. Konec legrace.
0: A ty máš zase pokoza.
1: Rock Radio. Konec legrace.
0: Pokoza.
1: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rádio. Konec legrace. Konec legrace.

Rokovej víkend začíná v pátek večer a Rokovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rokovej víkend máte šanci to o víkendu napravit. Rokovej víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio, rock je slušná muzika. Rock Rádio. Konec.

0: Rock Rádio. Náze muzika. Rock Rádio. Náze. Rock Rádio. Náze. Opravdu. Rock Rádio. Náze. Opravdu vás. Rock Rádio. Náze. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Náze. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Náze. Opravdu vás pobaví. Náze. Opravdu vás pobaví.
1: Já myslel.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Já myslel, že je to
0: pohřeb. Vás pobaví.
1: Já myslel, že je to pohřeb toho Lukeše. Já myslel, že je to pohřeb toho Lukeše. Já myslel, že je to pohřeb toho Lukeše. Já myslel, že je to pohřeb toho Lukeše.
2: Jo, on spadl.
1: Já myslel, že je to pohřeb toho Lukeše.
2: Jo, on spadl z toho stromu, teď má pohřeb.
1: Že je to pohřeb toho Lukeše.
2: Jo, on spadl z toho stromu, teď má pohřeb.
1: Pohřeb toho Lukeše.
2: Jo, on spadl z toho stromu, teď má pohřeb.
1: Lukeše.
2: Jo, on spadl z toho stromu, teď má pohřeb.
1: A jak to?
2: Jo, on spadl z toho stromu, teď má pohřeb.
1: A jak?
2: On spadl z toho stromu, teď má pohřeb.
1: A jak to, že jde v tom průvodu?
2: V stromu, teď má pohřeb.
1: A jak to, že jde v tom průvodu?
2: Má pohřeb.
1: A jak to, že jde v tom průvodu? A jak to, že jde v tom průvodu?
2: Kdo?
1: No ten Lukáš. A jak to, že jde v tom průvodu?
2: Kdo?
1: No ten Lukáš. Tamhle vedle to, že jde v tom průvodu.
2: Kdo?
1: No ten Lukáš. Tamhle vedle toho hajnýho, v tom průvodu.
2: Kdo?
1: No ten Lukáš. Tamhle vedle toho hajnýho.
2: Kdo?
1: No ten Lukáš. Tamhle vedle toho hajnýho.
2: Kdo?
1: No ten Lukáš. Tamhle vedle toho hajnýho.
3: Pro Krista.
1: No ten Lukáš. Tamhle vedle toho hajnýho.
3: Pro Krista pána. Kde se tam vzal?
4: Mluvím já, mě dělali ten ústek, když se to natáčelo.
3: Kde se tam vzal?
4: Mluvím já, mě dělali ten ústek, když se to natáčelo. Vy jste tam byla.
3: To je to?
4: Mluvím já, mě dělali ten ústek, když se to natáčelo. Vy jste tam byla.
5: To je ten maler s těma penězma.
4: Já, mě dělali ten ústek, když se to natáčelo. Vy jste tam byla.
5: To je ten maler s těma penězma.
4: Ústek, když se to natáčelo. Vy jste tam byla.
5: To je ten maler s těma penězma. To se točilo za...
4: Natáčelo. Vy jste tam byla.
5: To je ten maler s těma penězma. To se točilo zadarmo v té... To je ten maler s těma penězma. To se točilo zadarmo v té akci Kdo má kostým. To je ten maler s těma penězma. To se točilo zadarmo v té akci Kdo má kostým, jde za rakví. A penězma. To se točilo zadarmo v té akci Kdo má kostým, jde za rakví.
4: To se vám povedlo.
5: To se točilo zadarmo v té akci Kdo má kostým, jde za rakví.
4: To se vám povedlo.
5: To se točilo zadarmo v té akci Kdo má kostým, jde za rakví.
4: To se vám povedlo.
5: Já jsem ho v té akci Kdo má kostým, jde za rakví.
4: To se vám povedlo.
5: Já jsem ho v těch vousech nepoznala.
3: To se musí vyhodit.
5: Tým jde za rakví.
4: To se vám povedlo.
5: Já jsem ho v těch vousech nepoznala.
3: To se musí vyhodit, přece nemůže být na svým...
4: To se vám povedlo.
5: Já jsem ho v těch vousech nepoznala.
3: To se musí vyhodit, přece nemůže být na svým vlastním pohřbu.
4: Povedlo.
5: Já jsem ho v těch vousech nepoznala.
3: To se musí vyhodit, přece nemůže být na svým vlastním pohřbu.
5: Já jsem ho v těch vousech nepoznala.
3: To se musí vyhodit, přece nemůže být na svým vlastním pohřbu. Máme tam, doufám, ještě jiný záběr.
5: Nepoznala.
3: To se musí vyhodit, přece nemůže být na svým vlastním pohřbu. Máme tam, doufám, ještě jiný záběry. Vyhodit přece nemůže být na svým vlastním pohřbu. Máme tam, doufám, ještě jiný záběry.
5: Ještě dva.
3: Může být na svým vlastním pohřbu. Máme tam, doufám, ještě jiný záběry.
5: Ještě dva.
3: Vlastním pohřbu. Máme tam, doufám, ještě jiný záběry.
5: Ještě dva.
6: 48.
3: Máme tam, doufám, ještě jiný záběry.
5: Ještě dva.
6: 48.
3: Ještě jiný záběry.
5: Ještě dva.
6: 48.
5: Ještě dva.
6: 48.
3: To je zase on.
5: Ještě dva.
6: 48.
3: To je zase on, ne?
6: 48.
3: To je zase on, ne?
6: 48.
3: To je zase on, ne? To je zase on, ne?

0: 51.
1: To snad není... To je zase on, ne?
0: 51.
1: To snad není... To je zase on, ne?
0: 51.
1: To snad není možné.
0: 51.
1: To snad není možný. On je tam zas.
0: 51.
1: To snad není možný. On je tam zas.
0: Ne.
1: To snad není možný. On je tam zas. Já ho zabiju. Není možný. On je tam zas. Já ho zabiju.
2: Co jste...
1: On je tam zas. Já ho zabiju.
2: Co jste měl udělat před pohřbem?
1: On je tam zas. Já ho zabiju.
2: Co jste měl udělat před pohřbem?
1: Já ho zabiju.
2: Co jste měl udělat před pohřbem?
3: Rock Radio.
2: Co jste měl udělat před pohřbem?
3: Rock Radio. Konec
2: legrace. Co měl udělat před pohřbem?
3: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Radio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace. Legrace.

Když usnou lesy hluboké a kolem... Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest... Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest... Je... Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest... Je tu roková noc, lesy hluboké a kolem ticho jest. Je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů. Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů. Českých a s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů. Českých zkušeben i garta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů. Českých zkušeben i garáží. Rokový muziky z českých luhů a hájů. Českých zkušeben i garáží. Roková noc od českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána, zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je ser až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je ser rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika.

Rockradio. Rockradio. Rockradio.

black into the distance.

senses reel. Thieves of love, my senses reel. My senses reel.

Když vyrábíte... Když vyrábíte z vlastního mléka... Hospodaříme s respektem k přírodě, poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur.

0: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
1: Vybrat dobrý...
0: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
1: Vybrat dobrý materiál
0: a vy... Chceme ho postavit vlastníma rukama?
1: Vybrat dobrý materiál
0: a vy... Chceme ho postavit vlastníma rukama?
1: Vybrat dobrý materiál
0: a vybudovat náš dům. Postavit vlastníma rukama?
1: Vybrat dobrý materiál
0: a vybudovat náš rukama?
1: Vybrat dobrý materiál
0: a vybudovat náš domov. Porfix.
1: Vybrat dobrý materiál
0: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem.
1: Materiál
0: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte
1: a vybudovat náš domov.
0: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdce.
1: Budovat náš domov.
0: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
1: Domov.
0: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Slyšíte tu?
0: Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Slyšíte tuhle reklamu?
0: Te s rozumem, budujte srdcem.
2: Slyšíte tuhle reklamu?
0: Budujte srdcem.
2: Slyšíte tuhle reklamu?
0: A co budujte srdcem?
2: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio te tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus za A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus za příště byla o vaší firmě. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnější firmě. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek. Partem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 platíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech, protože vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech, protože dobrý produkt nestačí i na regionálních akcích a koncertech, protože dobrý produkt nestačí zákazníkovských akcích a koncertech, protože dobrý produkt nestačí zákazníci ho musí znát, protože dobrý produkt nestačí zákazníci ho musí znát. Zapojte se a že dobrý produkt nestačí zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny stačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o ty ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Právě získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Právě teď na Radio všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Právě teď na Radio House CZ. O programu Radio House 300 Cross Plus. Právě teď na Radio House CZ. Radio House 300 Cross Plus právě teď na Radio House CZ.
1: Přemýšlíte
0: o 300 Cross Plus právě teď na Radio House CZ.
1: Přemýšlíte o nové koupelně
0: právě teď na Radio House CZ.
1: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamysl
0: na Radio House CZ.
1: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamysl do prodejen
0: CZ.
1: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamysl do prodejen Sikon. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz. O nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci nebo kuchyni.

0: kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci. Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější CZ, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafici najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh kooperaci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh a řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafy a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a nejnovější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž. Grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Na koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 2 každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelnic sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Kuchyní a také podlah. Siko.cz. A také podlah. Siko.cz. Podlah. Siko.cz.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
0: Siko.cz.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den. Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrej.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrej, potřebuju přistavit hodně kontejnerů.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrej, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrej, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt.
1: Siegel, dobrý den.
2: Dobrej, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak. Dobrej, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10. Dobrej, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
1: A tomu říkáte.
2: Přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
1: A tomu říkáte hodně?
3: Jsme Siegel.
2: Ale fakt hodně. Tak 10.
1: A tomu říkáte hodně?
3: Jsme Siegel.
2: Hodně. Tak 10.
1: A tomu říkáte hodně?
3: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20.
2: Tak 10.
1: A tomu říkáte hodně?
3: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kont.
1: A tomu říkáte hodně?
3: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jedno.
1: Říkáte hodně?
3: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jedno. Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz. Přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz. 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
4: Kapela Škvor v
3: Dubnu na jednou. www.siegel.cz.
4: Kapela Škvor v Dubnu vyráží na
3: www.siegel.cz.
4: Kapela

Ahoj, tady Kuba Rybář. Ahoj, tady Kuba Rybář. S rybičkama na podzim vyrážím. Ahoj, tady Kuba Rybář. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu. Ahoj, tady Kuba Rybář. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku 24. Ahoj, tady Kuba Rybář. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku 24 koncertů. Ahoj, tady Kuba Rybář. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku 24 koncertů po celý Rybář. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku 24 koncertů po celý Rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku 24 koncertů po celý republice. Chceš nás vidět face na turné do klubu a kulturáku 24 koncertů po celý republice. Chceš nás vidět face to face v menší sále kde klubu a kulturáku 24 koncertů po celý republice. Chceš nás vidět face to face 24 koncertů po celý republice. Chceš nás vidět face to face v menší sále, kde jsme začínali v koncertů po celý republice. Chceš nás vidět face to face v menší sále, kde jsme začínali v oblečení, v jakým jsme hráli za mladá republice. Chceš nás vidět face to face v menší sále, kde jsme začínali v oblečení, v jakým jsme hráli za mladá. Tak doraž. Vidět face to face v menší sále, kde jsme začínali v oblečení, v jakým jsme hráli za mladá. Tak doraž. A že nehrajem se v menší sále, kde jsme začínali v oblečení, v jakým jsme hráli za mladá. Tak doraž. A že nehrajem nikde poblíž, vsaď se, že kde jsme začínali v oblečení, v jakým jsme hráli za mladá, tak doraž. A že nehrajem nikde poblíž, vsaď se, že jo. V oblečení, v jakým jsme hráli za mladá, tak doraž. A že nehrajem nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16. jsme hráli za mladá, tak doraž. A že nehrajem nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. mladá bolest, tak doraž. A že nehrajem nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. mladá Boleslav. Jo a příští rok, a že nehrajem nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. mladá Boleslav. Jo a příští rok poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. mladá Boleslav. Jo a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na, že jo. 16.10. mladá Boleslav. Jo a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na Kačinu. Jo a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na Kačinu. Slavíme 25 let, tak doraž na Kačinu. Tak doraž na Kačinu.

0: www.siegl.cz.
1: Kapela Škvor v Dubnu vyráží na halové turné.
0: CZ.
1: Kapela Škvor v Dubnu vyráží na halové turné k nové desce. Kapela Škvor v Dubnu vyráží na halové turné k nové desce. Navštíví Brno, Zlín. Kapela Škvor v Dubnu vyráží na halové turné k nové desce. Navštíví Brno, Zlín, Plzeň. Škvor v Dubnu vyráží na halové turné k nové desce. Navštíví Brno, Zlín, Plzeň, Jihlavu. Vyráží na halové turné k nové desce. Navštíví Brno, Zlín, Plzeň, Jihlavu, Prahu, České. Zlín, Plzeň, Jihlavu, Prahu, České Budějovice, Ostravu a Pardubice. Na hraně Tour 2000 Jihlavu, Prahu, České Budějovice, Ostravu a Pardubice. Na hraně Tour 2020 Prahu, České Budějovice, Ostravu a Pardubice. Na hraně Tour 2027. To je na Bké Budějovice, Ostravu a Pardubice. Na hraně Tour 2027. To je na Ostravu a Pardubice. Na hraně Tour 2027. To je nabitá roková show plná hit Pardubice. Na hraně Tour 2027. To je nabitá roková show plná hitů, ale také na hraně Tour 2027. To je nabitá roková show plná hitů, ale také songy 2027. To je nabitá roková show plná hitů, ale také songy z nového alba. Vstupenky. To je nabitá roková show plná hitů, ale také songy z nového alba. Vstupenky v prodeji a roková show plná hitů, ale také songy z nového alba. Vstupenky v prodeji v síti Ticketportál plná hitů, ale také songy z nového alba. Vstupenky v prodeji v síti Ticketportál. Mediálním ale také songy z nového alba. Vstupenky v prodeji v síti Ticketportál. Mediálním partnerem je z nového alba. Vstupenky v prodeji v síti Ticketportál. Mediálním partnerem je Rock Radio. Vstupenky v prodeji v síti Ticketportál. Mediálním partnerem je Rock Radio. V prodeji v síti Ticketportál. Mediálním partnerem je Rock Radio. V síti Ticketportál. Mediálním partnerem je Rock Radio. Portál. Mediálním partnerem je Rock Radio. Mediálním partnerem je Rock Radio. Partnerem je Rock Radio.

0: tobě je. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz. Job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz. CZ.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrým.

jsme na granáty. Pojistky vrátili jsme na granáty. Čekáme na... Pojistky vrátili jsme na granáty. Čekáme na výstřely. Pojistky vrátili jsme na granáty. Čekáme na... Vrátili jsme na granáty. Čekáme na výstřely z Aurory. Granáty. Čekáme na výstřely z Aurory. Leží. Čekáme na výstřely z Aurory. Ležíce v plný pol. Čekáme na výstřely z Aurory. Ležíce v plný polní na kanapě. Výstřely z Aurory. Ležíce v plný polní na kanapě. Aurory. Ležíce v plný polní na kanapě. Ležíce v plný polní na kanapě. Ležíce v plný polní na kanapě.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock. Rock Radio. Rockovej večer. Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den. Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den. Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den. Rockovej večer vás z toho dostane. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den. Rockovej večer vás z toho dostane. Máte za sebou pernej den. Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše. Máte za sebou pernej den. Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervů pernej den. Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýš z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je rockovej. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je rockovej večer. Od pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je rockovej večer. Od pondělí do vy a zvýšený krevní tlak, to je rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8 krevní tlak, to je rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8 na rock. To je rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8 na Rock Rádiu. Rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8 na Rock Rádiu. Rockčer. Od pondělí do pátku úderem 8 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Pondělí do pátku úderem 8 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock úderem 8 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Muzika.

Nestihli jste o víkendu žádnej koncert a

0: Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa, sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousekneš. Místo z jiného světa a přitom Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another světa a přitom kousek od tebe. Another world a přitom kousek od tebe. Another world kousek od tebe. Another world jiná realita. Another world jiná realita. Another world jiná realita. CZ world jiná realita. CZ jiná realita. CZ
1: proč mám závěsný systém?
0: Jiná realita. CZ
1: proč mám závěsný systém Reponio?
0: Realita. CZ
1: proč mám závěsný systém Reponio?
0: No CZ
1: proč mám závěsný systém Reponio? No to je... Proč mám závěsný systém Reponio? No to je jednoduchý. Proč mám závěsný systém Reponio? No to je jednoduchý. Proč mám závěsný systém Reponio? No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži závěsný systém Reponio. No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži Reponio. No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si věci. Mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si věci běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuji nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný pořádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že se pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že se běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že se Reponio můžu uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že se Reponio můžu nainstalovat úplně, jak potřebuju. Běžný je i to, že se Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám. Běžný je i to, že si Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za běžný je i to, že si Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Běžný je pro mě nestydět instalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít v pohodě sám za jedno odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž mít za jedno odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek dne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu místa. Je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu místa. Nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu místa. Chcete to taky? Otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu místa. Chcete to taky? No tak si to kupte, ne? Mít tam pořádek a spoustu místa. Chcete to taky? No tak si to kupte, ne? Pořádek a spoustu místa. Chcete to taky? No tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Chcete to taky? No tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Chcete to taky? No tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Skvěle vypadá. Taky? No tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Skvěle vypadá. A ještě, no tak si to kupte, ne? Reponio.cz, skvěle vypadá, a kupte, ne? Reponio.cz, skvěle vypadá, a ještě lépe funguje. Reponio.cz, skvěle vypadá, a ještě lépe funguje. Reponio.cz, skvěle vypadá, a ještě lépe funguje.
2: Přemýšlíte o nové koupelně?
1: Skvěle vypadá, a ještě lépe funguje.
2: Přemýšlíte o nové koupelně nebo
1: a ještě lépe funguje.
2: Přemýšlíte o nové koupelně?

0: nový plot mám. Nový plot od... Já nový plot mám. Nový plot... Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni... Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i... Firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha běh, všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha běcho. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý. Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Přestaň být
0: ty dobrý, všechno dobrý.
1: Přestaň být jen
0: všechno dobrý.
1: Přestaň být jen divákem.
0: Dobrý.
1: Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. A staň se součástí divákem. A staň se součástí příběhu. A staň se součástí... A staň se součástí příběhu. Navštiv místo. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si... Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš, ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo v realitě, kterou si sám vybereš.

0: Nebo kuchyni?
1: A ještě lépe funguje.
0: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodeje.
1: Lépe funguje.
0: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodeje Siko nebo na. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodeje Siko nebo na web Siko. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodeje Siko nebo na web Siko.cz. Nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodeje Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci kuchyni. Zamište do prodeje Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci stylová. Zamište do prodeje Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci stylová řešení a nejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci stylová řešení a kde najdete inspiraci stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafická inspiraci stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma. Stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma. A grafický a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma. A grafický návrh oblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma. A grafický návrh kuchyně. Nyní grafický návrh koupelny zdarma. A grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Grafický návrh koupelny zdarma. A grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Na návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen teď navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny pod sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny 1000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a tak všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
2: Trénírka.
0: A také podlah. Siko.cz.
2: Trénírkarna.cz.
0: Podlah. Siko.cz.
2: Trénírkarna.cz.
3: Hlášení.
0: Siko.cz.
2: Trénírkarna.cz.
3: Hlášení.
2: Trénírkarna.cz.
3: Hlášení pro lovce slev.
2: Trénírkarna.cz.
3: Hlášení pro lovce slev.
2: Trénírkarna.cz.
3: Hlášení pro lovce slev.
2: Trenky boxerka.cz.
3: Hlášení pro lovce slev.
2: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní.
3: Hlášení pro lovce slev.
2: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní.
3: Hlášení pro lovce slev.
2: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až.
3: Lovce slev.
2: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až os. Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. Boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
4: No to není možný.
2: Kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
4: No to není možný.
2: Jo, čtu to koupíš se slevou až 80%.
4: No to není možný.
2: Jo, čtu to dobře, až 80%.
4: No to není možný.
2: Jo, čtu to dobře, až 80%.
4: No to není možný.
2: Jo, čtu to dobře, až 80%.
4: No to není možný.
2: Jo, čtu to dobře, až 80%.
4: Není možný.
2: Jo, čtu to dobře, až 80%. Dnes objednáš, zítra. Jo, čtu to dobře.

0: až 80%. Dnes objednáš, dobře, až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trénír. Dnes objednáš, zítra máš. Trénírkarna.cz. Zítra máš. Trénírkarna.cz. Trénírkarna.cz. Trénírkarna.cz. Trénírkarna.cz.
1: Denně řeším kvalitu. Denně řeším kvalitu u zvířat. Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím. Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím. Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny. Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovy. U zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovy. Kde hospodařit u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovy. Kde hospodaříme z... Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovy. Kde hospodaříme s respektem k přírodě. Vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovy. Kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení. I jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. .cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
2: Kráva.
1: Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
2: Kráva, kráva.
1: Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
2: Kráva, kráva, kapr, kapr.
1: Nápoj. Váš farmář František.
2: Kráva, kráva, kapr, kapr.
3: Kapr.
1: Váš farmář František.
2: Kráva, kráva, kapr, kapr.
3: Kapr, kapr.
1: František.
2: Kráva, kráva, kapr, kapr.
3: Kapr, kapr, husa, husa.
2: Kráva, kráva, kapr, kapr.
3: Kapr, kapr, husa, husa.
4: Neděl...
2: Kráva, kráva, kapr, kapr.
3: Kapr, kapr, husa, husa.
4: Nedělej tým...
2: Kapr, kapr.
3: Kapr, kapr, husa, husa.
4: Nedělej team building v zasedačce.
3: Kapr, kapr, husa, husa.
4: Nedělej team building v zasedačce.
3: Vyra... Kapr, husa, husa.
4: Nedělej team building v zasedačce.
3: Husa, husa.
4: Nedělej team building v zasedačce.
5: Vyražte naše berák.
4: Sport. Nedělej team building v zasedačce.
5: Vyražte naše berák.
4: Sportovní areál i team building v zasedačce.
5: Vyražte naše berák.
4: Sportovní areál s restaurací v zasedačce.
5: Vyražte naše berák.
4: Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích.
5: Vyražte naše berák.
4: Sportovní areál s restaurací v pražských
5: Kunraticích.
4: Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlé restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborných Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné. Kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizoní stejky v Praze. Přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace, výborné jídlo a letos jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál.

0: A letos jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Ševerák. Jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Ševerák. Ideální místo bizoní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Ševerák. Ideální místo v Praze. Restaurace a sportovní areál Ševerák. Ideální místo na lepení kolektivu. Restaurace a sportovní areál Ševerák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude a sportovní areál Ševerák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře. Sportovní areál Ševerák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma? Ševerák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
1: Kruta.
0: Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
1: Kruta.
0: Kruta. To nalepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
1: Kruta.
0: Kruta. Nalepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
1: Kruta. Kruta.
0: Všude dobře? Tak co doma?
1: Kruta. Kruta. Čos.
2: Nech toho a pojď.
0: Dobře? Tak co doma?
1: Kruta. Kruta. Čos.
2: Nech toho a pojď.
1: Chos.
0: Doma?
1: Kruta. Kruta. Čos.
2: Nech toho a pojď.
1: Chos.
2: Nech toho a pojď.
1: Chos.
2: Pojď.
1: Chos.
3: S námi je
1: Chos.
3: S námi je balení. S námi je balení hrou. Velkoobchod a S námi je balení hrou. Velkoobchod a e-shop obalí. S námi je balení hrou. Velkoobchod a e-shop obaly.cz. Váš spol. S námi je balení hrou. Velkoobchod a e-shop obaly.cz. Váš s námi je balení hrou. Velkoobchod a e-shop obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel. Balení hrou. Velkoobchod a e-shop obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel. Velkoobchod a e-shop obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalobchod a e-shop obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů. Obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů. www.obal.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů. Spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů. www.obaly.cz. Dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů. www.obaly.cz. Sortimentu obalových materiálů. www.obaly.cz. Obalových materiálů. www.obaly.cz. Materiálů www.obaly.cz www.obaly.cz obaly.cz www.obaly.cz

Státní volební komise dnes oficiálně potvrdí výsledky víkendové výsledky voleb. Státní volební komise dnes oficiálně potvrdí výsledky víkendového hlasování. Státní volební komise dnes oficiálně potvrdí výsledky víkendového hlasování. V komunálních volbách dnes oficiálně potvrdí výsledky víkendového hlasování. V komunálních volbách tradičně oficiálně potvrdí výsledky víkendového hlasování. V komunálních volbách tradičně uspěly hlavně potvrdí výsledky víkendového hlasování. V komunálních volbách tradičně uspěly víkendového hlasování. V komunálních volbách tradičně uspěly hlavně nezávislí kandidáti hlasování. V komunálních volbách tradičně uspěly hlavně nezávislí kandidáti z politických v komunálních volbách tradičně uspěly hlavně nezávislí kandidáti z politických stran získala nejvíc volbách tradičně uspěly hlavně nezávislí kandidáti z politických stran získala tradičně uspěly hlavně nezávislí kandidáti z politických stran získala nejvíc mandátů KDU hlavně nezávislí kandidáti z politických stran získala nejvíc mandátů KDU ČSL dosedlí kandidáti z politických stran získala nejvíc mandátů KDU ČSL do senátu lidé přímo z politických stran získala nejvíc mandátů KDU ČSL do senátu lidé přímo zvolili politických stran získala nejvíc mandátů KDU ČSL do senátu lidé přímo zvolili pět zástupců získala nejvíc mandátů KDU ČSL do senátu lidé přímo zvolili pět zástupců o zbytku mandátů KDU ČSL do senátu lidé přímo zvolili pět zástupců o zbytku rozhodne druhé kolo ČSL do senátu lidé přímo zvolili pět zástupců o zbytku rozhodne druhé kolo. Do senátu lidé přímo zvolili pět zástupců, o zbytku rozhodne druhé kolo. Lidé přímo zvolili pět zástupců, o zbytku rozhodne druhé kolo. Vláda dnes řeší domácí násilí. Pět zástupců, o zbytku rozhodne druhé kolo. Vláda dnes řeší domácí násilí. O zbytku rozhodne druhé kolo. Vláda dnes řeší domácí násilí. Ministři mají na programu důležité druhé kolo. Vláda dnes řeší domácí násilí. Ministři mají na programu důležité změny občanské. Vláda dnes řeší domácí násilí, ministři mají na programu důležité změny občanské. Vláda dnes řeší domácí násilí, ministři mají na programu důležité změny občanského zákoníku. Úprava domácí násilí, ministři mají na programu důležité změny občanského zákoníku. Ministři mají na programu důležité změny občanského zákoníku. Úpravy se týkají rozvodů a na programu důležité změny občanského zákoníku. Úpravy se týkají rozvodů a ochrany obětí násilí. Změny občanského zákoníku. Úpravy se týkají rozvodu a ochrany obětí násilí občanského zákoníku. Úpravy se týkají rozvodu a ochrany obětí násilí zákoníku. Úpravy se týkají rozvodu a ochrany obětí násilí. Kabinet se taky rozšířit. Úpravy se týkají rozvodu a ochrany obětí násilí. Kabinet se taky rozšířit pravomoci České kají rozvodu a ochrany obětí násilí. Kabinet se taky rozšířit pravomoci České a ochrany obětí násilí. Kabinet se taky rozšířit pravomoci České inspekce obětí násilí. Kabinet se taky rozšířit pravomoci České inspekce životního prostředí. Před samotný kabinet se taky rozšířit pravomoci České inspekce životního prostředí. Před samotnou schůzí se taky rozšířit pravomoci České inspekce životního prostředí. Před samotnou schůzí vlády se ještě sejde rozšířit pravomoci České inspekce životního prostředí. Před samotnou schůzí vlády se ještě sejde koaliční České inspekce životního prostředí. Před samotnou schůzí vlády se ještě sejde koaliční rada životního prostředí. Před samotnou schůzí vlády se ještě sejde koaliční rada. Evropa chystá před samotnou schůzí vlády se ještě sejde koaliční rada. Evropa chystá rekordní sankce samotnou schůzí vlády se ještě sejde koaliční rada. Evropa chystá rekordní sankce vlády se ještě sejde koaliční rada. Evropa chystá rekordní sankce proti Rusku. Ministři ještě sejde koaliční rada. Evropa chystá rekordní sankce proti Rusku. Ministři rada. Evropa chystá rekordní sankce proti Rusku. Ministři zahraničí Evropské unie. Evropa chystá rekordní sankce proti Rusku. Ministři zahraničí Evropské unie dnes. Evropa chystá rekordní sankce proti Rusku. Ministři zahraničí Evropské unie dnes jednají v Lucemburku. Rekordní sankce proti Rusku. Ministři zahraničí Evropské unie dnes jednají v Lucemburku. Proti Rusku. Ministři zahraničí Evropské unie dnes jednají v Lucemburku. Na černý seznam chtějí ministři zahraničí Evropské unie dnes jednají v Lucemburku. Na černý seznam chtějí Evropské unie dnes jednají v Lucemburku. Na černý seznam chtějí připsat téměř 16 Evropské unie dnes jednají v Lucemburku. Na černý seznam chtějí připsat téměř 16 unie dnes jednají v Lucemburku. Na černý seznam chtějí připsat téměř 1600 nových jmen jde v Lucemburku. Na černý seznam chtějí připsat téměř 1600 nových jmen jde převážně o lidi na černý seznam.

0: Nám chtějí připsat téměř 1600 nových jmen. Jde převážně o lidi napojené.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Druhé místo za 100% slávy.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes nás čeká za 100% slávy.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes nás čeká polojasno.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes nás čeká polojasno a šel.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes nás čeká polojasno až oblačno ráno a dopoledne místy i jasno. Výjimečně se vyskytnou slabší přehánky, četnější na horách na severu a ty i jasno. Výjimečně se vyskytnou slabší přehánky, četnější na horách na severu a severovýchodě. No, výjimečně se vyskytnou slabší přehánky, četnější na horách na severu a severovýchodě. Území se vyskytnou slabší přehánky, četnější na horách na severu a severovýchodě. Území, kde můžou být nad 2 přehánky, četnější na horách na severu a severovýchodě. Území, kde můžou být nad 12 metrů četnější na horách na severu a severovýchodě území, kde můžou být nad 12 metrů i smíšené horách na severu a severovýchodě území, kde můžou být nad 12 metrů i smíšené nebo a severovýchodě území, kde můžou být nad 12 metrů i smíšené nebo sněhové. Večer je území, kde můžou být nad 12 metrů i smíšené nebo sněhové. Večer pak budou srážky, kde můžou být nad 12 metrů i smíšené nebo sněhové. Večer pak budou srážky ustávat, být nad 12 metrů i smíšené nebo sněhové. Večer pak budou srážky ustávat a oblačnost 12 metrů i smíšené nebo sněhové. Večer pak budou srážky ustávat a oblačnost smíšené nebo sněhové. Večer pak budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší sněhové. Večer pak budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší večer pak budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty na srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty naměříme na jihu Moravy až 17 a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty naměříme na jihu Moravy až 17 stupňů Celsia oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty naměříme na jihu Moravy až 17 stupňů bude ubývat. Nejvyšší teploty naměříme na jihu Moravy až 17 stupňů Celsia. Jinak se budou nejvyšší teploty naměříme na jihu Moravy až 17 stupňů Celsia. Jinak se budou pohybovat mezi 10 stupňů naměříme na jihu Moravy až 17 stupňů Celsia. Jinak se budou pohybovat naměříme na jihu Moravy až 17 stupňů Celsia, jinak se budou pohybovat mezi 10 až 15 až 17 stupňů Celsia, jinak se budou pohybovat mezi 10 až 15 stupňů Celsia, jinak se budou pohybovat mezi 10 až 15 stupňů. Jinak se budou pohybovat mezi 10 až 15 stupňů. Pohybovat mezi 10 až 15 stupňů.
2: Mami, proč máme
0: 10 až 15 stupňů?
2: Mami, proč máme všechno od konceptu? Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptám.

0: proč máme všechno od konceptu? Mami, proč máme všechno od konceptu?
1: To jen se zeptej tatínka.
2: Detaily v konceptu.
0: Mami, proč máme všechno od konceptu?
1: To jen se zeptej tatínka.
2: Detaily v konceptu myslí u...
0: Proč máme všechno od konceptu?
1: To jen se zeptej tatínka.
2: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče...
0: No od konceptu.
1: To jen se zeptej tatínka.
2: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkost.
0: Konceptu.
1: To jen se zeptej tatínka.
2: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkost.
1: Zeptej tatínka.
2: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkost.
3: Koncept. Chytře vymyšlený.
2: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkost.
3: Koncept. Chytře
2: u každého spotřebiče i na maličkost.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: Spotřebiče i na maličkost.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: Na maličkost.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život. Koncept. Chytře vymyšleno pro život. Chytře vymyšleno pro život. Život. Rock Radio. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
4: Pozor na D.
3: Rock Radio. Doprava.
4: Pozor na D1, pokud je...
3: Rock Radio. Doprava.
4: Pozor na D1, pokud jedete směr Brno na 200.
3: Doprava.
4: Pozor na D1, pokud jedete směr Brno na 205. kilometru. Pozor na D1, pokud jedete směr Brno na 205. kilometru seři. Pozor na D1, pokud jedete směr Brno na 205. kilometru seři. D1, pokud jedete směr Brno na 205. kilometru se řeší nehoda. Směr Brno na 205. kilometru se řeší nehoda. Na 205. kilometru se řeší nehoda. Pátém kilometru se řeší nehoda. Kilometru se řeší nehoda.
5: Bezpečnou jízdu.
4: Nehoda.
5: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frejt. Bezpečnou jízdu přeje Emil Frejt. Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner. Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner. Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner. Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. Jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfreytoyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz. Pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz. Spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz. www.emilfrey.cz. www.emilfrey.cz. www.emilfrey.cz.

0: Honza.
1: Anabel.
2: A Zuzka.
0: Maci, pěkný start do novýho týdne vám přeje Honza.
1: Anabel.
2: A Zuzka.
0: Přesně 3 minuty. Pěkný start do novýho týdne vám přeje Honza.
1: Anabel.
2: A Zuzka.
0: Přesně 3 minuty po 6. Start do novýho týdne vám přeje Honza.
1: Anabel.
2: A Zuzka.
0: Přesně 3 minuty po 6. Start do týdne vám přeje Honza.
1: Anabel.
2: A Zuzka.
0: Přesně 3 minuty po 6. startujeme. Vám přeje Honza.
1: Anabel.
2: A Zuzka.
0: Přesně 3 minuty po 6. startujeme. Pondělní rokový.
1: Anabel.
2: A Zuzka.
0: Přesně 3 minuty po 6. startujeme. Pondělní rokový rozjezd datem 12. Přesně 3 minuty po 6. startujeme. Pondělní rokový rozjezd datem 12. 3 minuty po 6. startujeme. Pondělní rokový rozjezd datem 12. října. 6. startujeme. Pondělní rokový rozjezd datem 12. října. Já tady vidím v playlistu, že pondělní rokový rozjezd datem 12. října. Já tady vidím v playlistu, že bude Ozzy Osbourne, aby pondělní rokový rozjezd datem 12. října. Já tady vidím v playlistu, že bude Ozzy Osbourne, abych vám rozjezd datem 12. října. Já tady vidím v playlistu, že bude Ozzy Osbourne, abych vám dámy chtěl říct 12. října. Já tady vidím v playlistu, že bude Ozzy Osbourne, abych vám dámy chtěl říct, že dneska jsem Ozzy Osbourne. Já tady vidím v playlistu, že bude Ozzy Osbourne, abych vám dámy chtěl říct, že dneska jsem Ozzy Osbourne. Vidím v playlistu, že bude Ozzy Osbourne, abych vám dámy chtěl říct, že dneska jsem Ozzy Osbourne. Úplně mrtvý. Chtěl říct, že dneska jsem Ozzy Osbourne. Úplně mrtvej.
3: Jedu netopíra po cestě.
0: Ne, úplně mrtvej jsem. Dneska jsem Ozzy Osbourne. Úplně mrtvej.
3: Jedu netopíra po cestě.
0: Ne, úplně mrtvej jsem dneska.
3: Tak to.
0: Ozzy Osbourne. Úplně mrtvej.
3: Jedu netopíra po cestě.
0: Ne, úplně mrtvej jsem dneska.
3: Tak to.
0: Úplně mrtvej.
3: Jedu netopíra po cestě.
0: Ne, úplně mrtvej jsem dneska.
3: Tak to.
0: Máte něco? Úplně mrtvej.
3: Jedu netopíra po cestě.
0: Ne, úplně mrtvej jsem dneska.
3: Tak to.
0: Máte něco?
3: Ta lepíra po cestě.
0: Ne, úplně mrtvej jsem dneska.
3: Tak to.
0: Máte něco?
2: To je ta lepší varianta.
0: Ne, úplně mrtvej jsem dneska.
3: Tak to.
0: Máte něco?
2: To
3: je ta lepší varianta.
0: Dneska.
3: Tak to.
0: Máte něco?
3: To je ta lepší varianta.
0: A úplně bílá. Máte něco?
3: To je ta lepší varianta.
0: A úplně bílá. Máte něco?
3: To je ta lepší varianta.
0: A úplně bílej teda. Máte něco?
3: To je ta lepší varianta.
0: A úplně bílej teda. Máte něco, co bychom tak jako řekli? A úplně bílej teda. Máte něco, co bychom tak jako řekli našim posluchačům? A úplně bílej teda. Máte něco, co bychom tak jako řekli našim posluchačům? A úplně bílej teda. Máte něco, co bychom tak jako řekli našim posluchačům, aby jsme nakopli teda. Máte něco, co bychom tak jako řekli našim posluchačům, aby jsme nakopli do týdne. Máte něco, co bychom tak jako řekli našim posluchačům, aby jsme nakopli do týdne.
3: Podle mě nějaký světový rekord.
0: Jsme tak jako řekli našim posluchačům, aby jsme nakopli do týdne.
3: Podle mě nějaký světový rekord, protože jsem
0: řekli našim posluchačům, aby jsme nakopli do týdne.
3: Podle mě nějaký světový rekord, protože jsem stala.
0: Našim posluchačům, aby jsme nakopli do týdne.
3: Podle mě nějaký světový rekord, protože jsem stala v 5. A
0: chtěla říct,
3: že jsem
0: strhla
3: podle mě nějaký světový rekord, protože jsem stala v 5. A stihla podle mě nějaký světový rekord, protože jsem stala v 5. A stihla nějaký světový rekord, protože jsem stala v 5. A stihla jsem rekord, protože jsem stala v 5. A stihla jsem. No, ano, a stihla jsem stala v 5. A stihla jsem. No, ano, a stihla jsem 5. A stihla jsem. No, ano, a stihla jsem bejt v... A stihla jsem... No, ano, a stihla jsem bejt v půl v práci, a to jsem byla... A stihla jsem... No, ano, a stihla jsem bejt v půl v práci, a to jsem... No, ano, a stihla jsem bejt v půl v práci, a to jsem byla
0: ze psem,
3: dala jsem si sprchu vyčistit. No, ano, a stihla jsem bejt v půl v práci, a to jsem byla
0: ze psem,
3: dala jsem si sprchu vyčistit. Stihla jsem bejt v půl v práci, a to jsem byla
0: ze psem,
3: dala jsem si sprchu vyčistila jsem si zuby a bejt v půl v práci, a to jsem byla
0: ze psem,
3: dala jsem si sprchu vyčistila jsem si zuby a to jsem byla
0: ze psem,
3: dala jsem si sprchu vyčistila jsem si zuby a dojela jsem z Budějovický na IT. Dala jsem si sprchu vyčistila jsem si zuby a dojela jsem z Budějovický na IPák, takže dala jsem si sprchu, vyčistila jsem si zuby a dojela jsem z Budějovický na IPák, takže vyčistila jsem si zuby a dojela jsem z Budějovický na IPák, takže
0: hustý.
3: Popleskejte mě po rameni zuby a dojela jsem z Budějovický na IPák, takže
0: hustý.
3: Popleskejte mě po rameni. A dojela jsem z Budějovický na IPák, takže
0: hustý.
3: Popleskejte mě po rameni.
0: A teď
3: jsem z Budějovický na IPák, takže
0: hustý.
3: Popleskejte mě po rameni.
0: A teď pravda, pejska si nestihla.
3: Na IPák, takže
0: hustý.
3: Popleskejte mě po rameni.
0: A teď pravda, pejska si

0: nestihla. Hustý.
1: Popleskejte mě po rameni.
0: A teď pravda, pejska si nestihla, oblečená seš...
1: Popleskejte mě po rameni.
0: A teď pravda, pejska si nestihla, oblečená seš tak na půl, určitě sejte mě po rameni. A teď pravda, pejska si nestihla, oblečená seš tak na půl, určitě... A teď pravda, pejska si nestihla, oblečená seš tak na půl, určitě si snedala ani zuby. A pejska si nestihla, oblečená seš tak na půl, určitě si snedala ani zuby, ani sprchu, takže úplně nevyhla. Oblečená seš tak na půl, určitě si snedala ani zuby, ani sprchu, takže úplně nevoníš, ale oblečená seš tak na půl, určitě si snedala ani zuby, ani sprchu, takže úplně nevoníš na půl, určitě si snedala ani zuby, ani sprchu, takže úplně nevoníš, ale určitě si snedala ani zuby, ani sprchu, takže úplně nevoníš, ale stihla to.
1: Drzej dost.
0: Si snedala ani zuby, ani sprchu, takže úplně nevoníš, ale stihla to.
1: Jsi drzej, dostaneš kopačky.
0: Ani zuby, ani sprchu, takže úplně nevoníš, ale stihla to.
1: Jsi drzej, dostaneš kopačky.
0: Dostanu ozy odbor, takže úplně nevoníš, ale stihla to.
1: Jsi drzej, dostaneš kopačky.
0: Dostanu ozy odborná. Níš, ale stihla to.
1: Jsi drzej, dostaneš kopačky.
0: Dostanu ozy odborná.
1: Jsi drzej, dostaneš kopačky.
0: Dostanu ozy odborná.
1: Když drzej, dostaneš kopačky.
0: Dostanu ozy odborná.
2: Rokra.
1: Kopačky.
0: Dostanu ozy odborná. Dostanu ozy odborná.
2: Rock Radio.
0: A.
2: Rock Radio.

0: Zprávy.
1: Hezké
0: Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké pondělí.
0: Zprávy.
1: Hezké pondělní ráno máme 6 hodin a jsou tu zprávy. Hezké pondělní ráno máme 6 hodin a jsou tu zprávy. Komise dnes Komise dnes projedná výsledky voleb státní volební komise dnes oficiálně potvrdí výsledky.

0: Rokovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci!
0: Rokovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci! Pěkný start
0: do... rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci! Pěkný start do... Dobré ráno, čumáci! Pěkný start do novýho týdne, vám se Honza. Dobré ráno, čumáci! Pěkný start do novýho týdne, vám se Honza.
2: Anabel.
1: Ráno, čumáci! Pěkný start do novýho týdne, vám

0: Rock Radio. Rock Radio. Ranní protažení od Rock Radio. Ranní protažení od Anabel Šípkový. Rock Radio. Ranní protažení od Anabel Šípkový. Rock Radio. Ranní protažení od Anabel Šípkový. Rock Radio. Ranní protažení od Anabel Šípkový. Ranní protažení od Anabel Šípkový.
1: Dobré ráno, čumáci.
0: Ranní od Anabel Šípkový.
1: Dobré ráno, čumáci. Vítáme vás.
0: Anabel Šípkový.
1: Dobré ráno, čumáci. Dobré ráno, čumáci. Vítáme vás u dalšího protažení s Anabel. Dobré ráno, čumáci. Vítáme vás u dalšího protažení s Anabel Šípkovou. Dobré ráno, čumáci. Vítáme vás u dalšího protažení s Anabel Šípkovou. Dobré ráno, čumáci. Vítáme vás u dalšího protažení s Anabel Šípkovou. Tentokrát jsem zvolila vzhledem k tomu, že jsem viděla svého. Vítáme vás u dalšího protažení s Anabel Šípkovou. Takže oko Honza zavřel.

0: Takže pohodě, teď už jste na... zavřel. Tak... Takže pohodě, teď už jste na 100% zůru. Takže pohodě, teď už jste na 100% zůru. Zkuste... Takže pohodě, teď už jste na 100% zůru. Zkuste nás... Takže pohodě, teď už jste na 100% zůru. Zkuste následně lehce zakroužit. Takže pohodě, teď už jste na 100% zůru. Zkuste následně lehce zakroužit hlavou. Takže pohodě, teď už jste na 100% zůru. Zkuste následně lehce zakroužit hlavou. Pohodě, teď už jste na 100% zůru. Zkuste následně lehce zakroužit hlavou. Pokud vám 100% zůru. Zkuste následně lehce zakroužit hlavou. Pokud vám přitom zapraská. Zkuste následně lehce zakroužit hlavou, pokud vám přitom zapraská krče, lehce zakroužit hlavou, pokud vám přitom zapraská krční páteř a nespadnete přitroužit hlavou, pokud vám přitom zapraská krční páteř a nespadnete přitom na zem, pokud vám přitom zapraská krční páteř a nespadnete přitom na zem, tak gratulujeme. Přitom zapraská krční páteř a nespadnete přitom na zem, tak gratulujeme, jste na dobré cestě. Zapraská krční páteř a nespadnete přitom na zem, tak gratulujeme. Gratulujeme, jste na dobré cestě. Páteř a nespadnete přitom na zem, tak gratulujeme, jste na dobré cestě. Honzíkovi křup. A nespadnete přitom na zem, tak gratulujeme, jste na dobré cestě. Ne přitom na zem, tak gratulujeme, jste na dobré cestě. Honzíkovi křupedok. Gratulujeme, jste na dobré cestě. Honzíkovi křupedost, slyším to až sem. Ne, jste na dobré cestě. Honzíkovi křupedost, slyším to až sem. Cestě. Honzíkovi křupedost, slyším to až sem.
1: Pes. Jste jak croissant upečený.
0: Honzíkovi křupedost, slyším to až sem.
1: Pes. Jste jak croissant upečený.
0: Křupedost, slyším to až sem.
1: Pes. Jste jak croissant upečený.
0: Ano, ano, slyším to až sem.
1: Pes. Jste jak croissant upečený.
0: Ano, ano, čerstvě. Tak teď zvedněte pravou ruku.
1: Pes. Jste jak croissant upečený.
0: Ano, ano, čerstvě. Tak teď zvedněte pravou ruku.
1: Jste jak croissant upečený.
0: Ano, ano, čerstvě. Tak teď zvedněte pravou ruku.
1: Jste jak croissant upečený.
0: Ano, ano, čerstvě. Tak teď zvedněte pravou ruku. Sáhněte
1: upečený.
0: Ano, ano, čerstvě. Tak teď zvedněte pravou ruku. Sáhněte po kávě, nehajlujte. Tak teď zvedněte pravou ruku. Sáhněte po kávě, nehajluj mi tady. Pravou ruku. Sáhněte po kávě, nehajluj mi tady. A levou ruku. Sáhněte po kávě, nehajluj mi tady. A levou si podepřete. Sáhněte po kávě, nehajluj mi tady. A levou si podepřete hlavu, ať se vám nehajluj mi tady. A levou si podepřete hlavu tady. A levou si podepřete hlavu, ať se vám nezhroutí tělo zpět do postele. A levou si podepřete hlavu, ať se vám nezhroutí tělo zpět do postele. A levou si podepřete hlavu, ať se vám nezhroutí tělo zpět do postele. Levou si podepřete hlavu, ať se vám nezhroutí tělo zpět do postele, případně na zem, pokud už nejste doma. Podepřete hlavu, ať se vám nezhroutí tělo zpět do postele, případně na zem, pokud už nejste doma. Honzík upad. Vám nezhroutí tělo zpět do postele, případně na zem, pokud už nejste doma. Honzík upad. Zhroutí tělo zpět do postele, případně na zem, pokud už nejste doma. Honzík upad. No a do postele, případně na zem, pokud už nejste doma. Honzík upad. No a případně na zem, pokud už nejste doma. Honzík upad. No a poslední cvik zhluboka se na zem, pokud už nejste doma. Honzík upad. No a poslední cvik zhluboka se nadechněte. Nejste doma. Honzík upad. No a poslední cvik zhluboka se nadechněte. Honzík upad. No a poslední cvik zhluboka se nadechněte. No a poslední cvik zhluboka se nadechněte. Vydechněte. Poslední cvik zhluboka se nadechněte. Vydechněte. No a pokud jste u toho poslední cvik zhluboka se nadechněte. Vydechněte. No a pokud jste u toho hluboka se nadechněte. Vydechněte. No a pokud jste u tohohle neusnuli, tak máte dnešní cvičení. Vydechněte. No a pokud jste u tohohle neusnuli, tak máte dnešní cvičení splněno. Vydechněte. No a pokud jste u tohohle neusnuli, tak máte dnešní cvičení splněno. Spálili. No a pokud jste u tohohle neusnuli, tak máte dnešní cvičení splněno. Spálili. Pokud jste u tohohle neusnuli, tak máte dnešní cvičení splněno. Spálili jste celkem 3 až 5 kalorií. U tohohle neusnuli, tak máte dnešní

0: dnešní cvičení splněno. Spálili jste celkem 0, tak máte dnešní cvičení splněno. Spálili jste celkem 3 až 5 kalorií, což bude pravděpodobně dnešní cvičení splněno. Spálili jste celkem 3 až 5 kalorií, což bude pravděpodobně váš splněno. Spálili jste celkem 3 až 5 kalorií, což bude pravděpodobně váš sportovní. Spálili jste celkem 3 až 5 kalorií, což bude pravděpodobně váš sportovní. Pravděpodobně váš sportovní výkon dne.
1: No.
0: Krásný.
1: Magnifík.
0: Je váš sportovní výkon dne.
1: No.
0: Krásný.
1: Magnifík.
0: Výkon dne.
1: No.
0: Krásný.
1: Magnifík.
0: Magnifík. Merci beaucoup. Rokra.
1: No.
0: Krásný.
1: Magnifík.
0: Magnifík. Merci beaucoup.
2: Rock Radio.
1: No.
0: Krásný.
1: Magnifík.
0: Magnifík. Merci beaucoup.
2: Rock Radio.
0: Krásný.
1: Magnifík.
0: Magnifík. Merci beaucoup.
2: Rock Radio.
1: Magnifík.
0: Magnifík, merci beaucoup.
2: Rock Radio.
0: Magnifík, merci beaucoup.
2: Rock Radio.
0: Merci beaucoup.
2: Rock Radio.
0: Radio.

0: Máme striptéra, který zní hrozně tak. Každopádně, přátelé, tentokrát vám nerozdáváme striptéra, který zní jako vrtačka, teda, vlastně naopak. Ale lístky...
1: Ale mohli bychom.
0: Škoda. Ale to teda vlastně naopak. Ale lístky...
1: Ale mohli bychom.
0: Škoda. Ale tentokrát to jsou lístky opak. Ale lístky...
1: Ale mohli bychom.
0: Škoda. Ale tentokrát to jsou lístky...
1: Ale mohli bychom.
0: Škoda. Ale tentokrát to jsou lístky na naše narozeniny, který se Mohli bychom. Ale tentokrát to jsou lístky na naše narozeniny, které se konají už za měsíc. Na naše narozeniny, které se konají už za měsíc v listopadu, to znamená 7.11. v hale Datart ve Zlíně. Narozeniny, které se konají už za měsíc v listopadu, to znamená 7.11. v hale Datart ve Zlíně. Takže konají už za měsíc v listopadu, to znamená 7.11. v hale Datart ve Zlíně. Takže pokud chcete sít v listopadu, to znamená 7.11. v hale Datart ve Zlíně. Takže pokud chcete s nápadu, to znamená 7.11. v hale Datart ve Zlíně. Takže pokud chcete s námi slavit narozky, jak říkal Honzík, 7.11. v hale Datart ve Zlíně. Takže pokud chcete s námi slavit narozky, jak říkal Honzík, ušetřit narozky, jak říkal Honzík, ušetřit necelé 2 litry. Právě dnes je váš den.
1: Stačí, pokud si napíšete
0: necelé 2 litry. Právě dnes je váš den.
1: Stačí, pokud si napíšete buď do...
0: Právě dnes je váš den.
1: Stačí, pokud si napíšete buď do našeho messengeru na Facebook.
0: Váš den.
1: Stačí, pokud si napíšete buď do našeho messengeru na Facebook nebo do vzkazníku na Instagram. Stačí, pokud si napíšete buď do našeho messengeru na Facebook nebo do vzkazníku na Instagram. Stačí, pokud si napíšete buď do našeho messengeru na Facebook nebo do vzkazníku na Instagram, že ty našeho messengeru na Facebook nebo do vzkazníku na Instagram, že ty lupeny strašně chcete, jaký na Facebook nebo do vzkazníku na Instagram, že ty lupeny strašně chcete, jaký důvod si vymyslíte, do vzkazníku na Instagram, že ty lupeny strašně chcete, jaký důvod si vymyslíte na Instagram, že ty lupeny strašně chcete, jaký důvod si vymyslíte na, že ty lupeny strašně chcete, jaký důvod si vymyslíte to nám vlastně jedno. Důležitý je, abyste chcete, jaký důvod si vymyslíte to nám vlastně jedno. Důležitý je, abyste zase, jaký důvod si vymyslíte to nám vlastně jedno. Důležitý je, abyste zase nezapomyslíte to nám vlastně jedno. Důležitý je, abyste zase nezapomněli připsat vaše telefon vlastně jedno. Důležitý je, abyste zase nezapomněli připsat vaše telefonní. Důležitý je, abyste zase nezapomněli připsat vaše telefonní číslo. A my je, abyste zase nezapomněli připsat vaše telefonní číslo. A my po půl devátý někote nezapomněli připsat vaše telefonní číslo. A my po půl devátý někoho zapomněli připsat vaše telefonní číslo. A my po půl devátý někoho z vás od vaše telefonní číslo. A my po půl devátý někoho z vás obdarujeme těmahle dvěma lístky číslo a my po půl devátý někoho z vás obdarujeme těmahle dvěma lístkama a my po půl devátý někoho z vás obdarujeme těmahle dvěma lístkama a budeme se na půl devátý někoho z vás obdarujeme těmahle dvěma lístkama a budeme se na něj těšit na někoho z vás obdarujeme těmahle dvěma lístkama a budeme se na něj těšit na našich narozeninách vás obdarujeme těmahle dvěma lístkama a budeme se na něj těšit na našich narozeninách, abych si tam těmahle dvěma lístkama a budeme se na něj těšit na našich narozeninách, abych si tam stkama a budeme se na něj těšit na našich narozeninách, abych si tam s náma ťuknul panákem pivem. Budeme se na něj těšit na našich narozeninách, abych si tam s náma ťuknul panákem pivem. Těšit na našich narozeninách, abych si tam s náma ťuknul panákem pivem nebo cokoliv, co nám za ty lístky na našich narozeninách, abych si tam s náma ťuknul panákem pivem nebo cokoliv, co nám za ty lístky panák, abych si tam s náma ťuknul panákem pivem, nebo cokoliv, co nám za ty lístky potom koupí, třeba nám za ty lístky potom koupí třeba 5 kilo.
0: Přesně tak, prodáváme to pod cenu, ale nikomu to ne...
1: Potom koupí třeba 5 kilo.
0: Přesně tak, prodáváme to pod cenu, ale nikomu to neříkejte.
1: Třeba 5 kilo.
0: Přesně tak, prodáváme to pod cenu, ale nikomu to neříkejte.
1: Takže třeba 5 kilo.
0: Přesně tak, prodáváme to pod cenu, ale nikomu to neříkejte.
1: Takže držíme palce.
0: Přesně tak, prodáváme to pod cenu, ale nikomu to neříkejte.
1: Takže držíme palce a za chvíli...
0: Tak prodáváme to pod cenu, ale nikomu to neříkejte.
1: Takže držíme palce a za chvíli další muzika dá...
0: Pod cenu, ale nikomu to neříkejte.
1: Takže držíme palce a za chvíli další muzika dáme si horký že...
0: Nikomu to neříkejte.
1: Takže držíme palce a za chvíli další muzika dáme si horký že slíže... Takže držíme palce a za chvíli další muzika dáme si horký že slíže. Takže držíme palce a za chvíli další muzika dáme si horký že slíže. A já zprostá. Chvíli další.

0: Muzika, dáme si horký žeslíže a já sprostá. Klik. A dáme si horký žeslíže a já sprostá.
1: Klikni.
2: Mironet, nová dvojka a šop.
0: Žeslíže a já sprostá.
1: Klikni.
2: Mironet.
0: A já sprostá.
1: Klikni.
2: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší.
0: Epsta.
1: Klikni.
2: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší.
1: Klikni.
2: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší.
1: Apple iPhone 7.
2: Klikni. Mironet, nová dvojka a šoproku přináší.
1: Apple iPhone 17 200.
2: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší.
1: Apple iPhone 17 256 giga. Chytrá volba.
2: Nová dvojka a šoproku přináší.
1: Apple iPhone 17 256 giga. Chytrá volba právě teď.
2: Přináší.
1: Apple iPhone 17 256 giga. Chytrá volba právě.
2: Přináší.
1: Apple iPhone 17 256 giga. Chytrá volba právě teď.
2: Když mobily.
1: 17 256 giga. Chytrá volba právě teď.
2: Když mobily?
1: Tak Mironet, 6 giga, chytrá volba právě teď.
2: Když mobily?
1: Tak Mironet, klikni dvakrát.
3: Proč?
1: Chytrá volba právě teď.
2: Když mobily?
1: Tak Mironet, klikni dvakrát.
3: Proč se culíš?
1: Právě teď.
2: Když mobily?
1: Tak Mironet, klikni dvakrát.
3: Proč?
2: Když mobily?
1: Tak Mironet, klikni dvakrát.
3: Proč se culíš?
4: Protože budeme krásný.
1: Mironet, klikni dvakrát.
3: Proč se culíš?
4: Protože budeme krásný.
3: To už přece jsme.
1: Klikni dvakrát.
3: Proč se culíš?
4: Protože budeme krásný.
3: To už přece jsme.
4: Tohle.
3: Proč se culíš?
4: Protože budeme krásný.
3: To už přece jsme.
4: Tohle bude ale.
3: Culíš?
4: Protože budeme krásný.
3: To už přece jsme.
4: Tohle bude ale jiný level.
3: Budeme krásný.
4: To už přece jsme.
3: Tohle bude ale jiný level.
4: Beauty Days v Metr.
3: To už přece jsme.
4: Tohle bude ale jiný level.
3: Beauty Days
4: už přece jsme.
3: Tohle bude ale jiný level.
4: Beauty Days v
3: Metr. Tohle bude ale jiný level.
4: Beauty Days v Metropoli Zličín.
3: Vlasový
4: ale jiný level.
3: Beauty Days v Metropoli Zličín.
4: Vlasový styling,
3: beauty workshopy.
4: Beauty Days v Metropoli Zličín.
3: Vlasový styling,
4: beauty workshopy.
3: Příprava
4: Beauty Days v Metropoli Zličín.
3: Vlasový styling,
4: beauty workshopy.
3: Příprava
4: v Metropoli Zličín.
3: Vlasový styling,
4: beauty workshopy.
3: Příprava matcha čaje nebo kava
4: Zličín.
3: Vlasový styling,
4: beauty workshopy.
3: Příprava matcha čaje nebo kavárna Zdar.
4: Vlasový styling,
3: beauty workshopy,
4: příprava matcha čaje nebo kavárna s dárečky.
3: Beauty Day
4: Link,
3: beauty workshopy,
4: příprava matcha čaje nebo kavárna s dárečky.
3: Beauty Days
4: čaje nebo kavárna s dárečky.
3: Beauty Days v Metropoli Zličín, 15. až 8.
4: kavárna s dárečky.
3: Beauty Days v Metropoli Zličín, 15.
4: dárečky.
3: Beauty Days v Metropoli Zličín, 15. až 18. října.
4: Beauty Days v Metropoli Zličín,
3: 15. až 18. října.
4: K tomu pohodové nákup
3: Polis Zličín,
4: 15. až 18. října.
3: K tomu pohodové nákupy se slevami
4: Zličín,
3: 15. až 18. října.
4: K tomu pohodové nákupy se slevami až
3: 30%
4: až 18. října.
3: K tomu pohodové nákupy se slevami až
4: 30%
3: díky týden
4: 15. října.
3: K tomu pohodové nákupy se slevami až
4: 30%
3: díky týden.
4: K tomu pohodové nákupy se slevami až
3: 30%
4: díky týdenní slevové knížce.
3: Na
4: pohodové nákupy se slevami až 30%
3: díky týdenní slevové knížce.
4: Navštivte Loxit
3: se slevami až 30%
4: díky týdenní slevové knížce.
3: Navštivte Loxitan
4: Nike
3: 30%
4: díky týdenní slevové knížce.
3: Navštivte Loxitan
4: Nike
3: Profimet
4: a další
3: díky týdenní slevové knížce.
4: Navštivte Loxitan
3: Nike
4: Profimet
3: a další
4: značky slevové knížce.
3: Navštivte Loxitan
4: Nike
3: Profimet
4: a další
3: značkové obchody
4: knížce.
3: Navštivte Loxitan
4: Nike
3: Profimet
4: a další
3: značkové obchody.
4: Více na webu
3: Metr
4: a další
3: značkové
4: obchody.
3: Více na webu
4: Metropole Zličín.
3: Super ceny bez čekání.
4: Značkové obchody.
3: Více na webu Metropole Zličín.
4: Super ceny bez čekání na akci.
3: Více na webu Metropole Zličín.
4: Super ceny bez čekání na akci.
3: V DM Pole Zličín.
4: Super ceny bez čekání na akci.
3: V DM Samozřejmostí.
4: Pole Zličín.
3: Super ceny bez čekání na akci.
4: V DM Samozřejmostí.
3: Super ceny bez čekání na akci
4: v DM Samozřejmostí.
3: DM dlouhodobé ceny.
4: Ceny bez čekání na akci
3: v DM Samozřejmostí.
4: DM dlouhodobé ceny platí na
3: čekání na akci
4: v DM Samozřejmostí.
3: DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment
4: v DM Samozřejmostí.
3: DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment
4: a zůstává
3: samozřejmostí.
4: DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment
3: a zůstává

0: Fallout Boy na rok. Fallout Boy na rok. Fallout Boy na rok rádiu. Fallout Boy na rok rádiu s peckou Lake Effect. Fallout Boy na rok rádiu s peckou Lake Effect Kid dohrál jedna. Fallout Boy na rok rádiu s peckou Lake Effect Kid dohrál 21 minut po 6. Fallout Boy na rok rádiu s peckou Lake Effect Kid dohrál 21 minut po 6. Přátelé, rádiu s peckou Lake Effect Kid dohrál 21 minut po 6. Přátelé a Lake Effect Kid dohrál 21 minut po 6. Přátelé a tady je zase něco, co Kid dohrál 21 minut po 6. Přátelé a tady je zase něco, co 21 minut po 6. Přátelé a tady je zase něco, co vám budeme celý týden. Po šestý, přátelé, a tady je zase něco, co vám budeme celý týden. Přátelé, a tady je zase něco, co vám budeme celý týden. Tady je zase něco, co vám budeme celý týden rozdávat a vy z toho budete mít radost. Zase něco, co vám budeme celý týden rozdávat a vy z toho budete mít radost. To, co vám budeme celý týden rozdávat a vy z toho budete mít radost. Když ti řeknu, budeme celý týden rozdávat a vy z toho budete mít radost. Když ti řeknu, že bys mohla týden rozdávat a vy z toho budete mít radost. Když ti řeknu, že bys mohla ušetřit rozdávat a vy z toho budete mít radost. Když ti řeknu, že bys mohla ušetřit, že z toho budete mít radost. Když ti řeknu, že bys mohla ušetřit, že radost. Když ti řeknu, že bys mohla ušetřit, že 1700, když ti řeknu, že bys mohla ušetřit 1780 korun, že bys mohla ušetřit 1780 ušetřit 1780 korun, napsala bys nám 1780 korun, napsala bys nám 1780 korun, napsala bys nám.
1: Tak vyskočím tady zpátky
0: 1780 korun, napsala bys nám.
1: Tak vyskočím tady z pátýho patra. Každopádně
0: 80 korun, napsala bys tam.
1: Tak vyskočím tady z pátýho patra. Každopádně
0: 70 korun, napsala bys tam.
1: Tak vyskočím tady z pátýho patra. Každopádně
0: 17 korun, napsala bys tam.
1: Tak vyskočím tady z pátýho patra. Každopádně
0: 17 korun,
1: tak vyskočím tady z pátýho patra. Každopádně
0: 17
1: korun. Ano, přesně tak. Každopádně tady z pátýho patra. Každopádně
0: 17
1: korun. Ano, přesně tak. Každopádně přátelé, tentokrát pátýho patra. Každopádně
0: za 17.
1: Ano, přesně tak. Každopádně přátelé, tentokrát. Každopádně
0: za 17.
1: Ano, přesně tak. Každopádně přátelé, tentokrát vám
0: 17.
1: Ano, přesně tak. Každopádně přátelé, tentokrát vám

nezvýšené DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba i sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml. Zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml. Jen za 99 korun. Kelly's Protection Duopack 150 ml. Jen za 99 korun. Super 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně. Under Armour. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně. Under Armour makes you better. Akce. DM vždy výhodně. Under Armour makes you better. Už 30 DM vždy výhodně. Under Armour makes you better. Už 30 let. Ladíš formu? Dně. Under Armour makes you better. Už 30 let. Ladíš formu, makáš ve... Armour makes you better. Už 30 let. Ladíš formu, makáš ve fitku, běháš... Makes you better. Už 30 let. Ladíš formu, makáš ve fitku, běháš, pak ti nes... Better. Už 30 let. Ladíš formu, makáš ve fitku, běháš, pak ti nesmí chybět... 30 let. Ladíš formu, makáš ve fitku, běháš, pak ti nesmí chybět legendární Heat Gear. Makáš ve fitku, běháš, pak ti nesmí chybět legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Běháš, pak ti nesmí chybět legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Pak ti nesmí chybět legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děl... Chybět legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Heat Gear Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální Slayer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko je ideální Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko je ideální. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, už děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i mo... cokoliv. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i módní nošení. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i módní nošení. Najdeš ani tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě ideálním parťákem na trénink, běh, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě s recyklovatelťákem na trénink, běh, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revolving běh, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu nošení. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu Neolast. Baselayer ho i ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu Neolast. Baselayer objevuj tě z recyklovatelného revolučního materiálu Neolast. Baselayer objevuj v Under Armour Neolast. Baselayer objevuj v Under Armour Brand House Palladium, Chodov, Černý most a Nový Svast. Baselayer objevuj v Under Armour Brand House Palladium, Chodov, Černý most a Nový Smíchov. Armour Brand House Palladium, Chodov, Černý most a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz. Palladium, Chodov, Černý most a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz. Černý most a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz. A Nový Smíchov nebo na underarmour.cz. Vyber si ze šir... nebo na underarmour.cz. Vyber si ze šir... underarmour.cz. Vyber si ze široké nabídky Direct Auto. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru. A zimní gumy máš... Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru. A zimní gumy máš zdarma. Ze široké nabídky Direct Autobazaru. A zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu nabídky Direct Autobazaru. A zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu Autobazaru. A zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. A zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v ní gumy máš.

0: zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Arma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Amu vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horn bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto C. Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto CZ. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto CZ. Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto CZ. No a Horní Počernice. Direct Auto CZ. Direct Auto. Konečně férový Počernice. Direct Auto CZ. Direct Auto. Konečně férový auto. Direct Auto CZ. Direct Auto. Konečně férový autobazar. Turecko. Auto CZ. Direct Auto. Konečně férový autobazar. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
1: Turecko a dlouhé písečné
0: auto. Konečně férový autobazar.
1: Turecko a dlouhé písečné pláže.
2: Máme je v Tuji.
0: Konečně férový autobazar.
1: Turecko a dlouhé písečné pláže.
2: Máme je
0: férový autobazar.
1: Turecko a dlouhé písečné pláže.
2: Máme je v Tuji.
1: Řecko a kouzelné ostrovy plné krásy. Turecko a dlouhé písečné pláže.
2: Máme je v Tuji.
1: Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných.
2: Řecko a dlouhé písečné pláže.
1: Máme je v Tuji. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok.
2: Máme
1: pláže.
2: Máme je v Tuji.
1: Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok.
2: Máme je v Tuji.
1: Máme je v Tuji. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok.
2: Máme je v Tuji.
1: Malor
2: v Tuji.
1: Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok.
2: Máme je v Tuji.
1: Malorka a její typ. Kouzelné ostrovy plné krásných zátok.
2: Máme je v Tuji.
1: Malorka a její Tyrkysové moře.
2: Máme je
1: v Tuji. Plné krásných zátok.
2: Máme je v Tuji.
1: Malorka a její Tyrkysové moře.
2: Krásných zátok.
1: Máme je v Tuji.
2: Malorka a její Tyrkysové moře.
1: Máme je v Tuji.
2: Egypt.
1: Máme je v Tuji.
2: Malorka a její Tyrkysové moře.
1: Máme je v Tuji.
2: Egypt a úžasný
1: Tuji.
2: Malorka a její Tyrkysové moře.
1: Máme je v Tuji.
2: Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře.
1: A její Tyrkysové moře.
2: Máme je v Tuji.
1: Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře.
2: Má Tyrkysové moře.
1: Máme je v Tuji.
2: Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře.
1: Je v Tuji.
2: Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře.
1: Máme ho v Tuji.
2: Kypr, slunce,
1: podmořský svět Rudého moře.
2: Máme ho v Tuji.
1: Kypr, slunce a pohodová dovolená.
2: Rudého moře.
1: Máme ho v Tuji.
2: Kypr, slunce a pohodová dovolená.
1: Máme v Tuji.
2: A co?
1: Máme ho v Tuji.
2: Kypr, slunce a pohodová dovolená.
1: Máme v Tuji.
2: Tuji.
1: Kypr, slunce a pohodová dovolená.
2: Máme v Tuji.
1: A co dovolená all inclusive nebo hotel?
2: Kypr, slunce a pohodová dovolená.
1: Máme v Tuji.
2: A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže?
1: Pohodová dovolená.
2: Máme v Tuji.
1: A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže?
2: Máme v Tuji.
1: A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže?
2: I to najdete
1: v Tuji.
2: A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže?
1: I to najdete v Tuji.
2: All inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže?
1: I to najdete v Tuji.
2: Objevte First Minute nabídku
1: jen pár kroků od pláže,
2: i to najdete v Tuji.
1: Objevte First Minute nabídku od pláže,
2: i to najdete v Tuji.
1: Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vy
2: i to najdete v Tuji.
1: Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si v Tuji.
2: Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas.
1: Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas.
2: Léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas.
1: Tuji. Vaše dovolená začíná u nás.
2: 2027 a vyberte si svou dovolenou včas.
1: Tuji. Vaše dovolená začíná u nás.
2: A vyberte si svou dovolenou včas.
1: Tuji. Vaše dovolená začíná u nás.
3: Věda.
1: Svou dovolenou včas.
2: Tuji.
1: Vaše dovolená začíná u nás.
2: Včas.
1: Tuji. Vaše dovolená začíná u nás.
3: Věda. Řemeslo.
1: Vaše dovolená začíná u nás.
3: Věda. Řemeslo. Slimovice. Věda. Řemeslo. Slimovice. Věda. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek.cz. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek.cz. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek.cz.

0: Věci na Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí, CZ. Věci, na které můžeme být hrdí. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: A zadní jsou tak.
0: Které můžeme být hrdí.
1: A zadní jsou tak.
0: Můžeme být hrdí.
1: A zadní jsou tady. A zadní jsou tady. A tak. A zadní jsou tady. A tak jsem pro tebe na. A zadní jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce. A zadní jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače. Pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače. Slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače. Mobily nebo hračky na tisíce produktů. Zlevni si počítače. Mobily nebo hračky tisíce produktů. Zlevni si počítače. Mobily nebo hračky opět a zlevni si počítače. Mobily nebo hračky opět až 30%. Zlevni si počítače. Mobily nebo hračky opět až 30%. Mobily nebo hračky opět až 30% a nezapomeň opět až 30% a nezapomeň do půlnoci objednáš ráno v 30% a nezapomeň do půlnoci objednáš ráno v Alza boxu máš už a nezapomeň do půlnoci objednáš ráno v Alza boxu máš ušetři se slevou do půlnoci objednáš ráno v Alza boxu máš ušetři se slevovými kódy si objednáš ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na Alzaš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz. V Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz. Co máš? Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz.
2: Svět není.
1: Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz.
2: Svět není jen samé slunce.
1: Slevovými kódy na Alza.cz.
2: Svět není jen samé slunce a duha je toho. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou. Není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky na kně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. To. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz. Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz. Pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz. Na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz. Nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Šéfe, za 100
2: ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Šéfe, za 100 netlačí. Potřebujeme.
2: Nejlevnější pneu.cz.
3: Šéfe, za 100 netlačí. Potřebujeme.
2: Pneu.cz.
3: Šéfe, za 100 netlačí. Potřebujeme nový vercajk. Starý kompr. Šéfe, za 100 netlačí. Potřebujeme nový vercajk. Starý kompresor. Šéfe, za 100 netlačí. Potřebujeme nový vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká. Šéfe, za 100 netlačí. Potřebujeme nový vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
4: Chlapi.
3: Potřebujeme nový vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
4: Chlapi.
3: Vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
4: Chlapi. Říkal jsem, že teď na to nemám.
3: Starý kompresor už toho moc nenafouká.
4: Chlapi. Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
3: Kompresor už toho moc nenafouká.
4: Chlapi. Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
3: Šéfe, jděte na nenafouká.
4: Chlapi. Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
3: Šéfe, jděte na.
4: Chlapi. Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
3: Šéfe, jděte na web kompresory.
4: Ty. Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
3: Šéfe, jděte na web kompresory vzduchu.
4: Že teď na to nemám čas.
3: Šéfe, jděte na web kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný na web kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro.

0: stlačený vzduch na jednom místě. Vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je z. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? Stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online. Doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
1: No.
0: Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
1: No, to by šlo.
0: Nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
1: No, to by šlo.
0: www.komfirmy. Během pár minut a online.
1: No, to by šlo.
0: www.kompresory vzduchu pár minut a online.
1: No, to by šlo.
0: www.kompresory vzduchu online.
1: No, to by šlo.
0: www.kompresory vzduchotechnika.cz.
1: To šlo.
0: www.kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák. vzduchotechnika.cz. To je fičák.
2: rock.cz.
0: To je fičák.
2: Rock Radio.
0: To je fičák.

0: jedine klasika.
1: Danka.
0: Vyznávate jedine klasiku a z Vyznávate jedine klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let? Nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let? Tak tomu teče mlíko po bradě? A jak tomu není minimálně 40 let? Tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý, jste minimálně 40 let? Tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý, stejně nevíte 40 let? Tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý, stejně neví, co je dobrý, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý, stejně neví, co je dobrý? Teče mlíko po bradě? A ty mladý, stejně neví, co je dobrý? Mlíko po bradě? A ty mladý, stejně neví, co je dobrý? A ty mladý, stejně neví, co je dobrý? Mladý, stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream, neví, co je dobrý. Nalaďte si náš stream, Legends je dobrý. Nalaďte si náš stream, Legends of Rock. Nalaďte si náš stream, Legends of Rock. A budete na... Nalaďte si náš stream, Legends of Rock. A budete na... Nalaďte si náš stream, Legends of Rock. A budete na svých... Náš stream Legends of Rock a budete na svých. Legends of Rock a budete na svých. Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC Rock a budete na svých. Od AC/DC pozíze na svých. Od AC/DC pozízí top klasik. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream. DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream. Legends of Rock. ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream. Legends of klasika a legendy roku. To je náš stream. Legends of Rock na rockový rádio. Klasika a legendy roku. To je náš stream. Legends of Rock na rockový rádio. Legendy roku. To je náš stream. Legends of Rock na rockový rádio. CZ. To je náš stream Legends of Rock na rockový rádio CZ. Legends of Rock na rockový rádio CZ. Rock na rockový rádio CZ. Rock rádio, rockový rádio CZ. Rock rádio, co se děje CZ. Rock rádio, co se děje CZ. Rock rádio, co se děje?
2: Hezké.
0: Rock rádio, co se děje?
2: Hezké ráno, je 6:30, jsou tu.
0: Rock rádio, co se děje?
2: Hezké ráno, je 6:30, jsou tu.
0: Rock rádio, co se děje?
2: Hezké ráno, je 6:30, jsou tu krátké zprávy.
0: Rock rádio, co se děje?
2: Hezké ráno, je 6:30, jsou tu krátké zprávy. Vláda dnes... Hezké ráno, je 6:30, jsou tu krátké zprávy. Vláda dnes bojuje proti extrémnímu... Ráno, je 6:30, jsou tu krátké zprávy. Vláda dnes bojuje proti extrémnímu suchu. Národní koalice podvede... Zprávy. Vláda dnes bojuje proti extrémnímu suchu. Národní koalice podvede... Vláda dnes bojuje proti extrémnímu suchu. Národní koalice pod vedením premiéra dnes... Bojuje proti extrémnímu suchu. Národní koalice pod vedením premiéra dnes zhodnotí aktuální... extrémnímu suchu. Národní koalice pod vedením premiéra dnes zhodnotí aktuální nedostatek vody. Suchu. Národní koalice pod vedením premiéra dnes zhodnotí aktuální nedostatek vody. Odborníci posoudí aktuální nedostatek vody. Odborníci posoudí dosavadní státní opatření a navrhnou další kroky vody. Odborníci posoudí dosavadní státní opatření a navrhnou další kroky. Svět dnes odborníci posoudí dosavadní státní opatření a navrhnou další kroky. Dosavadní státní opatření a navrhnou další kroky. Svět dnes pozná držitele nobní opatření a navrhnou další kroky. Svět dnes pozná držitele nobní a navrhnou další kroky. Svět dnes pozná držitele Nobelovy ceny za ekonomii, Švéd další kroky. Svět dnes pozná držitele Nobelovy ceny za ekonomii, Švédská královská

0: ovonila sprejom.
1: Ja to...
0: Sprostá som sa kvôli tebe ovonila sprejom.
1: Ja to cítim až sem.
0: Ja som sa kvôli tebe ovonila sprejom.
1: Ja to cítim až sem.
0: Som sa kvôli tebe ovonila sprejom.
1: Ja to cítim až sem.
2: Držu bude, vole.
0: Tebe ovonila sprejom.
1: Ja to cítim až sem.
2: Držu bude, vole, dám.
0: Sprejom.
1: Ja to cítim až sem.
2: Držu bude, vole, dám. Jean-Paul Gaultier.
3: To je, vole.
1: Ja to cítim až sem.
2: Držu bude, vole, dám. Jean-Paul Gaultier.
3: To je, vole, dám.
1: Cítim až sem.
2: Držu bude, vole, dám. Jean-Paul Gaultier.
3: To je, vole, dám. Z Pařížský.
2: Držu bude, vole, dám. Jean-Paul Gaultier.
3: To je, vole, dám. Z Pařížský, vole.
2: Dám. Jean-Paul Gaultier.
3: To je, vole, dám. Z Pařížský, vole.
2: Jo? No to drahý. Jean-Paul Gaultier.
3: To je, vole, dám. Z Pařížský, vole.
2: Jo? No to drahý.
3: To je, vole, dám. Z Pařížský,
2: vole. Jo? No to drahý parfém, more, to mi doneseš.
3: Dáme, z Pařížský, vole.
2: Jo? No to drahý parfém, more, to mi doneseš k Vánosom, jak jim napíšu.
3: Z Pařížský, vole.
2: No to drahý parfém, more, to mi doneseš k Vánosom, jak jim napíšem značku. No to drahý parfém, more, to mi doneseš k Vánosom, jak jim napíšem značku.
1: Takhle milí.
2: No to drahý parfém, more, to mi doneseš k Vánosom, jak jim napíšem značku.
1: Takhle milí paní chodí do tý...
2: K Vánosom, jak jim napíšem značku.
1: Takhle milí paní chodí do tý pařížský, ty drahý parfémy.
2: Tak jim napíšem značku.
1: Takhle milí paní chodí do tý pařížský, ty drahý parfémy kupovat, který tam more a vole.
2: Jo, jo, to jsme přesně my. My paníčky. Super. My paníčky z Mostu, které vykupujeme... Jo, jo, to jsme přesně my. My paníčky. Super. My paníčky z Mostu, které vykupujeme šitory a siktry. Jsme přesně my. My paníčky. Super. My paníčky z Mostu, které vykupujeme šitory a siktry. Secret. Paníčky. Super. My paníčky z Mostu, které vykupujeme šitory a siktry. Secret. My paničky z Mostu, které vykupujeme šitory a siktry. Secret. Mostu, které vykupujeme šitory a siktry. Secret.
1: Každopádně no, to byly...
2: Vykupujeme šitory a siktry. Secret.
1: Každopádně no, to byly horký žeslí.
2: Šitory a siktry. Secret.
1: Každopádně
2: no,
1: to byly...
2: Secret.
1: Každopádně no, to byly horký žeslíže a my si... Každopádně no, to byly horký žeslíže a my si teďka pojďme dát, protože každopádně no, to byly horký žeslíže a my si teďka pojďme dát, protože bude. Každopádně no, to byly horký žeslíže a my si teďka pojďme dát, protože bude půl sedmý. A my si teďka pojďme dát, protože bude půl sedmý. Zprávy tady s další paničkou tentokrát. Teďka pojďme dát, protože bude půl sedmý. Zprávy tady s další paničkou tentokrát skrč, protože bude půl sedmý. Zprávy tady s další paničkou tentokrát skrče a to je naše, protože bude půl sedmý. Zprávy tady s další paničkou tentokrát skrče a to je naše zmí. Zprávy tady s další paničkou tentokrát skrče a to je naše Zuzanka. Zprávy tady s další paničkou tentokrát skrče a to je naše Zuzanka. S další paničkou tentokrát skrče a to je naše Zuzanka. Tentokrát skrče a to je naše Zuzanka.
4: Vyznáváte
1: krče a to je naše Zuzanka.
4: Vyznáváte jedině
1: naše Zuzanka.

0: Svět dnes pozná držitele Nobelovy ceny za ekonomii. Švédská královská akademie věd pozná držitele Nobelovy ceny za ekonomii. Švédská královská akademie věd oznámí jméno nového laureáta. Tímto krokem skončí letošní vyhlašování prestižních ocenění. Hokejová extraliga má za sebou kompletní desáté kolo prestižních ocenění.
1: Rok Rádio. Vyhráli 5-4 v prodloužení. Rok Rádio. Počasí.
0: Dnes nás čeká chladnější a proměnlivé počasí.
1: Rok Rádio. Doprava.
0: Opatrně na Pražském okruhu ve směru k D1.

0: ve směru k D1 na 21. kilometru. Opatrně na Pražském okruhu ve směru k D1 na 21. kilometru. Opatrně na Pražském okruhu ve směru k D1 na 21. kilometru se srazili v levém. Opatrně na Pražském okruhu ve směru k D1 na 21. kilometru se srazili v levém jízdním pruhu. Okruhu ve směru k D1 na 21. kilometru se srazili v levém jízdním pruhu dva osobáky. K D1 na 21. kilometru se srazili v levém jízdním pruhu dva osobáky. Na 21. kilometru se srazili v levém jízdním pruhu dva osobáky. V Trutnově se bouralo na kilometru se srazili v levém jízdním pruhu dva osobáky. V Trutnově se bouralo na Trutnově se srazili v levém jízdním pruhu dva osobáky. V Trutnově se bouralo na Klack v levém jízdním pruhu dva osobáky. V Trutnově se bouralo na Klacké ulici, tam je teď kvůli nehodě dva osobáky. V Trutnově se bouralo na Klacké ulici, tam je teď kvůli nehodě zavedenáky. V Trutnově se bouralo na Klacké ulici, tam je teď kvůli nehodě zavedený kyvadlový provoz. V Trutnově se bouralo na Klacké ulici, tam je teď kvůli nehodě zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Bouralo na Klacké ulici, tam je teď kvůli nehodě zavedený kyvadlový provoz Jedské ulici, tam je teď kvůli nehodě zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. A tam je teď kvůli nehodě zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. A stále nehodě zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. A stále si dejte pozor na zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. A stále si dejte pozor na D1, tam se řeší provoz jedním jízdním pruhem. A stále si dejte pozor na D1, tam se řeší nehoda ve směru pruhem. A stále si dejte pozor na D1, tam se řeší nehoda ve směru na Brno na 205. A stále si dejte pozor na D1, tam se řeší nehoda ve směru na Brno na 200. Si dejte pozor na D1, tam se řeší nehoda ve směru na Brno na 205. kilometru. Na D1, tam se řeší nehoda ve směru na Brno na 205. kilometru. Tém kilometru.
1: Vejlty vím, že na cestách.
0: Kilometru.
1: Vejlty vím, že na cestách. Vejlty vím, že na cestách ani na stavbě nechceš ztrácet čas. Vejlty vím, že na cestách ani na stavbě nechceš ztrácet čas. A vím, že na cestách ani na stavbě nechceš ztrácet čas. Aku nářadí Hilti, že na cestách ani na stavbě nechceš ztrácet čas. Aku nářadí Hilti, protože chceš ztrácet čas. Aku nářadí Hilti, protože profíci vědí cet čas. Aku nářadí Hilti, protože profíci vědí. Nářadí Hilti, protože profíci vědí. Ty, protože profíci vědí. Protože profíci vědí. Profíci vědí.

0: tam to nejhezčí. Takže Marceli, speciálně tobě dneska to nejhezčí. Takže Marceli, speciálně tobě dneska všechno nejlepší. Takže Marceli, speciálně tobě dneska všechno nejlepší. Marceli, speciálně tobě dneska všechno nejlepší. No a jinak, co se týče tobě dneska všechno nejlepší. No a jinak, co se týče jiných zajímavých dneska všechno nejlepší. No a jinak, co se týče jiných zajímavých oslavenská všechno nejlepší. No a jinak, co se týče jiných zajímavých oslavenců, našel jsem, že všechno nejlepší. No a jinak, co se týče jiných zajímavých oslavenců, našel jsem, že dneska nejlepší. No a jinak, co se týče jiných zajímavých oslavenců, našel jsem, že dneska třeba má svátek. No a jinak, co se týče jiných zajímavých oslavenců, našel jsem, že dneska třeba má svátek teda na jiných zajímavých oslavenců, našel jsem, že dneska třeba má svátek teda narozeniny bejvalý. Zajímavých oslavenců, našel jsem, že dneska třeba má svátek teda narozeniny bejvalý. Má svátek teda narozeniny bejvalý. Německá katolická filozofka svatá svátek teda narozeniny bejvalý. Německá katolická filozofka svatá Terezie Benedikta od teda narozeniny bejvalý. Německá katolická filozofka svatá Terezie Benedikta od kříže, to jsem Německá katolická filozofka svatá Terezie Benedikta od kříže, to si myslím, že je hodně zajímavý. Katolická filozofka svatá Terezie Benedikta od kříže, to si myslím, že je hodně zajímavý. Filozofka svatá Terezie Benedikta od kříže, to si myslím, že je hodně zajímavý.
1: Svatá matko, koroduj za nás.
0: Takže tadle přesně jaký zdravíme.
1: Svatá matko, koroduj za nás.
0: Takže tadle přesně jaký zdravíme.
1: Svatá matko, koroduj za nás.
0: Takže tadle přesně jaký zdravíme. A jinak
1: koroduj za nás.
0: Takže tadle přesně jaký zdravíme. A jinak
1: za nás.
0: Takže tadle přesně jaký zdravíme. A jinak 70. Takže tadle přesně jaký zdravíme. A jinak 78 let by dneska oslavil tadle přesně jaký zdravíme. A jinak 78 let by dneska oslavil britský gitarista. Zdravíme. A jinak 78 let by dneska oslavil britský gitarista a zpěvák. A jinak 78 let by dneska oslavil britský gitarista. A jinak 78 let by dneska oslavil britský gitarista a zpěvák Rick Parfitt spojený. 78 let by dneska oslavil britský gitarista a zpěvák Rick Parfitt spojený s kapelou. 78 let by dneska oslavil britský gitarista a zpěvák Rick Parfitt spojený s kapelou Status. Oslavil britský gitarista a zpěvák Rick Parfitt spojený s kapelou Status Quo. Britský gitarista a zpěvák Rick Parfitt spojený s kapelou Status Quo. Zpěvák Rick Parfitt spojený s kapelou Status Quo. Zpěvák Rick Parfitt spojený s kapelou Status Quo. Spojený s kapelou Status Quo. S kapelou Status Quo.

0: Rock Radio. Rock Radio. Rockový kulen. Rock Radio. Rockový kulendárium. Rock Radio. Rockový kulendárium. Rock Radio. Rockový kulendárium.
1: Máme sedm...
0: Rock Radio. Rockový kulendárium.
1: Máme 7 minut po půl sedmí.
0: Rock Radio. Rockový kulendárium.
1: Máme 7 minut po půl sedmí.
0: Rockový kulendárium.
1: Máme 7 minut po půl sedmí. Pondělí 12.
0: Kulendárium.
1: Máme 7 minut po půl sedmí. Pondělí 12. října. A... Máme 7 minut po půl sedmí. Pondělí 12. října. Máme 7 minut po půl sedmí, pondělí 12. října a Green Day. 7 minut po půl sedmí, pondělí 12. října a Green Day nám krásně uvedli dnešní. 7 minut po půl sedmí, pondělí 12. října a Green Day nám krásně uvedli dnešní. 7 minut pondělí 12. října a Green Day nám krásně uvedli dnešní oslavence. 12. října a Green Day nám krásně uvedli dnešní oslavence. Svátek října a Green Day nám krásně uvedli dnešní oslavence. Svátek Green Day nám krásně uvedli dnešní oslavence. Svátek podle historicky uvedli dnešní oslavence. Svátek podle historických kalendářů slaví třeba Maximilian dnešní oslavence. Svátek podle historických kalendářů slaví třeba Maximilian oslavence. Svátek podle historických kalendářů slaví třeba Maximilian nebo Serafín. Svátek podle historických kalendářů slaví třeba Maximilian nebo Serafín. Podle historických kalendářů slaví třeba Maximilian nebo Serafín, ale hlavně jeden z kalendářů slaví třeba Maximilian nebo Serafín, ale hlavně jeden slaví třeba Maximilian nebo Serafín, ale hlavně je dneska svátek Maximilian nebo Serafín, ale hlavně je dneska svátek, který slaví pan nebo Serafín, ale hlavně je dneska svátek, který slaví pan Marcel, ale hlavně je dneska svátek, který slaví pan Marcel. Hlavně je dneska svátek, který slaví pan Marcel. No prostě. Je dneska svátek, který slaví pan Marcel. Svátek, který slaví pan Marcel. No prosím. Který slaví pan Marcel.
2: No prosím tebe, náš Marcel, no tak to...
0: Slaví pan Marcel.
2: No prosím tebe, náš Marcel, no tak toho musíme oslavit. No prosím tebe, náš Marcel, no tak toho musíme oslavit, až budou motokeci.
1: Toho
2: nevím
1: normálně...
2: ještě jak, ale... Prosím tebe, náš Marcel, no tak toho musíme oslavit, až budou motokeci.
1: Toho
2: nevím
1: normálně...
2: ještě jak, ale...
1: Tak oslavíme...
2: Marcel, no tak toho musíme oslavit, až budou motokeci.
1: Toho
2: nevím
1: normálně...
2: ještě jak, ale...
1: Tak oslavíme, že spadne...
2: Oslavit, až budou motokeci.
1: Toho
2: nevím
1: normálně...
2: ještě jak, ale...
1: Tak oslavíme, že spadne z motorky a píchne se mu
2: motokeci.
1: Toho
2: nevím
1: normálně...
2: ještě jak, ale...
1: Tak oslavíme, že spadne z motorky a píchne se mu guma.
2: Ježiš, to nemá... ještě jak, ale...
1: Tak oslavíme, že spadne z motorky a píchne se mu guma.
2: Ježiš, to nemá jedna. Věci.
1: Tak oslavíme, že spadne z motorky a píchne se mu guma.
2: Ježiš, to nemá jedna. Věci.
1: Ne, já mu přeju jenom to, že spadne z motorky a píchne se mu guma.
2: Ježiš, to nemá jedna. Věci.
1: Ne, já mu přeju jenom to z motorky a píchne se mu guma.
2: Ježiš, to nemá jedna. Věci.
1: Ne, já mu přeju jenom to nejhezčí. Takže píchne se mu guma.
2: Ježiš, to nemá jedna. Věci.
1: Ne, já mu přeju jenom to nejhezčí. Takže Marceli,
2: Ježiš, to nemá jedna. Věci.
1: Ne, já mu přeju jenom to nejhezčí. Takže Marceli, speciálně tobě,
2: nemá jedna. Věci.
1: Ne, já mu přeju jenom to nejhezčí. Takže Marceli, speciálně Ne, já mu přeju jenom to nejhezčí. Takže Marceli, speciálně tobě dneska přeju

0: 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná 20 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Hon. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. Dovolte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams. Může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams. The power of dreams.
1: Pondělí to Robert slavil
0: dreams.
1: Pondělí to Robert slavil narozeniny. Úterý musel... Pondělí to Robert slavil narozeniny. Úterý musel na oslavu tchýně a ve... Pondělí to Robert slavil narozeniny. Úterý musel na oslavu tchýně a ve středu...
2: Pořád.
1: To Robert slavil narozeniny. Úterý musel na oslavu tchýně a ve středu...
2: Pořád hledáte výmluvy.
1: ...byl narozeniny. Úterý musel na oslavu tchýně a ve středu...
2: Pořád hledáte výmluvy, proč je...
1: Úterý musel na oslavu tchýně a ve středu...
2: Pořád hledáte výmluvy, proč...
1: A ve středu...
2: Pořád hledáte výmluvy, proč ještě nepřezoub pneumatiky? S celoročkama už... Pořád hledáte výmluvy, proč ještě nepřezoub pneumatiky? S celoročkama už nemusíte. Největší... Hledáte výmluvy, proč ještě nepřezoub pneumatiky? S celoročkama už nemusíte. Největší výběr... Proč ještě nepřezoub pneumatiky? S celoročkama už nemusíte. Největší výběr na pneumatiky CZ. Pneumatiky? S celoročkama už nemusíte. Největší výběr na pneumatiky CZ. S celoročkama už nemusíte. Největší výběr na pneumatiky CZ. Už nemusíte. Největší výběr na pneumatiky CZ. Nakupujte bez výmluv. Největší výběr na pneumatiky CZ. Nakupujte bez výmluv.
3: Radio House
2: na pneumatiky CZ. Nakupujte bez výmluv.
3: Radio House 300 Cross
2: CZ. Nakupujte bez výmluv.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je.
2: Nakupujte bez výmluv.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama.
2: Nakupujte bez výmluv.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu.
2: Výmluv.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu online. Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu online na TV Nova. 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu online na TV Nova. Ta Cross Plus. To je reklama v rádiu online na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místoční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radio. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. A místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Podporu malých firem na radiohouse.cz.
4: Angry Birds Kosmetika
3: na radiohouse.cz.
4: Angry Birds
3: Kosmetika.cz.
4: Angry Birds Kosmetika, co má koule.
3: .cz.
4: Angry Birds Kosmetika, co má koule. Angry Birds. Angry Birds Kosmetika, co má koule. Angry Birds. Angry Birds Kosmetika, co má koule. Angry Birds. Lousk.

0: birthday to you.
1: 这次是你来
0: Happy birthday, happy birthday to you.
1: 这次是你来 jak z takových těch
0: day, happy birthday to you.
1: 这次是你来 jak z takových těch teenagerovských komedií.
0: Happy birthday to you.
1: 这次是你来 jak z takových těch teenagerovských komedií, víš jak
0: day to you.
1: 这次是你来 jak z takových těch teenagerovských komedií, víš jak se to jsi zněla jak z takových těch teenagerovských komedií, víš, jak se vedle tebe nastěhuje ta 16 teenagerovských komedií, víš, jak se vedle tebe nastěhuje ta 16letá blondětá šťáva těch komedií, víš, jak se vedle tebe nastěhuje ta 16letá blondětá šťáva
2: teď,
1: víš, jak se vedle tebe nastěhuje ta 16letá blondětá šťáva
2: teď, to je Zuzka
1: a blondětá šťáva
2: teď, to je Zuzka, ona se mnou bydlí, já jsem to neříkala,
1: ne,
2: ve to je Zuzka, ona se mnou bydlí, já jsem to neříkala.
1: Ne.
2: Ve skříni. Ona se mnou bydlí, já jsem to neříkala.
1: Ne.
2: Ve skříni. Se mnou bydlí, já jsem to neříkala.
1: Ne.
2: Ve skříni. Jsem to neříkala.
1: Ne.
2: Ve skříni.
1: Jako vešla by se tam, no.
2: Ne. Ve skříni.
1: Jako vešla by se tam, no, ale já to radši... Jako vešla by se tam, no, ale já to radši nechci vědět, co dělá. Jako vešla by se tam, no, ale já to radši nechci vědět, co děláte po večerech. Jako vešla by se tam, no, ale já to radši nechci vědět, co děláte po večerech. Tak každopádně, no, ale já to radši nechci vědět, co děláte po večerech.
2: Tak každopádně, by se ti to ještě líbilo, my ti to nebudeme říkat.
1: Právě, abych chci vědět, co děláte po večerech.
2: Tak každopádně, by se ti to ještě líbilo, my ti to nebudeme říkat.
1: Právě, abych to potřeboval.
2: Tak každopádně, by se ti to ještě líbilo, my ti to nebudeme říkat.
1: Právě, abych to potřeboval namalovaný aspoň.
2: Mě ještě líbilo, my ti to nebudeme říkat.
1: Právě, abych to potřeboval namalovaný aspoň. Přejeme všechno nejlepší a za chvíli si dáme
2: hap. Ti to nebudeme říkat.
1: Právě, abych to potřeboval namalovaný aspoň. Přejeme všechno nejlepší a za chvíli si dáme Harleje, abych to potřeboval namalovaný aspoň. Přejeme všechno nejlepší a za chvíli si dáme Harleje, proč to potřeboval namalovaný aspoň. Přejeme všechno nejlepší a za chvíli si dáme Harleje, proč pocit mám aspoň. Přejeme všechno nejlepší a za chvíli si dáme Harleje, proč pocit mám. Přejeme všechno nejlepší a za chvíli si dáme Harleje, proč pocit mám. Nejlepší a za chvíli si dáme Harleje, proč pocit mám.
3: Honda
1: si dáme Harleje, proč pocit mám.
3: Honda přiváží
1: Harleje, proč pocit mám.
3: Honda přiváží
1: pocit mám.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své
1: mám.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 100.

0: CZ.
1: Přijďte si do Benu.
0: BRDS.cz.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro
0: CZ.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
0: CZ.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék
1: do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v naší platku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách, nebo na Benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
3: Někdy se člověk musí
1: nebo na Benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
3: Někdy se člověk musí
1: CZ. Benu, rádi vám poradíme.
3: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy se
1: rádi vám poradíme.
3: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy se vše točí kolem práce.
1: Díme.
3: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy se vše točí. Někdy se člověk musí otáčet. Jindy se vše točí kolem práce. Kdy se člověk musí otáčet. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil otáčet. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás. Může vám Homecredit. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás. Může vám Homecredit práce. Aby se svět točil podle vás. Může vám Homecredit půjčit klidně milion. Aby se svět točil podle vás. Může vám Homecredit půjčit klidně milion. I na podniky točil podle vás. Může vám Homecredit půjčit klidně milion. I na podnikání vás. Může vám Homecredit půjčit klidně milion. I na může vám Homecredit půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na Homecredit půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online dopad na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online dopad. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online do 15 minut. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online do 15 minut. Homecredit na naší pobočce nebo online do 15 minut. Homecredit.cz nebo online do 15 minut. Homecredit.cz nebo online do 15 minut. Homecredit.cz do 15 minut. Homecredit.cz. Homecredit.cz.
4: Prodám
3: Homecredit.cz.
4: Prodáváte a
3: CZ.
4: Prodáváte auto a chcete do... Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
1: Tak.
4: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
1: Tak.
4: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
1: Tak přijeďte.
4: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
1: Tak přijeďte do AutoESA.
4: Vaše auto... Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
1: Tak přijeďte do AutoESA.
4: Vaše auto zdarma naceníme a přejete auto a chcete dostat nejvíc?
1: Tak přijeďte do AutoESA.
4: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruku. Chcete dostat nejvíc?
1: Tak přijeďte do AutoESA.
4: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
1: Tak přijeďte do AutoESA.
4: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
1: A navíc pouze...

0: Přijďte do AutoESA.
1: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
0: A navíc pouze NISA.
1: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
0: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkup.
1: Převezmeme záruky.
0: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
1: Máte už nabídku od jiného?
0: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
1: Máte už nabídku od jiného prodejce?
0: Navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
1: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám
0: nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
1: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme
0: ještě nejvyšší výkupní ceny.
1: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
0: Výkupní ceny.
1: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
0: Kdo?
1: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
0: Kdo na to jde?
1: Od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
0: Kdo na to jde?
1: Od lesa?
0: Pro
1: vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
0: Kdo na to jde?
1: Od lesa? Pro víc a to i hned a v hotovosti.
0: Kdo na to jde?
1: Od lesa?
0: Prodá auto USA.
1: V hotovosti.
0: Kdo na to jde?
1: Od lesa?
0: Prodá auto USA.
1: Kdo na to jde?
0: Od lesa?
1: Prodá auto USA.
2: Stavebniny Dek 13.
1: Na to jde?
0: Od lesa?
1: Prodá auto USA.
2: Stavebniny Dek přináší Megasa.
1: Prodá auto USA.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Ucelené
1: auto USA.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Ucelené
1: komesa.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields. Stavebniny Dek přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields izostatickou komínovou vložkou. Dek přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields izostatickou komínovou vložkou. Nyní za mega akci. Ucelené komínové systémy Shields izostatickou komínovou vložkou. Nyní za výjimečně. Ucelené komínové systémy Shields izostatickou komínovou vložkou. Nyní za výjimečně snížené ceny a na komínové systémy Shields izostatickou komínovou vložkou. Nyní za výjimečně snížené ceny a Shields izostatickou komínovou vložkou, nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Izostatickou komínovou vložkou, nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Komínovou vložkou, nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebně, nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijď s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové sama. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny z doprav platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na Dek.cz. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na Dek.cz. Přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na Dek.cz. Systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na Dek.cz. Dopravou zdarma. Více na Dek.cz.
3: Jak to má motora?
2: Více na Dek.cz.
3: Jak to má motora kola?
2: Dek.cz.
3: Jak to má motora kola? Dřív či později s tím. Jak to má motora kola? Dřív či později s tím. Jak to má motora kola? Dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě. Jak to má motora kola? Dřív či později s tím budou problémy. Ale jak to má motora kola? Dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě motora kola? Dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím obrovská zábava? Dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím obrovská zábava? Později s tím budou problémy. Ale ještě předtím obrovská zábava? Tohle budou problémy. Ale ještě předtím obrovská zábava? Tohle moc dobře ví naše ale ještě předtím obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ještě předtím obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Java. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam dobře ví naše kukačka ve světě motosportu

0: Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, vaše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motorsportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrém Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku. Rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
1: Řídíš rád
0: od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
1: Řídíš rád kamion nebo do
0: pátku na Rock Rádiu.
1: Řídíš rád kamion nebo dodávku?
0: Rock Rádiu.
1: Řídíš rád kamion nebo dodávku?
2: U nás je to...
1: Řídíš rád kamion nebo dodávku?
2: U nás je to víc než práce.
1: Řídíš rád kamion nebo dodávku?
2: U nás je to víc než práce.
1: Spedit.
2: Česká.
1: Řídíš rád kamion nebo dodávku?
2: U nás je to víc než práce.
1: Spedit.
2: Česká firma.
1: Dávku.
2: U nás je to víc než práce.
1: Spedit.
2: Česká firma, která si svých řidičů...
1: U nás je to víc než práce.
2: Spedit.
1: Česká firma, která si svých řidičů váží.
2: Spedit to víc než práce.
1: Spedit.
2: Česká firma, která si svých řidičů váží.
1: Spedit.
2: Spedit.
1: Česká firma, která si svých řidičů váží.
2: Spedit.cz/kar.
1: Česká firma, která si svých řidičů váží.
2: Spedit.cz/kariéra.
1: A která si svých řidičů váží.
2: Spedit.cz/kariéra.
1: Řidičů váží.
2: Spedit.cz/kariéra.
1: Spedit.cz/kariéra. .cz/kariéra. Kariéra.
3: Z nabídky 7 dní Peugeot. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat. Pořiďte si i vy svůj nový 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Třeba 7-místné SUV Peugeot vůz za těch nejvýhodnějších podmínek.
4: Staňte se Peugeotákem.

0: A mu slibuju, že se naučím vyslovovat jméno. A mu slibuju, že se naučím vyslovovat jméno týhle hýka. A mu slibuju, že se naučím vyslovovat jméno týhle hýka. Slibuju, že se naučím vyslovovat jméno týhle hýka.
1: Status quo.
0: Že se naučím vyslovovat jméno týhle hýka.
1: Status quo. You're listening to Radio Rock Radio.

0: u Kopeckého. Tak nečekejte, jezděte! Staňte se Pežoťákem u Kopeckého. Jezděte! Staňte se Pežoťákem u Kopeckého.
1: Autosalony Kopecký.
0: Jezděte! Staňte se Pežoťákem u Kopeckého.
1: Autosalony Kopecký.
0: Staňte se Pežoťákem u Kopeckého.
1: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno
0: s Pežoťákem u Kopeckého.
1: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
0: Víc u Kopeckého.
1: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
0: Více na Kopeckého.
1: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
0: Více na
1: Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
0: Více na Kopecký.cz.
1: Služby, na které se snadno zvyká.
0: Více na Kopecký.cz.
1: Zvyká.
0: Více na Kopecký.cz.
2: Rock Radio.
0: Kopecký.cz.
2: Rock Radio.
0: Dávno. Z.

vůně pot i sporek, žádný keci, Angry Birds. Lousy vůně pot i sporek, žádný keci, Funky Birds. Lousy vůně pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A lousy vůně pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nger vůně pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nger i sporek, žádný keci, funkční věci. A nger i B.A. Žádný keci, funkční věci. A nger i B.A. Rdese, funkční věci. A nger i B.A. Rdese, a nger i.

Nemusíš mít školu roku, abys byl... Nemusíš mít školu roku, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro... Rock je slušná muzika pro všechny. Rocker. Rock je slušná...

0: Celý pro vás dáme 9 minut před 7 hodinou raní a já už jsem 9 minut před 7 hodinou raní a já už jsem celý načatej před 7 hodinou raní a já už jsem celý načatej, co si pro nás Zuzka raní a já už jsem celý načatej, co si pro nás Zuzka připravila, jaký bizarní a já už jsem celý načatej, co si pro nás Zuzka připravila, co si pro nás Zuzka připravila, jaký bizárek při pondělku má.
1: Američan byl...
0: Zuzka připravila, jaký bizárek při pondělku má.
1: Američan byl autem do zavřeného obchodu.
0: Jaký bizárek při pondělku má.
1: Američan byl autem do zavřeného obchodu, protože...
0: Má.
1: Američan byl autem do zavřeného obchodu, protože potřeboval akutně na záchod. Američan byl autem do zavřeného obchodu, protože potřeboval akutně na záchod. Byl autem do zavřeného obchodu, protože potřeboval akutně na záchod. A po zavřeného obchodu, protože potřeboval akutně na záchod. A v 4:30 ráno ho hrozně vytočilo, protože potřeboval akutně na záchod. A v 4:30 ráno ho hrozně vytočilo, že potřeboval akutně na záchod. A v 4:30 ráno ho hrozně vytočilo to, že šel akutně na záchod. A v 4:30 ráno ho hrozně vytočilo to, že ten obchod není otevřený. Záchod. A v 4:30 ráno ho hrozně vytočilo to, že ten obchod není otevřený. A v 4:30 ráno ho hrozně vytočilo to, že ten obchod není otevřený. No ho hrozně vytočilo to, že ten obchod není otevřený.
0: No, když...
1: Vytočilo to, že ten obchod není otevřený.
0: No... Když musíš, tak musíš.
1: To, že ten obchod není otevřený.
0: No, když musíš, tak musíš.
2: Jakože projel... Jak...
1: Není otevřený.
0: No, když musíš, tak musíš.
2: Jakože projel jako vitrínou...
1: Míl otevřený.
0: No, když musíš, tak musíš.
2: Jakože projel jako...
0: No, když musíš, tak musíš.
2: Jakože projel jako vitrínou...
0: Míl... No, když musíš, tak musíš.
2: Jakože projel jako vitrínou Mílovou, prostě tím ano. autem. Mhm.
0: A pak vylez, musíš, tak musíš.
2: Jakože projel jako vitrínou Mílovou, prostě tím ano. autem. Mhm. Jakože projel jako vitrínou Mílovou, prostě tím ano. autem.
0: A pak vylez a šel kakat.
2: To mi připomíná. Projel jako vitrínou Mílovou, prostě tím ano. autem.
0: A pak vylez a šel kakat.
2: To mi připomíná vitrínou Mílovou, prostě tím ano. autem.
0: A pak vylez a šel kakat.
2: To mi připomíná mě, když tady parkuju v garáži tím autem.
0: A pak vylez a šel kakat.
2: To mi připomíná mě, když tady parkuju v garážích, tak je to
0: šel kakat.
2: To mi připomíná mě, když tady parkuju v garážích, tak je to vlastně vypadá dost podobně.
1: Takže taky vždycky to
2: pak připomíná mě, když tady parkuju v garážích, tak je to vlastně vypadá dost podobně.
1: Takže taky vždycky to potřebuješ na
2: mě, když tady parkuju v garážích, tak je to vlastně vypadá dost podobně.
1: Takže taky vždycky to potřebuješ.
2: Parkuju v garážích, tak je to vlastně vypadá dost podobně.
1: Takže taky vždycky to potřebuješ na záchod.
2: Já teda u toho nekakám, tak je to vlastně vypadá dost podobně.
1: Takže taky vždycky to potřebuješ na záchod.
2: Já teda u toho nekakám, ale jak vypadá dost podobně.
1: Takže taky vždycky to potřebuješ na záchod.
2: Já teda u toho nekakám, ale jakoby co vypadá dost podobně.
1: Takže taky vždycky to potřebuješ na záchod.
2: Já teda u toho nekakám, ale jakoby co...
1: Takže taky vždycky to potřebuješ na záchod.
2: Já teda u toho nekakám, ale jakoby co se týče řízení. Já teda u toho nekakám, ale jakoby co se týče řízení, je to dost podobný.
0: No jako když si v pátek
2: kakám, ale jakoby co se týče řízení, je to dost podobný.
0: No jako když si v pátek odřela to auto,
2: jakoby co se týče řízení, je to dost podobný.
0: No jako když si v pátek odřela to auto, tak u toho ses možná,
2: co se týče řízení, je to dost podobný.
0: No jako když si v pátek odřela to auto, tak u toho ses možná trošku jako
2: u
0: to.
2: U toho jsem se trošku, je to dost podobný.
0: No jako když si v pátek odřela to auto, tak u toho ses možná trošku jako
2: u
0: to.
2: U toho jsem se trošku pokakala.
0: No jako když si v pátek odřela to auto, tak u toho ses možná trošku jako
2: u
0: to.
2: U toho jsem se trošku pokakala, ty vole, zvlášť.
0: Když si v pátek odřela to auto, tak u toho ses možná trošku jako
2: u
0: to.
2: U toho jsem se trošku pokakala, ty vole, zvlášť po tom, co jsem měla čerstvě naležené
0: auto, tak u toho ses možná trošku jako
2: u
0: to.
2: U toho jsem se trošku pokakala, ty vole, zvlášť po tom, co jsem měla čerstvě naležené.
0: Možná trošku jako
2: u
0: to.
2: U toho jsem se trošku pokakala, ty vole, zvlášť po tom, co jsem měla čerstvě naležené. To si nebudeme nalhávat.
0: Jako
2: u toho jsem se trošku pokakala, ty vole, zvlášť po tom, co jsem měla čerstvě naležené. To si nebudeme nalhávat. Trošku pokakala. Ty vole, zvlášť po tom, co jsem měla čerstvě naleštěný, to si nebudeme nalhávat. Ty vole, zvlášť po tom, co jsem měla čerstvě naleštěný, to si nebudeme nalhávat.
0: Já nevím, no tak...
2: Po tom, co jsem měla čerstvě naleštěný, to si nebudeme nalhávat.
0: Já nevím, no...
2: Čerstvě naleštěný, to si nebudeme nalhávat.
0: Já nevím, no tak dějou se horší věci...
2: To si nebudeme nalhávat.
0: Já nevím, no tak dějou se horší věci, tohle je ještě docela dobrý, jestli tam jako, nic
2: neukrát.
0: Já nevím, no tak dějou se horší věci, tohle je ještě docela dobrý, jestli tam nic neukrad. Já nevím, no tak dějou se horší věci, tohle je ještě docela dobrý, jestli tam nic neukrad. Já nevím, no tak dějou se horší věci, tohle je ještě docela dobrý, jestli tam nic neukrad, tak je to vlastně určitě hodně v pohodě.

0: Je už se horší věci, tohle ještě docela dobrý, jestli tam jako, nic že... neukrad, tak je to vlastně určitě jako hodně v pohodě.
1: Neukrad, jen tam spíš tam...
0: Jestli tohle ještě docela dobrý, jestli tam jako, nic že... neukrad, tak je to vlastně určitě jako, hodně v pohodě.
1: Neukrad, jen tam spíš tam něco zanechal.
0: Ta dobrý, jestli tam jako, nic že... neukrad, tak je to vlastně určitě jako, hodně v pohodě.
1: Neukrad, jen tam spíš tam něco zanechal, no.
0: Jako, nic že... neukrad, tak je to vlastně určitě jako, hodně v pohodě.
1: Neukrad, jen tam spíš tam něco zanechal, no.
0: Spíš tam vyjel autem do Bílo, tak je to vlastně určitě hodně v pohodě.
1: Neukrad, jen tam spíš tam něco zanechal, no.
0: Spíš tam vyjel autem do Bílohy prostě.
1: No, bezárie.
0: Je hodně v pohodě.
1: Neukrad, jen tam spíš tam něco zanechal, no.
0: Spíš jako, tam vyjel autem do Bílohy prostě.
1: No, bezárie, že vlastně tam spíš tam něco zanechal, no.
0: Spíš jako, tam vyjel autem do Bílohy prostě.
1: No, bezárie, že vlastně hned vedle je obchod, co zanechal, no.
0: Spíš tam vyjel autem do Bílohy prostě.
1: No, bezárie, že vlastně hned vedle je obchod, který je non.
0: Spíš tam vyjel autem do Bílohy prostě.
1: No, bezárie, že vlastně hned vedle je obchod, který je nonstop otevřený, kde jsou.
0: Vyjel autem do Bílohy prostě.
1: No, bezárie, že vlastně hned vedle je obchod, který je nonstop otevřený, kde jsou záchody.
0: Prostě.
1: No, bezárie, že vlastně hned vedle je obchod, který je nonstop otevřený, kde jsou záchody. Takže si je, že vlastně hned vedle je obchod, který je nonstop otevřený, kde jsou záchody. Takže si jak vlastně hned vedle je obchod, který je nonstop otevřený, kde jsou záchody. Takže si jako mohl dojít, který je nonstop otevřený, kde jsou záchody. Takže si jako mohl dojít normálně, kde jsou záchody. Takže si jako mohl dojít normálně, ale asi chtěl tam. Takže si jako mohl dojít normálně, ale asi chtěl tam. Do svýho, mm-hmm. Že si jako mohl dojít normálně, ale asi chtěl tam. Do svýho oblíbeného obchodu dojít normálně, ale asi chtěl tam. Do svýho oblíbeného obchodu na svý oblíbený záchody. Normálně, ale asi chtěl tam. Do svýho oblíbeného obchodu na svý oblíbený záchody a nešlo to. Ale asi chtěl tam. Do svýho oblíbeného obchodu na svý oblíbený záchody a nešlo to, no. Asi chtěl tam. Do svýho oblíbeného obchodu na svý oblíbený záchody a nešlo to, no.
0: Tak asi...
1: Do svýho oblíbeného obchodu na svý oblíbený záchody a nešlo to, no.
0: Tak asi byl trošku mentálně jednodušší.
1: Do oblíbeného obchodu na svý oblíbený záchody a nešlo to, no.
0: Tak asi byl trošku mentálně jednodušší.
1: No, byl mu oblíbený záchody a nešlo to, no.
0: Tak asi byl trošku mentálně jednodušší.
1: No, byl mu 60. záchody a nešlo to, no.
0: Tak asi byl trošku mentálně jednodušší.
1: No, byl mu 60. To, no.
0: Tak asi byl trošku mentálně jednodušší.
1: No, byl mu 60. A
0: tak asi byl trošku mentálně jednodušší.
1: No, byl mu 60 a no, tak měl akutní potřebu.
0: Mentálně jednodušší.
1: No, byl mu 60 a no, tak měl akutní potřebu.
0: Ježiš. Jednodušší.
1: No, byl mu 60 a no, tak měl akutní potřebu.
2: Ježišmarja.
1: No, byl mu 60 a no, tak měl akutní potřebu.
2: Ježišmarja, proč nezastavil někde u...
1: A no, tak měl akutní potřebu.
2: Ježišmarja, proč nezastavil někde u lesa.
1: A no, tak měl akutní potřebu.
2: Ježišmarja, proč nezastavil někde u...
1: Tak měl akutní potřebu.
2: Ježišmarja, proč nezastavil někde u lesa.
1: Nevím.
2: Ježišmarja, proč nezastavil někde u lesa.
1: Nevím, Amerika.
2: V Americe někde u lesa.
1: Nevím, Amerika.
2: V Americe je všechno možný.
0: Přesně.
2: Lesa.
1: Nevím, Amerika.
2: V Americe je všechno možný.
0: Přesně tak.
1: Nevím, Amerika.
2: V Americe je všechno možný.
0: Přesně tak. Rock
1: Radio. Nevím, Amerika.
2: V Americe je všechno možný.
0: Přesně tak. Rock Radio.
2: V Americe je všechno možný.
0: Přesně tak. Rock Radio.
2: V Americe je všechno možný.
0: Přesně tak. Rock Radio. Přesně tak. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

0: co se nevešlo do Rock Radio. Co se nevešlo do Rock Radio. Co se nevešlo do zpráv.
1: Avantejšák
0: Radio. Co se nevešlo do zpráv.
1: Avantejša dohrála song o čarodějnici,
0: co se nevešlo do zpráv.
1: Avantejša dohrála song o čarodějnici, který tady pro vás dáme
0: do zpráv.
1: Avantejša dohrála song o čarodějnici, který tady pro vás dáme 9 minut. Avantejša dohrála song o čarodějnici, který tady pro vás dáme 9 minut před sedmou. Avantejša dohrála song o čarodějnici, který tady pro vás dáme 9 minut před sedmou hodinou raní. Čarodějnici, který tady pro vás dáme 9 minut před sedmou hodinou raní. A já už tady pro vás dáme 9 minut před sedmou hodinou raní. A já už jsem

rozjezd z hodou. Rock Radio. Rockovej rozjezd z Honzou. Rock Radio. Rockovej rozjezd z Honzou Dandou a Rock Radio. Rockovej rozjezd z Honzou Dandou a Anabel Fa. Rock Radio. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárov. Rádio. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. S Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Dandou a Anabel Fárovou.

0: já se velmi podívám.
1: Já jsem chtěl říct těším.
0: Aha, já se velmi těším, samozřejmě. Jsem celá tam.
1: Já jsem chtěl říct těším.
0: Aha, já se velmi těším, samozřejmě. Jsem celá tam.
1: Já jsem chtěl říct těším.
0: Aha, já se velmi těším, samozřejmě. Jsem celá tam.
1: Chtěl říct těším.
0: Aha, já se velmi těším, samozřejmě. Jsem celá tam. Aha, já se velmi těším, samozřejmě. Jsem celá tam.
2: Kontejner.
0: Já se velmi těším, samozřejmě. Jsem celá tam.
2: Kontejnery.
0: Samozřejmě. Jsem celá tam.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
0: Jsem celá tam.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrej,
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrej.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrej, potřebuju přistavit hodně kontejnerů.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrej, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt...
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrej, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt...
2: Dobrý den.
3: Dobrej, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10. Dobrej, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
2: A tomu říkáte hodně?
3: Přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
2: A tomu říkáte hodně?
4: Jsme Siegel.
3: Kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
2: A tomu říkáte hodně?
4: Jsme Siegel.
3: Ale fakt hodně. Tak 10.
2: A tomu říkáte hodně?
4: Jsme Siegel v Praze.
3: Tak 10.
2: A tomu říkáte hodně?
4: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20.
3: Tak 10.
2: A tomu říkáte hodně?
4: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20.
2: A tomu říkáte hodně?
4: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou.
2: To hodně?
4: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. Siegel.cz. Stavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. Siegel.cz. 20 kontejnerů na jednou. Siegel.cz.
5: Klik
4: jednou. Siegel.cz.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka!
4: Siegel.cz.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
4: CZ.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
5: Apple iPhone 7.
6: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
5: Apple iPhone...
6: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
5: Apple iPhone 17 250...
6: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
5: Apple iPhone 17 250...
6: Nová dvojka a Šoproku přináší...
5: Apple iPhone 17 256 giga v Mironetu...
6: Přináší...
5: Apple iPhone 17 256 giga v Mironetu...
6: I...
5: Apple iPhone 17 256 giga... V Mironetu nyní za bomba cenu 17 256 giga. V Mironetu nyní za bomba cenu 256 giga. V Mironetu nyní za bomba cenu 24900 giga. V Mironetu nyní za bomba cenu 24990. V Mironetu nyní za bomba cenu 24990. Nyní za bomba cenu 24990.
6: iPhone
5: cenu 24990.
6: Jupi! iPhone 17. Teď
5: 24990.
6: Jupi! iPhone 17.
5: 1990.
6: Jupi! iPhone 17. Teď dává největší smysl.
5: 90.
6: Jupi! iPhone 17. Teď dává největší smysl.
5: Když mobily.
6: iPhone 17. Teď dává největší smysl.
5: Když mobily. Tak
6: iPhone 17. Teď dává největší smysl.
5: Když mobily. Tak Mironet.
6: Dává největší smysl.
5: Když mobily, tak Mironet.
6: Klikni dvakrát. Největší smysl.
5: Když mobily, tak Mironet.
6: Klikni dvakrát.
5: Když mobily, tak Mironet.
6: Klikni dvakrát.
5: Mobily, tak Mironet.
6: Klikni dvakrát. Klikni dvakrát.
7: Už nemusíte čekat.
6: Klikni dvakrát.
8: Skonto nabité.
7: Už nemusíte čekat.
8: Skonto nabité.
7: Už nemusíte čekat, až si už
8: skonto nabité.
7: Už nemusíte.

0: nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte... Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si... Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho... Nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50%. Získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku CZ slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Tak děti.
0: 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Tak děti,
0: nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Tak děti, zítra je taky den. A
0: pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku.
0: Poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinky
0: u obchodníka.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinka. Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinka. Zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinka. A teď už do spacáku a spinka. Teď už do spacáku a spinka. Spinka.
2: Luboši, Luboši, ty ho nevyhoď! Luboši, ty ho nevyhoď! Luboši, ty ho nevyhoď! Nic ti neudělal! Luboši, ty ho nevyhoď! Nic ti neudělal! Luboši, ty ho nevyhoď! Nic ti neudělal! Luboši, ty ho nevyhoď!
3: Kempovat můžeš i... Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Zkus... Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu. Můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. www.bezkempu.cz.
4: Mami, já mám řidičák.
3: www.bezkempu.cz.
4: Mami, já mám řidičák.
3: www.bezkempu.cz.
4: Mami, já mám řidičák.
5: Tak tohle už neopravím.

0: řidičák.
1: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
0: Mami, já mám řidičák.
1: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
0: Mami, já mám řidičák.
1: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
2: Elektromobil.
0: Mami, já mám řidičák.
1: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
2: Elektromobil.
1: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
2: Elektromobil, lehce jetý za super cenu.
1: Už neopravíme. Dojezdili jsme.
2: Elektromobil, lehce jetý za super cenu.
1: Ne. Dojezdili jsme.
2: Elektromobil, lehce jetý za super cenu.
1: Ať řešili jsme.
2: Elektromobil, lehce jetý za super cenu.
3: Ať řešíte jakékoliv.
2: Elektromobil, lehce jetý za super cenu.
3: Ať řešíte jakékoliv auto.
2: Lehce jetý za super cenu.
3: Ať řešíte jakékoliv auto. V Autonord
2: lehce jetý za super cenu.
3: Ať řešíte jakékoliv auto. V Autonord najdete největší nabídku
2: za super cenu.
3: Ať řešíte jakékoliv auto. V Autonord najdete největší nabídku. Ať řešíte jakékoliv auto. V Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Řešíte jakékoliv auto. V Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených každékoliv auto. V Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených každé druhé mladší 2 let. A najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených každé druhé mladší 2 let. Autonord ojetých v regionu. Přes 500 prověřených každé druhé mladší 2 let. Autonord certifikovaný prodejce regionu. Přes 500 prověřených každé druhé mladší 2 let. Autonord certifikovaný prodejce 500 prověřených každé druhé mladší 2 let. Autonord certifikovaný prodejce Škoda Plus a každé druhé mladší 2 let. Autonord certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Auto druhé mladší 2 let. Autonord certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Outlet. Autonord certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
4: Ale.
3: Autonord, certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz, certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
4: Ale, co pak? Pískají
3: Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
4: Ale, co pak? Pískají
3: auto. Autonord.cz.
4: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek.
3: Autonord.cz.
4: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek. Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať u... Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cok. Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a... Bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a... Svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme rolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8. Jsme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8. Opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny. Ruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny. Kvalitní práce a Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny. Kvalitní práce a bleskové termíny. Velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy CZ. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy CZ. Servis bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy CZ. Jezděte bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy CZ. Jezděte bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy CZ. Jezděte bez poruchy. Pomlčka poruchy CZ. Jezděte bez poruchy. CZ. Jezděte bez

0: Nick. Nickelback na rock rádiu. Nickelback na rock rádiu Specku. Nickelback na rock rádiu Specku Garabíz. Nickelback na rock rádiu Specku Garabíz Sambáry. Nickelback na rock rádiu Specku Garabíz Sambáry. Máme minutku. Nickelback na rock rádiu Specku Garabíz Sambáry. Máme minutku a něco před sedmou. Nickelback na rock rádiu Specku Garabíz Sambáry. Máme minutku a něco před sedmou hodinou. Rock rádiu Specku Garabíz Sambáry. Máme minutku a něco před sedmou hodinou. Raní takže Garabíz Sambáry. Máme minutku a něco před sedmou hodinou. Raní takže nejvyšší čas to zase. Máme minutku a něco před sedmou hodinou. Raní takže nejvyšší čas to zase. Říznou minutku a něco před sedmou hodinou raní, takže je nejvyšší čas to zase říznout, protože Zuzka už pro před sedmou hodinou raní, takže je nejvyšší čas to zase říznout, protože Zuzka už pro vás má hodinou raní, takže je nejvyšší čas to zase říznout, protože Zuzka už pro vás má připravený. Takže je nejvyšší čas to zase říznout, protože Zuzka už pro vás má připravený další přehled zpráv. Čas to zase říznout, protože Zuzka už pro vás má připravený další přehled zpráv a my se na něj říznout, protože Zuzka už pro vás má připravený další přehled zpráv a my se na něj, protože Zuzka už pro vás má připravený další přehled zpráv a my se na něj co?
1: Podívej.
0: Vás má připravený další přehled zpráv a my se na něj co?
1: Podíváme.
0: Připravený další přehled zpráv a my se na něj co?
1: Podíváme.
0: Další přehled zpráv a my se na něj co?
1: Podíváme.
0: Zpráv a my se na něj co?
1: Podíváme.
2: Já jsem chtěl říct těšíme.
0: Se na něj co?
1: Podíváme.
2: Já jsem chtěl říct těšíme.

poruchy. Každý den čelí... Jezděte bez poruchy. Každý den čelí vaše data z poruchy. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm... Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí... Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou vším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Kterou v Česku distribuuje Alef. Kterou distribuuje Alef.

Tými českými řečníky vystoupí Jan Lipavský nebo Alexandr Vondra. Celá akce skončí v útečníky vystoupí Jan Lipavský nebo Alexandr Vondra. Celá akce skončí v útky vystoupí Jan Lipavský nebo Alexandr Vondra. Celá akce skončí v útky Lipavský nebo Alexandr Vondra. Celá akce skončí v úterý. Kriminalisté zadrželi podezřelého Alexandr Vondra. Celá akce skončí v úterý. Kriminalisté zadrželi podezřelého z Plzeň. Celá akce skončí v úterý. Kriminalisté zadrželi podezřelého z Plzeňské skončí v úterý. Kriminalisté zadrželi podezřelého z plzeňského útoku úterý. Kriminalisté zadrželi podezřelého z plzeňského útoku policie. Kriminalisté zadrželi podezřelého z plzeňského útoku policie. Dopadla muže podezřelého z zadrželi podezřelého z plzeňského útoku policie. Dopadla muže podezřelého z pobodání žilého z plzeňského útoku policie. Dopadla muže podezřelého z pobodání žilinského útoku policie. Dopadla muže podezřelého z pobodání ženy u Boleveckého rybníka policie. Dopadla muže podezřelého z pobodání ženy u Boleveckého rybníka. Muže podezřelého z pobodání ženy u Boleveckého rybníka. Útok se stal v sobotu podezřelého z pobodání ženy u Boleveckého rybníka. Útok se stal v sobotu odpoledne a zraněného z pobodání ženy u Boleveckého rybníka. Útok se stal v sobotu odpoledne a zraněná žena u Boleveckého rybníka. Útok se stal v sobotu odpoledne a zraněná žena skončila v nemocnici Boleveckého rybníka. Útok se stal v sobotu odpoledne a zraněná žena skončila v nemocnici rybníka. Útok se stal v sobotu odpoledne a zraněná žena skončila v nemocnici. Detektivové se stal v sobotu odpoledne a zraněná žena skončila v nemocnici. Detektivové původní prověřování odpoledne a zraněná žena skončila v nemocnici. Detektivové původní prověřování teď a zraněná žena skončila v nemocnici. Detektivové původní prověřování teď zpřísnili. Žena skončila v nemocnici. Detektivové původní prověřování teď zpřísnili. Případ skončila v nemocnici. Detektivové původní prověřování teď zpřísnili. Případ nově detektivové původní prověřování teď zpřísnili. Případ nově vyšetřují detektivové původní prověřování teď zpřísnili. Případ nově vyšetřují jako pokus původní prověřování teď zpřísnili. Případ nově vyšetřují jako pokus o vraždu. Prověřování teď zpřísnili. Případ nově vyšetřují jako pokus o vraždu. Rusko zpřísnili. Případ nově vyšetřují jako pokus o vraždu. Rusko zaútočilo. Případ nově vyšetřují jako pokus o vraždu. Rusko zaútočilo na ukrajinskou energetiku. Vyšetřují jako pokus o vraždu. Rusko zaútočilo na ukrajinskou energetiku i přes příměr jako pokus o vraždu. Rusko zaútočilo na ukrajinskou energetiku i přes příměří americkou. Rusko zaútočilo na ukrajinskou energetiku i přes příměří americký. Rusko zaútočilo na ukrajinskou energetiku i přes příměří. Americký prezident Donald Trump nejdřív odmítl na ukrajinskou energetiku i přes příměří. Americký prezident Donald Trump nejdřív odmítl ukrajinskou energetiku i přes příměří. Americký prezident Donald Trump nejdřív oznámil dohodu o energetiku i přes příměří. Americký prezident Donald Trump nejdřív oznámil dohodu o energetickém příměří. Americký prezident Donald Trump nejdřív oznámil dohodu o energetickém příměří. Americký prezident Donald Trump nejdřív oznámil dohodu o energetickém příměří. Podle jeho slov s ním Donald Trump nejdřív oznámil dohodu o energetickém příměří. Podle jeho slov s ním objevál nejdřív oznámil dohodu o energetickém příměří. Podle jeho slov s ním objeválčící strany souhlasil dohodu o energetickém příměří. Podle jeho slov s ním objeválčící strany souhlasili o energetickém příměří. Podle jeho slov s ním objeválčící strany souhlasili. Moskva ale hned po příměří, podle jeho slov s ním obě válčící strany souhlasili. Moskva ale hned poté zaútočila, jeho slov s ním obě válčící strany souhlasili. Moskva ale hned poté zaútočila na ukrajinské energetické válčící strany souhlasili. Moskva ale hned poté zaútočila na ukrajinské energetické strany souhlasili. Moskva ale hned poté zaútočila na ukrajinské energetické závody. Ruské údery. Moskva ale hned poté zaútočila na ukrajinské energetické závody. Ruské údery zasáhly cíle. Hned poté zaútočila na ukrajinské energetické závody. Ruské údery zaútočila na ukrajinské energetické závody. Ruské údery zasáhly cíle v Kyjevě a Charkovské energetické závody. Ruské údery zasáhly cíle v Kyjevě a Charkovské oblasti. Závody. Ruské údery zasáhly cíle v Kyjevě a Charkovské oblasti. Fotbalová liga. Ruské údery zasáhly cíle v Kyjevě a Charkovské oblasti. Fotbalová liga má za sebou ruské údery zasáhly cíle v Kyjevě a Charkovské oblasti. Fotbalová liga má za sebou cíle v Kyjevě a Charkovské oblasti. Fotbalová liga má za

0: sebou další zápasy fotbalisté Spartě a Charkovské oblasti. Fotbalová liga má za sebou další zápasy fotbalisté Sparty v Deské oblasti. Fotbalová liga má za sebou další zápasy fotbalisté Sparty v desátém kole. Fotbalová liga má za sebou další zápasy. Fotbalisté Sparty v desátém kole porazili doma. Fotbalová liga má za sebou další zápasy. Fotbalisté Sparty v desátém kole porazili doma Pardubice 2-0. U další zápasy. Fotbalisté Sparty v desátém kole porazili doma Pardubice 2-0. Fotbalisté Sparty v desátém kole porazili doma Pardubice 2-0. Pražané se posunuli na Sparty v desátém kole porazili doma Pardubice 2-0. Pražané se posunuli v desátém kole porazili doma Pardubice 2-0. Pražané se posunuli na tři, porazili doma Pardubice 2-0. Pražané se posunuli na třetí místo tabulky. Pardubice 2-0. Pražané se posunuli na třetí místo tabulky. V dalších nedělních zápasech 0. Pražané se posunuli na třetí místo tabulky. V dalších nedělních zápasech uspělo Slovácko. Se posunuli na třetí místo tabulky. V dalších nedělních zápasech uspělo Slovácko, které na třetí místo tabulky. V dalších nedělních zápasech uspělo Slovácko, které vyhrálo v Liberci tabulky. V dalších nedělních V dalších zápasech uspělo Slovácko, které vyhrálo v Liberci 2-0. V dalších nedělních zápasech uspělo Slovácko, které vyhrálo v Liberci 2-0. A duel mezi Teplicemi zápasech uspělo Slovácko, které vyhrálo v Liberci 2-0. A duel mezi Teplicemi a Olomoucí Slovácko, které vyhrálo v Liberci 2-0. A duel mezi Teplicemi a Olomoucí skončil nerozhodně. Vyhrálo v Liberci 2-0. A duel mezi Teplicemi a Olomoucí skončil nerozhodně. Liberci 2-0. A duel mezi Teplicemi a Olomoucí skončil nerozhodně. Rozhodně 1-1. A duel mezi Teplicemi a Olomoucí skončil nerozhodně 1-1. Rock Radio. Teplicemi a Olomoucí skončil nerozhodně 1-1. Rock Radio. Počasí. Olomoucí skončil nerozhodně 1-1. Rock Radio. Počasí. Dneska nerozhodně 1-1. Rock Radio. Počasí. Dneska bude pně 1-1. Rock Radio. Počasí. Dneska bude polojasná až oblačno. Rock Radio. Počasí. Dneska bude polojasná až oblačno. Počasí. Dneska bude polojasná až oblačno, ráno místy i jasno. Dneska bude polojasná až oblačno, ráno místy i jasno, výjimečně se vyskytnou slabší Dneska bude polojasná až oblačno, ráno místy i jasno, výjimečně se vyskytnou slabší přehánky, čutnější budou. Polojasná až oblačno, ráno místy i jasno, výjimečně se vyskytnou slabší přehánky, čutnější budou. Ráno místy i jasno, výjimečně se vyskytnou slabší přehánky, čutnější budou na horách, kde může nad 12. I jasno, výjimečně se vyskytnou slabší přehánky, čutnější budou na horách, kde může nad 1200 metrů. Výjimečně se vyskytnou slabší přehánky, čutnější budou na horách, kde může nad 1200 metrů i vyskytnou slabší přehánky, čutnější budou na horách, kde může nad 1200 metrů i sněžit. Přehánky čutnější budou na horách, kde může nad 1200 metrů i sněžit. Večer budou srážky, budou na horách, kde může nad 1200 metrů i sněžit. Večer budou srážky i oblačnosti postupně, kde může nad 1200 metrů i sněžit. Večer budou srážky i oblačnosti postupně ubývat. Nejvyšší 1200 metrů i sněžit. Večer budou srážky i oblačnosti postupně ubývat. Metrů i sněžit. Večer budou srážky i oblačnosti postupně ubývat. Nejvyšší teploty. Večer budou srážky i oblačnosti postupně ubývat. Nejvyšší teploty na jihu Moravy až srážky i oblačnosti postupně ubývat. Nejvyšší teploty na jihu Moravy až 17 stupňů Celsia postupně ubývat. Nejvyšší teploty na jihu Moravy až 17 stupňů Celsia, jinak naměříme od ubývat. Nejvyšší teploty na jihu Moravy až 17 stupňů Celsia, jinak naměříme od 10. Nejvyšší teploty na jihu Moravy až 17 stupňů Celsia, jinak naměříme ty na jihu Moravy až 17 stupňů Celsia, jinak naměříme od 10 do 15 stupňů. Moravy až 17 stupňů Celsia, jinak naměříme od 10 do 15 stupňů. Stupňů Celsia, jinak naměříme od 10 do 15 stupňů. Jinak naměříme od 10 do 15 stupňů.
1: Mami,
0: měříme od 10 do 15 stupňů.
1: Mami,
0: 10 do 15 stupňů.
1: Mami, proč máme v
0: 10 stupňů?
1: Mami, proč máme všechno? Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily v konceptu
1: myslí. Proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily v konceptu myslí u každého
1: konceptu.
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
2: To jen se zeptej, tatínka.

0: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
1: Koncept.
2: Tatínka.
0: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
1: Koncept.
3: Chytře vymyšlí.
0: V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
1: Koncept.
3: Chytře vymyšleno pro život.
0: U každého spotřebiče i na maličkosti.
1: Koncept.
3: Chytře vymyšleno pro život.
0: I na maličkosti.
1: Koncept.
3: Chytře vymyšleno pro život.
0: Maličkosti.
1: Koncept.
3: Chytře vymyšleno pro život.
1: Koncept.
3: Chytře vymyšleno pro život. Chytře vymyšleno pro život.
1: Krok
3: pro život.
1: Krok rádio. Krok rádio. Doprava. Krok rádio. Doprava.
4: Nadej.
1: Krok rádio. Doprava. Krok rádio. Doprava.
4: Na D1 se stále...
1: Krok rádio. Doprava.
4: Na D1 se stále řeší nehoda...
1: Rádio. Doprava.
4: Na D1 se stále řeší nehoda ve směru na Brno na...
1: Doprava.
4: Na D1 se stále řeší nehoda ve směru na Brno na 205. kilo... Na D1 se stále řeší nehoda ve směru na Brno na 205. kilometru, je tam uzavřený. Na D1 se stále řeší nehoda ve směru na Brno na 205. kilometru, je tam uzavřený pravý jízdní. Stále řeší nehoda ve směru na Brno na 205. kilometru, je tam uzavřený pravý jízdní pruh. Ve směru na Brno na 205. kilometru, je tam uzavřený pravý jízdní pruh. V Trutnově se bouralo naklo na 205. kilometru, je tam uzavřený pravý jízdní pruh. V Trutnově se bouralo na Kladské ulici. V Trutnově se bouralo na Kladské ulici, tam je teď kvůli tomu zavedený kyvadlový provoz jedním. Trutnově se bouralo na Kladské ulici, tam je teď kvůli tomu zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. A Kladské ulici, tam je teď kvůli tomu zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Tam je teď kvůli tomu zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. A v Praze se dejte pozor na Pražském. A v Praze se dejte pozor na Pražském okruhu ve směru k D1, tam se řeší nehoda dvou osobáků. V Praze se dejte pozor na Pražském okruhu ve směru k D1, tam se řeší nehoda dvou osobáků na 21. Pozor na Pražském okruhu ve směru k D1, tam se řeší nehoda dvou osobáků na 21. kilometru. Pražském okruhu ve směru k D1, tam se řeší nehoda dvou osobáků na 21. kilometru. Směru k D1, tam se řeší nehoda dvou osobáků na 21. kilometru. A tři auta sobě jsou v čce, tam se řeší nehoda dvou osobáků na 21. kilometru. A tři auta sobě jsou nehoda dvou osobáků na 21. kilometru. A tři auta sobě jsou v ulici k Barandovu. Osobáků na 21. kilometru a tři auta sobě jsou v ulici k Barandovu. Na 21. kilometru a tři auta sobě jsou v ulici k Barandovu. Na 21. kilometru a tři auta sobě jsou v ulici k Barandovu. A tři auta sobě jsou v ulici k Barandovu.
1: Vejl, ty vím.
4: Auta sobě jsou v ulici k Barandovu.
1: Vejl, ty vím, že na cest...
4: Ulici k Barandovu.
1: Vejl, ty vím, že na cestách ani na... Vejl, ty vím, že na cestách ani na stavbě... Vejl, ty vím, že na cestách ani na stavbě nechceš... Vejl, ty vím, že na cestách ani na stavbě nechceš ztrácet čas. A vím, že na cestách ani na stavbě nechceš ztrácet čas. Na cestách ani na stavbě nechceš ztrácet čas. Aku na řadí Hilti. Pro ani na stavbě nechceš ztrácet čas. Aku na řadí Hilti. Protože profíbě nechceš ztrácet čas. Aku na řadí Hilti. Protože profíci vědí ztrácet čas. Aku na řadí Hilti. Protože profíci vědí. Aku na řadí Hilti. Protože profíci vědí. Dí Hilti. Protože profíci vědí. Protože profíci vědí. Že profíci vědí. Ty vědí.
5: Rock Radio. Rock. Rock Radio. Rockovej rozjezd.

0: Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy. Rádio. Zprávy.
1: Hezké ráno máme krátce po sedmé.
0: Zprávy.
1: Hezké ráno máme krátce po sedmé.
0: Zprávy.
1: Hezké ráno máme krátce po sedmé, jsou tu další zprávy.
0: Zprávy.
1: Hezké ráno máme krátce po sedmé, jsou tu další zprávy. Hezké ráno máme krátce po sedmé, jsou tu další zprávy. Prezident Pavel dnes Hezké ráno máme krátce po sedmé, jsou tu další zprávy. Prezident Pavel dnes zahájí fórum. Hezké ráno máme krátce po sedmé, jsou tu další zprávy. Prezident Pavel dnes zahájí fórum 2000. Krátce po sedmé, jsou tu další zprávy. Prezident Pavel dnes zahájí fórum 2000. Prezident odstartuje, jsou tu další zprávy. Prezident Pavel dnes zahájí fórum 2000. Prezident odstartuje hlavní program zprávy. Prezident Pavel dnes zahájí fórum 2000. Prezident odstartuje hlavní program mezinárodní. Prezident Pavel dnes zahájí fórum 2000. Prezident odstartuje hlavní program mezinárodní fórum 2000. Prezident odstartuje hlavní program mezinárodní konference 2000. Prezident odstartuje hlavní program mezinárodní konference kvůli zahraniční cestě promluví. Prezident odstartuje hlavní program mezinárodní konference kvůli zahraniční cestě promluví k účastníkům. Hlavní program mezinárodní konference kvůli zahraniční cestě promluví k účastníkům prostřednictvím mezinárodní konference kvůli zahraniční cestě promluví k účastníkům prostřednictvím konference kvůli zahraniční cestě promluví k účastníkům prostřednictvím videozdravice. Kvůli zahraniční cestě promluví k účastníkům prostřednictvím videozdravice. Mezi dalšími českými promluví k účastníkům prostřednictvím videozdravice. Mezi dalšími českými řečníky místo účastníkům prostřednictvím videozdravice. Mezi dalšími českými řečníky vystoupí prostřednictvím videozdravice. Mezi dalšími českými řečníky vystoupí Jan Lipavský nebo videozdravice. Mezi dalšími českými řečníky vystoupí Jan Lipavský nebo Alexandr Vondra zdravice. Mezi dalšími českými řečníky vystoupí Jan Lipavský nebo Alexandr Vondra. Další

0: Rokovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci!
0: Rádio Rokovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci!
0: Rokovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci!
2: Ať dneska nemusíte dobíhat na
0: rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci!
2: Ať dneska nemusíte dobíhat na záchod.
1: Dobré ráno, čumáci!
2: Ať dneska nemusíte dobíhat na záchod, vám přeje Honza.
1: Dobré ráno, čumáci!
2: Ať dneska nemusíte dobíhat na záchod, vám přeje Honza.
3: Anabel.
1: A čumáci!
2: Ať dneska nemusíte dobíhat na záchod, vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 4 minuty po 7. Ať dneska nemusíte dobíhat na záchod, vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 4 minuty po 7. Dneska nemusíte dobíhat na záchod, vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 4 minuty po 7. Pondělí 12. Na záchod, vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 4 minuty po 7. pondělí 12. října je Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 4 minuty po 7. pondělí 12. října Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 4 minuty po 7. pondělí 12. října. 4 minuty po 7. pondělí 12. října. Přátelé, za půl hodinu a ty po 7. pondělí 12. října. Přátelé, za půl hodinu a půl budeme pondělí 12. října. Přátelé, za půl hodinu a půl budeme rozdávat 12. října. Přátelé, za půl hodinu a půl budeme rozdávat 2 lístky října. Přátelé, za půl hodinu a půl budeme rozdávat 2 lístky na naše Přátelé, za půl hodinu a půl budeme rozdávat 2 lístky na naše narozeniny. Za půl hodinu a půl budeme rozdávat 2 lístky na naše narozeniny.
3: Přesně tak, kdo je starý.
2: Půl budeme rozdávat 2 lístky na naše narozeniny.
3: Přesně tak, kdo je starý žid.
2: Rozdávat 2 lístky na naše narozeniny.
3: Přesně tak, kdo je starý židák a nechce si to koupit na naše
2: 2 lístky na naše narozeniny.
3: Přesně tak, kdo je starý židák a nechce si to koupit na našich stránkách.
2: Lístky na naše narozeniny.
3: Přesně tak, kdo je starý židák a nechce si to koupit na našich stránkách www.rokovýradio.cz. Přesně tak, kdo je starý židák a nechce si to koupit na našich stránkách www.rokovýradio.cz. Jednomu. Přesně tak, kdo je starý židák a nechce si to koupit na našich stránkách www.rokovýradio.cz. Jednomu z vás dáme. Kdo je starý židák a nechce si to koupit na našich stránkách www.rokovýradio.cz. A nechce si to koupit na našich stránkách www.rokovýradio.cz. Jednomu z vás dáme 2 lupeny zcela zdarma na našich stránkách www.rokovýradio.cz. Jednomu z vás dáme 2 lupeny zcela zdarma. Jednomu z vás dáme 2 lupeny zcela zdarma.
2: Jediný, co proto musíte udělat, je, že si
3: vás dáme 2 lupeny zcela zdarma.
2: Jediný, co proto musíte udělat, je, že si o ně zase
3: 2 lupeny zcela zdarma.
2: Jediný, co proto musíte udělat, je, že si o ně zase napíšete
3: zdarma.
2: Jediný, co proto musíte udělat, je, že si o ně zase napíšete buď do našeho messengeru. Jediný, co proto musíte udělat, je, že si o ně zase napíšete buď do našeho messengeru na Facebooku. Jediný, co proto musíte udělat, je, že si o ně zase napíšete buď do našeho messengeru na Facebooku. Musíte udělat je, že si o ně zase napíšete buď do našeho messengeru na Facebooku nebo do našeho vzkazu, že si o ně zase napíšete buď do našeho messengeru na Facebooku nebo do našeho vzkazníku. Napíšete buď do našeho messengeru na Facebooku nebo do našeho vzkazníku na Instagramu.
3: Ano,
2: do našeho messengeru na Facebooku nebo do našeho vzkazníku na Instagramu.
3: Ano, takže pište
2: messengeru na Facebooku nebo do našeho vzkazníku na Instagramu.
3: Ano, takže pište, budeme se těšit
2: Facebooku nebo do našeho vzkazníku na Instagramu.
3: Ano, takže pište, budeme se těšit
2: nebo do našeho vzkazníku na Instagramu.
3: Ano, takže pište, budeme se těšit, vy se taky máte na co
2: vzkazníku na Instagramu.
3: Ano, takže pište, budeme se těšit, vy se taky máte na co těšit
2: na Instagramu.
3: Ano, takže pište, budeme se těšit, vy se taky máte na co těšit, a teď už další muzika. No, takže pište, budeme se těšit, vy se taky máte na co těšit, a teď už další muzika.
2: Jo, a nezapomeňte.
3: Pište, budeme se těšit, vy se taky máte na co těšit, a teď už další muzika.
2: Jo, a nezapomeňte.
3: Těšit, vy se taky máte na co těšit, a teď už další muzika.
2: Jo, a nezapomeňte na číslo.
3: Taky máte na co těšit, a teď už další muzika.
2: Jo, a nezapomeňte na číslo, to jsme zapomněli.
3: A teď už další muzika.
2: Jo, a nezapomeňte na číslo, to jsme zapomněli.
3: Ano, telefonní číslo.
2: Další
3: muzika.
2: Jo, a nezapomeňte na číslo, to jsme zapomněli.
3: Ano, telefonní číslo.
2: Další muzika. Bon. Jo, a nezapomeňte na číslo, to jsme zapomněli.
3: Ano, telefonní číslo.
2: Další muzika. Bon Jovi, Living. Zapomeňte na číslo, to jsme zapomněli.
3: Ano, telefonní číslo.
2: Další muzika. Bon Jovi, Living on a Prayer. Číslo, to jsme zapomněli.
3: Ano, telefonní číslo.
2: Další muzika. Bon Jovi, Living on a Prayer.
3: Ano, telefonní číslo.
2: Další muzika. Bon Jovi, Living on a Prayer.

0: což je teda souhrnný pojmenovaný den artritidy, což je teda souhrnný pojmenování pro zánět lidí onemocnění kloubů artritidy, což je teda souhrnný pojmenování pro zánět lidí onemocnění kloubů a tkání artritidy, což je teda souhrnný pojmenování pro zánět lidí onemocnění kloubů a tkání kolem nich, a je teda souhrnný pojmenování pro zánět lidí onemocnění kloubů a tkání kolem nich, a protože naše pojmenování pro zánět lidí onemocnění kloubů a tkání kolem nich, a protože naše rokeři už zánět lidí onemocnění kloubů a tkání kolem nich, a protože naše rokeři už většinou tní kloubů a tkání kolem nich, a protože naše rokeři už většinou stárnou ty největší a tkání kolem nich, a protože naše rokeři už většinou stárnou ty největší tkání kolem nich, a protože naše rokeři už většinou stárnou ty největší generace, že naše rokeři už většinou stárnou ty největší generace, prostě už nám rokeři už většinou stárnou ty největší generace, prostě už nám buď odcházejí, anebo už většinou stárnou ty největší generace, prostě už nám buď odcházejí, anebo to jsou prostě stárnou ty největší generace, prostě už nám buď odcházejí, anebo to jsou prostě starší pár ty největší generace, prostě už nám buď odcházejí, anebo to jsou prostě starší páno generace, prostě už nám buď odcházejí, anebo to jsou prostě starší pánové, abych je úplně neurazil, nám buď odcházejí, anebo to jsou prostě starší pánové, abych je úplně neurazil,
1: donutil osteoartrózou rukou, takže mu to deformuje klouby.

0: Donutilo ho to prej změnit rukou, takže mu to deformuje klouby. Donutilo ho to prej změnit techniku hraní, mu to deformuje klouby. Donutilo ho to prej změnit techniku hraní hry na kytaru, protože klouby. Donutilo ho to prej změnit techniku hraní hry na kytaru, protože některý hmaty jsou pro klouby. Donutilo ho to prej změnit techniku hraní hry na kytaru, protože některý hmaty. Donutilo ho to prej změnit techniku hraní hry na kytaru, protože některý hmaty jsou pro něj bolestivé. Donutilo ho to prej změnit techniku hraní hry na kytaru, protože některý hmaty jsou pro něj bolestivé, některý už fyzicky nemožný. Techniku hraní hry na kytaru, protože některý hmaty jsou pro něj bolestivé, některý už fyzicky nemožný. To je taky hustý. Hraní hry na kytaru, protože některý hmaty jsou pro něj bolestivé, některý už fyzicky nemožný. To je taky hustý. A teď třeba, že některý hmaty jsou pro něj bolestivé, některý už fyzicky nemožný. To je taky hustý. A teď třeba aktuálně jsou pro něj bolestivé, některý už fyzicky nemožný. To je taky hustý. A teď třeba aktuálně některý už fyzicky nemožný. To je taky hustý. A teď třeba aktuálně dlouholetý basák Ian Hill fyzicky nemožný, to je taky hustý. A teď třeba aktuálně dlouholetý basák Ian Hill, to je taky hustý. A teď třeba aktuálně dlouholetý basák Ian Hill z Judas Priest. A teď třeba aktuálně dlouholetý basák Ian Hill z Judas Priest. Aktuálně dlouholetý basák Ian Hill z Judas Priest oznámil po 57 letech. Dlouholetý basák Ian Hill z Judas Priest oznámil po 57 letech. Dlouholetý basák Ian Hill z Judas Priest oznámil po 57 letech odchod. Ian Hill z Judas Priest oznámil po 57 letech odchod z kapely. Z Judas Priest oznámil po 57 letech odchod z kapely, protože má Priest oznámil po 57 letech odchod z kapely, protože má taky silnou atletídu v ramel po 57 letech odchod z kapely, protože má taky silnou atletídu v ramel 57 letech odchod z kapely, protože má taky silnou atletídu v ramenou, v rukou, v kolenou. Odchod z kapely, protože má taky silnou atletídu v ramenou, v rukou, v kolenou. Takže mu z kapely, protože má taky silnou atletídu v ramenou, v rukou, v kolenou. Takže mu to znemožňuje už, protože má taky silnou atletídu v ramenou, v rukou, v kolenou. Takže mu to znemožňuje už dál taky silnou atletídu v ramenou, v rukou, v kolenou. Takže mu to znemožňuje už dál stát v ramenou, v rukou, v kolenou. Takže mu to znemožňuje už dál stát s kapelou na pódiu a jezdit v kolenou, takže mu to znemožňuje už dál stát s kapelou na pódiu a jezdit. Takže mu to znemožňuje už dál stát s kapelou na pódiu a jezdit. Tak jak máš ty? To znemožňuje už dál stát s kapelou na pódiu a jezdit. Tak jak máš ty? Už dál stát s kapelou na pódiu a jezdit. Tak jak máš ty? Stát s kapelou na pódiu a jezdit. Tak jak máš ty?
1: Asi k
0: plu na pódiu a jezdit. Tak jak máš ty?
1: Asi k tomu třetímu bych se přerovnal.
0: Jo, jezdit. Tak jak máš ty?
1: Asi k tomu třetímu bych se přerovnal.
0: Jo, takže, tak jak máš ty?
1: Asi k tomu třetímu bych se přerovnal.
0: Jo, takže, ramena.
1: Asi k tomu třetímu bych se přerovnal.
0: Jo, takže, ramena.
1: Za pár let přestanu jezdit, protože k tomu třetímu bych se přerovnal.
0: Jo, takže, ramena.
1: Za pár let přestanu jezdit, protože už nebudu moc. Bych se přerovnal.
0: Jo, takže, ramena.
1: Za pár let přestanu jezdit, protože už nebudu moc.
0: No. Jo, takže, ramena.
1: Za pár let přestanu jezdit, protože už nebudu moc.
0: Naopak. Takže, ramena.
1: Za pár let přestanu jezdit, protože už nebudu moc.
0: Naopak, ty za pár let jezdit začneš. Naopak, ty za pár let jezdit začneš.
1: Přestanu jezdit, protože už nebudu moc.
0: Naopak, ty za pár let jezdit začneš.
1: Na vozejku, ano. Jezdit, protože už nebudu moc.
0: Naopak, ty za pár let jezdit začneš.
1: Na vozejku, ano. Moc.
0: Naopak, ty za pár let jezdit začneš.
1: Na vozejku, ano. A ty mě budeš.
0: Naopak, ty za pár let jezdit začneš.
1: Na vozejku, ano. A ty mě budeš vozit na ty rokyny. Děkuji.
0: Ty za pár let jezdit začneš.
1: Na vozejku, ano. A ty mě budeš vozit na ty rokyny.
0: Děkuji.
1: Na vozejku, ano. A ty mě budeš vozit na ty rokyny. Děkuji.
0: Strašně se těším. Ježíš, to bude super.
1: Na vozejku, ano. A ty mě budeš vozit na ty rokyny. Děkuji.
0: Strašně se těším. Ježíš, to bude super.
1: Ano. A ty mě budeš vozit na ty rokyny. Děkuji.
0: Strašně se těším. Ježíš, to bude super. Ještě vyvezu na to molo.
1: Vozit na ty rokyny. Děkuji.
0: Strašně se těším. Ježíš, to bude super. Ještě vyvezu na to molo na rokynu.
1: Ty rokyny. Děkuji.
0: Strašně se těším. Ježíš, to bude super. Ještě vyvezu na to molo na rokynu. Strašně se těším. Ježíš, to bude super. Ještě vyvezu na to molo na rokynu a pak je vyklopím jak popeláři. Ježíš, to bude super, ještě vyvezu na to molo na rokynu a pak je vyklopím jak popeláři mezi lidi. Ježíš, to bude super, ještě vyvezu na to molo na rokynu a pak je vyklopím jak popeláři mezi lidi.

0: Drazmus. Drazmus a Guilty na Rock Rádiu 12 minut. Drazmus a Guilty na Rock Rádiu 12 minut. Drazmus a Guilty na Rock Rádiu 12 minut po sedmí. Drazmus a Guilty na Rock Rádiu 12 minut po sedmí. Máme pondělí 12. Drazmus a Guilty na Rock Rádiu 12 minut po sedmí. Máme pondělí 12. Drazmus a Guilty na Rock Rádiu 12 minut po sedmí. Máme pondělí 12. října. Já mám rádiu 12 minut po sedmí. Máme pondělí 12. října. Já mám pro tebe hádanku 12 minut po sedmí. Máme pondělí 12. října. Já mám pro tebe hádanku 7. Máme pondělí 12. října. Já mám pro tebe hádanku. Víš, jak se poznají stárnoucí? Pondělí 12. října. Já mám pro tebe hádanku. Víš, jak se poznají stárnoucí muzikanti? října. Já mám pro tebe hádanku. Víš, jak se poznají stárnoucí muzikanti?
1: Podle toho, že mají.
0: Já mám pro tebe hádanku. Víš, jak se poznají stárnoucí muzikanti?
1: Podle toho, že mají šedivý vlasy.
0: Pro tebe hádanku. Víš, jak se poznají stárnoucí muzikanti?
1: Podle toho, že mají šedivý vlasy a chlup.
0: Jak se poznají stárnoucí muzikanti?
1: Podle toho, že mají šedivý vlasy a chlupy v podpaždí.
0: To stárnoucí muzikanti.
1: Podle toho, že mají šedivý vlasy a chlupy v podpaždí.
0: To taky muzikanti.
1: Podle toho, že mají šedivý vlasy a chlupy v podpaždí.
0: To taky, ale místo o žen.
1: Podle toho, že mají šedivý vlasy a chlupy v podpaždí.
0: To taky, ale místo o ženských.
1: Že mají šedivý vlasy a chlupy v podpaždí.
0: To taky, ale místo o ženských se v dodávce.
1: A chlupy v podpaždí.
0: To taky, ale místo o ženských se v dodávce. To taky, ale místo o ženských se v dodávce začnou bavit o jídle. To taky, ale místo o ženských se v dodávce začnou bavit o jídle, o tom, jak vařej a o nemoc. Ale místo o ženských se v dodávce začnou bavit o jídle, o tom, jak vařej a o nemocech.
1: O tom, jak je bolej.
0: Kejch se v dodávce začnou bavit o jídle, o tom, jak vařej a o nemocech.
1: O tom, jak je bolej kolena a záda.
0: Začnou bavit o jídle, o tom, jak vařej a o nemocech.
1: O tom, jak je bolej kolena a záda.
0: Ano, a když začnou bavit o jídle, o tom, jak vařej a o nemocech.
1: O tom, jak je bolej kolena a záda.
0: Ano, a když seš u těch o jídle, o tom, jak vařej a o nemocech.
1: O tom, jak je bolej kolena a záda.
0: Ano, a když seš u těch kolen, jak vařej a o nemocech.
1: O tom, jak je bolej kolena a záda.
0: Ano, a když seš u těch kolen a za ta podobných věcí nemocech.
1: O tom, jak je bolej kolena a záda.
0: Ano, jasně. A když seš u těch kolen a za ta podobných věcí, tak si
1: jak je bolej kolena a záda.
0: Ano, jasně. A když seš u těch kolen a za ta podobných věcí, tak
1: záda.
0: Ano, jasně. A když seš u těch kolen a za ta podobných věcí, tak si úplně správně, protože dneska je když seš u těch kolen a za ta podobných věcí, tak si úplně správně, protože dneska je světový den a za ta podobných věcí, tak si úplně správně, protože dneska je světový den a za podobných věcí, tak si úplně správně, protože dneska je světový den artritidy. Tak si úplně správně, protože dneska je světový den artritidy. Což je teda souhrn správně, protože dneska je světový den artritidy. Což je teda souhrný je světový den artritidy. Což je teda souhrný pojmenování pro zánětlivý. Je světový den artritidy.

0: To je dost, dětku, že...
1: Ještě vyvezu na to molo na Rokinu a pak je vyklopím, jak popeláři mezi lidi.
0: To je dost, dětku, že jsi nějak...
1: Na to molo na Rokinu a pak je vyklopím, jak popeláři mezi lidi.
0: To je dost, dětku, že jsi nějaký vyvez.
1: Rokinu a pak je vyklopím, jak popeláři mezi lidi.
0: To je dost, dětku, že jsi nějaký vyvez.
1: Jedem dál. Klopím, jak popeláři mezi lidi.
0: To je dost, dětku, že jsi nějaký vyvez.
1: Jedem dál, nesmím se samozřejmě popeláři mezi lidi.
0: To je dost, dětku, že jsi nějaký vyvez.
1: Jedem dál, nesmím se...
0: To je dost, dětku, že jsi nějaký vyvez.
1: Jedem dál, nesmím se samozřejmě nikomu...
0: Že jsi nějaký vyvez.
1: Jedem dál, nesmím se samozřejmě nikomu, je to ošklivá nemoc, takže držíme palce... Jedem dál, nesmím se samozřejmě nikomu, je to ošklivá nemoc, takže držíme palce, pokud jí máte. A... Jedem dál, nesmím se samozřejmě nikomu, je to ošklivá nemoc, takže držíme palce, pokud jí máte a posíláme vám Luci. Nesmím se samozřejmě nikomu, je to ošklivá nemoc, takže držíme palce, pokud jí máte a posíláme vám Luci a Ameriku. Samozřejmě nikomu, je to ošklivá nemoc, takže držíme palce, pokud jí máte a posíláme vám Luci a Ameriku. Je to ošklivá nemoc, takže držíme palce, pokud jí máte a posíláme vám Luci a Ameriku na Rock Radio. Takže držíme palce, pokud jí máte a posíláme vám Luci a Ameriku na Rock Radio. Palce, pokud jí máte, a posíláme vám Luci a Ameriku na Rock Radio. A posíláme vám Luci a Ameriku na Rock Radio. Luci a Ameriku na Rock Radio. A Ameriku na Rock Radio. Rock Radio.

0: hledáčku navíc zvýšil, protože na trhu teď Bitcoin opět je v hledáčku, navíc zvýšil svoji hodnotu, protože on trhu teď Bitcoin opět je v hledáčku, navíc zvýšil svoji hodnotu, protože on měl různý propad. Bitcoin opět je v hledáčku, navíc zvýšil svoji hodnotu, protože on měl různý propady a opět je v hledáčku, navíc zvýšil svoji hodnotu, protože on měl různý propady a vzrůsty a v hledáčku navíc zvýšil svoji hodnotu, protože on měl různý propady a vzrůst zvýšil svoji hodnotu, protože on měl různý propady a vzrůsty a aktuálně svoji hodnotu, protože on měl různý propady a vzrůsty a aktuálně vlastně, protože on měl různý propady a vzrůsty a aktuálně vlastně i vy můžete obchodovat propady a vzrůsty a aktuálně vlastně i vy můžete vzrůsty a aktuálně vlastně i vy můžete obchodovat s bitcoinama. Aktuálně vlastně i vy můžete obchodovat s bitcoinama. Vlastně i vy můžete obchodovat s bitcoinama.
1: Obchoduje s ním totiž už dokonce.
0: Vlastně i vy můžete obchodovat s bitcoinama.
1: Obchoduje s ním totiž už dokonce první banka.
0: I vy můžete obchodovat s bitcoinama.
1: Obchoduje s ním totiž už dokonce první banka. Banky byly k
0: bitcoinu. Obchodovat s bitcoinama.
1: Obchoduje s ním totiž už dokonce první banka. Banky byly k bitcoinu dost
0: bitcoinama.
1: Obchoduje s ním totiž už dokonce první banka. Banky byly k bitcoinu dost skeptický. Obchoduje s ním totiž už dokonce první banka. Banky byly k bitcoinu dost skeptický, ale teď přišla právě partner. Totiž už dokonce první banka, banky byly k bitcoinu dost skeptický, ale teď přišla právě Partnersbanka. S možností koupit si bitcoin přímo v jejich bankovní skeptický, ale teď přišla právě Partnersbanka. S možností koupit si bitcoin přímo v jejich bankovní aplikaci, ale teď přišla právě Partnersbanka. S možností koupit si bitcoin přímo v jejich bankovní aplikaci. Partnersbanka. S možností koupit si bitcoin přímo v jejich bankovní aplikaci. Takže žádný registrace. S možností koupit si bitcoin přímo v jejich bankovní aplikaci. Takže žádný registrace někde na koupit si bitcoin přímo v jejich bankovní aplikaci. Takže žádný registrace někde na burze nebo bitcoin přímo v jejich bankovní aplikaci. Takže žádný registrace někde na burze nebo ve směnárně nebo někde v nějakým bankovní aplikaci. Takže žádný registrace někde na burze nebo ve směnárně nebo někde v nějakým aplikaci. Takže žádný registrace někde na burze nebo ve směnárně nebo někde v nějakým podchodu a žádný složitý registrace někde na burze nebo ve směnárně nebo někde v nějakým podchodu a žádný složitý nákupy a řešit někde na burze nebo ve směnárně nebo někde v nějakým podchodu a žádný složitý nákupy a řešit případně co ve směnárně nebo někde v nějakým podchodu a žádný složitý nákupy a řešit případně co s ním kam s ním.
0: No a
1: nebo někde v nějakým podchodu a žádný složitý nákupy a řešit případně co s ním kam s ním.
0: No a my
1: podchodu a žádný složitý nákupy a řešit případně co s ním kam s ním.
0: No a my pro vás máme speciální
1: nákupy a řešit případně co s ním kam s ním.
0: No a my pro vás máme speciální nabídku pro
1: a řešit případně co s ním kam s ním.
0: No a my pro vás máme speciální nabídku, protože vy si můžete. No a my pro vás máme speciální nabídku, protože vy si můžete pořídit kousek bitcoinu zdarma. Kdy my pro vás máme speciální nabídku, protože vy si můžete pořídit kousek bitcoinu zdarma, když při zakládání speciální nabídku, protože vy si můžete pořídit kousek bitcoinu zdarma, když při zakládání nabídku, protože vy si můžete pořídit kousek bitcoinu zdarma, když při zakládání nového účtu. Vy si můžete pořídit kousek bitcoinu zdarma, když při zakládání nového účtu u Partners banky zřídit kousek bitcoinu zdarma, když při zakládání nového účtu u Partners bank bitcoinu zdarma, když při zakládání nového účtu u Partners banky zadáte kód DMA, když při zakládání nového účtu u Partners banky zadáte kód BTC5, při zakládání nového účtu u Partners banky zadáte kód BTC5, nového účtu u Partners banky zadáte kód BTC500, tak dostanete 5 u Partners banky zadáte kód BTC500, tak dostanete 5 kilo na účetky, zadáte kód BTC500, tak dostanete 5 kilo na účet právě na vyzkoušení. Máte kód BTC500, tak dostanete 5 kilo na účet právě na vyzkoušení. BTC500, tak dostanete 5 kilo na účet právě na vyzkoušení nákupu bitcoinu.
1: No, 500 kaček je teda minimálně
0: bitcoinu.
1: No, 500 kaček je teda minimální částka na ten nákup bitcoinu. Takže v podstatě je dostanete hned. Musí částka na ten nákup bitcoinu, takže v podstatě je

0: je dostanete a hned si za těch 500 musíte nakoupit bitcoinů, takže v podstatě je dostanete a hned si za těch 500 musíte ty bitcoiny koupit.
1: Objednejte se na autolouda.cz.

alone. When you feel so lost that you don't

0: plné opravy. Objednejte se na autolouda.cz.
1: Pozor!
0: Objednejte se na autolouda.cz.
1: Pozor! Metalová...
0: Objednejte se na autolouda.cz.
1: Pozor! Metalová...
0: Louda.cz.
1: Pozor! Metalová temnota útočí!
0: CZ.
1: Pozor! Metalová temnota útočí! Dimubor... Pozor! Metalová temnota útočí! Pozor! Metalová temnota útočí! Dimmuborgir Behemoth... Pozor! Metalová temnota útočí! Dimmuborgir Behemoth Dark Funeral! Metalová temnota útočí! Dimmuborgir Behemoth Dark Funeral! Tato ďábelská... Gir Behemoth Dark Funeral! Tato ďábelská trojice ovládne brněnskou halu Vodova! Sat Dark Funeral! Tato ďábelská trojice ovládne brněnskou halu Vodova! Satanoviral! Tato ďábelská trojice ovládne brněnskou halu Vodova! Satanovi legie, spojte se! Ďábelská trojice ovládne brněnskou halu Vodova! Satanovi legie, spojte se! Dimmuborgir ovládne brněnskou halu Vodova! Satanovi legie, spojte se! Dimmuborgir brněnskou halu Vodova! Satanovi legie, spojte se! Dimmuborgir Behemoth halu Vodova! Satanovi legie, spojte se! Dimmuborgir Behemoth a Dark Funeral! Dimmuborgir Behemoth a Dark Funeral běsní v Brně už 24. října! Buďte Behemoth a Dark Funeral běsní v Brně už 24. října! Buďte tam! A Dark Funeral běsní v Brně už 24. října! Buďte tam! Běsní v Brně už 24. října. Buďte tam. 24. října. Buďte tam. 24. října. Buďte tam. Buďte tam.
2: 每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证。每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证。只需要您的几条个人信息和银行卡号。
3: Nekupujte drahé značky. Nekupujte drahé značky. Ani levný
2: čínský.
3: Nekupujte drahé značky. Ani levný čínský. Nekupujte drahé značky. Ani levný čínský. Nekupujte drahé značky. Ani levný čínský. Já se oblíkám bez potisku. Značky. Ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez značky. Ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. S***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
4: Ceny rostou.
3: Bez potisku CZ.
4: Ceny rostou digitální.
3: Bez potisku CZ.
4: Ceny rostou digitální čísla mizí. Ceny rostou digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. Ceny rostou digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál CZ. Digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál CZ. Zlato, to tu bude vždycky. A u portál CZ. Vsaď, to tu bude vždycky. A u portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vy. A u portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. A u portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží

0: Billy Talent. Billy Talent zpívají, že tohle... Billy Talent zpívají, že tohle bude lepší v songu a... Billy Talent zpívají, že tohle bude lepší v songu I Beg to Differ. Billy Talent zpívají, že tohle bude lepší v songu I Beg to Differ. Billy Talent zpívají, že tohle bude lepší v songu I Beg to Differ v 7 hodin a 2. Zpívají, že tohle bude lepší v songu I Beg to Differ v 7 hodin a 22 minut. Tohle bude lepší v songu I Beg to Differ v 7 hodin a 22 minut. V songu I Beg to Differ v 7 hodin a 22 minut. Back to Differ v 7 hodin a 22 minut. Přát 22 minut. Přátelé, pokud patříte mezi minut. Přátelé, pokud patříte mezi moderní lidi, narazili na Bitcoin.
1: Ano, a my pro vás máme speciální
0: nabídku. Tak jste určitě někdy narazili na Bitcoin.
1: Ano, a my pro vás máme speciální nabídku.
0: Protože někdy narazili na Bitcoin.
1: Ano, a my pro vás máme speciální nabídku, protože na trhu
0: narazili na Bitcoin.
1: Ano, a my pro vás máme speciální nabídku, protože na trhu teď...
0: Bitcoin.
1: Ano, a my pro vás máme speciální nabídku, protože na trhu teď Bitcoin... Ano, a my pro vás máme speciální nabídku, protože na trhu teď Bitcoin opět je v hledáčku. Máme speciální nabídku, protože na trhu teď Bitcoin opět je v hledáčku. Nabídku, protože na trhu teď Bitcoin opět je v hledáčku.

0: po generace. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vaší po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato. Portál jako brána cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. AU portál jako rukou. AU jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ. AU jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ. Portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ.
1: Tati, to byl
0: jako brána k bezpečí. AU portál CZ.
1: Tati, to bylo chytrý
0: bezpečí. AU portál CZ.
1: Tati, to bylo chytrý koupit
0: u portál CZ.
1: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku
0: CZ.
1: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu. Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
2: Přímo bych chytrý.
1: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
2: Přímo bych chytralý.
1: Bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
2: Přímo bych chytralý.
1: Koupit tu chytrou telku v Datartu.
2: Přímo bych chytralý. S chytrártem z
1: Datartu.
2: Přímo bych chytralý. S chytrártem jsme ušetřili. Přímo bych chytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
1: A co je chytrárt?
2: Přímo bych chytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
1: A co je chytrárt?
2: Chytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
1: A co je chytrárt?
2: Kdyby se s chytrártem jsme ušetřili.
1: A co je chytrárt?
2: Kdyby se snachytřil jako já, chytrártem jsme ušetřili.
1: A co je chytrárt?
2: Kdyby se snachytřil jako já, ušetřili.
1: A co je chytrárt?
2: Kdyby se snachytřil jako já, tak víš, že nízké.
1: A co je chytrárt?
2: Kdyby se snachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny. Kdyby se snachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny. Kdyby se snachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
1: Tebe nikdo nepřechytračí. Chytračí. Úplnej Einstein.
3: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
1: Úplnej Einstein.
3: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
4: Pozor, přijíždí.
1: Tajn.
3: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
4: Pozor, přijíždí.
3: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
4: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
5: Na farmě Vraňany.
3: To je chytrárt. Datart.
4: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
5: Na farmě Vraňany je vše ve znamení.
4: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
5: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
4: Dlabár, přijíždí dýňová sezóna.
5: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
4: Dlabání malování dýňová sezóna.
5: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
4: Dlabání malování dýňová sezóna.
5: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
4: Dlabání malování dýní.
5: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
4: Dlabání malování dýní.
5: Vraňany je vše ve znamení dýní.
4: Dlabání malování dýní. Dýňová stezka, fotokoutky a spousta
5: ve znamení dýní.
4: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé. Fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
5: Dýně si u nás můžete i koupit.
4: Koutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
5: Dýně si u nás můžete.
4: Spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
5: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i
4: zábavy pro děti i dospělé.
5: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
4: A když vám děti i dospělé.
5: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
4: A když
5: dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
4: A když vám v tom všem vyhládne, čeká
5: můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
4: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba
5: na vaření i podzimní výzdobu.
4: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňový
5: i podzimní výzdobu.
4: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová
5: podzimní výzdobu.
4: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka. Když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito. Vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová dýňový koláč, dýňová polévka.

0: dokonce i dýňové kafe.
1: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
0: Farma Vraňany, originál kové kafe.
1: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
0: Farma Vraňany, originál, který pozná...
1: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
0: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
1: Na farmě Vraňany.
0: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
1: Střech farmě Vraňany.
0: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí. Střešní okna Fenestra, který poznáte chutí. Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
0: Ano, česká střešní chutí. Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna mezi... Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již Nestra.
2: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem.
2: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Výměna?
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Výměna střešních okna
0: mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí.
0: Vámi a nebem již 40 let.
2: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí.
0: Až 40 let.
2: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí.
0: Ano, česká střešní
2: výměna střešních oken.

Profesionální výzvy i mladým absolventům. Jsme SUDOP Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se SUDOP Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projekt třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektant budoucnosti Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektant budoucnosti tratí nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svojí budoucnost tratí, tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svojí budoucnost najdeš tratí, tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svojí budoucnost najdeš právě na projektant budoucnosti CZ. Svojí budoucnost najdeš právě tam. SUDOP Praha. Budoucnosti CZ. Svojí budoucnost najdeš právě tam. SUDOP Praha. Tam. SUDOP Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnost Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz. Nami. www.projektantbudoucnosti.cz. Vyber projektantbudoucnosti.cz. Vyber si ze široké nabídky CZ. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru. A zimní gumy máš zdarma. Ke široké nabídky Direct Autobazaru. A zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu i Direct Autobazaru. A zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky bazaru. A zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct to Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně v Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar. Direct Auto. Konečně férový autobazar. Rock Radio. Konečně férový autobazar. Rock Radio. Konečně férový autobazar.

0: dodavatele. Bezplatné zaměření? No, Česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření? Vír střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření? Výroba, ale i Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření? Výroba, ale i profesionální mont. Od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření? Výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, dodavatele. Bezplatné zaměření? Výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, bezplatné zaměření? Výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních okní? Výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiéru. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových opíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebe. Zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz. Okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
1: No to, že seš mladej.
0: Již 40 let. Fenestra.cz.
1: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem.
0: 40 let. Fenestra.cz.
1: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem ještě nemusí.
0: Fenestra.cz.
1: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš.
0: CZ.
1: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš. No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty. To, že seš mladej projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní. Projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne. Diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne. U nás nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne. U nás v Sudopu. Že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha. Zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha. A nabízíme profesionální u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha. A nabízíme profesionální výzvy v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy impu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální

DABu i FM nebo na rádiu. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. I FM nebo na radia.cz. Rock Radio M nebo na radia.cz. Rock Radio na radia.cz. Rock Radio radia.cz. Rock Radio CZ. Rock

0: Rock Radio, co se děje? Rock Radio, co se děje?
1: Hezké ráno, krátce.
0: Rock Radio, co se děje?
1: Hezké ráno, krátce po půl osmé.
0: Rock Radio, co se děje?
1: Hezké ráno, krátce po půl osmé, jdeme na rychlé zprávy.
0: Co se děje?
1: Hezké ráno, krátce po půl osmé, jdeme na rychlé zprávy. Vláda dnes bojuje proti... Hezké ráno, krátce po půl osmé, jdeme na rychlé zprávy. Vláda dnes bojuje proti extrémnímu... Ráno, krátce po půl osmé, jdeme na rychlé zprávy. Vláda dnes bojuje proti extrémnímu suchu... Krátce po půl osmé, jdeme na rychlé zprávy. Vláda dnes bojuje proti extrémnímu suchu... Jdeme na rychlé zprávy. Vláda dnes bojuje proti extrémnímu suchu... Národní koalice pod vedením premiéra... Vláda dnes bojuje proti extrémnímu suchu... Národní koalice pod vedením... Dnes bojuje proti extrémnímu suchu... Národní koalice pod vedením premiéra... Premiéra dopoledne zhodnotí kritický nedostatek vody. Šlágrem byla bitva Pardubic s Třincem, kterou domácí vyhráli 5-4 v prodloužení.
0: Rock Radio.
1: Hráli 5-4 v prodloužení.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Obloha bude...

0: 4 v prodloužení.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Obloha bude prodloužení.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Obloha bude ráno jasná, během dne se ale zatáčí.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Obloha bude ráno jasná, během dne se ale zatáhne.
1: Dio, počasí.
0: Obloha bude ráno jasná, během dne se ale zatáhne na polojasná až oblačno.
1: Počasí.
0: Obloha bude ráno jasná, během dne se ale zatáhne na polojasná až oblačno. Obloha bude ráno jasná, během dne se ale zatáhne na polojasná až oblačno. Na horách na severu počítejte s občasnými. Během dne se ale zatáhne na polojasná až oblačno. Na horách na severu počítejte s občasnými přehaňkami, které můžou být. Zatáhne na polojasná až oblačno. Na horách na severu počítejte s občasnými přehaňkami, které můžou být. Na vrcholcích i sněhové. K večeru mraky i srážky budou mizet. Teploty se vyšplhají na 10 až 15 sněhové. K večeru mraky i srážky budou mizet. Teploty se vyšplhají na 10 až 15 stupňů. Včeru mraky i srážky budou mizet. Teploty se vyšplhají na 10 až 15 stupňů. Celzia nejteplej srážky budou mizet. Teploty se vyšplhají na 10 až 15 stupňů. Celzia nejteplej bude na jižní Moravě. Teploty se vyšplhají na 10 až 15 stupňů. Celzia nejteplej bude na jižní Moravě. Tam naměří vyšplhají na 10 až 15 stupňů. Celzia nejteplej bude na jižní Moravě. Tam naměří 10 až 15 stupňů. Celzia nejteplej bude na jižní Moravě. Tam naměříme až 17 stupňů. Celzia nejteplej bude na jižní Moravě, tam naměříme až 17 stupňů. Celzia nejteplej bude na jižní Moravě, tam naměříme až 17 stupňů.
1: Rock Radio.
0: Bude na jižní Moravě, tam naměříme až 17 stupňů.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Moravě, tam naměříme až 17 stupňů.
1: Rock Radio.
0: Naměříme až 17 stupňů.
1: Rock Radio. Doprava.
0: V Praze se bouralo v stupňů.
1: Rock Radio. Doprava.
0: V Praze se bouralo v ulici k...
1: Rock Radio. Doprava.
0: V Praze se bouralo v ulici k Barandovu, tam se srazili...
1: Doprava.
0: V Praze se bouralo v ulici k Barandovu, tam se srazili 3 osobáky. Na ulici k Barandovu, tam se srazili 3 osobáky. Na Pražském okruhu se řeší nehoda ve směru k D1. Barandovu, tam se srazili 3 osobáky. Na Pražském okruhu se řeší nehoda ve směru k D1. Se srazili 3 osobáky. Na Pražském okruhu se řeší nehoda ve směru k D1. Na 61. Zeli 3 osobáky. Na Pražském okruhu se řeší nehoda ve směru k D1. Na 61. Na Pražském okruhu se řeší nehoda ve směru k D1. Na 60. kilometru, je tam nepřízkém okruhu, se řeší nehoda ve směru k D1, na 61. kilometru, je tam neprůjezdný pravý, se řeší nehoda ve směru k D1, na 61. kilometru, je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh, směru k D1, na 61. kilometru, je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh, potom pozor v Plzničce, na 61. kilometru, je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh, potom pozor v Plzni, na 60. kilometru, je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh, potom pozor v Plzni na železniční kilometru, je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh. Potom pozor v Plzni na železniční ulici na křižovatce neprůjezdný pravý jízdní pruh. Potom pozor v Plzni na železniční ulici na křižovatce s Koterovskou jízdní pruh. Potom pozor v Plzni na železniční ulici na křižovatce s Koterovskou. Potom pozor v Plzni na železniční ulici na křižovatce s Koterovskou boural autobus z Plzni na železniční ulici na křižovatce s Koterovskou boural autobus s osobákem na železniční ulici na křižovatce s Koterovskou boural autobus s osobákem a Trutnovce s Koterovskou boural autobus s osobákem a Trutnově Jirovskou boural autobus s osobákem a Trutnově je zavedený kyvadlový provoz autobus s osobákem a Trutnově je zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním osobákem a Trutnově je zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem kvůli nehodě a Trutnově je zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem kvůli nehodě na Kladské. Trutnově je zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem kvůli nehodě na Kladské ulici. Zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem kvůli nehodě na Kladské ulici. Kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem kvůli nehodě na Kladské ulici. Jedním jízdním pruhem kvůli nehodě na Kladské ulici. Kvůli nehodě na Kladské ulici. Na Kladské ulici.
1: Tichou a plyn. Tichou a plynulou. Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní voz jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility. Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leap Motor

0: Vikrman na Rock Rádiu právě teď 8:30.
1: Jeden za osmnáct, druhej bez dvou za dvacet, Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu.

novou éru mobility. www.emil. Objevte inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz. Inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz. Leap Motor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz. Novou éru mobility. www.emilfrey.cz. www.emilfrey.cz. www.emilfrey.cz. www.emilfrey.cz. www.emilfrey.cz.

Děkujeme Zuzce za zprávy a teď už v našem éteru vítáme Strejdu Prota, Ruda. Děkujeme Zuzce za zprávy a teď už v našem éteru vítáme Strejdu Prota, Ruda se mění ve zlatovo.

0: konkrétně 26. června 2000 vstoupí už příští rok, konkrétně 26. června 2027 v Pražské. Příští rok, konkrétně 26. června 2027 v Pražském. Konkrétně 26. června 2027 v Pražském Outučku.
1: Ano.
0: 26. června 2027 v Pražském Outučku.
1: Ano, a jejich...
0: Června 2027 v Pražském Outučku.
1: Ano, a jejich tour je pojmenovaný...
0: 2027 v Pražském Outučku.
1: Ano, a jejich tour je...
0: 27 v Pražském Outučku.
1: Ano, a jejich tour je pojmenovaný... Everything under the...
0: Pražském Outučku.
1: Ano, a jejich tour je pojmenovaný... Everything under the sun. Všechno... Ano, a jejich tour je pojmenovaný... Everything under the sun. Všechno pod sluncem. Jejich tour je pojmenovaný... Everything under the sun. Všechno pod sluncem. Což tour je pojmenovaný... Everything under the sun. Všechno pod sluncem. Což ní... Everything under the sun. Všechno pod sluncem. Což je název... Everything under the sun. Všechno pod sluncem. Což je název i jejich nový... Under the sun. Všechno pod sluncem. Což je název i jejich nový... Všechno pod sluncem. Což je název i jejich nový desky, která nás čeká... Což je název i jejich nový desky, která nás čeká už tři... Což je název i jejich nový desky, která nás čeká už 30. Název i jejich nový desky, která nás čeká už 30. října.
0: To znamená
1: zev i jejich nový desky, která nás čeká už 30. října. Jejich nový desky, která nás čeká už 30. října.
0: To znamená za nějakých
1: čtyři, která nás čeká už 30. října.
0: To znamená za nějakých 14
1: čtyři... už 30. října.
0: To znamená za nějakých 14 dní?
1: Ano.
0: Tak
1: 30. října.
0: To znamená za nějakých 14 dní?
1: Ano.
0: Tak samozřejmě
1: října.
0: To znamená za nějakých 14 dní?
1: Ano.
0: Tak samozřejmě až bude venku nějaký 14 dní?
1: Ano.
0: Tak samozřejmě až bude venku nějaký.
1: Ano.
0: Tak samozřejmě až bude venku nějaký. On oni už jsou, samozřejmě až bude venku nějaký. On oni už jsou z toho venku 400, až bude venku nějaký. On oni už jsou z toho venku 4 singly. Ale nějaký, on, oni už jsou z toho venku 4 singly, ale ještě si tři, on, oni už jsou z toho venku 4 singly, ale ještě si třeba něco pustíme, 4 singly, ale ještě si třeba něco pustíme společně.
1: No podle všeho...
0: 4 singly, ale ještě si třeba něco pustíme společně.
1: No podle všeho to...
0: Ale ještě si třeba něco pustíme společně.
1: No podle všeho to bude...
0: Ještě si třeba něco pustíme společně.
1: No podle všeho to bude tvrdší deska, tak jsme zvědaví.
0: Něco pustíme společně.
1: No podle všeho to bude tvrdší deska, tak jsme zvědaví.
0: Společně.
1: No podle všeho to bude tvrdší deska, tak jsme zvědaví, protože... No podle všeho to bude tvrdší deska, tak jsme zvědaví, protože z Nickelback, že jo, to je takovej... To bude tvrdší deska, tak jsme zvědaví, protože z Nickelback, že jo, to je takovej... Bude tvrdší deska, tak jsme zvědaví, protože z Nickelback, že jo, to je takovej running joke.
0: Takový zlajáčci.
1: Všichni deska, tak jsme zvědaví, protože z Nickelback, že jo, to je takovej running joke.
0: Takový zlajáčci.
1: Všichni si z ní dělá zvědaví, protože z Nickelback, že jo, to je takovej running joke.
0: Zlajáčci.
1: Všichni si z ní dělají z Nickelback, že jo, to je takovej running joke.
0: Zlajáčci.
1: Všichni si z ní dělají, to je takovej running joke.
0: Zlajáčci.
1: Všichni si z ní dělají celý jejich život running joke.
0: Zlajáčci.
1: Všichni si z ní dělají celý jejich život srandu.
0: Zlajáčci.
1: Všichni si z ní dělají celý jejich život srandu. Všichni si z ní dělají celý jejich život srandu. Já bych si taky chtěl dělat srandu z kapely celý jejich život srandu. Já bych si taky chtěl dělat srandu z kapely, která vyprodává celý jejich život srandu. Já bych si taky chtěl dělat srandu z kapely, která vyprodává jejich život srandu. Já bych si taky chtěl dělat srandu z kapely, která vyprodává stadion srandu. Já bych si taky chtěl dělat srandu z kapely, která vyprodává stadiony po celém světě. Já bych si taky chtěl dělat srandu z kapely, která vyprodává stadiony po celém světě.
0: Já taky.
1: Nebo tak chtěl dělat srandu z kapely, která vyprodává stadiony po celém světě.
0: Já taky.
1: Nebo takhle, srandu z kapely, která vyprodává stadiony po celém světě.
0: Já taky.

0: Nebo takhle, chtěl bych prodávat stadiony po celém světě.
1: Já taky.
0: Nebo takhle, chtěl bych být kapela, za který se někdo dělá stadiony po celém světě.
1: Já taky.
0: Nebo takhle, chtěl bych být kapela, za který se někdo dělá srandu a vyprodává po celém světě.
1: Já taky.
0: Nebo takhle, chtěl bych být kapela, za který se někdo dělá srandu a vyprodává stadiony po
1: celém. Já taky.
0: Nebo takhle, chtěl bych být kapela, za který se někdo dělá srandu a vyprodává stadiony po celém. Nebo takhle, chtěl bych být kapela, za který se někdo dělá srandu a vyprodává stadiony po celém světě. Tak.
1: Tak, asi tak, no.
0: Chtěl bych být kapela, za který se někdo dělá srandu a vyprodává stadiony po celém světě. Tak.
1: Tak, asi tak, no. Já
0: protože
1: taky.
0: Za který se někdo dělá srandu a vyprodává stadiony po celém světě. Tak.
1: Tak, asi tak, no. Já protože taky. Ty penízky.
0: Srandu a vyprodává stadiony po celém světě, tak.
1: Tak, asi tak, no. Já protože taky. Ty penízky bych brala za ty vyprodané.
0: Stadiony po celém světě, tak.
1: Tak, asi tak, no. Já protože taky. Ty penízky bych brala za ty vyprodaný haly.
0: Ti ty hejty po světě, tak.
1: Tak, asi tak, no. Já protože taky. Ty penízky bych brala za ty vyprodaný haly, tak, no. Já protože taky. Ty penízky bych brala za ty vyprodaný haly.
0: Ti ty hejty můžou být úplně jedno, protože
1: ty penízky bych brala za ty vyprodaný haly.
0: Ti ty hejty můžou být úplně jedno, že?
1: Ano.
0: Takže
1: penízky bych brala za ty vyprodaný haly.
0: Ti ty hejty můžou být úplně jedno, že?
1: Ano.
0: Takže příští rok
1: za ty vyprodaný haly.
0: Ti ty hejty můžou být úplně jedno, že?
1: Ano.
0: Takže příští rok Nickelback lístky. Ty hejty můžou být úplně jedno, že?
1: Ano.
0: Takže příští rok Nickelback lístky budou nakupujte úplně jedno, že?
1: Ano.
0: Takže příští rok Nickelback lístky budou nakupujte těžce.
1: Ano.
0: Takže příští rok Nickelback lístky budou nakupujte těžte se na novou desku. Takže příští rok Nickelback lístky budou nakupujte těžte se na novou desku a za chvíli příští rok Nickelback lístky budou nakupujte těžte se na novou desku a za chvíli se Nickelback lístky budou nakupujte těžte se na novou desku a za chvíli se těšíme na další muziku. Lístky budou nakupujte těžte se na novou desku a za chvíli se těšíme na další muziku. Kupujte těžte se na novou desku a za chvíli se těšíme na další muziku. Dáme si Midnight Oil a těšte se na novou desku a za chvíli se těšíme na další muziku. Dáme si Midnight Oil a Bets na novou desku a za chvíli se těšíme na další muziku. Dáme si Midnight Oil a Bets are burning. A za chvíli se těšíme na další muziku. Dáme si Midnight Oil a Bets are burning. Těšíme na další muziku. Dáme si Midnight Oil a Bets are burning. Oil a Bets are burning.
2: Chcete mít jistotu o stavu vašeho vozu Audi? Přijeďte
0: are burning.
2: Chcete mít jistotu o stavu vašeho vozu Audi? Přijeďte do autorizovaného. Chcete mít jistotu o stavu vašeho vozu Audi? Přijeďte do autorizovaného vozu Audi. Přijeďte do autorizovaného servisu Louda Auto. Provedeme důkladnou prohlídku celé. Přijeďte do autorizovaného servisu Louda Auto. Provedeme důkladnou prohlídku celého vozu. Pečlivě autorizovaného servisu Louda Auto. Provedeme důkladnou prohlídku celého vozu. Pečlivě zkontrolujeme brzdy. Důkladnou prohlídku celého vozu. Pečlivě zkontrolujeme brzdy, podvozek a vyměníme pneumatiku celého vozu. Pečlivě zkontrolujeme brzdy, podvozek a vyměníme pneumatiky. Připravíme váš prémium. Pečlivě zkontrolujeme brzdy, podvozek a vyměníme pneumatiky. Připravíme váš prémiový vůz na bezpečně. Kontrolujeme brzdy, podvozek a vyměníme pneumatiky. Připravíme váš prémiový vůz na bezpečnou jízdu. O podvozek a vyměníme pneumatiky. Připravíme váš prémiový vůz na bezpečnou jízdu. Objednejte se jednou a vyměníme pneumatiky. Připravíme váš prémiový vůz na bezpečnou jízdu. Objednejte se jednoduše online pneumatiky. Připravíme váš prémiový vůz na bezpečnou jízdu. Objednejte se jednoduše online na e-bus na bezpečnou jízdu. Objednejte se jednoduše online na autolouda.cz. Louda Auto. Bezpečnou jízdu. Objednejte se jednoduše online na autolouda.cz. Louda Auto. Váš auto. Objednejte se jednoduše online na autolouda.cz. Louda Auto. Váš autorizovaný servis. Jednoduše online na autolouda.cz. Louda Auto. Váš autorizovaný servis Audi. Na autolouda.cz. Louda Auto. Váš autorizovaný servis Audi.
3: Vytvořeno s použitím
2: CZ Louda Auto, váš autorizovaný servis Audi.
3: Vytvořeno s použitím AI.
2: Louda Auto, váš autorizovaný servis Audi.
3: Vytvořeno s použitím AI.
2: Váš autorizovaný servis Audi.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď
2: servis Audi.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v Kik. Zachumlejte se se.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v Kik. Zachumlejte se se Stitchem.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v Kik. Zachumlejte se se Stitchem.
3: Tím AI.
4: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za dvě. Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun. Teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké samice se Stitchem.

si pro sny stvořený. Pálek i čas si pro sny stvořený. I čas si pro sny stvořený. Tak jako slunce. I čas si pro sny stvořený. Tak jako slunce vždy pro sny stvořený. Tak jako slunce vždycky vyjde stvořený.

0: Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 349 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. 99 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte. Den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte. Pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte. KIK. Víc než si myslíte. Víc než si myslíte.
1: AC/DC, Metallica, Pink Floyd. AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin. AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy. AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy. Věděl.

0: Rudolf se ruda ve zlato promění. Rudolf se promění. Rudolf se proměnil ve zlato v zlato promění. Rudolf se proměnil ve zlato v pecce. Rudolf se proměnil ve zlato v pecce, ruda se mění ve zlato. Rudolf se proměnil ve zlato v pecce, ruda se mění ve zlato. Odka. Rudolf se proměnil ve zlato v pecce, ruda se mění ve zlato. Odka. Rudolf se proměnil ve zlato v pecce, ruda se mění ve zlato. Od kapely Proteusa Strejdy ve zlato v pecce, ruda se mění ve zlato. Od kapely Proteusa Strejdy protá 7 minut, ruda se mění ve zlato. Od kapely Proteusa Strejdy protá 7 minut, po půl osmí se mění ve zlato. Od kapely Proteusa Strejdy protá 7 minut, po půl osmí na Rock Rádiu.
1: Ano, a my
0: zlato. Od kapely Proteusa Strejdy protá 7 minut, po půl osmí na Rock Rádiu.
1: Ano, a my tady máme něco
0: od kapely Proteusa Strejdy protá 7 minut, po půl osmí na Rock Rádiu.
1: Ano, a my tady máme něco pro fanoušky.
0: Strejdy protá 7 minut, po půl osmí na Rock Rádiu.
1: Ano, a my tady máme něco pro fanoušky Nickelback.
0: 7 minut, po půl osmí na Rock Rádiu.
1: Ano, a my tady máme něco pro fanoušky Nickelback, pokud máte rádi tuhle
0: spí na Rock Rádiu.
1: Ano, a my tady máme něco pro fanoušky Nickelback, pokud máte rádi tuhle kapelu.
0: Mám. Tak.
1: Ano, a my tady máme něco pro fanoušky Nickelback, pokud máte rádi tuhle kapelu.
0: Mám.
1: Máme něco pro fanoušky Nickelback, pokud máte rádi tuhle kapelu,
0: mám.
1: Tak si je budete moc užít. Fanoušky Nickelback, pokud máte rádi tuhle kapelu,
0: mám.
1: Tak si je budete moc užít. Na Nickelback, pokud máte rádi tuhle kapelu,
0: mám.
1: Tak si je budete moc užít naživo, protože máte rádi tuhle kapelu,
0: mám.
1: Tak si je budete moc užít naživo, protože vystoupí už přihle kapelu,
0: mám.
1: Tak si je budete moc užít naživo, protože vystoupí už příští rok,
0: mám.
1: Tak si je budete moc užít naživo, protože vystoupí už příští rok, konkrétně dva. Budete moc užít naživo, protože vystoupí už příští rok, konkrétně dva. Užít naživo, protože vystoupí už příští rok, konkrétně 26. června. Dva. Protože vystoupí už příští rok,

0: až 50 tisíc při výměně vozu. Na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátku. Navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navíc. Bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na a pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na a auto.cz teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na a auto.cz nebo volejte 800 a máte to bez navýšení. Více na a auto.cz nebo volejte 800 110 osob bez navýšení. Více na a auto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Svědomí.
0: Více na AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Svět není jen samé.
0: AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Svět není jen samé slunce a duha.
0: CZ nebo volejte 800 110 800.
1: Svět není jen samé slunce a duha je.
0: Volejte 800 110 800.
1: Svět není jen samé slunce a duha je to hodně zlý a drsný.
0: 110 800.
1: Svět není jen samé slunce a duha je to hodně zlý a drsný místo.
0: 800.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneuma. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat. Samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou. Duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hub. Zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Tatart vyhlašuje.
1: Když si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Tatart vyhlašuje Tatart.
1: Hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
1: Ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
1: Nejlevnější pneu.cz.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším Tatart.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším Tatart na.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy.
3: Slyším Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy.
3: Slyším Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy.
3: Slyším Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních.
3: Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
3: Nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si. Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými. Nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až vních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou. Bavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrý domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu. Či ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
3: To je maze.
2: S až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
3: To je mazec.
2: Datát. Procentní slevou a štědrým cashbackem k tomu.
3: To je mazec.
2: Slevou a štědrým cashbackem k tomu.
3: To je mazec.
2: Datart. Štědrým cashbackem k tomu.
3: To je mazec.
2: Datart. Opravdový cashbackem k tomu.
3: To je mazec.
2: Datart. Opravdový elektrospecial.
3: To je mazec.
2: Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Někdy. Mazec.
2: Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: Někdy se člověk musí otáčet.
2: Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: Někdy se člověk musí otáčet.
2: Jindy se vše pravdový elektrospecialista.
4: Někdy se člověk musí otáčet.
2: Jindy se vše točí kolem práce.
4: Někdy se člověk musí otáčet.
2: Jindy se vše točí kolem práce.
4: Někdy se člověk musí otáčet.

0: se svět točil pod... Kdy se člověk musí otáčet. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točí otáčet. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás. Se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás. Může vám Home Credit práce. Aby se svět točil podle vás. Může vám Home Credit půjčit klidně milion. Aby se svět točil podle vás. Může vám Home Credit půjčit klidně milion. Aby se svět točil podle vás. Může vám Home Credit půjčit klidně milion. I na podnikle vás. Může vám Home Credit půjčit klidně milion. I na podnikání. Může vám Home Credit půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na kredit půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce. Non. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce. Nebo online do na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce. Nebo online do 15 minikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce. Nebo on... Žádost vyřídíte na naší pobočce. Nebo online do 15 minut. Vyřídíte na naší pobočce. Nebo online do 15 minut. HomeCredit.cz pobočce. Nebo online do 15 minut. HomeCredit.cz HomeCredit.cz.
1: Zahrádkář se raduje za...
0: Kredit.cz
1: Zahrádkář se raduje
0: Z.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje, raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
2: Ať už
1: se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo
1: CZ.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
3: Připravte svou zahradu na podzim.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
3: Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty.
2: Profík, u nás si vyberete.
3: Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého.
2: U nás si vyberete.
3: Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého. Českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
1: Zafido.eshop.cz.
3: Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
1: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši...
3: Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
1: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Koupíte vždy na Zafidu.
1: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: 25 Fidu.
1: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: 25 kilo Primalexu Plus. 25 kilo Primalexu Plus. Hele, akce. Minus 200 korun. Primalexu Plus. Hele, akce. Minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbys... Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyda na oběd. Akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyda na oběd.
5: Blesková sleva
4: 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyda na oběd.
5: Blesková sleva 200 korun na 25.
4: Takže vymaluju a ještě zbyda na oběd.
5: Blesková sleva 200 korun na 25.
4: Vymaluju a ještě zbyda na oběd.
5: Blesková sleva 200 korun na 25kilové balení Primalex
4: Plus. Zbyda na oběd.
5: Blesková sleva 200 korun na 25kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejů. Blesková sleva 200 korun na 25kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce. 200 korun na 25kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na 25kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz. Balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz. Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz. Uvažujete o prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz.
6: Uvažujete o tepelném čerpadle?
5: U jen do konce října. Více na Primalex.cz.
6: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na zna.
5: Více na Primalex.cz.
6: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na zna.
5: Primalex.cz.
6: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepel. Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné. Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky.

Další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rocklin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin Symphony legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin Symphony Legends Live Forever v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin Symphony Legends Live Forever a v symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin Symphony Legends Live Forever a speciální pojetí na jednom místě. Rockin Symphony Legends Live Forever a speciální místě. Rockin Symphony Legends Live Forever a speciální host večera skupina Lucie. Rockin Symphony Legends Live Forever a speciální host večera skupina Lucie. 27. září Legends Live Forever a speciální host večera skupina Lucie. 27. Legends Live Forever a speciální host večera skupina Lucie. 27. října O2 a speciální host večera skupina Lucie. 27. října O2 Univerzum Praha. Host večera skupina Lucie. 27. října O2 Univerzum Praha. Nenechte si skupina Lucie. 27. října O2 Univerzum Praha. Nenechte si ujít událost roku Lucie. 27. října O2 Univerzum Praha. Nenechte si ujít událost roku 27. října O2 Univerzum Praha. Nenechte si ujít událost roku Rock in Symphony Univerzum Praha. Nenechte si ujít událost roku Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstup Praha. Nenechte si ujít událost roku Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte si ujít událost roku Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v roku Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportal a Ticket Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportal a Ticketmaster. Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportal a Ticketmaster. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportal a Ticketmaster. Bez navýšení v sítích Ticketportal a Ticketmaster. Bez navýšení a za nula pro Ticketportal a Ticketmaster. Bez navýšení a za 0% pro Ticketmaster. Bez navýšení a za 0% prostě míň už to nejde. Bez navýšení a za 0% prostě míň už to nejde. Bez navýšení a za 0% prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu s navýšení a za 0% prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky a za 0% prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrat prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc u na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus

0: ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají na značku tradičního výrobce tepelné techniky. ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tradičního výrobce tepelné techniky. ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilné techniky. ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem techniky. ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. A čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
1: Hledáte
0: zvyklí. Proterm.cz.
1: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout. U prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte prvních vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz nebo něco pro radost, u nás si vyberete. Zajistíme výkup, finanční vůz nebo něco pro radost, u nás si vyberete. Zajistíme výkup, financování i pojištění nebo něco pro radost, u nás si vyberete. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Vyberte si na Autolouda.
2: Rock Radio.
1: CZ.

DABu i FM nebo na radia.rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock i FM nebo na radia.cz. Rock nebo na radia.cz.

Nemusíš chodit jen v černý. Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rocker. Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rocker. Rockerný, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Slušná muzika pro všechny. Muzika pro všechny. Pro všechny.

0: Dneska slaví svátek, takže všechno nejlepší. I na motorce a tím je Marcel. Marcelové dneska slaví svátek, takže všechno nejlepší.
1: Já mám pro ně písničku.
0: Tím je Marcel. Marcelové dneska slaví svátek, takže všechno nejlepší.
1: Já mám pro ně písničku.
0: Marcel. Marcelové dneska slaví svátek, takže všechno nejlepší.
1: Já mám pro ně písničku.
0: Vážně. Marcelové dneska slaví svátek, takže všechno nejlepší.
1: Já mám pro ně písničku.
0: Vážně.
1: Marceli.
0: Slaví svátek, takže všechno nejlepší.
1: Já mám pro ně písničku.
0: Vážně.
1: Marceli, ty máš
0: všechno nejlepší.
1: Já mám pro ně písničku.
0: Vážně.
1: Marceli, ty máš dneska svátek.
0: Lepší.
1: Já mám pro ně písničku.
0: Vážně.
1: Marceli, ty máš dneska svátek. Pro ně písničku.
0: Vážně.
1: Marceli, ty máš dneska svátek. Marceli.
0: Vážně.
1: Marceli, ty máš dneska svátek. Marceli.
0: Vážně.
1: Marceli, ty máš dneska svátek. Marceli. Ať už je kurva pátek. Marceli, ty máš dneska svátek. Marceli. Ať už je kurva pátek. Ty máš dneska svátek, Marceli, ať už je kurva pátek. Svátek, Marceli, ať už je kurva pátek.
2: Motokeci,
1: kurva pátek.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Nejprestižnější
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Nejprestižnější motocyklová série.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Nejprestižnější motocyklová série světa MotoGP.
2: Marcela Herbolta.
3: Nejprestižnější motocyklová série světa MotoGP vstoupí příští rok
2: do Bolta.
3: Nejprestižnější motocyklová série světa MotoGP vstoupí příští rok do své nové. Nejprestižnější motocyklová série světa MotoGP vstoupí příští rok do své nové éry. Především to bude prestižnější motocyklová série světa MotoGP vstoupí příští rok do své nové éry. Především to bude obsah. Nová série světa MotoGP vstoupí příští rok do své nové éry. Především to bude obsah. Ten se z litrů. MotoGP vstoupí příští rok do své nové éry. Především to bude obsah. Ten se z litrů sníží na 8 pade. Vstoupí příští rok do své nové éry. Především to bude obsah. Ten se z litrů sníží na 8 pade. Své nové éry. Především to bude obsah. Ten se z litrů sníží na 8 pade. A pak také pneumatiky. Především to bude obsah. Ten se z litrů sníží na 8 pade. A pak také pneumatiky. Dosud obsah. Ten se z litrů sníží na 8 pade. A pak také pneumatiky. Dosud jezdili všichni. Z litrů sníží na 8 pade. A pak také pneumatiky. Dosud jezdili všichni na Michelinkách. Bibben sníží na 8 pade. A pak také pneumatiky. Dosud jezdili všichni na Michelinkách. Bibbendum. A pak také pneumatiky. Dosud jezdili všichni na Michelinkách. Bibbendum. Však vystřídá značka Pirelli. Skoro dvě pneumatiky. Dosud jezdili všichni na Michelinkách. Bibbendum. Však vystřídá značka Pirelli. Skoro dost na jednu sezónu. Ovšem FIM se rozhodla společně s promotérem Dorna. Na jednu sezónu. Ovšem FIM se rozhodla společně s promotérem Dorna. Že to je stále ještě málo. A od nového roku. Ovšem FIM se rozhodla společně s promotérem Dorna. Že to je stále ještě málo. A od nového roku se ta rozhodla společně s promotérem Dorna. Že to je stále ještě málo. A od nového roku se ta mimo jiné pojetérem Dorna. Že to je stále ještě málo. A od nového roku se tam mimo jiné pojede kvalifikace úplná, že to je stále ještě málo. A od nového roku se tam mimo jiné pojede kvalifikace úplně ještě málo. A od nového roku se tam mimo jiné pojede kvalifikace úplně novém formátu. Nebude to nového roku se tam mimo jiné pojede kvalifikace úplně novém formátu. Nebude totiž jedna, ale roku se tam mimo jiné pojede kvalifikace úplně novém formátu. Nebude totiž jedna a mimo jiné pojede kvalifikace úplně novém formátu. Nebude totiž jedna, ale hned pojede kvalifikace úplně novém formátu. Nebude totiž jedna, ale hned dvě. Ta první přijde po pátečních trénincích úplně novém formátu. Nebude totiž jedna, ale hned dvě. Ta první přijde po pátečním formátu. Nebude totiž jedna, ale hned dvě. Ta první přijde po pátečních trénincích a rozhodne o tom, jaké bude totiž jedna, ale hned dvě. Ta první přijde po pátečních trénincích a rozhodne o tom, jaké bude, ale hned dvě. Ta první přijde po pátečních trénincích a rozhodne o tom, jaké bude postavení na startu. S první přijde po pátečních trénincích a rozhodne o tom, jaké bude postavení na startu z pátečních trénincích a rozhodne o tom, jaké bude postavení na startu sprintového závodu. Se tam bude honit všech 22 jezdců. No a pak tu máme tu páteční.

0: kvádi věnovány, se tam bude honit všech 22 jezdců. No a pak tu máme druhou kvádi věnovány, se tam bude honit všech 22 jezdců. No a pak tu máme druhou kvádu, ta přijde před sobotní, se tam bude honit všech 22 jezdců. No a pak tu máme druhou kvádu, ta přijde před sobotním sprintem a bude honit všech 22 jezdců. No a pak tu máme druhou kvádu, ta přijde před sobotním sprintem a bude, jak jsme zvykli, 22 jezdců. No a pak tu máme druhou kvádu, ta přijde před sobotním sprintem a bude kvádu, ta přijde před sobotním sprintem a bude, jak jsme zvyklí, rozdělena na dvě části. Ovšem pozor, před sobotním sprintem a bude, jak jsme zvyklí, rozdělena na dvě části. Ovšem pozor, jinak než dosud sprintem a bude, jak jsme zvyklí, rozdělena na dvě části. Ovšem pozor, bude, jak jsme zvyklí, rozdělena na dvě části. Ovšem pozor, jinak než dosud první 15 zvyklí, rozdělena na dvě části. Ovšem pozor, jinak než dosud první 15 dělena na dvě části. Ovšem pozor, jinak než dosud první 15 minutovka. Ovšem pozor, jinak než dosud první 15 minutovka bude opět o celém jezdeckém poli. Pozor, jinak než dosud první 15 minutovka bude opět o celém jezdeckém poli, ze kterého dosud první 15 minutovka bude opět o celém jezdeckém poli, ze kterého postoupí 15 minutovka bude opět o celém jezdeckém poli, ze kterého postoupí 12 bude opět o celém jezdeckém poli, ze kterého postoupí 12 jezdců, kteří si to rozdají opět o celém jezdeckém poli, ze kterého postoupí 12 jezdců, kteří si to rozdají o pole position na celém jezdeckém poli, ze kterého postoupí 12 jezdců, kteří si to rozdají o pole position na nedělní závod, ze kterého postoupí 12 jezdců, kteří si to rozdají o pole position na nedělní závod. Pravdou je, že sprint i klasický 12 jezdců, kteří si to rozdají o pole position na nedělní závod. Pravdou je, že sprint i klasický závodců, kteří si to rozdají o pole position na nedělní závod. Pravdou je, že sprint i klasický závod jsou dvě odlišné disciplíny, rozdají o pole position na nedělní závod. Pravdou je, že sprint i klasický závod jsou dvě odlišné disciplíny, position na nedělní závod. Pravdou je, že sprint i klasický závod jsou dvě odlišné disciplíny, ach na nedělní závod. Pravdou je, že sprint i klasický závod jsou dvě odlišné disciplíny, a chtělo to rozdělit. Stejnou pravdou opravdu je, že sprint i klasický závod jsou dvě odlišné disciplíny, a chtělo to rozdělit. Stejnou sprint i klasický závod jsou dvě odlišné disciplíny, a chtělo to rozdělit. Stejnou pravdou ovšem je, že to paradoxně znamená odlišné disciplíny, a chtělo to rozdělit. Stejnou pravdou ovšem je, že to paradoxně znamená krok nazpět co disciplíny, a chtělo to rozdělit. Stejnou pravdou ovšem je, že to paradoxně znamená krok nazpět co se týče bezpečnosti, to rozdělit. Stejnou pravdou ovšem je, že to paradoxně znamená krok nazpět co se týče bezpečnosti. Stejnou pravdou ovšem je, že to paradoxně znamená krok nazpět co se týče bezpečnosti jezdců. A tak to vnímáme, že to paradoxně znamená krok nazpět co se týče bezpečnosti jezdců. A tak to vnímá třeba krok nazpět co se týče bezpečnosti jezdců. A tak to vnímá třeba Pedro Acosta nebo Luca Marini. Opačný, co se týče bezpečnosti jezdců. A tak to vnímá třeba Pedro Acosta nebo Luca Marini. Opačný názor razí třeba bezpečnosti jezdců. A tak to vnímá třeba Pedro Acosta nebo Luca Marini. Opačný názor razí třeba. A tak to vnímá třeba Pedro Acosta nebo Luca Marini. Opačný názor razí třeba Pecco Bagnaia. Má třeba Pedro Acosta nebo Luca Marini. Opačný názor razí třeba Pecco Bagnaia. Jak to Pedro Acosta nebo Luca Marini. Opačný názor razí třeba Pecco Bagnaia. Jak to ovšem bude nakonec o tom Luca Marini. Opačný názor razí třeba Pecco Bagnaia. Jak to ovšem bude nakonec o tom rozhodnou až první názor razí třeba Pecco Bagnaia. Jak to ovšem bude nakonec o tom rozhodnou až první testy a závody příští třeba Pecco Bagnaia. Jak to ovšem bude nakonec o tom rozhodnou až první testy a závody v příštím roce. Teď nás Pecco Bagnaia. Jak to ovšem bude nakonec o tom rozhodnou až první testy a závody v příštím roce. Teď nás. Jak to ovšem bude nakonec o tom rozhodnou až první testy a závody v příštím roce. Teď nás ještě čeká pět závodů. Konec o tom rozhodnou až první testy a závody v příštím roce. Teď nás ještě čeká pět závodních víkendů. Rozhodnou až první testy a závody v příštím roce. Teď nás ještě čeká pět závodních víkendů v roce letošním. Ty a závody v příštím roce. Teď nás ještě čeká pět závodních víkendů v roce letošním.
1: Rok
0: v příštím roce. Teď nás ještě čeká pět závodních víkendů v roce letošním. Teď nás ještě čeká pět závodních víkendů v roce letošním.
1: Rock Radio.
0: Pět závodních víkendů v roce letošním.
1: Rock Radio. Moto keci.
0: Víkendů v roce letošním.
1: Rock Radio. Moto keci.
0: V roce letošním.
1: Rock Radio. Moto keci. Rock Radio. Moto keci. Rock Radio. Moto keci. Moto keci. To keci.

0: Europe, the cult of ignorance. Europe, the cult of ignorance na Rock Radio. Europe, the cult of ignorance na Rock Radio 9. Europe, the cult of ignorance na Rock Radio 9 minut před 8. Europe, the cult of ignorance na Rock Radio 9 minut před 8.
1: Ano, my chceme.
0: Europe, the cult of ignorance na Rock Radio 9 minut před 8.
1: Ano, my chceme teď pogratulovat jednomu.
0: Cult of ignorance na Rock Radio 9 minut před 8.
1: Ano, my chceme teď pogratulovat jednomu důležitému.
0: Rock Radio 9 minut před 8.
1: Ano, my chceme teď pogratulovat jednomu důležitému staříkovi.
0: Minut před 8.
1: Ano, my chceme teď pogratulovat jednomu důležitému staříkovi, který k nám pravidelně dojíždí. Ano, my chceme teď pogratulovat jednomu důležitému staříkovi, který k nám pravidelně dojíždí na motor. Teď pogratulovat jednomu důležitému staříkovi, který k nám pravidelně dojíždí na motorce, a tím je Marcel. Marcelové dneska slaví svátek, takže všechno nejlepší. Pravidelně dojíždí na motorce, a tím je Marcel. Marcelové dneska

Rokovej rozjezd s Honzou. Rock Radio. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anab. Rock Radio. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Radio. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. S Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Dandou a Anabel Fárovou. Anabel Fárovou. Fárovou.

0: Marcely.
1: Marcele.
0: A Marcele.
1: Ty.
0: To všechny ostatní Marcely.
1: Marcele.
0: A Marcele. Přejeme všechno nejlepší. Všechny ostatní Marcely.
1: Marcele.
0: A Marcele. Přejeme všechno nejlepší. Ostatní Marcely.
1: Marcele.
0: A Marcele. Přejeme všechno nejlepší.
1: Dám ti pusu celé.
0: A Marcele. Přejeme všechno nejlepší.
1: Dám ti pusu na čelo.
0: Ale. Přejeme všechno nejlepší.
1: Dám ti pusu na čelo.
0: No, to je možná. Přejeme všechno nejlepší.
1: Dám ti pusu na čelo.
0: No, to je možná lepší. Dobře. Přejeme všechno nejlepší.
1: Dám ti pusu na čelo.
0: No, to je možná lepší. Dobře, že jsem to za. No, to je možná lepší. Dobře, že jsem to za. Zařek. No, to je možná lepší. Dobře, že jsem to za. Zařek. Lepší, dobře, že jsem to za. Zařek. Že jsem to za. Zařek. Za minutku. Zařek. Za minutku bude. Zařek. Za minutku bude 8 hodin ráno, tak si za chvíli dáme. Zařek. Za minutku bude 8 hodin ráno, tak si za chvíli dáme další zprávy. Za minutku bude 8 hodin ráno, tak si za chvíli dáme další zprávy se Zuzkou a pak pro vás mám. Za minutku bude 8 hodin ráno, tak si za chvíli dáme další zprávy se Zuzkou a pak pro vás. Za minutku bude 8 hodin ráno, tak si za chvíli dáme další zprávy se Zuzkou a pak pro vás máme ještě nějakou. 8 hodin ráno, tak si za chvíli dáme další zprávy se Zuzkou a pak pro vás máme ještě nějakou slušnou muziku a tak je bude rozdávat. Tak si za chvíli dáme další zprávy se Zuzkou a pak pro vás máme ještě nějakou slušnou muziku a tak je bude rozdávat. Dáme další zprávy se Zuzkou a pak pro vás máme ještě nějakou slušnou muziku a tak je bude rozdávačka už za půl hodiny a něco. Se Zuzkou a pak pro vás máme ještě nějakou slušnou muziku a tak je bude rozdávačka už za půl hodiny a něco. Pro vás máme ještě nějakou slušnou muziku a tak je bude rozdávačka už za půl hodiny a něco. Tak zůstaňte slušnou muziku a tak je bude rozdávačka už za půl hodiny a něco. Tak zůstaňte napřímo a mějte hezký ráno. Tak je bude rozdávačka už za půl hodiny a něco. Tak zůstaňte napřímo a mějte hezký ráno. Už za půl hodiny a něco, tak zůstaňte napřímo a mějte hezký ráno. Na něco, tak zůstaňte napřímo a mějte hezký ráno. Tak zůstaňte napřímo a mějte hezký ráno.
2: Ráno do práce.
0: Zůstaňte napřímo a mějte hezký ráno.
2: Ráno do práce. Odpoledne za město.
0: A mějte hezký ráno.
2: Ráno do práce. Odpoledne za město. A ráno do práce. Odpoledne za město. Ráno do práce. Odpoledne za město. A o víkendu? Ráno do práce. Odpoledne za město. A o víkendu? Divočina. Odpoledne za město. A o víkendu? Divočina. Ne za město. A o víkendu? Divočina. Nový. A o víkendu? Divočina. Nový Jeep Avenger. O víkendu? Divočina. Nový Jeep Avenger. Divočina. Nový Jeep Avenger. Kompaktní SUV se čina. Nový Jeep Avenger. Kompaktní SUV se zárukou na pět. Nový Jeep Avenger. Kompaktní SUV se zárukou na pět let. Jeep Avenger. Kompaktní SUV se zárukou na pět let pořídíte od Avenger. Kompaktní SUV se zárukou na pět let pořídíte od 400. Kompaktní SUV se zárukou na pět let pořídíte od 449. SUV se zárukou na pět let pořídíte od 449 se zárukou na pět let pořídíte od 449 900 korun. Pět let pořídíte od 449 900 korun. Pořídíte od 449 900 korun. Jeep Avenger. Tak ta 49 900 korun. Jeep Avenger. Tak kam to bude? 9 900 korun. Jeep Avenger. Tak kam to bude? 900 korun. Jeep Avenger. Tak kam to bude? K novému 500 korun. Jeep Avenger. Tak kam to bude? K novému Jeep Avenger. Tak kam to bude?
3: K novému Peugeotu. Parádní nákupy.
2: Avenger. Tak kam to bude?
3: K novému Peugeotu. Parádní nákupy. Pouze u...
2: Tak kam to bude?
3: K novému Peugeotu. Parádní nákupy. Pouze u Domanského dostanete... K novému Peugeotu. Parádní nákupy. Pouze u Domanského...

0: dostanete k nové... K novému Peugeotu parádní nákupy. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5... Peugeotu parádní nákupy. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000 dní nákupy. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arkádyho. Dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domante k novému Peugeotu 5000 na nákupy. Nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský.cz. 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský.cz.
1: Stavebniny
0: v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský.cz.
1: Stavebniny
0: Arkády Pankrác. Domanský.cz.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci.
0: Pankrác. Domanský.cz.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. 1+1.
0: CZ.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. 1+1. Impregnace na... Stavebniny Dek přináší mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo... Stavebniny Dek přináší mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix. Mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix. Nyní za... 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix. Nyní za výjimečné ceny a navíc ke každé jedna. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix. Nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix. Nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Na dřevo Dexan a Lignofix. Nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Lignofix. Nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akční za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akční ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Na Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na Dek.cz. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na Dek.cz. Přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na Dek.cz. Na dřevo zdarma. Více na Dek.cz.
2: Vikingská bouře.
1: Více na Dek.cz.
2: Vikingská bouře Amo na Marce.
1: Dek.cz.
2: Vikingská bouře Amo na Marce řítí na Prahu. Vikingská bouře Amo na Marce řítí na Prahu. Vikingská bouře Amo na Marce řítí na Prahu. Vikingská bouře Amo na Marce řítí na Prahu. Vikingská bouře Amo na Marce řítí na Prahu. Se svým Amo na Marce řítí na Prahu. Se svým novým albem a brutální na Prahu. Se svým novým albem a brutální show s... Se svým novým albem a brutální show s vás přijíždí podmanit. Se svým novým albem a brutální show s vás přijíždí. Se svým novým albem a brutální show s vás přijíždí podmanit už 6. listopadu. Svým novým albem a brutální show s vás přijíždí podmanit už 6. listopadu. Speciálními hosty tem a brutální show s vás přijíždí podmanit už 6. listopadu. Speciálními hosty turné jsou Švédové. Show s vás přijíždí podmanit už 6. listopadu. Speciálními hosty turné jsou Švédové. Orbit Culture podmanit už 6. listopadu. Speciálními hosty turné jsou Švédové. Orbit Culture a Soul 6. listopadu. Speciálními hosty turné jsou Švédové Orbit Culture a Soil Work. Krapadu. Speciálními hosty turné jsou Švédové Orbit Culture a Soil Work. Královská jízda a Mon. Speciálními hosty turné jsou Švédové Orbit Culture a Soil Work. Královská jízda a Mon na Mart. Turné jsou Švédové Orbit Culture a Soil Work. Královská jízda a Mon na Mart. Orbit Culture a Soil Work. Královská jízda a Mon na Mart. 6. listopadu Culture a Soil Work. Královská jízda a Mon na Mart. 6. listopadu Praha O2 Org. Královská jízda Amo na Mart. 6. listopadu Praha O2 Univerzum. Královská jízda Amo na Mart. 6. listopadu Praha O2 Univerzum. Amo na Mart.

0: 6. listopadu Praha O2 Univerzum.
1: Drbis ohrad
0: 6. listopadu Praha O2 Univerzum.
1: Drbis ohrad a výběhu
0: z listopadu Praha O2 Univerzum.
1: Drbis ohrad a výběhu z
0: Praha O2 Univerzum.
1: Drbis ohrad a výběhu z zooparku Zelčí.
0: Univerzum.
1: Drbis ohrad a výběhu z zooparku Zelčí. Drbis ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví. Drbis ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
2: Všichni jsou
1: v výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
2: Všichni jsou v pohybu.
1: Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
2: Všichni jsou v pohybu.
1: Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
2: Všichni jsou v pohybu.
3: Trampolíny hučí.
1: Hlásíme se ze Želví zahrady.
2: Všichni jsou v pohybu.
3: Trampolíny hučí, koně klusají
1: zahrady.
2: Všichni jsou v pohybu.
3: Trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete.
2: Všichni jsou v pohybu.
3: Trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete.
2: Bum.
3: Trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete.
2: Já si říkám,
3: trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete.
2: Já si říkám,
3: pomalší, koně klusají a vy se smějete.
2: Já si říkám,
3: pomalu,
2: a koně klusají a vy se smějete.
3: Já si říkám,
2: pomalu,
3: a vy se smějete.
2: Já si říkám,
3: pomalu,
2: ale s úsměvem.
3: Já si říkám,
2: pomalu, ale s úsměvem.
3: Když si
2: já si říkám,
3: pomalu, ale s úsměvem.
2: Když si sem sedneš do
3: skám,
2: pomalu, ale s úsměvem.
3: Když si sem sedneš
2: malu, ale s úsměvem.
3: Když si sem sedneš do stínů, tak teprve
2: ale s úsměvem.
3: Když si sem sedneš do stínů, tak teprve
2: úsměvem.
3: Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je.
2: Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady.
3: Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný.
2: Do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný.
3: A tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný.
2: A jaký je to tu pohodový léto.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy
2: a léto.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Tak co?
1: Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Tak co, sousede, už máš zimu?
1: Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
1: A hodně blízko u zvířat.
4: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
5: No jasně, že mám.
1: Blízko u zvířat.
4: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
5: No jasně, že mám.
4: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
5: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
4: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
5: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
4: Sede, už máš zimní gumy?
5: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
4: No nekecej. Zimní gumy?
5: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
4: No nekecej.
5: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
4: No nekecej.
5: Citroen, že mám. A k ním nový Citroen.
4: No nekecej.
6: Citroen Happy Days jsou tu.
5: K ním nový Citroen.
4: No nekecej.
6: Citroen Happy Days jsou tu.
4: No nekecej.
6: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny.
4: Kecej.
6: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny. Až 8 let za. Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny. Až 8 let záruka. Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny. Až 8 let záruka. S nimi extra ceny. Až 8 let záruka. A zimní pneu k vozu. S nimi extra ceny. Až 8 let záruka. A zimní pneu k vozu zdarma. Extra ceny. Až 8 let záruka. A zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. Až 8 let záruka. A zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. Záruka. A zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkni a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz. Jen do 23. října. Tak

0: I'll see you in my dreams. I'll see you in my dreams, zpívá kapela. I'll see you in my dreams, zpívá kapela Giants. I'll see you in my dreams, zpívá kapela Giant. Minutu a... I'll see you in my dreams, zpívá kapela Giant. Minutu a čtvrt před... I'll see you in my dreams, zpívá kapela Giant. Minutu a čtvrt... My dreams, zpívá kapela Giant. Minutu a čtvrt před osmou hodinou, což je ještě... Zpívá kapela Giant. Minutu a čtvrt před osmou hodinou, což je ještě takový... Giant. Minutu a čtvrt před osmou hodinou, což je ještě takový dodatečný přání. Minutu a čtvrt před osmou hodinou, což je ještě takový dodatečný... přání pro našeho čtvrt před osmou hodinou, což je ještě takový dodatečný přání pro našeho hodinou, což je ještě takový dodatečný přání pro našeho Marcela a všechny ostatní, což je ještě takový dodatečný přání pro našeho Marcela a všechny ostatní dodatečný přání pro našeho Marcela a všechny ostatní Marcel přání pro našeho Marcela a všechny ostatní Marcel Marcele nebo Marcel? Našeho Marcela a všechny ostatní Marcel... Marcele nebo Marceli? Marcela a všechny ostatní Marcel... Marcele nebo Marceli?
1: Marceli.
0: Všechny ostatní Marcel... Marcele nebo Marceli?
1: Marceli.
0: Marcel... Marcele nebo Marceli?
1: Marceli.
0: Všechny ostatní Marceli... Marcele nebo Marceli?
1: Marceli.
0: Všechny ostatní Marceli...
1: Marcele
0: nebo Marceli?
1: Marceli.
0: Pro všechny ostatní Marcely.
1: Marcele.
0: A Marcele.
1: Marceli.
0: Pro všechny ostatní...

0: mrkněte na Citroen.cz. 5. října. Tak mrkněte na Citroen.cz. Tak mrkněte na Citroen.cz. Citroen.cz.
1: S námi je... S námi je bal... S námi je balení hrou. Velkou... S námi je balení hrou. Velkou obchod a... S námi je balení hrou. Velkou obchod a e-shop obaly.cz. S námi je balení hrou. Velkou obchod a e-shop obaly.cz. Váš spol... S námi je balení hrou. Velkou obchod a e-shop obaly.cz. Váš spolehlivý balení hrou. Velkou obchod a e-shop obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého. Velkou obchod a e-shop obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalů. Obchod a e-shop obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého e-shop obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů. CZ. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů. www. Spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů. www. Obaly.cz. Dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů. www. Obaly.cz. Sortimentu obalových materiálů. www. Obaly.cz. Materiálů. www. Obaly.cz. www. Obaly.cz. CZ.

politických stran získala nejvíc mandátů KDU-ČSL. Do senátu z politických stran získala nejvíc mandátů KDU-ČSL. Do politických stran získala nejvíc mandátů KDU-ČSL. Do senátu lidé přímo zvolili 5 získala nejvíc mandátů KDU-ČSL. Do senátu lidé přímo zvolili 5 zástupců o zbytku mandátů KDU-ČSL. Do senátu lidé přímo zvolili 5 zástupců o zbytku KDU-ČSL. Do senátu lidé přímo zvolili 5 zástupců o zbytku rozhodne druhé kolo. Do senátu lidé přímo zvolili 5 zástupců o zbytku rozhodne druhé kolo. Vláda lidé přímo zvolili 5 zástupců o zbytku rozhodne druhé kolo. Vláda zvolili 5 zástupců o zbytku rozhodne druhé kolo. Vláda dnes řeší domácí nástupců o zbytku rozhodne druhé kolo. Vláda dnes řeší domácí násilí, ministři mají na programu duku rozhodne druhé kolo. Vláda dnes řeší domácí násilí, ministři mají na programu druhé kolo. Vláda dnes řeší domácí násilí, ministři mají na programu důležité změny občan. Vláda dnes řeší domácí násilí, ministři mají na programu důležité změny občanské. Vláda dnes řeší domácí násilí, ministři mají na programu důležité změny občanského zákoníku. Domácí násilí, ministři mají na programu důležité změny občanského zákoníku. Úpravy se konkrétně týkají. Ministři mají na programu důležité změny občanského zákoníku. Úpravy se programu důležité změny občanského zákoníku. Úpravy se konkrétně týkají rozvodů. Důležité změny občanského zákoníku. Úpravy se konkrétně týkají rozvodů a ochrany občanského zákoníku. Úpravy se konkrétně týkají rozvodů a ochrany obětí. Kabinet chce taky. Úpravy se konkrétně týkají rozvodů a ochrany obětí. Kabinet chce taky rozšířit. Konkrétně týkají rozvodů a ochrany obětí. Kabinet chce taky rozšířit pravomoci České inspekce rozvodů a ochrany obětí. Kabinet chce taky rozšířit pravomoci České inspekce životního prostředí. Chce taky rozšířit pravomoci České inspekce životního prostředí. Před samotnou schůzí s pravomoci České inspekce životního prostředí. Před samotnou schůzí se ještě sejde koaliční rada. Té inspekce životního prostředí. Před samotnou schůzí se ještě sejde koaliční rada. Evropská životního prostředí. Před samotnou schůzí se ještě sejde koaliční rada. Evropská Evropa. Před samotnou schůzí se ještě sejde koaliční rada. Evropská Evropa chystá rekordní sankce. Před samotnou schůzí se ještě sejde koaliční rada. Evropská Evropa chystá rekordní sankce. Ještě sejde koaliční rada. Evropská Evropa chystá rekordní sankce proti Rusku. Koaliční rada. Evropská Evropa chystá rekordní sankce proti Rusku. Ministři zahraničí. Evropská Evropa chystá rekordní sankce proti Rusku. Ministři zahraničí Evropské unie. Evropa chystá rekordní sankce proti Rusku. Ministři zahraničí Evropské unie kvůli tomu dnes jednají v Lucemburku. Chystá rekordní sankce proti Rusku. Ministři zahraničí Evropské unie kvůli tomu dnes jednají v Lucemburku proti Rusku. Ministři zahraničí Evropské unie kvůli tomu dnes jednají v Lucemburku na černý seznam proti Rusku. Ministři zahraničí Evropské unie kvůli tomu dnes jednají v Lucemburku na černý. Ministři zahraničí Evropské unie kvůli tomu dnes jednají v Lucemburku. Na černý seznam chtějí připsat téměř všechny Evropské unie kvůli tomu dnes jednají v Lucemburku. Na černý seznam chtějí připsat téměř 1600 unie kvůli tomu dnes jednají v Lucemburku. Na černý seznam chtějí připsat téměř 1600 nových jmen dnes jednají v Lucemburku. Na černý seznam chtějí připsat téměř 1600 nových jmen jde převážně v Lucemburku. Na černý seznam chtějí připsat téměř 1600 nových jmen jde převážně o lidi napojené. Na černý seznam chtějí připsat téměř 1600 nových jmen jde převážně o lidi napojené na ruský zbrojní. Chtějí připsat téměř 1600 nových jmen. Jde převážně o lidi napojené na ruský zbrojní průmysl. 1600 nových jmen. Jde převážně o lidi napojené na ruský zbrojní průmysl. Nových jmen. Jde převážně o lidi napojené na ruský zbrojní průmysl. Ústecký basketbal pokračuje. Jde převážně o lidi napojené na ruský zbrojní průmysl. Ústecký basketbal o lidi napojené na ruský zbrojní průmysl. Ústecký basketbal pokračuje ve vítězné vlně s lidi napojené na ruský zbrojní průmysl. Ústecký basketbal pokračuje ve vítězné vlně ruský zbrojní průmysl. Ústecký basketbal pokračuje ve vítězné vlně Severočeši v nejvyšší soutěži průmysl. Ústecký basketbal pokračuje ve vítězné vlně Severočeši v nejvyšší soutěži Ústecký basketbal pokračuje ve vítězné vlně Severočeši v nejvyšší soutěži porazili Basketbal pokračuje ve vítězné vlně Severočeši v nejvyšší soutěži porazili Olomoucko Vysoké vítězné vlně Severočeši v nejvyšší soutěži porazili Olomoucko Vysoko vlně Severočeši v nejvyšší soutěži porazili Olomoucko Vysoko 102-66 Češi v nejvyšší soutěži porazili Olomoucko Vysoko 102-66 V lize vyhráli u soutěži porazili Olomoucko Vysoko 102.

0: 62-66. V lize vyhráli už po páté za sebou, byli Olomoucko Vysoko 102-66. V lize vyhráli už po páté za sebou a v tabulce Vysoko 102-66. V lize vyhráli už po páté za sebou a v tabulce jim aktuálně 66. V lize vyhráli už po páté za sebou a v tabulce jim aktuálně patří druhé místo 6. V lize vyhráli už po páté za sebou a v tabulce jim aktuálně patří druhé místo za 100%. Vyhráli už po páté za sebou a v tabulce jim aktuálně patří druhé místo za 100% sláví. Páté za sebou a v tabulce jim aktuálně patří druhé místo za 100% sláví. A v tabulce jim aktuálně patří druhé místo za 100% sláví.
1: Rock Radio.
0: Se jim aktuálně patří druhé místo za 100% sláví.
1: Rock Radio.
0: Patří druhé místo za 100% sláví.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Místo za 100% sláví.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Ráno. Procentní sláví.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Ráno bude místo.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Ráno bude místy slunečno.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Ráno bude místy slunečno, později pol.
1: Počasí.
0: Ráno bude místy slunečno, později polojasno až oblačno. Ráno bude místy slunečno, později polojasno až oblačno. Ráno bude místy slunečno, později polojasno až oblačno, výjimečně se vyskytne místy slunečno, později polojasno až oblačno, výjimečně se vyskytnou taky slabší přehánky. Slunečno, později polojasno až oblačno, výjimečně se vyskytnou taky slabší přehánky, četnější budou na horách. Později polojasno až oblačno, výjimečně se vyskytnou taky slabší přehánky, četnější budou na horách na severu až oblačno, výjimečně se vyskytnou taky slabší přehánky, četnější budou na horách na severu a severovýchodě území, výjimečně se vyskytnou taky slabší přehánky. Četnější budou na horách na severu a severovýchodě území, kde můžou být taky slabší přehánky. Četnější budou na horách na severu a severovýchodě území, kde můžou být nad 12 metrů. Četnější budou na horách na severu a severovýchodě území, kde můžou být nad 12 metrů. I četnější budou na horách na severu a severovýchodě území, kde můžou být nad 12 metrů. I horách na severu a severovýchodě území, kde můžou být nad 12 metrů. I sněhové. Večer a severovýchodě území, kde můžou být nad 12 metrů. I sněhové. Večer pak budou srážky i východě území, kde můžou být nad 12 metrů i sněhové. Večer pak budou srážky i oblačnost ubývat, kde můžou být nad 12 metrů i sněhové. Večer pak budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší tep 12 metrů i sněhové. Večer pak budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty naměříme sněhové. Večer pak budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty naměříme na jihu. Večer pak budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty naměříme na jihu Moravy. Srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty naměříme na jihu Moravy až 17 stupňů Celsia. Oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty naměříme na jihu Moravy až 17 stupňů Celsia. Jinak se nejvyšší teploty naměříme na jihu Moravy až 17 stupňů Celsia. Jinak se teploty naměříme na jihu Moravy až 17 stupňů Celsia. Jinak se teplotní maxima naměříme na jihu Moravy až 17 stupňů Celsia. Jinak se teplotní maxima budou na jihu Moravy až 17 stupňů Celsia. Jinak se teplotní maxima budou pohybovat mezi 17 stupňů Celsia, jinak se teplotní maxima budou pohybovat mezi 10 až 15 stupňů Celsia, jinak se teplotní maxima budou pohybovat mezi 10 až 15 stupni. Jinak se teplotní maxima budou pohybovat mezi 10 až 15 stupni. Teplotní maxima budou pohybovat mezi 10 až 15 stupni.
1: Ač
0: pohybovat mezi 10 až 15 stupni.
1: Ať už prší nebo paří.
0: Mezi 10 až 15 stupni.
1: Ať už prší.
0: 15 stupni.
1: Ať už prší nebo paří slunce. Slušnej. Ať už prší nebo paří slunce. Slušnej rok. Ať už prší nebo paří slunce. Slušnej rok si můžete. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 8. Můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin.

0: Slušná muzika do den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého po napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každý startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. A muzika do každého počasí. Rock Radio. Do každého počasí. Rock Radio. Do každého počasí. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
1: Na Pražském okruhu
0: Rock Radio. Doprava.
1: Na Pražském okruhu
0: Rock Radio. Doprava.
1: Na Pražském okruhu opatrně ve směru D1.
0: Radio. Doprava.
1: Na Pražském okruhu opatrně ve směru D1 se na
0: Doprava.
1: Na Pražském okruhu opatrně ve směru D1 se na 61. Na Pražském okruhu opatrně ve směru D1 se na 61. kilometru se stala nehoda. Je tam na Pražském okruhu opatrně ve směru D1 se na 61. kilometru se stala nehoda. Je tam neprůjezdný směru D1 se na 61. kilometru se stala nehoda. Je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh. Plzeň na 61. kilometru se stala nehoda. Je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh. Na 10. kilometru se stala nehoda. Je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh. Plzně se boural na železniční pravý jízdní pruh. Plzně se boural na železniční ulici na křižovatce s Koterovský pruh. Plzně se boural na železniční ulici na křižovatce s Koterovskou a pozor taky v pruh. Plzně se boural na železniční ulici na křižovatce s Koterovskou a pozor se boural na železniční ulici na křižovatce s Koterovskou a pozor taky v Trutnově tam se železniční ulici na křižovatce s Koterovskou a pozor taky v Trutnově ulici na křižovatce s Koterovskou a pozor taky v Trutnově tam se boural Koterovskou a pozor taky v Trutnově tam se bouralo na Kladské. A pozor taky v Trutnově tam se bouralo na Kladské. A pozor taky v Trutnově tam se bouralo na Kladské. V Trutnově tam se bouralo na Kladské.
0: Bezpečnou
1: na Kladské.
0: Bezpečnou jízdu přeje Bezpečnou jízdu. Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté. Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a ihned. Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a ihned k odběru. Jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a ihned k odběru. Vyberte si Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a ihned k odběru. Vyberte si na web. Prověřené ojeté vozy se zárukou a ihned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz zárukou a ihned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz ihned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz Vyberte si na www.emilfrey.cz na www.emilfrey.cz emilfrey.cz Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rockovej rozjezd. Rock Radio. Rockovej rozjezd.
2: Dobré ráno.
0: Rockovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci!
0: Kovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci!
3: Ať vám dneska někdo dá
0: rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci!
3: Ať vám dneska někdo dá pusu na
2: Dobré ráno, čumáci!
3: Ať vám dneska někdo dá pusu na čelo, to vám se
2: Dobré ráno, čumáci!
3: Ať vám dneska někdo dá pusu na čelo, to vám se Honza
2: a na čumáci!
3: Ať vám dneska někdo dá pusu na čelo, to vám se Honza,
4: Anabel
1: a Zuzka.

0: Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké ráno, máme pondělí.
0: Zprávy.
1: Hezké ráno, máme pondělí 8 hodin.
0: Zprávy.
1: Hezké ráno, máme pondělí 8 hodin a jsou tu zprávy.
0: Zprávy.
1: Hezké ráno, máme pondělí 8 hodin a jsou tu zprávy. Komise. Hezké ráno, máme pondělí 8 hodin a jsou tu zprávy. Komise dnes pro. Hezké ráno, máme pondělí 8 hodin a jsou tu zprávy. Komise dnes projedná výsledky. Hezké ráno, máme pondělí 8 hodin a jsou tu zprávy. Komise dnes projedná výsledky voleb. Pondělí 8 hodin a jsou tu zprávy. Komise dnes projedná výsledky voleb státní úřadna jsou tu zprávy. Komise dnes projedná výsledky voleb státní úředníci oficiálně právě. Komise dnes projedná výsledky voleb státní úředníci oficiálně potvrdí konečná čísla. Dnes projedná výsledky voleb státní úředníci oficiálně potvrdí konečná čísla z víkendového. Výsledky voleb státní úředníci oficiálně potvrdí konečná čísla z víkendového hlasování. Státní úředníci oficiálně potvrdí konečná čísla z víkendového hlasování. V komunální části oficiálně potvrdí konečná čísla z víkendového hlasování. V komunální části tradičně potvrdí konečná čísla z víkendového hlasování. V komunální části tradičně uspěly hlavně čísla z víkendového hlasování. V komunální části tradičně uspěly hlavně nezávislý kandidát z víkendového hlasování. V komunální části tradičně uspěly hlavně nezávislý kandidát hlasování. V komunální části tradičně uspěly hlavně nezávislý kandidáti z politických stran. V komunální části tradičně uspěly hlavně nezávislý kandidáti z politických stran získala nejvíc mandátů. Části tradičně uspěly hlavně nezávislý kandidáti z politických stran získala nejvíc mandátů. Uspěli hlavně nezávislí kandidáti. Z politických stran získala nejvíc mandátů KDU ČSL. Nezávislí kandidáti.

0: Ať vám dneska někdo dá pusu na čelo, to vám přeje Honza,
1: Anabel
2: a Zuzka.
0: 4 minuty po 8. Ať vám dneska někdo dá pusu na čelo, to vám přeje Honza,
1: Anabel
2: a Zuzka.
0: 4 minuty po 8. Pusu na čelo, to vám přeje Honza,
1: Anabel
2: a Zuzka.
0: 4 minuty po 8. V pondělí 12. září. Vám přeje Honza,
1: Anabel
2: a Zuzka.
0: 4 minuty po 8. V pondělí 12. října.
1: Anabel
2: a Zuzka.
0: 4 minuty po 8. V pondělí 12. října. 4 minuty po 8. V pondělí 12. října. Přátelé, už za půl hodinky bude 8. v pondělí 12. října. Přátelé, už za půl hodinky budeme rdělí 12. října. Přátelé, už za půl hodinky budeme rozdávat dva lupeny 12. října. Přátelé, už za půl hodinky budeme rozdávat dva lupeny října. Přátelé, už za půl hodinky budeme rozdávat dva lupeny na naší narozeninovou. Přátelé, už za půl hodinky budeme rozdávat dva lupeny na naší narozeninovou veselici. Budeme rozdávat dva lupeny na naší narozeninovou veselici. Budeme rozdávat dva lupeny na naší narozeninovou veselici do... Rozdávat dva lupeny na naší narozeninovou veselici do... Speny na naší narozeninovou veselici do sportovní naší narozeninovou veselici do sportovní haly Datard ve Zlíně na novou veselici do sportovní haly Datard ve Zlíně na 7. do sportovní haly Datard ve Zlíně na 7. listopadu ne do sportovní haly Datard ve Zlíně na 7. listopadu ne furt ne sportovní haly Datard ve Zlíně na 7. listopadu. Ne. Sportovní haly Datard ve Zlíně na 7. listopadu. Ne. Furt ne. Datard ve Zlíně na 7. listopadu. Ne. Furt ne.
3: To docela dlouho.
0: Je na 7. listopadu. Ne. Furt ne.
3: To docela dlouho, až to říkáš.
0: Ne. Furt ne.
3: To docela dlouho, až to říkáme, opakujeme, ale tak nevadí.
0: Furt ne.
3: To docela dlouho, až to říkáme, opakujeme, ale tak nevadí. Ano, 7.11. To docela dlouho, až to říkáme, opakujeme, ale tak nevadí. Ano, 7.11. slaví Medanovský. To docela dlouho, až to říkáme, opakujeme, ale tak nevadí. Ano, 7.11. slaví. Dlouho, až to říkáme, opakujeme, ale tak nevadí. Ano, 7.11. slaví Medanovský. Vy můžete být u toho. Napakujeme, ale tak nevadí. Ano, 7.11. slaví Medanovský. Vy můžete být u toho. Napište si na Instagramujeme, ale tak nevadí. Ano, 7.11. slaví Medanovský. Vy můžete být u toho. Napište si na Instagram. Nevadí. Ano, 7.11. slaví Medanovský. Vy můžete být u toho. Napište si na Instagram a Facebook. 7.11. slaví Medanovský. Vy můžete být u toho. Napište si na Instagram a Facebook. Připište tala slaví Medanovský. Vy můžete být u toho. Napište si na Instagram a Facebook. Připište telefonní číslo a pokud můžete být u toho. Napište si na Instagram a Facebook. Připište telefonní číslo a pokud zvedejte mobil.
0: No.
3: Napište si na Instagram a Facebook, připište telefonní číslo a pokud zvedejte mobil.
0: No a držíme palce.
3: Napište si na Instagram a Facebook, připište telefonní číslo a pokud zvedejte mobil.
0: No a držíme palce. Někoho...
3: Facebook, připište telefonní číslo a pokud zvedejte mobil.
0: No a držíme palce. Někoho vyberem a...
3: Telefonní číslo a pokud zvedejte mobil.
0: No a držíme palce. Někoho vyberem a teď už vybíráme...
3: číslo a pokud zvedejte mobil.
0: No a držíme palce. Někoho vyberem a teď už vybíráme Daniela...
3: Zvedejte mobil.
0: No a držíme palce, někoho vyberem a teď už vybíráme Daniela Landu.
3: Mobil.
0: No a držíme palce, někoho vyberem a teď už vybíráme Daniela Landu a Mori Turite. Držíme palce, někoho vyberem a teď už vybíráme Daniela Landu a Mori Turite Salutant. Někoho vyberem a teď už vybíráme Daniela Landu a Mori Turite Salutant. A teď už vybíráme Daniela Landu a Mori Turite Salutant. Vybíráme Daniela Landu a Mori Turite Salutant. Landu a Mori Turite Salutant.
4: Rock Radio.
0: Mori Turite Salutant.
4: Rock Radio.
0: Ant.
4: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

počkejte chvíli, jakpaže Daniele, počkejte chvíli, jakpaže Daniele, počkejte chvíli, paže Daniele.

0: horší či lepší. No a podium lítají různý věci. Mm-hmm. Horší či lepší. Lítají různý věci. Mm-hmm. Horší či lepší. No a jedna věc přilítla věci. Mm-hmm. Horší či lepší. No a jedna věc přilítla v roce... Horší či lepší. No a jedna věc přilítla v roce 1970. Horší či lepší. No a jedna věc přilítla v roce 1979. 12. či lepší. No a jedna věc přilítla v roce 1979. 12. října. No a jedna věc přilítla v roce 1979. 12. října. Na konzervu. Jedna věc přilítla v roce 1979. 12. října. Na konzervu. V roce 1979. 12. října. Na koncertě v Madison Square Garden 79 12. října, na koncertě v Madison Square Garden 9 12. října, na koncertě v Madison Square Garden, když tam hráli Jethro Tull 12. října, na koncertě v Madison Square Garden, když tam hráli Jethro Tull, na koncertě v Madison Square Garden, když tam hráli Jethro Tull, na koncertě v Madison Square Garden, když tam hráli Jethro Tull, zpěvák Ian Madison Square Garden, když tam hráli Jethro Tull. Zpěvák Ian Anderson Garden, když tam hráli Jethro Tull. Zpěvák Ian, když tam hráli Jethro Tull. Zpěvák Ian Anderson, tam zrovna jako strašně Jethro Tull. Zpěvák Ian Anderson, tam zrovna jako strašně Tull. Zpěvák Ian Anderson, tam zrovna jako strašně horu. Zpěvák Ian Anderson, tam zrovna jako strašně horoucně něco zpíval. Ian Anderson tam zrovna jako strašně horoucně něco zpíval a Anderson tam zrovna jako strašně horoucně něco zpíval a nějakýho fanouška jako strašně horoucně něco zpíval a nějakýho fanouška to dojmu jako strašně horoucně něco zpíval a nějakýho fanouška to strašně horoucně něco zpíval a nějakýho fanouška to dojmulo natolik, že něco zpíval a nějakýho fanouška to dojmulo natolik, že a nějakýho fanouška to dojmulo natolik, že po něm na pódium nějakýho fanouška to dojmulo natolik, že po něm na pódium hodil růžka, to dojmulo natolik, že po něm na pódium hodil růži, to dojmulo natolik, že po něm na pódium hodil růži, natolik, že po něm na pódium hodil růži a roztrhnul mu oko. Že po něm na pódium hodil růži a roztrhnul mu oko.
1: Fakt jo.
0: Na pódium hodil růži a roztrhnul mu oko.
1: Fakt jo.
0: Na pódium hodil růži a roztrhnul mu oko.
1: Fakt jo. Au, jako tím trnem.
0: Růži a roztrhnul mu oko.
1: Fakt jo. Au, jako tím trnem, jo. Fakt jo. Au, jako tím trnem, jo.
0: Normálně ten trn nebo...
1: Au, jako tím trnem, jo.
0: Normálně ten trn nebo ta růže přistála přímo do...
1: Jako tím trnem, jo.
0: Normálně ten trn nebo ta růže přistála přímo do obličeje.
1: Jo.
0: Normálně ten trn nebo ta růže přistála přímo do obličeje, přímo do oka a roztrhla. Normálně ten trn nebo ta růže přistála přímo do obličeje, přímo do oka a roztrhla mu, udělala trn nebo ta růže přistála přímo do obličeje, přímo do oka a roztrhla mu, udělala mu řez. Ta růže přistála přímo do obličeje, přímo do oka a roztrhla mu, udělala mu řeznou ránu na oku. Stála přímo do obličeje, přímo do oka a roztrhla mu, udělala mu řeznou ránu na oku. Přímo do obličeje, přímo do oka a roztrhla mu, udělala mu řeznou ránu na oku.
1: Ježiš, to je strašný.
0: Roztrhla mu, udělala mu řeznou ránu na oku.
1: Ježiš, to je strašný.
0: Udělala mu řeznou ránu na oku.
1: Ježiš, to je strašný.
0: Přistálo ti něco na rokinech, takhle? Řeznou ránu na oku.
1: Ježiš, to je strašný.
0: Přistálo ti něco na rokinech, takhle, když jsi moderovala cenu?
1: Ježiš, to je strašný.
0: Přistálo ti něco na rokinech, takhle, když jsi moderovala celý léto? Přistálo ti něco na rokinech, takhle, když jsi moderovala celý léto? Přistálo ti něco na rokinech, takhle, když jsi moderovala celý léto?
1: Vůbec se nevybuzuj k takovýmhle aktivitám.
0: Něco na rokinech, takhle, když jsi moderovala celý léto?
1: Vůbec se nevybuzuj k takovýmhle aktivitám.
0: Takhle, když jsi moderovala celý léto?
1: Vůbec se nevybuzuj k takovýmhle aktivitám, ty ještě tam po mně pak budou něco házet.
0: Vala celý léto.
1: Vůbec se nevybuzuj k takovýmhle aktivitám, ty ještě tam po mně pak budou něco házet. Naštěstí vůbec se nevybuzuj k takovýmhle aktivitám, ty ještě tam po mně pak budou něco házet. Naštěstí.

0: Vybuzuji k takovýmhle aktivitám, ty ještě tam po mně pak budou něco házet. Naštěstí ne, přátelé, nic po mně nehažte, radši takovýmhle aktivitám, ty ještě tam po mně pak budou něco házet. Naštěstí ne, přátelé, nic po mně nehažte, radši by aktivitám, ty ještě tam po mně pak budou něco házet. Naštěstí ne, přátelé, nic po mně nehažte, radši by to přijde tam po mně pak budou něco házet. Naštěstí ne, přátelé, nic po mně nehažte, radši by to přijde dát osobně, jestli to je z lásky něco házet. Naštěstí ne, přátelé, nic po mně nehažte, radši by to přijde dát osobně, jestli naštěstí ne, přátelé, nic po mně nehažte, radši by to přijde dát osobně. Mě, jestli to je z lásky a jinak vás vyvede ochranka. Přátelé, nic po mně nehažte, radši mi to přijďte dát osobně, jestli to je z lásky a jinak vás vyvede ochranka. Nehažte, radši mi to přijďte dát osobně, jestli to je z lásky a jinak vás vyvede ochranka.
1: Tak já jsem myslel...
0: Přijďte dát osobně, jestli to je z lásky a jinak vás vyvede ochranka.
1: Tak já jsem myslel, víš, že jsem...
0: Na mě, jestli to je z lásky a jinak vás vyvede ochranka.
1: Tak já jsem myslel, víš, že jsem na tebe asi...
0: A jinak vás vyvede ochranka.
1: Tak já jsem myslel, víš, že jsem na tebe asi by nikdo ne...
0: Jinak vás vyvede ochranka.
1: Tak já jsem myslel, víš, že se na tebe asi by nikdo neházel...
0: Vyvede ochranka.
1: Tak já jsem myslel, víš, že se na tebe asi by nikdo neházel... kalhot... Tak já jsem myslel, víš, že se na tebe asi by nikdo neházel... kalhotky nebo podprsenky... Víš, že se na tebe asi by nikdo neházel... kalhotky nebo podprsenky, pokud by teda nechtěl... Na tebe asi by nikdo neházel... kalhotky nebo podprsenky, pokud by teda nechtěl, aby se by nikdo neházel... kalhotky nebo podprsenky, pokud by teda nechtěla, by si nosila. Zel kalhotky nebo podprsenky, pokud by teda nechtěla, by si nosila. Nebo spodňáry kalhotky nebo podprsenky, pokud by teda nechtěla, by si nosila. Nebo
0: spodňáry zatím nepřistály.
1: Nebo podprsenky, pokud by teda nechtěla, by si nosila. Nebo spodňáry
0: zatím nepřistály, takže to trend.
1: Pokud by teda nechtěla, by si nosila.
0: Nebo spodňáry zatím nepřistály, takže to trend se může teď mami asi neublížit.
1: Chtěla by si nosila.
0: Nebo spodňáry zatím nepřistály, takže to trend se může teď mami asi neublížíte, to je v
1: pohodě. Pliš, nebo
0: spodňáry. Trencle mi zatím nepřistály, takže to trencle může teď mami asi neublížíte, to je v pohodě.
1: Nebo plišák tady.
0: Nepřistály, takže to trencle může teď mami asi neublížíte, to je v
1: pohodě. Nebo plišák třeba by ti udělal radost.
0: To trencle může teď mami asi neublížíte, to je v
1: pohodě. Nebo plišák třeba by ti udělal radost.
0: Jo, plišák může teď mami asi neublížíte, to je v
1: pohodě. Nebo plišák třeba by ti udělal radost.
0: Jo, plišák mám ráda. Asi neublížíte, to je v pohodě.
1: Nebo plišák třeba by ti udělal radost.
0: Jo, plišák mám ráda.
1: Nebo plišák třeba by ti udělal radost.
0: Jo, plišáky mám ráda.
1: Že náruč růží hraje věd, by ti udělal radost.
0: Jo, plišáky mám ráda.
1: Že náruč růží hraje vědentně není tak radost.
0: Jo, plišáky mám ráda.
1: Že náruč růží hraje vědentně není...
0: Plišáky mám ráda.
1: Že náruč růží hraje vědentně není tak dobrý nápad, protože by ti to roztrhalo. Že náruč růží hraje vědentně není tak dobrý nápad, protože by ti to roztrhalo oči. Náruč růží hraje vědentně není tak dobrý nápad, protože by ti to roztrhalo oči, nebo se ti to zamotalo do vlasů. Růží hraje vědentně není tak dobrý nápad, protože by ti to roztrhalo oči, nebo se ti to zamotalo do vlasů, ale plišák by není tak dobrý nápad, protože by ti to roztrhalo oči, nebo se ti to zamotalo do vlasů, ale plišák by mohl být, ne?
0: Tak jo, tak.
1: Pad, protože by ti to roztrhalo oči, nebo se ti to zamotalo do vlasů, ale plišák by mohl být, ne?
0: Tak jo, tak. Příště
1: roztrhalo oči, nebo se ti to zamotalo do vlasů, ale plišák by mohl být, ne?
0: Tak jo, tak příští rok plišáci.
1: Tak nebo se ti to zamotalo do vlasů, ale plišák by mohl být, ne?
0: Tak jo, tak příští rok plišáci.
1: Zamotalo do vlasů, ale plišák by mohl být, ne?
0: Tak jo, tak příští rok plišáci.
1: Tak přátelé, ale plišák by mohl být, ne?
0: Tak jo, tak příští rok plišáci.
1: Tak přátelé, 7. listopadu sportovní, ne?
0: Tak jo, tak příští rok plišáci.
1: Tak přátelé, 7. listopadu sportovní hala Datártček.
0: Jo, tak příští rok plišáci.
1: Tak přátelé, 7. listopadu sportovní hala...
0: Příští rok plišáci.
1: Tak přátelé, 7. listopadu sportovní hala Datart, čekáme, co přiletí na...
0: Plišáci.
1: Tak přátelé, 7. listopadu sportovní hala Datart, čekáme, co přiletí na pódium. Tak přátelé, 7. listopadu sportovní hala Datart, čekáme, co přiletí na pódium. Doufám, že to teda nebudou gelínky. 7. listopadu sportovní hala Datart, čekáme, co přiletí na pódium. Doufám, že to teda nebudou gelínky. Sportovní hala Datart, čekáme, co přiletí na pódium. Doufám, že to teda nebudou gelínky. Jdeme dál. Offspring. Čekáme, co přiletí na pódium. Doufám, že to teda nebudou gelínky. Jdeme dál. Offspring. The Kids letí na pódium. Doufám, že to teda nebudou gelínky. Jdeme dál. Offspring. The Kids Aren't All Right. Pódium. Doufám, že to teda nebudou gelínky. Jdeme dál. Offspring. The Kids Aren't All Right. Právě teď na rok nebudou gelínky. Jdeme dál. Offspring. The Kids Aren't All Right. Právě teď na Rock Rádiu. Jdeme dál. Offspring. The Kids Aren't All Right. Právě teď na Rock Rádiu. Jdeme dál. Offspring. The Kids Aren't All Right. Právě teď na Rock Rádiu. Kids Aren't All Right. Právě teď na Rock Rádiu. All Right. Právě teď na Rock Rádiu.

UFO a jejich... UFO a jejich dak... UFO a jejich doktor na... UFO a jejich doktor na Rock Radio 11. UFO a jejich doktor na Rock Radio 11 minut po 8. UFO a jejich doktor na Rock Radio 11 minut po 8. Pojďme se připomnět UFO a jejich doktor na Rock Radio 11 minut po 8. Pojďme se připomnět doktor na Rock Radio 11 minut po 8. Pojďme se připomnět 12. října podívat Rock Radio 11 minut po 8. Pojďme se připomnět 12. října podívat co zajímavý minut po 8. Pojďme se připomnět 12. října podívat co po 8. Pojďme se připomnět 12. října podívat, co zajímavého se... Pojďme se při pondělku 12. října podívat, co zajímavého se událo. Pondělku 12. října podívat, co zajímavého se událo. 12. října podívat, co zajímavého se událo v rokové historii. Nevím, jestli je to zadívat, co zajímavého se událo v rokové historii. Nevím, jestli je to zajímavý, ale našel, co zajímavého se událo v rokové historii. Nevím, jestli je to zajímavý, ale našel jsem dneska jednýho se událo v rokové historii. Nevím, jestli je to zajímavý, ale našel jsem dneska jednu takovou malou v rokové historii. Nevím, jestli je to zajímavý, ale našel jsem dneska jednu takovou malou ptákovinu. V rokové historii, nevím, jestli je to zajímavý, ale našel jsem dneska jednu takovou malou ptákovinu. Víme, nevím, jestli je to zajímavý, ale našel jsem dneska jednu takovou malou ptákovinu. Víme, že na pódium lítá zajímavý, ale našel jsem dneska jednu takovou malou ptákovinu. Víme, že na pódium lítá, našel jsem dneska jednu takovou malou ptákovinu. Víme, že na pódium lítají různý věci. Jednu takovou malou ptákovinu. Víme, že na pódium lítají různý věci. Malou ptákovinu. Víme, že na pódium lítají různý věci. Horší ptákovinu. Víme, že na pódium lítají různý věci. Horší. Víme, že na pódium lítají různý věci.

Rokovej rozjezd s Honzou Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. S Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Dandou a Anabel Fárovou. Anabel Fárovou.

0: 18. narozeniny.
1: A to my budeme slavit 18. narozeniny.
2: Ano, čeká nás velká veselice.
1: Slavit 18. narozeniny.
2: Ano, čeká nás velká veselice ve Zlíně v hale
1: David. 18. narozeniny.
2: Ano, čeká nás velká veselice ve Zlíně v
1: 18. narozeniny.
2: Ano, čeká nás velká veselice ve Zlíně v hale Datard.
1: Narozeniny.
2: Ano, čeká nás velká veselice ve Zlíně v hale Datard. Vy tam můžete být u toho s námi. Ano, čeká nás velká veselice ve Zlíně v hale Datard. Vy tam můžete být u nás velká veselice ve Zlíně v hale Datard. Vy tam můžete být u toho s námi. Čeká nás křest veselice ve Zlíně v hale Datard. Vy tam můžete být u toho s námi. Čeká nás křest hned dvou Datard. Vy tam můžete být u toho s námi. Čeká nás křest hned dvou kalendářů k tomu připomínám. Vy tam můžete být u toho s námi. Čeká nás křest hned dvou kalendářů k tomu připomínám, že u toho s námi. Čeká nás křest hned dvou kalendářů k tomu připomínám, že pánský kalendář už můžete mít. Čeká nás křest hned dvou kalendářů k tomu připomínám, že pánský kalendář už můžete mít. Křest hned dvou kalendářů k tomu připomínám, že pánský kalendář už můžete mít i vy. A to zcela jednodušek k tomu připomínám, že pánský kalendář už můžete mít i vy. A to zcela jednoduše, když se připomínám, že pánský kalendář už můžete mít i vy. A to zcela jednoduše, když se zaregistrujete do naší slušné, už můžete mít i vy. A to zcela jednoduše, když se zaregistrujete do naší slušné party. Připomínám ještě. A to zcela jednoduše, když se zaregistrujete do naší slušné party. Připomínám ještě jednu věc a to, že zcela jednoduše, když se zaregistrujete do naší slušné party. Připomínám ještě jednu věc a to, že pokud už jste, když se zaregistrujete do naší slušné party. Připomínám ještě jednu věc a to, že pokud už jste vmete do naší slušné party. Připomínám ještě jednu věc a to, že pokud už jste v minulosti se registrovali, tak bouchní party. Připomínám ještě jednu věc a to, že pokud už jste v minulosti se registrovali, tak bohužel jsem ještě jednu věc a to, že pokud už jste v minulosti se registrovali, tak bohužel stará registrace pro vás nic a to, že pokud už jste v minulosti se registrovali, tak bohužel stará registrace pro vás neplatí. Pokud už jste v minulosti se registrovali, tak bohužel stará registrace pro vás neplatí. V minulosti se registrovali, tak bohužel stará registrace pro vás neplatí, protože jsme aktualizovali, tak bohužel stará registrace pro vás neplatí, protože jsme aktualizovali stránky, takže je potřeba se registrovat. Bohužel stará registrace pro vás neplatí, protože jsme aktualizovali stránky, takže je potřeba se registrovat. Registrace pro vás neplatí, protože jsme aktualizovali stránky, takže je potřeba se registrovat ještě jednou. Takže platí, protože jsme aktualizovali stránky, takže je potřeba se registrovat ještě jednou.
0: Takže se podívejte,
2: protože jsme aktualizovali stránky, takže je potřeba se registrovat ještě jednou.
0: Takže se podívejte na web Rokovy rady.
2: Aktualizovali stránky, takže je potřeba se registrovat ještě jednou.
0: Takže se podívejte na web rokovyradio.cz, kde se na tu registraci dostanete. No a když už tam budete, tak se rokovyradio.cz, kde se na tu registraci dostanete. No a když už tam budete, tak se můžete podívat, se na tu registraci dostanete. No a když už tam budete, tak se můžete podívat i registraci dostanete. No a když už tam budete, tak se můžete podívat i na prodej lístků, který už jsme zdražili o kilo. Když už tam budete, tak se můžete podívat i na prodej lístků, který už jsme zdražili o kilo. Teďka stejte, tak se můžete podívat i na prodej lístků, který už jsme zdražili o kilo. Teďka stejí 800. Jdete podívat i na prodej lístků, který už jsme zdražili o kilo. Teďka stejí 890. I na prodej lístků, který už jsme zdražili o kilo. Teďka stejí 890 korun. Prodej lístků, který už jsme zdražili o kilo. Teďka stejí 890 korun. Za kus A může, který už jsme zdražili o kilo. Teďka stejí 890 korun. Za kus A můžete si zdražili o kilo, teďka stojí 890 korun. Za kus A můžete si je koupit pro teďka stojí 890 korun. Za kus A můžete si je koupit pro celou rodinu, abyste to neprošvihli. 890 korun. Za kus A můžete si je koupit pro celou rodinu, abyste to neprošvihli. 50 korun. Za kus A můžete si je koupit pro celou rodinu, abyste to neprošvihli. Za kus A můžete si je koupit pro celou rodinu, abyste to neprošvihli. A nebo za kus A můžete si je koupit pro celou rodinu, abyste to neprošvihli. A nebo nám o ně ještě 9 minut můžete koupit pro celou rodinu, abyste to neprošvihli. A nebo nám o ně ještě 9 minut můžete psát pro celou rodinu, abyste to neprošvihli. A nebo nám o ně ještě 9 minut můžete psát. Abyste to neprošvihli. A nebo nám o ně ještě 9 minut můžete psát. Neprošvihli. A nebo nám o ně ještě 9 minut můžete psát.
2: Ano, a taky
0: přibo. Nám o ně ještě 9 minut můžete psát.
2: Ano, a taky připomínáme, že brzy lístky budeme zdražovat.
0: Nám o ně ještě 9 minut můžete psát.
2: Ano, a taky připomínáme, že brzy lístky budeme zdražovat, takže
0: je 9 minut můžete psát.
2: Ano, a taky připomínáme, že brzy lístky budeme zdražovat, takže doporučujeme si
0: psát.
2: Ano, a taky připomínáme, že brzy lístky budeme zdražovat.

0: zdražovat, takže doporučujeme si je koupit čím dřív. No a taky připomínáme, že brzy lístky budeme zdražovat, takže doporučujeme si je koupit. Čekají vás tři známí kapely. Myslím si, že si to užijete stejně jako čím dříve, tím lépe.
1: Rock Radio.

0: Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky.
1: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na šeberák.

Slash a Miles Kennedy na Rock Slash a Miles Kennedy na Rock Rádiu s Peckou a na... Slash a Miles Kennedy na Rock Rádiu s Peckou a na Stejša pra... Slash a Miles Kennedy na Rock Rádiu s Peckou a na Stejša... Slash a Miles Kennedy na Rock Rádiu s Peckou a na Stejša právě teď. Máme 8... Slash a Miles Kennedy na Rock Rádiu s Peckou a na Stejša právě teď. Máme 8 hodin skoro... Kennedy na Rock Rádiu s Peckou a na Stejša právě teď. Máme 8 hodin skoro 20... Rock Rádiu s Peckou a na Stejša právě teď. Máme 8 hodin skoro 20 minut... Stejša právě teď. Máme 8 hodin skoro 20 minut... Přátelé, dneska je 12. října... Teď máme 8 hodin skoro 20 minut... Přátelé, dneska je 12. října, pokud byste 3 hodin skoro 20 minut. Přátelé, dneska je 12. října, pokud byste to nevěděli, tak 10 minut. Přátelé, dneska je 12. října, pokud byste to nevěděli, tak už za necelý měsíc. Přátelé, dneska je 12. října, pokud byste to nevěděli, tak už za necelý měsíc. Přátelé, dneska je 12. října, pokud byste to nevěděli, tak už za necelý měsíc bude 7. 12. října, pokud byste to nevěděli, tak už za necelý měsíc bude 7. listopadu. A to my... Pokud byste to nevěděli, tak už za necelý měsíc bude 7. listopadu a to my budeme svěděli, tak už za necelý měsíc bude 7. listopadu a to my budeme slavit 8. Za necelý měsíc bude 7. listopadu a to my budeme slavit 8. Měsíc bude 7. listopadu a to my budeme slavit 18. narozeniny. A to my budeme slavit 8.

0: stejky v Praze. Restaurace výborné jídlo a letos jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šedlo a letos jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál s jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Ševerák. Ideální v Praze. Restaurace a sportovní areál Ševerák. Ideální místo na lepení kolektivu. Restaurace a sportovní areál Ševerák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude sportovní areál Ševerák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma? Ševerák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma? Kruták. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma? Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma? Na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
1: Kruta, čos!
0: Nechektivu. Všude dobře? Tak co doma?
1: Kruta, čos!
0: Nech toho a pojď.
1: Kruta, čos!
0: Nech toho a pojď.
1: Chos. Kruta, čos!
0: Nech toho a pojď.
1: Chos.
2: Angry Birds.
0: Toho a pojď.
1: Chos.
2: Angry Birds. Kosmetika, co máť?
1: Chos.
2: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy. Vůz, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy. Ka, co má koule. Angry Birds, lousy. Vůně, pot i sporek, žádný koule. Angry Birds, lousy. Vůně, pot i sporek, žádný. Angry Birds, lousy. Vůně, pot i sporek, žádný keci furt, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci funkční věci. Ani vůně, pot i sporek, žádný keci funkční věci. Anagr i sporek, žádný keci funkční věci. Anagr i BR, žádný keci funkční věci. Anagr i BR, si funkční věci. Anagr i BR, desetčí věci. Anagr i BR, desetčka.cz. Anagr i BR, desetčka.cz.
3: Přijď.
2: Anagr i BR, desetčka.cz. I BR, desetčka.cz.
3: Přijďte si do
2: BR, desetčka.cz.
3: Přijďte si do Benu pro léky.
2: BR, desetčka.cz.
3: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: .cz.
3: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
4: Kolik budu za
2: .cz.
3: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
4: Kolik budu.
3: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
4: Kolik budu za lék doplácet, prosím.
3: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
4: Kolik budu za lék doplácet, prosím.
3: Máte to i pro radu.
4: Kolik budu za lék doplácet, prosím.
3: Máte to bez doplatku.
4: Kolik budu za lék doplácet, prosím.
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu.
4: Kolik budu za lék doplácet, prosím.
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte.
4: Lék doplácet, prosím.
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků.
4: Prosím.
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků. Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem. Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na. Pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenech. Doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách. Se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz.

0: Benu, rádi vám poradíme. Jděte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
1: Benu, rádi vám poradíme.

0: Hledáš ojeté auto? Hledáš ojeté auto? Nekup... Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřit. Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ. Auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ. Kilometry i... Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ. Kilometry i právní stav. Po vědět je lepší. Prověřený původ. Kilometry i právní stav. Kup je lepší. Prověřený původ. Kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA. ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA. Turecko, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA. Turecko a lesa, koupí auto od ESA.
1: Turecko a dlouhé písečné pláže,
0: koupí auto od ESA.
1: Turecko a dlouhé písečné pláže?
2: Máme je v Tuji.
1: Řecko a kouzlo...
0: ESA.
1: Turecko a dlouhé písečné pláže?
2: Máme je v Tuji.
1: Řecko a kouzelné ostrovy... Turecko a dlouhé písečné pláže?
2: Máme je v Tuji.
1: Řecko a kouzelné ostrovy...
2: Turecko a dlouhé písečné pláže?
1: Máme je v Tuji. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Dlouhé písečné pláže?
2: Máme je v Tuji.
1: Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok?
2: Má
1: pláže?
2: Máme je v Tuji.
1: Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok?
2: Máme je v Tuji.
1: Máme je v Tuji. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok?
2: Máme je v Tuji.
1: Ostrovy plné krásných zátok?
2: Máme je v Tuji.
1: Malorka a její Tyrkys zátok?
2: Máme je v Tuji.
1: Malorka a její Tyrkysové moře?
2: Máme je v Tuji.
1: Egypt a...
2: Máme je v Tuji.
1: Malorka a její Tyrkysové moře?
2: Máme je v Tuji.
1: Egypt a úžasný Tuji. Malorka a její Tyrkysové moře?
2: Máme je v Tuji.
1: Egypt a úžasný podmořský...
2: Malorka a její Tyrkysové moře?
1: Máme je v Tuji. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře?
2: Máme...
1: Tyrkysové moře?
2: Máme je v Tuji.
1: Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře?
2: Máme ho v Tuji.
1: Máme je v Tuji. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře?
2: Máme ho v Tuji.
1: Kypr. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře?
2: Máme ho v Tuji.
1: Kypr. Podmořský svět Rudého moře?
2: Máme ho v Tuji.
1: Kypr, slunce a pohodová dovolená?
2: Máme.
1: Rudého moře?
2: Máme ho v Tuji.
1: Kypr, slunce a pohodová dovolená?
2: Máme v Tuji.
1: A v Tuji.
2: Kypr, slunce a pohodová dovolená?
1: Máme v Tuji.
2: A co dovolená?
1: Kypr, slunce a pohodová dovolená?
2: Máme v Tuji.
1: A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od?
2: Máme v Tuji.
1: A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tuji.
2: Tuji.
1: A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tuji. Dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tuji. Objevte First Minute nabídka all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže. I to najdete v Tuji. Obo hotel jen pár kroků od pláže. I to najdete v Tuji. Objevte First Minute nabídku na léto 2000 kroků od pláže. I to najdete v Tuji. Objevte First Minute nabídku na léto 2020. I to najdete v Tuji. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a jdete v Tuji. Objevte First Minute nabídku na léto 2020.

0: 2027 a vyberte si svou dovolenou. Nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás. Vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
1: Vše, co potřebuji za
0: dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
0: Čas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
0: Vaše dovolená začíná u nás.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
0: To se vyplatí. Dovolená začíná u nás.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
0: To se vyplatí. Od pondělí. U nás.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
0: To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu ve.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
0: To se vyplatí.
1: Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně.
0: Potřebuji za cenu, kterou chci.
1: To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 70, kterou chci.
0: To se vyplatí.
1: Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90
0: se vyplatí.
1: Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za jeden. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za jeden kilogram. Vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kilogram. Bílé hrozny stolní bez semene 500 v ceně 74,90 za 1 kilogram. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90 za 1 kilogram. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 2 za 1 kilogram. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej je jeden hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej je 500 gramů za 24,90. A řepkový olej je 1 litr za 29,90 gramů za 24,90. A řepkový olej je 1 litr za 29,94,90. A řepkový olej je 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus. A řepkový olej je 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 20 olej je 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to za 90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí. S aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: A za
1: plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: A
1: za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: A zadny jsou tady.
1: Za Lidl, to se vyplatí.
2: A zadny jsou tady. A tak jsem pro...
1: To se vyplatí.
2: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevy. A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tě... A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tě... A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítač. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítač. Slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky. Tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky. Produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky. Opět až 30. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky. Opět až 30% počítače, mobily nebo hračky. Opět až 30% a nezapomeň, mobily nebo hračky. Opět až 30% a nezapomeň, nebo hračky. Opět až 30% a nezapomeň do půl hračky. Opět až 30% a nezapomeň do půlnoci objednáš ráno cent. A nezapomeň do půlnoci objednáš ráno v Alza boxu máš. Zapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slavový, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slavovými kódy náš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slavovými kódy na Alza.cz. V Alza boxu máš. Ušetři se slavovými kódy na Alza.cz.
3: Fíha.
2: Boxu máš. Ušetři se slavovými kódy na Alza.cz.
3: Fíha.
2: Ušetři se slavovými kódy na Alza.cz.
3: Fíha s šoksede.
2: Se slavovými kódy na Alza.cz.
3: Fíha s šoksede, to je to nový kargo.

DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Radia.cz. Vyber si ze široké CZ. Vyber si ze široké nabídky. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru. Vyber si ze široké nabídky Direct Auto. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru. Vyber si ze široké nabídky.

0: My kódy na alza.cz.
1: Fíha, šouksede, to je to nový kargo.
2: Jo.
0: Na alza.cz.
1: Fíha, šouksede, to je to nový kargo.
2: Jo.
1: Pěkně. Fíha, šouksede, to je to nový kargo.
2: Jo.
1: Pěkně. Fíha, šouksede, to je to nový kargo.
2: Jo.
1: Pěkně. A co s tak velkým prostorem? Šouksede, to je to nový kargo.
2: Jo.
1: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat? To nový kargo.
2: Jo.
1: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
2: Jo.
1: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
2: Co mě zrovna napadne?
1: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
2: Co mě zrovna napadne?
3: Naložte všechny pracovní prostory.
1: A co s tak velkým prostorem budete dělat?
2: Co mě zrovna napadne?
3: Naložte všechny pracovní projekty.
1: Velkým prostorem budete dělat?
2: Co mě zrovna napadne?
3: Naložte všechny pracovní projekty do nového Carry Cargo.
1: Dělat.
2: Co mě zrovna napadne?
3: Naložte všechny pracovní projekty do nového Carry Cargo. Nyní s celkovým.
2: Co mě zrovna napadne?
3: Naložte všechny pracovní projekty do nového Carry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním.
2: Ne.
3: Naložte všechny pracovní projekty do nového Carry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 všechny pracovní projekty do nového Carry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 tisíc projekty do nového Carry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 tisíc korun včetně DPH Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 tisíc korun včetně DPH a profit. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 tisíc korun včetně DPH a profit paketem zdarma. Novým až 189 tisíc korun včetně DPH a profit paketem zdarma. Nový Volkswagen 89 tisíc korun včetně DPH a profit paketem zdarma. Nový Volkswagen korun včetně DPH a profit paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy Cargo. Prostor DPH a profit paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy Cargo. Prostor pro profit paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy Cargo. Prostor pro vaše plány. Ten zdarma. Nový Volkswagen Caddy Cargo. Prostor pro vaše plány. Nový Volkswagen Caddy Cargo. Prostor pro vaše plány. Volkswagen Caddy Cargo. Prostor pro vaše plány. Rock Cargo. Prostor pro vaše plány. Rock Radio. Prostor pro vaše plány.

0: sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrajíme a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrajíme, podusíme, hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrajíme, podusíme, se ve vaší režii. My vám to jen pokrajíme, podusíme, připeji. My vám to jen pokrajíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. My vám to jen pokrajíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se pokrajíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejte, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. A naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Vírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den upejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12. Na Rock Rádiu. Každý všední den od 11 do 12. Na Rock Rádiu. 11 do 12. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. 11 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock Rádiu. Rock Rádio Sport. Rock Rádio Sport.
1: Ústecký basketbal.
0: Rock Rádio Sport.
1: Ústecký basketbal pokračuje ve.
0: Rock Rádio Sport.
1: Ústecký basketbal pokračuje ve vítězné vlně.
0: Rock Rádio Sport.
1: Ústecký basketbal pokračuje ve vítězné vlně.
0: Sport.
1: Ústecký basketbal pokračuje ve vítězné vlně Severočeši v. Ústecký basketbal pokračuje ve vítězné vlně Severočeši v nejvyšší soutěži porazili. Ústecký basketbal pokračuje ve vítězné vlně Severočeši v nejvyšší soutěži porazili. Basketbal pokračuje ve vítězné vlně Severočeši v nejvyšší soutěži porazili Olomoucko Vysoko 102 ve vítězné vlně Severočeši v nejvyšší soutěži porazili Olomoucko Vysoko 102 63 Severočeši v nejvyšší soutěži porazili Olomoucko Vysoko 102 63 nejvyšší soutěži porazili Olomoucko Vysoko 102-66. V lize vyhráli už, že porazili Olomoucko Vysoko 102-66. V lize vyhráli už po páté za sebou. Olomoucko Vysoko 102-66. V lize vyhráli už po páté za sebou. V tabulce jim aktuálně 6. V lize vyhráli už po páté za sebou. V tabulce jim aktuálně patří druhé místo za 100%. V lize vyhráli už po páté za sebou. V tabulce jim aktuálně patří druhé místo za 100% Slaví. Po páté za sebou. V tabulce jim aktuálně patří druhé místo za 100% Slaví. V tabulce jim aktuálně patří druhé místo za 100% Slaví. Naopak nováček z Plzně aktuálně patří druhé místo za 100% Slaví. Naopak nováček z Plzně zůstává patří druhé místo za 100% Slaví. Naopak nováček z Plzně zůstává po další procentní Slaví. Naopak nováček z Plzně zůstává po další prohře poslední. Naopak nováček z Plzně zůstává po další prohře poslední. Hokejová ex nováček z Plzně zůstává po další prohře poslední. Hokejová ex z Plzně zůstává po další prohře poslední. Hokejová extraliga má za sebou zůstává po další prohře poslední. Hokejová extraliga má za sebou kompletní desáté prohře poslední. Hokejová extraliga má za sebou kompletní desáté kolo poslední. Hokejová extraliga má za sebou kompletní desáté kolo. Nedělní program přinesl. Hokejová extraliga má za sebou kompletní desáté kolo. Nedělní program přinesl celkem. Liga má za sebou kompletní desáté kolo. Nedělní program přinesl celkem 7 zápasů za sebou kompletní desáté kolo. Nedělní program přinesl celkem 7 zápasů na všech stadionech desáté kolo. Nedělní program přinesl celkem 7 zápasů na všech stadionech. Šlágrem byla. Nedělní program přinesl celkem 7 zápasů na všech stadionech. Šlágrem byla bitva Pardubic. Tam přinesl celkem 7 zápasů na všech stadionech. Šlágrem byla bitva Pardubic s Třincem, kterou do 7 zápasů na všech stadionech. Šlágrem byla bitva Pardubic s Třincem, kterou domácí vyhrál na všech stadionech. Šlágrem byla bitva

0: After the war, agrimor, po válce, dvě minuty po půl devátý, co jsi říkala?
1: Že ti zahájím válku. A nemůžu ti říct, co jsem říkala, protože to bylo tak sprostý, že bych za to dostala. Přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii.

0: Pardubic s Třincem, kterou domácí vyhráli 5-4 v stadionech. Šlágrem byla bitva Pardubic s Třincem, kterou domácí vyhráli 5-4. Šlágrem byla bitva Pardubic s Třincem, kterou domácí vyhráli 5-4 v prodloužení. Tříbodová bitva Pardubic s Třincem, kterou domácí vyhráli 5-4 v prodloužení. Tříbodové vítězství s Třincem, kterou domácí vyhráli 5-4 v prodloužení. Tříbodové vítězství, kterou domácí vyhráli 5-4 v prodloužení. Tříbodové vítězství vybojovala Sparta, vyhráli 5-4 v prodloužení. Tříbodové vítězství vybojovala Sparta, Karlovy Vary Česk 4 v prodloužení. Tříbodové vítězství vybojovala Sparta, Karlovy Vary České Budějovice. Tříbodové vítězství vybojovala Sparta, Karlovy Vary České Budějovice, Hradec Království vybojovala Sparta, Karlovy Vary České Budějovice, Hradec Králové a Mladá Boleslav. Sparta, Karlovy Vary České Budějovice, Hradec Králové a Mladá Boleslav. Posledním utkání u Karlovy Vary České Budějovice, Hradec Králové a Mladá Boleslav. Posledním utkání uspěla Plzeň v Brně, Budějovice, Hradec Králové a Mladá Boleslav. Posledním utkání uspěla Plzeň v Brně, Hradec Králové a Mladá Boleslav. Posledním utkání uspěla Plzeň v Brně a fotbalová Mladá Boleslav. Posledním utkání uspěla Plzeň v Brně a fotbalová liga má za sebou posledním utkání uspěla Plzeň v Brně a fotbalová liga má za sebou další zápasy. Spaní uspěla Plzeň v Brně a fotbalová liga má za sebou další zápasy. Sparta v 10. kole a fotbalová liga má za sebou další zápasy. Sparta v 10. kole porazila doma Pardubice 2:0 a posunula se na třetí místo tabulky. V dalším kole porazila doma Pardubice 2:0 a posunula se na třetí místo tabulky. V dalších kole doma Pardubice 2:0 a posunula se na třetí místo tabulky. V dalších nedělních duelech Pardubice 2:0 a posunula se na třetí místo tabulky. V dalších nedělních duelech uspělo Slovácko, které vyhrálo v Liberci 2:0 a střetnutí mezi Teplicemi a Olomoucí skončilo nerozhodně jen v Liberci 2:0 a střetnutí mezi Teplicemi a Olomoucí skončilo nerozhodně 1:1.
1: Rock Radio. Doprava.
0: V Jablonci na rozhodně 1:1.
1: Rock Radio. Doprava.
0: V Jablonci na 1:1.
1: Rock Radio. Doprava.
0: V Jablonci na dně jsou se bouralo na Rýn.
1: Rock Radio. Doprava.
0: V Jablonci na dně jsou se bouralo na Rýnovecké.
1: Radio. Doprava.
0: V Jablonci na dně jsou se bouralo na Rýnovecké ulici.
1: Doprava.
0: V Jablonci na dně jsou se bouralo na Rýnovecké ulici. V Trutnově na Kladské, tam se srazily dva osobáky a je tam zavedený kyvadlový provoz.
1: Šťastnou cestu za každého počasí. Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey. Váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4 časí přeje Emil Frey. www.emilfrey.cz

Zuzan Chodík. Rock Radio. Zuzan Chodíky, bylo to nádher. Rock Radio. Zuzan Chodíky, bylo to nádherný. Radio. Zuzan Chodíky, bylo to nádherný a proto teď. Zuzanko, díky, bylo to nádherný a proto teď pro tebe a... Zuzanko, díky, bylo to nádherný a proto teď pro tebe a všechny příznivce... Zuzanko, díky, bylo to nádherný a proto teď pro tebe a všechny příznivce kapely Aerosmith... Bylo to nádherný a proto teď pro tebe a všechny příznivce kapely Aerosmith... Srný a proto teď pro tebe a všechny příznivce kapely Aerosmith... Si dáme... Proto teď pro tebe a všechny příznivce kapely Aerosmith... Si dáme jejich hitovku Cry... A všechny příznivce kapely Aerosmith... Si dáme... hitovku Crying, takhle popůl... Příznivce kapely Aerosmith si dáme jej hitovku Crying, takhle popůl devátý. Kapely Aerosmith si dáme jej hitovku Crying, takhle popůl devátý. Smith si dáme jej hitovku Crying, takhle popůl devátý. Jej hitovku Crying, takhle popůl devátý. Takhle popůl devátý.

0: ti dám piškot. Že na mě takhle hezky koukáš. Že ti dám piškot a možná k tomu přidám dva lístky. Takhle hezky koukáš. Že ti dám piškot a možná k tomu přidám dva lístky na naše narosky. Koukáš. Že ti dám piškot a možná k tomu přidám dva lístky na naše narosky.
1: Daj piškot.
0: Že ti dám piškot a možná k tomu přidám dva lístky na naše narosky.
1: Daj piškotku.
0: Kot a možná k tomu přidám dva lístky na naše narosky.
1: Daj piškotku.
0: Možná k tomu přidám dva lístky na naše narosky.
1: Daj piškotku.
0: Přidám dva lístky na naše narosky.
1: Daj piškotku.
0: Jak je na naše narosky?
1: Daj piškotku.
0: Jako chceš mi říct, že by...
1: Daj piškotku.
0: Jako chceš mi říct, že... Jako chceš mi říct, že by si radši dala piškotku než... Jako chceš mi říct, že by si radši dala piškotku, než abych ti dal lupen. Jako chceš mi říct, že by si radši dala piškotku, než abych ti dal lupen. Jako chceš mi říct, že by si radši dala piškotku, než abych ti dal lupen za 1715. Chceš mi říct, že by si radši dala piškotku, než abych ti dal lupen za 1715. Na takovou taškařici hezkou dost. By si radši dala piškotku, než abych ti dal lupen za 1715. Na takovou taškařici hezkou dost. Já 100% radši dala piškotku, než abych ti dal lupen za 1715. Na takovou taškařici hezkou dost. Já 100% abych ti dal lupen za 1715. Na takovou taškařici hezkou dost.
1: Já 100% já na piškotku slyším.
0: Za 1700 na takovou taškařici hezkou dost.
1: Já 100% já na piškotku slyším.
0: Tak přátelé, takovou taškařici hezkou dost.
1: Já 100% já na piškotku slyším.
0: Tak přátelé, mobily do ručky.
1: Já 100% já na piškotku slyším.
0: Tak přátelé, mobily do ručky.
1: A na piškotku slyším.
0: Tak přátelé, mobily do ručky.
1: Slyším.
0: Tak přátelé, mobily do ručky.
2: Honda.
0: Tak přátelé, mobily do ručky.
2: Honda přiváží akci.
0: Tak přátelé, mobily do ručky.
2: Honda přiváží
0: mobily do ručky.
2: Honda přiváží akční nabídku pro. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 100 nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přeste skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybrid s výhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná za 1000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. Jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams. Může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams. Úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams. Zároveň. Honda. The power of dreams.
3: Jsou dny dobré, lepší.
2: Honda, the power of dreams.
3: Jsou dny dobré, lepší a...
2: The power of dreams.
3: Jsou dny dobré, lepší.
2: Of dreams.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší... Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce pší a pak jsou tu Allegro Days.

0: nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídek Rodays. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a už nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Běž za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro. Čekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro. Skonto na... Užij si den naplno. Když něco, tak Allegro. Skonto na byte. Naplno. Když něco, tak Allegro. Skonto na byte. Už něco, tak Allegro. Skonto na byte. Už ne Allegro. Skonto na byte. Už nemusíte čekat, až si už... Skonto nabité. Už nemusíte čekat, až si ušetříte... Skonto nabité. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes zbytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodej. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50%. Dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50%. Zkažte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50%. Z každých 10 na e-shopu skonto.cz slevu 50%. Z každých 10 000 nákupů na skonto.cz slevu 50%. Z každých 10 000 nákupů na bilet slevu 50%. Z každých 10 000 nákupů nábytku. Pravidla poskytnutí 50% z každých 10 000 nákupů nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchod procent z každých 10 000 nákupů nábytku. Pravidla poskytnutí z těch 10 000 nákupů nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Každý z nás řeší
0: 1000 nákupů nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Každý z nás řeší
0: nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Každý z nás řeší, jak nejlépe.
0: Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit.
0: Poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději.
0: Obchodníka.
1: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas, každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, ani to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá. Odolná, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá. Odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení, která by byla spolehlivá. Odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od spolehlivá. Odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda. A volba odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda. A volba byla jasná. Kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda. A volba byla jasná. Rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda. A volba byla jasná. Firma Kazbet. Doporučení přišlo od kamaráda. A volba byla jasná. Firma

0: Kazbet. Český výrobní přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet. Český výrobce kvalita a volba byla jasná. Firma Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin a klempí byla jasná. Firma Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků. Firma Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zábet. Český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou. Výroba na výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou. Výroba na míru a hned. Kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou. Výroba na míru a hned. A klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz. Výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz. Míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz. Najdete to své na kazbet.cz.
1: Mohlo to být úplně normální.
0: Své na kazbet.cz.
1: Mohlo to být úplně normální úterý.
0: Kazbet.cz.
1: Mohlo to být úplně normální úterý.
0: Kdy CZ.
1: Mohlo to být úplně normální úterý. Kdyby se nevrátil. Mohlo to být úplně normální úterý. Kdyby se nevrátil. Úplně normální úterý. Kdyby se nevrátil. Ale je zpátky. Je normální úterý, kdyby se nevrátil. Ale je zpátky. Úterý, kdyby se nevrátil. Ale je zpátky.
2: Úterní kybrík v KFC.
1: Kdyby se nevrátil. Ale je zpátky.
2: Úterní kybrík v KFC.
1: Se nevrátil. Ale je zpátky.
2: Úterní kybrík v KFC. 12.
1: Ale je zpátky.
2: Úterní kybrík v KFC. 12 kousků křup.
1: Zpátky.
2: Úterní kybrík v KFC. 12 kousků křupavého kuřete jen za 140. Úterní kybrík v KFC. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Kybrík v KFC. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. KFC. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní kyblík je zpátky. Kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní kyblík je zpátky v KFC jen za 149 korun. Úterní kyblík je zpátky v KFC. 39 korun. Úterní kyblík je zpátky v KFC.
3: A za dny jsou...
2: Úterní kyblík je zpátky v KFC.
3: A za dny jsou tady...
2: Kyblík je zpátky v KFC.
3: A za dny jsou tady... A tak jsem pro tebe... A za dny jsou tady... A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů tady... A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítač. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítač. Nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače. Mobilé kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače. Mobily nebo hračky na tisíce produktů. Zlevni si počítače. Mobily produktů. Zlevni si počítače. Mobily nebo hračky opět až 30. Zlevni si počítače. Mobily nebo hračky opět až 30 počítače. Mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň. Mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň do půl nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň do půlnoci obě nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň do půlnoci objednat až 30%. A nezapomeň do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš procent. A nezapomeň do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetř, nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetř, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz,
4: vše co
2: máš.
3: Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz,
4: vše co potřebuji za cenu.
3: Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz,
4: vše co potřebuji za cenu.
3: Slevovými kódy na Alza.cz.

0: Za CZ.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
0: To se... Kódy na Alza CZ.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
0: To se vyplatí. Za CZ.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
0: To se vyplatí.
1: Od pondělí v Lidlu vepřová...
0: CZ.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
0: To se vyplatí.
1: Od pondělí v Lidlu vepřová...
0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
1: To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně, kterou chci.
0: To se vyplatí.
1: Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74.
0: To se vyplatí.
1: Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A z aplikací 90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A z aplikací Lidl. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 20 je 1 litr za 29,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl to za 29,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí. 90. A z aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí. Aplikaci Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Stavebniny Deck
1: Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Stavebniny Deck přináší mega akce
1: 6,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Stavebniny Deck přináší mega akci. Tonda Chrenoton.
1: Lidl, to se vyplatí.
2: Stavebniny Deck přináší mega akci. Tonda Chrenoton 14.
1: To se vyplatí.
2: Stavebniny Deck přináší mega akci. Tonda Chrenoton 14 v provedení. Stavebniny Deck přináší mega akci. Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná. Stavebniny Deck přináší mega akci. Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená Engo. Deck přináší mega akci. Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená Engoba. Mega akci. Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená Engoba. Nyní za skvělou cenu. Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená Engoba. Nyní za skvělou cenu a navíc ke každé. Provedení Režná a Červená Engoba. Nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu základních tašek Červená Engoba, nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu základních tašek 4 běžné metry, nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu základních tašek 4 běžné metry sušených latí, cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu základních tašek 4 běžné metry sušených latí zdarma. Megadému metru čtverečnímu základních tašek 4 běžné metry sušených latí zdarma. Mega akce ve stavebninách čtverečnímu základních tašek 4 běžné metry sušených latí zdarma. Mega akce ve stavebninách Deck tašek 4 běžné metry sušených latí zdarma. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 16. 4 běžné metry sušených latí zdarma. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 16. října. Tak sušených latí zdarma. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 16. října. Tak si přijďte pro sušené zdarma. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 16. října. Tak si přijďte pro sušené latě. Stavebninách Deck platí do 16. října. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Platí do 16. října. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na deck.cz. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na deck.cz. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na deck.cz. Pro sušené latě zdarma. Více na deck.cz. Zdarma. Více na deck.cz. Více na deck.cz.
3: Ne.
4: Každý je naladěný.
3: Ne.
4: Každý je naladěný na.
3: Ne.
4: Každý je naladěný na něco jiného.
3: Ne.
4: Každý je naladěný na něco jiného. Proto.
3: Ne.
4: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu.
3: Ne.

Aerosmith pláčou. Aerosmith pláčou v éteru Rockrádia. Aerosmith pláčou v éteru Rockrádia. Aerosmith pláčou v éteru Rockrádia. 10 minut po. Aerosmith pláčou v éteru Rockrádia. 10 minut pláčou v éteru Rockrádia. 10 minut po půl devátý. Pláčou v éteru Rockrádia, 10 minut po půl devátý. V éteru Rockrádia, 10 minut po půl devátý. To znamená jediný. 10 minut po půl devátý. To znamená jediný. 10 minut po půl devátý. To znamená jediný. Cereže na mě tak po půl devátý. To znamená jediný. Cereže na mě takhle hezky koukáš. Půl devátý. To znamená jediný, cereže na mě takhle hezky koukáš. To znamená jediný, cereže na mě takhle hezky koukáš. Že ti dám piškot? To znamená jediný, cereže na mě takhle hezky koukáš. Že

0: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu může... Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. Je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. Na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI nebo 10 odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI nebo 10% zpět za 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI nebo 10% zpět za nákup, 50% zpět za stream a AI nebo 10% zpět za nákupy potravin. Jedno 50% zpět za stream a AI nebo 10% zpět za nákupy potravin. Jen za stream a AI nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální AI nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz. Normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz. Víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
1: Z nabídky 7 dní Peugeot. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. I vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot pro Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď. 25 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
2: Pro svůj nový Peugeot
1: 1000. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
2: Pro svůj nový Peugeot
1: 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
2: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému.
1: Peugeot probíhá právě teď.
2: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému.
1: Probíhá právě teď.
2: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký
1: je teď.
2: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skla. Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru. Přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
3: To je Domanský.
2: K Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
3: To je Domanský.
2: Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
3: To je Domanský.
2: Výběr vozů skladem i hned k odběru.
3: To je Domanský.
2: Auto kupujte skladem i hned k odběru.
3: To je Domanský.
2: Auto kupujte až s nabídkou od Domanské. Hned k odběru.
3: To je Domanský.
2: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
3: To je Domanský.
2: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského. Auto kupujte až s nabídkou od Domanského. Kupujte až s nabídkou od Domanského.
1: Rok.
2: Nabídkou od Domanského.

0: Lipavského.
1: Rock Radio. Rock Radio.
2: Je 8.
1: Rock Radio.
2: Je 8 hodin.
1: Rock Radio.
2: Je 8 hodin skoro 40.
1: Rock Radio.
2: Je 8 hodin skoro 44 minut a
1: Radio.
2: Je 8 hodin skoro 44 minut a náš telefon. Je 8 hodin skoro 44 minut a náš telefon dneska. Je 8 hodin skoro 44 minut a náš telefon dneska volá do náhodin skoro 44 minut a náš telefon dneska volá do náchoda 44 minut a náš telefon dneska volá do náchoda, kde už v práci a náš telefon dneska volá do náchoda, kde už v práci sedí Petra. Náš telefon dneska volá do náchoda, kde už v práci sedí Petra. Peťo, dobré. Telefon dneska volá do náchoda, kde už v práci sedí Petra. Peťo, dobré ráno přejeme. A volá do náchoda, kde už v práci sedí Petra. Peťo, dobré ráno přejeme.
3: Dobré ráno.
2: Do náchoda, kde už v práci sedí Petra. Peťo, dobré ráno přejeme.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
2: Už v práci sedí Petra. Peťo, dobré ráno přejeme.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
2: Sedí Petra. Peťo, dobré ráno přejeme.
3: Dobré ráno.
4: Ahoj.
2: My tě zdravíme, já se jenom zeptám Petra. Peťo, dobré ráno přejeme.
3: Dobré ráno.
4: Ahoj.
2: My tě zdravíme, já se jenom Peťo, dobré ráno přejeme.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno. Ahoj.
2: My tě zdravíme, já se jenom zeptám, co prosím tě děláš? Přejeme.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno. Ahoj.
2: My tě zdravíme, já se jenom zeptám, co prosím tě děláš?
4: Dobré ráno. Ahoj.
2: My tě zdravíme, já se jenom zeptám, co prosím tě děláš?
4: Dobré ráno. Ahoj.
2: My tě zdravíme, já se jenom zeptám, co prosím tě děláš?
4: Dobré ráno.
2: My tě zdravíme, já se jenom zeptám, co prosím tě děláš?
4: Dělám administrativu v jedné firmě.
2: Já se jenom zeptám, co prosím tě děláš?
4: Dělám administrativu v jedné firmě.
2: Děláš?
4: Dělám administrativu v jedné firmě.
2: Výborně, tak to máš času dost, prosím.
4: Dělám administrativu v jedné firmě.
2: Výborně, tak to máš času dost, prosím tě.
4: Dělám administrativu v jedné firmě.
2: Výborně, tak to máš času dost, prosím tě. Ty jsi na
4: administrativu v jedné firmě.
2: Výborně, tak to máš času dost, prosím tě. Ty jsi nám psala
4: firmě.
2: Výborně, tak to máš času dost, prosím tě. Ty jsi nám psala tak to máš času dost, prosím tě. Ty jsi nám psala lístky na narozeniny bych moc chtěla, prosím tě. Ty jsi nám psala lístky na narozeniny bych moc chtěla, protože jsem lístky na narozeniny bych moc chtěla, protože jsem takhle ještě nikdy nic nevyhrála a hlavně lístky na narozeniny bych moc chtěla, protože jsem takhle ještě nikdy nic nevyhrála a hlavně proto, abych naživo viděla narozeniny bych moc chtěla, protože jsem takhle ještě nikdy nic nevyhrála a hlavně proto, abych naživo viděla chtěla, protože jsem takhle ještě nikdy nic nevyhrála a hlavně proto, abych naživo viděla Dandu, ale to nesmím říct na takhle ještě nikdy nic nevyhrála a hlavně proto, abych naživo viděla Dandu, ale to nesmím říct nahlas kvůli nikdy nic nevyhrála a hlavně proto, abych naživo viděla Dandu, ale to nesmím říct nahlas kvůli svému příteli. Hrála a hlavně proto, abych naživo viděla Dandu, ale to nesmím říct nahlas kvůli svému příteli. Abych naživo viděla Dandu, ale to nesmím říct nahlas kvůli svému příteli.
4: Přesně tak.
2: Právě Dandu, ale to nesmím říct nahlas kvůli svému příteli.
4: Přesně tak.
5: Právě teď si to prozradil.
2: Nesmím říct nahlas kvůli svému příteli.
4: Přesně tak.
5: Právě teď si to prozradil několika tisíc
2: kvůli svému příteli.
4: Přesně tak.
5: Právě teď si to prozradil několika tisícům lidí
2: svému příteli.
4: Přesně tak.
5: Právě teď si to prozradil několika tisícům lidí féteru, ale to vůbec
4: tak.
5: Právě teď si to prozradil několika tisícům lidí féteru, ale to vůbec nevadí.
2: Ale tvůj
4: tak.
5: Právě teď si to prozradil několika tisícům lidí féteru, ale to vůbec nevadí.
2: Ale tvůj
5: přítel určitě neposlouchá. Právě teď si to prozradil několika tisícům lidí féteru, ale to vůbec nevadí.
2: Ale tvůj
5: přítel určitě neposlouchá Rock Radio, že jo? Několika tisícům lidí féteru, ale to vůbec nevadí.
2: Ale
5: tvůj přítel určitě neposlouchá Rock Radio, že jo?
4: No.
5: Féteru, ale to vůbec nevadí.
2: Ale tvůj
5: přítel určitě neposlouchá Rock Radio, že jo?
4: No, hlavně doufám, že mi to odpustí za ty
5: nevadí.
2: Ale
5: tvůj přítel určitě neposlouchá Rock Radio, že jo?
4: No, hlavně doufám, že mi to odpustí za ty lístky, tak
5: přítel určitě neposlouchá Rock Radio, že jo?
4: No, hlavně doufám, že mi to odpustí za ty lístky, tak snad to bude dobrý.
5: Rock Radio, že jo?
4: No, hlavně doufám, že mi to odpustí za ty lístky, tak snad to bude dobrý. No, hlavně doufám, že mi to odpustí za ty lístky, tak snad to bude dobrý.
5: My víme, že jsi to řekla účelově s Honzí.
4: Hlavně doufám, že mi to odpustí za ty lístky, tak snad to bude dobrý.

0: My víme, že jsi to řekla účelově s Honzíkem.
1: Odpustí za ty lístky, tak snad to bude dobrý.
0: My víme, že jsi to řekla účelově s Honzíkem.
1: Ty lístky, tak snad to bude dobrý.
0: My víme, že jsi to řekla účelově s Honzíkem, se nikdo dobrovolně
1: setká.
0: My víme, že jsi to řekla účelově s Honzíkem, se nikdo dobrovolně setká.
2: Já si taky říkám jako.
0: My víme, že jsi to řekla účelově s Honzíkem, se nikdo dobrovolně setká.
2: Já si taky říkám jako.
0: Víme, že jsi to řekla účelově s Honzíkem, se nikdo dobrovolně setká.
2: Já si taky říkám jako.
0: Že s Honzíkem se nikdo dobrovolně setká.
2: Já si taky říkám jako. Že proč, jako, že bych ti tam
0: se nikdo dobrovolně setkávat.
2: Já si taky říkám jako. Že proč, jako, že bych ti tam třeba
0: dobrovolně setkávat.
2: Já si taky říkám jako. Že proč, jako, že bych ti tam třeba, nevím, taky říkám jako. Že proč, jako, že bych ti tam třeba, nevím, přeparkoval auto nebo něco, co bys mohla. Že proč, jako, že bych ti tam třeba, nevím, přeparkoval auto nebo něco, co bys mohla, tak jako. Že proč, jako, že bych ti tam třeba, nevím, přeparkoval auto nebo něco, co bys mohla, tak jako bez lidí potřebovat ode mě. Jako, že bych ti tam třeba, nevím, přeparkoval auto nebo něco, co bys mohla, tak jako bez lidí potřebovat ode mě. Takže třeba, nevím, přeparkoval auto nebo něco, co bys mohla, tak jako bez lidí potřebovat ode mě. Nebo něco, co bys mohla, tak jako bez lidí potřebovat ode mě. Takže se těším, že až samozřejmě přijdeš si se, tak jako bez lidí potřebovat ode mě. Takže se těším, že až samozřejmě přijdeš si se mnou ťuknout. Takže se těším, že až samozřejmě přijdeš si se mnou ťuknout, tak přidej tvůj přítel od kdy okamžitě. Se těším, že až samozřejmě přijdeš si se mnou ťuknout, tak přidej tvůj přítel od kdy okamžitě dostanu pěstí mezi oči. Až samozřejmě přijdeš si se mnou ťuknout, tak přidej tvůj přítel od kdy okamžitě dostanu pěstí mezi oči, to bude krásné. Samozřejmě přijdeš si se mnou ťuknout, tak přidej tvůj přítel od kdy okamžitě dostanu pěstí mezi oči, to bude krásný. Se mnou ťuknu, tak přidej tvůj přítel, od kterého okamžitě dostanu pěstí mezi oči, to bude krásný. Přidej tvůj přítel, od kterého okamžitě dostanu pěstí mezi oči, to bude krásný. Prosím tě, okamžitě dostanu pěstí mezi oči, to bude krásný. Prosím tě, byla jsi někdy ve Zlíně u pěstí mezi oči, to bude krásný. Prosím tě, byla jsi někdy ve Zlíně už? Bude krásný. Prosím tě, byla jsi někdy ve Zlíně už?
1: Jasný.
2: Prosím tě, byla jsi někdy ve Zlíně už?
1: Jo, už jsem tam byla.
2: Prosím tě, byla jsi někdy ve Zlíně už?
1: Jo, už jsem tam byla.
2: Prosím tě, byla jsi někdy ve Zlíně už?
1: Jo, už jsem tam byla.
2: Takže máš představu, jsi někdy ve Zlíně už?
1: Jo, už jsem tam byla.
2: Takže máš představu, kde je Zlíně už?
1: Jo, už jsem tam byla.
2: Takže máš představu, kde je sportovně už?
1: Jo, už jsem tam byla.
2: Takže máš představu, kde je sportovní hala?
1: Jo, už jsem tam byla.
2: Takže máš představu, kde je sportovní hala Datart?
1: To.
2: Takže máš představu, kde je sportovní hala Datart?
1: To ani náhodou, ale nějak to dopadne.
2: Máš představu, kde je sportovní hala Datart?
1: To ani náhodou, ale nějak to dopadne.
2: Výborně.
1: To ani náhodou, ale nějak to dopadne.
2: Výborně. A chápu teda, že pojedete s...
1: To ani náhodou, ale nějak to dopadne.
2: Výborně. A chápu teda, že pojedete se svým přítelem...
1: Nějak to dopadne.
2: Výborně. A chápu teda, že pojedete se svým přítelem... Jste asi oba rokeři. Výborně. A chápu teda, že pojedete se svým přítelem... Jste asi oba rokeři. Máš nějakým... Jste asi oba rokeři. Máš nějakou představu, co nám bude na našich narozeninách hrát? Jste asi oba rokeři. Máš nějakou představu, co nám bude na našich narozeninách hrát za kapely. Máš nějakou představu, co nám bude na našich narozeninách hrát za kapely? Máš nějaký přání nebo co nám bude na našich narozeninách hrát za kapely? Máš nějaký přání nebo tip? Bude na našich narozeninách hrát za kapely? Máš nějaký přání nebo tip? Na našich narozeninách hrát za kapely? Máš nějaký přání nebo tip?
1: Tak máme
2: hrát za kapely? Máš nějaký přání nebo tip?
1: Tak máme tip panoptiko.
2: Máš nějaký přání nebo tip?
1: Tak máme tip panoptiko, což by bylo super.
2: O tip?
1: Tak máme tip panoptiko, což by bylo super, protože máme rádi. Tak máme tip panoptiko, což by bylo super, protože máme rádi. Tak máme tip panoptiko, což by bylo super, protože máme rádi. A máme tip panoptiko, což by bylo super, protože máme rádi. A panoptiko, což by bylo super, protože máme rádi. A doufám, že to bude. No, což by bylo super, protože máme rádi. A doufám, že to bude. Super, protože máme rádi. A doufám, že to bude. No, rádi. A doufám, že to bude. No,
0: žádný.
1: A doufám, že to bude. No.

0: Že žádný další kapely.
1: Doufám, že to bude, no.
0: Že žádný další.
1: To bude, no.
0: Že žádný další kapely si netypovala podle.
1: No.
0: Že žádný další kapely si netypovala podle grafiky. Že žádný další kapely si netypovala podle grafiky.
1: Ještě mě napadlo.
0: Že žádný další kapely si netypovala podle grafiky.
1: Ještě mě napadl Harley.
0: Další kapely si netypovala podle grafiky.
1: Ještě mě napadl Harley.
0: A netypovala podle grafiky.
1: Ještě mě napadl Harley. A dál nevím.
0: Grafiky.
1: Ještě mě napadl Harley. A dál nevím. Ještě mě napadl Harley. A dál nevím. Na tohle se nejsem moc dobrá. Mě napadl Harley. A dál nevím, na tohle se nejsem moc dobrá, tohle souluštění. Harley. A dál nevím, na tohle se nejsem moc dobrá, tohle souluštění. A dál nevím, na tohle se nejsem moc dobrá, tohle souluštění.
2: To je úplně...
1: A dál nevím, na tohle se nejsem moc dobrá, tohle souluštění.
2: To je úplně v pořádku.
1: Nevím, na tohle se nejsem moc dobrá, tohle souluštění.
2: To je úplně v pořádku.
1: Na tohle se nejsem moc dobrá, tohle souluštění.
2: To je úplně v pořádku, protože...
1: Tohle souluštění.
2: To je úplně v pořádku, protože já vlastně vůbec nevím, co nám tam bude. To je úplně v pořádku, protože já vlastně vůbec nevím, co nám tam bude hrát.
0: Já tak
2: v pořádku, protože já vlastně vůbec nevím, co nám tam bude hrát.
0: Já taky ne, nám to neřekli, že my všechno...
2: Že já vlastně vůbec nevím, co nám tam bude hrát.
0: Já taky ne, nám to neřekli, že my všechno vyblém, takže před náma
2: tak,
0: to...
2: Já vlastně vůbec nevím, co nám tam bude hrát.
0: Já taky ne, nám to neřekli, že my všechno vyblém, takže před náma
2: tak, to... Nevím, co nám tam bude hrát.
0: Já taky ne, nám to neřekli, že my všechno vyblém, takže před náma
2: tak,
0: to tajej.
2: Přesně, všichni se tváří.
0: Já taky ne, nám to neřekli, že my všechno vyblém, takže před náma
2: tak,
0: to tajej.
2: Přesně. Všichni se tváří.
0: To neřekli, že my všechno vyblém, takže před náma
2: tak,
0: to tajej.
2: Přesně, všichni se tváří, jakože tam vlastně nikdo.
0: Že my všechno vyblém, takže před náma
2: tak,
0: to tajej.
2: Přesně, všichni se tváří, jakože tam vlastně nikdo nebude a my tam.
0: Takže před náma
2: tak,
0: to tajej.
2: Přesně, všichni se tváří, jakože tam vlastně nikdo nebude a my tam stejně na tom pódiu celou dobu.
0: Tak, to tajej.
2: Přesně, všichni se tváří, jakože tam vlastně nikdo nebude a my tam stejně na tom pódiu celou dobu budeme chlastat vzadu. Takže všichni se tváří, jakože tam vlastně nikdo nebude a my tam stejně na tom pódiu celou dobu budeme chlastat vzadu, takže je to vlastně jedno, kdo tam. Jakože tam vlastně nikdo nebude a my tam stejně na tom pódiu celou dobu budeme chlastat vzadu, takže je to vlastně jedno, kdo tam bude hrát.
0: Já určitě.
2: Nikdo nebude a my tam stejně na tom pódiu celou dobu budeme chlastat vzadu, takže je to vlastně jedno, kdo tam bude hrát.
0: Já určitě ne.
2: A my tam stejně na tom pódiu celou dobu budeme chlastat vzadu, takže je to vlastně jedno, kdo tam bude hrát.
0: Já určitě ne. Ale to nevadí.
2: Chlastat vzadu, takže je to vlastně jedno, kdo tam bude hrát.
0: Já určitě ne. Ale to nevadí.
2: Každopádně je to vlastně jedno, kdo tam bude hrát.
0: Já určitě ne. Ale to nevadí.
2: Každopádně Peťo, ty si tam bude hrát.
0: Já určitě ne. Ale to nevadí.
2: Každopádně Peťo, ty si to moc uži.
0: Já určitě ne. Ale to nevadí.
2: Každopádně Peťo, ty si to moc uži. Naplánujte si.
0: Ale to nevadí.
2: Každopádně Peťo, ty si to moc uži. Naplánujte si hezký výlet. Každopádně Peťo, ty si to moc uži. Naplánujte si hezký výlet s přítelem. Těšíme se. Každopádně Peťo, ty si to moc uži. Naplánujte si hezký výlet s přítelem. Těšíme se na vás. Ty si to moc uži. Naplánujte si hezký výlet s přítelem, těšíme se na vás, klidně si pak přijďte ťuknout. Uži, naplánujte si hezký výlet s přítelem, těšíme se na vás, klidně si pak přijďte ťuknout, pozdravit nás. Naplánujte si hezký výlet s přítelem, těšíme se na vás, klidně si pak přijďte ťuknout, pozdravit nás. Rádi výlet s přítelem, těšíme se na vás, klidně si pak přijďte ťuknout, pozdravit nás. Rádi přítelem, těšíme se na vás, klidně si pak přijďte ťuknout, pozdravit nás. Rádi tě uvidíme. Těšíme se na vás, klidně si pak přijďte ťuknout, pozdravit nás. Rádi tě uvidíme. A jinak pak přijďte ťuknout, pozdravit nás, rádi tě uvidíme. A jinak ti přejeme úspěšný týden a ty ťuknout, pozdravit nás, rádi tě uvidíme. A jinak ti přejeme úspěšný týden, pozdravit nás, rádi tě uvidíme. A jinak ti přejeme úspěšný týden a mě se krásně nás, rádi tě uvidíme. A jinak ti přejeme úspěšný týden a mě se krásně.
1: Super.
2: Uvidíme. A jinak ti přejeme úspěšný týden a mě se krásně.
1: Super, moc děkuju, mějte
2: se. Jinak ti přejeme úspěšný týden a mě se krásně.
1: Super, moc děkuju, mějte se a budu se těšit.
0: Krásnej.
2: Úspěšný týden a mě se krásně.
1: Super, moc děkuju, mějte se a budu se těšit.
0: Krásnej den, ahoj.
2: A mě se krásně.
1: Super, moc děkuju, mějte se a budu se těšit.
0: Krásnej den, ahoj.
1: Ahoj.
2: A mě se krásně.
1: Super, moc děkuju, mějte se a budu se těšit.
0: Krásnej den, ahoj.
1: Ahoj, ahoj. Super, moc děkuju, mějte se a budu se těšit.
0: Krásnej den, ahoj.
1: Ahoj, ahoj. Děkuju, mějte se a budu se těšit.
0: Krásnej den, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.

0: Budu se těšit.
1: Krásnej den, ahoj.
0: Ahoj, ahoj.
2: Na Rock Rádiu nesou...
1: Krásnej den, ahoj.
0: Ahoj, ahoj.
2: Na Rock Rádiu nesoutěžíme.
1: Ahoj.
0: Ahoj, ahoj.
2: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme.
0: Ahoj, ahoj.
2: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do... Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera. Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera. Slušnej rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera. Slušnej rok. Nežíme, ale rozdáváme. Od rána do večera. Slušnej rok. Ale rozdáváme. Od rána do večera. Slušnej rok. Máme od rána do večera slušnej rok.
1: Jinak nevím, co jsme dneska...
2: Rána do večera slušnej rok.
1: Jinak nevím, co jsme dneska udělali, ale nám ta...
2: Slušnej rok.
1: Jinak nevím, co jsme dneska udělali, ale nám tady dávají samý ubreče.
2: Rok.
1: Jinak nevím, co jsme dneska udělali, ale nám tady dávají samý ubreče. Jinak nevím, co jsme dneska udělali, ale nám tady dávají samý ubrečený songy před chvilkou Aerosmith. Jinak nevím, co jsme dneska udělali, ale nám tady dávají samý ubrečený songy před chvilkou. Jsme dneska udělali, ale nám tady dávají samý ubrečený songy před chvilkou Aerosmith Crying a teď divot. Ale nám tady dávají samý ubrečený songy před chvilkou Aerosmith Crying a teď divoce blil plakala. Dávají samý ubrečený songy před chvilkou Aerosmith Crying a teď divoce blil plakala. Ubrečený songy před chvilkou Aerosmith Crying a teď divoce blil plakala.
3: Já nevím.
1: Před chvilkou Aerosmith Crying a teď divoce blil plakala.
3: Já nevím.
1: Jo, co se... Aerosmith Crying a teď divoce blil plakala.
3: Já nevím.
1: Jo, co se... Divoce blil plakala.
3: Já nevím.
1: Jo, co se... Divoce blil plakala.
3: Já nevím.
1: Jo, co se... Divoce blil plakala.

Nemusíš být... Nemusíš být kdo ví jak kozatá. Nemusíš být kdo ví jak kozatá, aby... Nemusíš být kdo ví jak kozatá, abys byla rockerka. Rock? Nemusíš být kdo ví jak kozatá, abys byla rockerka. Rock je slušná. Nemusíš být kdo ví jak kozatá, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika pro všechny. Rockerka. Rock je slušná muzika pro všechny. Je slušná muzika pro všechny. Je slušná muzika pro všechny.

0: Tak další, každopádně, kdybyste si chtěli dát malou rekapitulaci, tak jednu rozcvičku, kdybyste si chtěli dát malou rekapitulaci, tak jednu rozcvičku jsme pro vás natočili. Chtěli dát malou rekapitulaci, tak jednu rozcvičku jsme pro vás natočili. Kapitulaci, tak jednu rozcvičku jsme pro vás natočili na naše sociální sítě.
1: Co je to?
0: Tak jednu rozcvičku jsme pro vás natočili na naše sociální sítě.
1: Co je to rekapitula?
0: Tak jednu rozcvičku jsme pro vás natočili na naše sociální sítě.
1: Co je to rakapitula?
0: Rozcvičku jsme pro vás natočili na naše sociální sítě.
1: Co je to rakapitulace?
0: Rakapit pro vás natočili na naše sociální sítě.
1: Co je to rakapitulace?
0: Rakapitulace kitos natočili na naše sociální sítě.
1: Co je to rakapitulace?
0: Rakapitulace kitos na naše sociální sítě.
1: Co je to rakapitulace?
0: Rakapitulace kitos
1: rakapitulace. Co je to rakapitulace?
0: Rakapitulace kitos rakapitulace. Kitos rakapitulace. Kapituluju, že uješ
1: kapitulace.
0: Rakapitulace, ti to zrakapi. Ti to zrakapituluju, že uješ rakapitulace, ti to zrakapi. Ti to zrakapituluju, že uješ koukat tý. Ti to zrakapi. Ti to zrakapituluju, že uješ koukat tý more.
1: Rakapi.
0: Ti to zrakapituluju, že uješ koukat tý more.
1: Na naši
0: kapituluju, že uješ koukat tý more.
1: Na našich sociálních sítích
0: žiješ koukat tý more.
1: Na našich sociálních sítích máme jedno inspirační
0: more.
1: Na našich sociálních sítích máme jedno inspirační video z Na našich sociálních sítích máme jedno inspirační video z minulého týdne. Na našich sociálních sítích máme jedno inspirační video z minulého týdne, kde jsem se oblíknul. Na našich sociálních sítích máme jedno inspirační video z minulého týdne, kde jsem se oblíknul. Tak jak sítích máme jedno inspirační video z minulého týdne, kde jsem se oblíknul, tak jak chodím samozřejmě do práce. Jedno inspirační video z minulého týdne, kde jsem se oblíknul, tak jak chodím samozřejmě do práce každý den.
0: Honzík takhle chodí.
1: Inspirační video z minulého týdne, kde jsem se oblíknul, tak jak chodím samozřejmě do práce každý den.
0: Honzík takhle chodí, no, tenhle z ty
1: minulýho týdne, kde jsem se oblíknul, tak jak chodím samozřejmě do práce každý den.
0: Honzík takhle chodí, no, tenhle z ty
1: jsem se oblíknul, tak jak chodím samozřejmě do práce každý den.
0: Honzík takhle chodí, no, tenhle z ty legínky měl půjčený zrovna ode mě.
1: Tak jak chodím samozřejmě do práce každý den.
0: Honzík takhle chodí, no, tenhle z ty legínky měl půjčený zrovna ode mě.
1: Práce každý den.
0: Honzík takhle chodí, no, tenhle z ty legínky měl půjčený zrovna ode mě, tak mu tam hoďte lajčík.
1: Den.
0: Honzík takhle chodí, no, tenhle z ty legínky měl půjčený zrovna ode mě, tak mu tam hoďte lajčík. Se takhle chodí, no, tenhle ty legínky měl půjčený zrovna ode mě, tak mu tam hoďte lajčík, ať se cítí hned o trošku. No, tyhle ty legínky měl půjčený zrovna ode mě, tak mu tam hoďte lajčík, ať se cítí hned. Legínky měl půjčený zrovna ode mě, tak mu tam hoďte lajčík, ať se cítí hned o trošku víc sexy. Mělo to puša půjčený zrovna ode mě, tak mu tam hoďte lajčík, ať se cítí hned o trošku víc sexy. Mělo to puša
1: jako zadnice.
0: Tak mu tam hoďte lajčík, ať se cítí hned o trošku víc sexy. Mělo to puša. Hoďte lajčík, ať se cítí hned o trošku víc sexy. Mělo to puša.
1: Jako
0: ženská. Mě se cítí hned o trošku víc sexy, mělo to push-up
1: jako
0: zadnici.
1: Ženská.
0: Mě pobavil komentář Romana, o trošku víc sexy, mělo to push-up
1: jako
0: zadnici.
1: Ženská.
0: Mě pobavil komentář Romana, který tam napsal víc sexy, mělo to push-up
1: jako
0: zadnici.
1: Ženská.
0: Mě pobavil komentář Romana, který tam napsal každé
1: push-up jako
0: zadnici.
1: Ženská.
0: Mě pobavil komentář Romana, který tam napsal každé po šesté. Mě pobavil komentář Romana, který tam napsal každé po šesté stuhlo. Pobavil komentář Romana, který tam napsal každé po šesté Romana, který tam napsal každé po šesté stuhla, který tam napsal každé po šesté stuhla samotného. Napsal každé po šesté stuhla samotného. Tak jsem mu napsala každé po šesté stuhla samotného. Tak jsem mu napsala, ať to radši namaluje. Po šesté stuhla samotného. Tak jsem mu napsala, ať to radši namaluje.
1: Počkej, co?
0: No. Stuhla samotného. Tak jsem mu napsala, ať to radši namaluje.
1: Počkej, co?
0: No.
1: Každé
0: samotného. Tak jsem mu napsala, ať to radši namaluje.
1: Počkej, co?
0: No.
1: Každé.
0: Tak jsem mu napsala, ať to radši namaluje.
1: Počkej, co?
0: No.
1: Každé po šesté.
0: Tak jsem mu napsala, ať to radši namaluje.
1: Počkej, co?
0: No.
1: Každé po šesté, jako každé ráno po šesté.
0: Radši namaluje.
1: Počkej, co?
0: No.
1: Každé po šesté, jako každé ráno po šesté hodině. Počkej, co?
0: No.
1: Každé po šesté, jako každé ráno po šesté hodině mám.
0: No.
1: Každé po šesté, jako každé ráno po šesté hodině mám. Jako každé ráno po šesté hodině mám stuhlá záda a nebaví mě to dělat. Po šesté hodině mám stuhlá záda a

0: a nebaví mě to dělat samotného. A stejně mám stuhlá záda a nebaví mě to dělat samotného.
1: Asi nevím. Hele, já jsem mu napsala, ať to radši namaluje, že tomu možná budeme rozumět líp, tak on to třeba... Nevím, hele, já jsem mu napsala, ať to radši namaluje, že tomu možná budeme rozumět líp, tak on to třeba nakreslí během dne. Tak
0: já bych chtěl...
1: Já taky, tak prosím tě, Romane, napiš Honzíkovi, co si tím myslel, jestli si tím chválil jeho stuhlé legíny, nebo něco jiného.
2: Nazdar.
1: Na vás budeme těšit zase zítra v 6. Mějte se krásně, páček shledáček.
2: Nazdar.
1: Zase zítra v 6. Mějte se krásně, páček shledáček.
2: Nazdar.
1: Mějte se krásně, páček shledáček.
2: Nazdar.
1: Páček shledáček.
2: Nazdar.
1: Páček.
2: Nazdar. Nazdar.

0: 7 minut před 9 jsou v rokovém rozjezdu. 7 minut před 9 jsou v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu Stratovarius. 7 minut před 9 jsou v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu Stratovarius. 7 minut před 9 jsou v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu Stratovarius naprosto. 7 minut před 9 jsou v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu Stratovarius naprosto nerozbitný. 9 jsou v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu Stratovarius naprosto nerozbitný. A v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu Stratovarius naprosto nerozbitný. A nerozbitný Rock Rádiu Stratovarius naprosto nerozbitný. A nerozbitný jste doufám i vy, protože Stratovarius naprosto nerozbitný. A nerozbitný jste doufám i vy, protože jste i dneska prosto nerozbitný. A nerozbitný jste doufám i vy, protože jste i dneska rozbitný. A nerozbitný jste doufám i vy, protože jste i dneska A nerozbitný jste doufám i vy, protože jste i dneska absolvovali ranní protažení. Protože jste i dneska absolvovali ranní protažení od Anabel Šípkové.
1: Je to tak, přátelé.
0: Od Anabel Šípkové.
1: Je to tak, přátelé, zítra nás čeká další, každopádně, kdybyste si
0: chtěli... Šípkové.
1: Je to tak, přátelé, zítra nás čeká další, každopádně, kdybyste si chtěli dát malou Je to tak, přátelé, zítra nás čeká další, každopádně, kdybyste si chtěli dát malou rekapitulaci. Přátelé, zítra nás čeká další, každopádně, kdybyste si chtěli dát malou rekapitulaci, tak je zítra nás čeká další, každopádně, kdybyste si chtěli dát malou rekapitulaci. Tak...

0: Nissan Days jsou tady. Nissan Days jsou tady. Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou. Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou. Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc. Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou závozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou závou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimní o 90 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou z 1000 korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan. Sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan. Kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan. K prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
1: Paní ředitel.
0: Podmínky akce na Nissan.cz.
1: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
0: Akce na Nissan.cz.
1: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
2: Jenom jedno rychle.
0: Nissan.cz.
1: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
2: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
1: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
2: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
3: Dnes musíte vybrat.
2: Mám.
1: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
2: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
3: Dnes musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr.
1: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
2: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
3: Dnes musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr.
1: Rozšíříme
4: dvojnásobíme.
2: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
3: Dnes musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr.
1: Rozšíříme
5: dvojnásobíme investice.
3: Dnes musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr.
1: Rozšíříme
5: dvojnásobíme investice.
4: Přijmete to.
3: Musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr.
1: Rozšíříme
5: dvojnásobíme investice.
4: Přijmete to riziko. Mám tady pro vás předvýběr.
1: Rozšíříme
5: dvojnásobíme investice.
4: Přijmete to riziko?
1: Ale je to na vás. Rozšíříme
5: dvojnásobíme investice.
4: Přijmete to riziko?
1: Ale je to na vás.
5: Rozšíříme investice.
4: Přijmete to riziko?
1: Ale je to na
5: vás. Váš názor?
4: Přijmete to riziko?
1: Ale je to na vás.
5: Váš názor? Váš názor?
4: Přijmete to riziko?
1: Ale je to na vás.
5: Váš názor? Váš názor?
4: Jako?
1: Ale je to na vás.
5: Váš názor? Váš názor?
6: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes... Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte... Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte... Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte... Zhodnotit firemní finance v Jordanu. Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v... Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna. Které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.

0: chcete? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna. Firemní finance v George Business. Česká spořitelna. Když se v George Business. Česká spořitelna. Když v Praze Česká spořitelna.
1: Když v Praze přichází podzim, v Číně. Když v Praze přichází podzim, v čínském Sanya. Když v Praze přichází podzim, v čínském Sanya. Když v Praze přichází podzim, v čínském Sanya stále panuje. Když v Praze přichází podzim, v čínském Sanya stále panuje léto. Přichází podzim, v čínském Sanya stále panuje léto. V čínském Sanya stále panuje léto. Sanya stále panuje léto. Objevte místo, kde Sanya stále panuje léto. Objevte místo, kde léto nekončí. Ale panuje léto. Objevte místo, kde léto nekončí. Objevte místo, kde léto nekončí. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Skat Airlines do Sany. Místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Skat Airlines do Sanya. To nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Skat Airlines do Sanya na ostrově. Vydejte se z letiště Praha se Skat Airlines do Sanya na ostrově Hainan. Vydejte se z letiště Praha se Skat Airlines do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Letiště Praha se Skat Airlines do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Skat Airlines do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět. Na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět. Let Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky najdete na Skat v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky najdete na skat.kz. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky najdete na skat.kz. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky najdete na skat.kz. A u všech zpět. Letenky najdete na skat.kz. A u všech autorizovaných letenky najdete na skat.kz. A u všech autorizovaných prodejců. Jdete na skat.kz. A u všech autorizovaných prodejců. Skat Airlines. Skat.kz. A u všech autorizovaných prodejců. Skat Airlines. A u všech autorizovaných prodejců. Skat Airlines. U všech autorizovaných prodejců. Skat Airlines. Z Prahy za sluncem. Autorizovaných prodejců. Skat Airlines. Z Prahy za sluncem. Prodejců. Skat Airlines. Z Prahy za sluncem.
2: Svět.
1: Skat Airlines. Z Prahy za sluncem.
2: Svět není jen samé.
1: Airlines. Z Prahy za sluncem.
2: Svět není jen samé slunce.
1: Z Prahy za sluncem.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně z...
1: Za sluncem.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a... Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky to. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani zadeš a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani zadešto. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani zadeště. Nejlevnější pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani zadeště. Nejlevnější pneu.cz jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani zadeště. Nejlevnější pneu.cz. Na kterých si nerozbijete hubu ani zadeště. Nejlevnější pneu.cz.
3: A co vaše?
2: Rozbijete hubu ani zadeště.
4: Nejlevnější pneu.cz.
3: A co vaše úspory v penzíku?
2: Zadeště.
4: Nejlevnější pneu.cz.
3: A co vaše úspory v penzíku?
4: Nejlevnější pneu.cz.
3: A co vaše

0: úspory v penzíku? Vydělávají?
1: EU.cz.
0: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo je... A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Pro penzíku. Vydělávají? Nebo jenom spí?
2: Probuďte vaše penzíko...
0: Vydělávají? Nebo jenom spí?
2: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho...
0: Nebo jenom spí?
2: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN...
0: Nebo jenom spí?
2: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN, náš... Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN, náš růstový... Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN, náš růstový fond patří ke... Penzíko právě teď. Převeďte ho k NN, náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Teď. Převeďte ho k NN, náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu... Veďte ho k NN, náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 N, náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za... Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod... Fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na NN.cz. 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na NN.cz. NN. Na vás z říjnu. Více na NN.cz. NN. Na vás záleží. Více na NN.cz. NN. Na vás záleží. Z. NN. Na vás záleží. NN. Na vás záleží. Na vás záleží.
3: Z nabídky se
0: záleží.
3: Z nabídky se dní. Z nabídky se dní Peugeot se ne... Z nabídky se dní Peugeot se nedá radovat. Z nabídky se dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i... Z nabídky se dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový... Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nej... Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz z Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 2. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208. I vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208, nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208, již za 370 těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208, již za 379 tisíc podmínek. Třeba Peugeot 208, již za 379 tisíc. Nebo 2008, třeba Peugeot 208, již za 379 tisíc. Nebo 2008, již za 48, již za 379 tisíc. Nebo 2008, již za 475 379 tisíc. Nebo 2008, již za 475 tisíc. 79 tisíc. Nebo 2008, již za 475 tisíc. Nebo 2008, již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Po 2008, již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď. Již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď. 75 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď. 1000. 7 dní Peugeot. Právě teď.
4: Každý
3: 7 dní Peugeot. Právě teď.
4: Každý den
3: od právě teď.
4: Každý den čelí vaše data digitální. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. CIS data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana bez

bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuje těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku... Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Co Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. V Česku distribuuje Alef. Distribuuje Alef.

0: Podal ženu u Boleveckého rybníka. Zraněná oběť skončila v nemocnici. Zraněná oběť skončila v nemocnici. Detektivové původní právní vnika. Rusko zaútočilo, přísněli případ, nově vyšetřují jako pokus o vraždu. Rusko zaútočilo na ukrajinskou epat, nově vyšetřují jako pokus o vraždu. Rusko zaútočilo na ukrajinskou energetiku, vyšetřují jako pokus o vraždu. Rusko zaútočilo na ukrajinskou energetiku i přes pokus o vraždu. Rusko zaútočilo na ukrajinskou energetiku i přes příměří, vraždu. Rusko zaútočilo na ukrajinskou energetiku i přes příměří.
1: Fotbalová liga Vody. Údery za sáhlicí Lev Kyjevě a Charkovské oblasti. Charkovské oblasti. Rusko zaútočilo na ukrajinskou epat, nově vyšetřují jako pokus o vraždu. Rusko zaútočilo na ukrajinskou energetiku i přes příměří. Bílý dům sice nejdřív oznámil klid zbraní v oblasti kritické infrastruktury. Donald Trump tvrdil, že s ním oběznámil klid zbraní v oblasti kritické infrastruktury. Donald Trump tvrdil, že s ním oběvál čící strany souhlasili. Moskva a Trump tvrdil, že s ním oběvál čící strany souhlasili. Moskva a hned poté vyslala rakety na energetické závody. Údery za sáhlicí Lev Kyjevě a Charkovské oblasti. Fotbalová liga Máza sebou další zápasy. Sparta v desáté kole porazila Doma Paligá Máza sebou další zápasy. Sparta v desátém kole

0: Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy. Rádio. Zprávy.
1: Hezké dopoledne máme my.
0: Zprávy.
1: Hezké dopoledne máme.
0: Zprávy.
1: Hezké dopoledne máme minutu po deváté. Jsou tu
0: zprávy.
1: Hezké dopoledne máme minutu po deváté. Jsou tu další zprávy. Hezké dopoledne máme minutu po deváté. Jsou tu další zprávy. Prezident Pavel dnes. Hezké dopoledne máme minutu po deváté, jsou tu další zprávy. Prezident Pavel dnes zahájí fórum. Dopoledne máme minutu po deváté, jsou tu další zprávy. Prezident Pavel dnes zahájí fórum 2000. Hlavu po deváté, jsou tu další zprávy. Prezident Pavel dnes zahájí fórum 2000. Hlava státu ráno od tu další zprávy. Prezident Pavel dnes zahájí fórum 2000. Hlava státu ráno odstartuje. Prezident Pavel dnes zahájí fórum 2000. Hlava státu ráno odstartuje hlavní program této mezinárodní. Pavel dnes zahájí Forum 2000. Hlava státu ráno odstartuje hlavní program této mezinárodní konference. Forum 2000. Hlava státu ráno odstartuje hlavní program této mezinárodní konference. Kvůli zahraničí 2000. Hlava státu ráno odstartuje hlavní program této mezinárodní konference. Hlava státu ráno odstartuje hlavní program této mezinárodní konference. Kvůli tu ráno odstartuje hlavní program této mezinárodní konference. Kvůli zahraniční cestě promluví hlavní program této mezinárodní konference. Kvůli zahraniční cestě promluví k účastníkům pouze prostřednictvím mezinárodní konference. Kvůli zahraniční cestě promluví k účastníkům pouze prostřednictvím videozdravice. Kvůli zahraniční cestě promluví k účastníkům pouze prostřednictvím videozdravice. Mezinárodní cestě promluví k účastníkům pouze prostřednictvím videozdravice. Mezi dalšími českými řečníky účastníkům pouze prostřednictvím videozdravice. Mezi dalšími českými řečníky vystoupí Jan Lipavský pouze prostřednictvím videozdravice. Mezi dalšími českými řečníky vystoupí Jan Lipavský prostřednictvím videozdravice. Mezi dalšími českými řečníky vystoupí Jan Lipavský. Mezi dalšími českými řečníky vystoupí Jan Lipavský nebo Alexandr Vondra. Celá akce s dalšími českými řečníky vystoupí Jan Lipavský nebo Alexandr Vondra. Celá akce s českými řečníky vystoupí Jan Lipavský nebo Alexandr Vondra. Celá akce skončí zítra. Řečníky vystoupí Jan Lipavský nebo Alexandr Vondra. Celá akce skončí zítra. Jan Lipavský nebo Alexandr Vondra. Celá akce skončí zítra. Kriminalisté zadrželi Polský nebo Alexandr Vondra. Celá akce skončí zítra. Kriminalisté zadrželi podezřelého. Kriminalisté zadrželi podezřelého z plzeňského útoku. Policie dopadla muže, který o víkendu. Kriminalisté zadrželi podezřelého z plzeňského útoku. Policie dopadla muže, který o víkendu pobodali podezřelého z plzeňského útoku. Policie dopadla muže, který o víkendu pobodal ženu u Boleveckého z plzeňského útoku. Policie dopadla muže, který o víkendu pobodal ženu u Boleveckého rybníka útoku. Policie dopadla muže, který o víkendu pobodal ženu u Boleveckého rybníka. Policie dopadla muže, který o víkendu pobodal ženu u Boleveckého rybníka. Zraněná oběť skončila, že který o víkendu pobodal.

0: a střetnutí mezi Teplicemi a Olomoucí skončilo nerozhodně 2-0 a střetnutí mezi Teplicemi a Olomoucí skončilo nerozhodně 1-1. Střetnutí mezi Teplicemi a Olomoucí skončilo nerozhodně 1-1.
1: Rok Radio.
0: Mezi Teplicemi a Olomoucí skončilo nerozhodně 1-1.
1: Rok Radio.
0: A Olomoucí skončilo nerozhodně 1-1.
1: Rok Radio. Počasí.
0: Olomoucí skončilo nerozhodně 1-1.
1: Rok Radio. Počasí.
0: Dnes bude převážně rozhodně 1-1.
1: Rok Radio. Počasí.
0: Dnes bude převážně polojasno a...
1: Rok Radio. Počasí.
0: Dnes bude převážně polojasno až oblačno, výjimečně
1: se... Radio. Počasí.
0: Dnes bude převážně polojasno až oblačno, výjimečně se vyskytnou...
1: Počasí.
0: Dnes bude převážně polojasno až oblačno, výjimečně se vyskytnou slabší přeháňky. Dnes bude převážně polojasno až oblačno, výjimečně se vyskytnou slabší přeháňky, čednější budou... Převážně polojasno až oblačno, výjimečně se vyskytnou slabší přeháňky, čednější budou na horách, na... Polojasno až oblačno, výjimečně se vyskytnou slabší přeháňky, čednější budou na horách, na severu... Oblačno, výjimečně se vyskytnou slabší přeháňky, čednější budou na horách, na severu a severovýchodě... Výjimečně se vyskytnou slabší přeháňky, čednější budou na horách, na severu a severovýchodě území... Slabší přeháňky, čednější budou na horách, na severu... a severovýchodě území, kde můžou být nad 12 čednější budou na horách na severu a severovýchodě území, kde můžou být nad 12 metrů i sněhu na horách na severu a severovýchodě území, kde můžou být nad 12 metrů i sněhu a severovýchodě území, kde můžou být nad 12 metrů i sněhové. Večer pak budou srážky na severovýchodě území, kde můžou být nad 12 metrů i sněhové. Večer pak budou srážky, kde můžou být nad 12 metrů i sněhové. Večer pak budou srážky i oblačnost můžou být nad 12 metrů i sněhové. Večer pak budou srážky i oblačnost 20 metrů i sněhové. Večer pak budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty sněhové. Večer pak budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty naměříme. Večer pak budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty naměříme na jihu Moravy až 17 i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty naměříme na jihu Moravy až 17 stupňů Celsia ubývat. Nejvyšší teploty naměříme na jihu Moravy až 17 stupňů Celsia, jinak se nejvyšší teploty naměříme na jihu Moravy až 17 stupňů Celsia, jinak se budou pohybovat maxima teploty naměříme na jihu Moravy až 17 stupňů Celsia, jinak se budou pohybovat maxima mezi na jihu Moravy až 17 stupňů Celsia, jinak se budou pohybovat maxima mezi 10 až 15 až 17 stupňů Celsia, jinak se budou pohybovat maxima mezi 10 až 15 stupni stupňů Celsia, jinak se budou pohybovat maxima mezi 10 až 15 stupni. Jinak se budou pohybovat maxima mezi 10 až 15 stupni. Budou pohybovat maxima mezi 10 až 15 stupni.
1: Ať už prší.
0: 10 až 15 stupni.
1: Ať už prší nebo paří slunce.
0: 15 stupni.
1: Ať už prší nebo paří slunce. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete dý... Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete... Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každej... Už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každej den. Rok po paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každej den. Rok napsání s paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každej den. Rok napsání, slušnej rok si můžete diktovat každej den. Rok napsání startuje v 18 hodin, si můžete diktovat každej den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušťovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého pořadu. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého pořadu. Startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. A muzika do každého počasí. Rock Radio. Do každého počasí. Rock Radio.
2: Do každého
1: počasí.
2: Rock
1: Radio.
2: Doprava.
1: Rock Radio.
2: Doprava.
0: Vž-

0: V Rock Radio. Doprava. V Žatci opatrně na Komenského. Rock Radio. Doprava. V Žatci opatrně na Komenského aleji. Jo, doprava. V Žatci opatrně na Komenského aleji máme. Doprava. V Žatci opatrně na Komenského aleji máme tam. V Žatci opatrně na Komenského aleji máme tam hlášenou nehodu dvou osobáků. Opatrně na Komenského aleji máme tam hlášenou nehodu dvou osobáků a v Praze na Komenského aleji máme tam hlášenou nehodu dvou osobáků a v Praze se bouralo na Pražském aleji máme tam hlášenou nehodu dvou osobáků a v Praze se bouralo na Pražském okruhu ve směru nehodu dvou osobáků a v Praze se bouralo na Pražském okruhu ve směru kde jedničce na jedna dvou osobáků a v Praze se bouralo na Pražském okruhu ve směru kde jedničce na 1,60 Praze se bouralo na Pražském okruhu ve směru kde jedničce na 1,60 kilometru je tam neprůjezd Pražském okruhu ve směru kde jedničce na 1,60 kilometru je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh ve směru kde jedničce na 1,60 kilometru je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh kde jedničce na 1,60 kilometru je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh. Na 1,60 kilometru je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh.
1: Vejlty vím, že na cestách ani na stavbě nechceš ztrácet čas. Aku nařadí Hilti, protože pro ně na stavbě nechceš ztrácet čas. Aku nařadí Hilti. Protože profíci vědí. Rock Radio. Rock Radio. Roku. Rock Radio. Rock Radio. Rokový dopoledne. Rock Radio. Rokový dopoledne.
2: Dneska má svátek Marcel z Malého Města.
0: Já vím, my už jsme mu přáli dneska.
2: Přímo našemu Marcelovi.
0: Tak na dálku hodně nevíme, jestli nás poslouchá.
2: Musím říct, že jak jsem byla už téměř všude v České republice, tak ve Zlíně jsem ještě nebyla.

0: musím říct, že jak jsem byla už téměř všude v České republice, tak ve Zlíně jsem ještě nebyla.
1: Fakt?
0: Byla už téměř všude v České republice, tak ve Zlíně jsem ještě nebyla.
1: Ty jsi nebyla ve Zlíně?
0: Fakt ne, ty jsi nebyla ve Zlíně?
2: On je dlouhej.
0: Jo, já vím, no, tam tak ve Zlíně jsem ještě nebyla.
1: Fakt ne, ty jsi nebyla ve Zlíně, on je dlouhej.
2: No což to jo, ale ta štráse...
1: Asi 50 semaforů.
2: Pro mě jako pro cizence je tohle to jako specifický.

0: jako specifický tam.
1: Aha, víš, tak se tam udělám nějaký menší výlet.
0: Pro mě jako pro cizence je tohle jako specifický tam. Aha. Víš, jako že každý město s něčím pamatuje. Pro mě jako pro cizence je tohle jako specifický tam. Aha. Víš, jako že každý město s něčím pamatuje. Jako pro cizence je tohle jako specifický tam. Aha. Víš, jako že každý město s něčím pamatuju. Je tohle jako specifický tam. Aha. Víš, jako že každý město s něčím pamatuju. A tohle si pamatuju. Jako specifický tam. Víš, jako že každý město s něčím pamatuju. A tohle si pamatuju. Víš, jako že každý město s něčím pamatuju. A tohle si pamatuju.
1: Tady si pamatuješ kolony, to je hezký, no. To já mám takhle.
0: Jako že každý město s něčím pamatuju. A tohle si pamatuju.
1: Tady si pamatuješ kolony, to je hezký, no. To já mám takhle.
0: To s něčím pamatuju. A tohle si pamatuju.
1: Tady si pamatuješ kolony, to je hezký, no. To já mám takhle třeba s Mladou Boleslaví už.
0: A tohle si pamatuju.
1: Tady si pamatuješ kolony, to je hezký, no. To já mám takhle třeba s Mladou Boleslaví už Škodovky, že jako.
0: A tohle si pamatuju.
1: Tady si pamatuješ kolony, to je hezký, no. To já mám takhle třeba s Mladou Boleslaví už Škodovky, že jako.
0: Fakt, jsou šílený
1: kolony. Kolony, to je hezký, no. To já mám takhle třeba s Mladou Boleslaví už Škodovky, že jako.
0: Fakt,
1: jsou šílený kolony. No jak tam ský, no. To já mám takhle třeba s Mladou Boleslaví už Škodovky, že jako.
0: Fakt,
1: jsou šílený kolony. No jak tam najíždí. To já mám takhle třeba s Mladou Boleslaví už Škodovky, že jako.
0: Fakt,
1: jsou šílený kolony. No jak tam třeba s Mladou Boleslaví už Škodovky, že jako.
0: Fakt,
1: jsou šílený kolony. No jak tam najíždí ráno na směnu, tak to je taky pí už Škodovky, že jako.
0: Fakt,
1: jsou šílený kolony. No jak tam najíždí ráno na směnu, tak to je taky peklo.
0: Jo taky.
1: Jako jsou šílený kolony. No jak tam najíždí ráno na směnu, tak to je taky peklo.
0: Jo taky.
1: Šílený kolony. No jak tam najíždí ráno na směnu, tak to je taky peklo.
0: Jo taky, vidíš to. Tak jo,
1: no jak tam najíždí ráno na směnu, tak to je taky peklo.
0: Jo taky, vidíš to. Tak jo, tak zdravíme všechny.
1: Co... Ráno na směnu, tak to je taky peklo.
0: Jo taky, vidíš to. Tak jo, tak zdravíme všechny, co jste na cestách.
1: Taky peklo.
0: Jo taky, vidíš to. Tak jo, tak zdravíme všechny, co jste na cestách tuhle tu chvíli. Taky, vidíš to. Tak jo, tak zdravíme všechny, co jste na cestách tuhle tu chvíli. Děkujeme Zuzce. Vidíš to. Tak jo, tak zdravíme všechny, co jste na cestách tuhle tu chvíli. Děkujeme Zuzce za zprávy. Jo, tak zdravíme všechny, co jste na cestách tuhle tu chvíli. Děkujeme Zuzce za zprávy a pojďme na rokový. Všechny, co jste na cestách tuhle tu chvíli. Děkujeme Zuzce za zprávy a pojďme na rokový dopoledne. Kamil na cestách tuhle tu chvíli. Děkujeme Zuzce za zprávy a pojďme na rokový dopoledne tu chvíli. Děkujeme Zuzce za zprávy a pojďme na rokový dopoledne. Kamil Drábě s vámi, máme 5 minut. Děkujeme Zuzce za zprávy a pojďme na rokový dopoledne. Kamil Drábě s vámi, máme 5 minut po 9. A tady za zprávy a pojďme na rokový dopoledne. Kamil Drábě s vámi, máme 5 minut po 9. A tady jsou systémy. Na rokový dopoledne. Kamil Drábě s vámi, máme 5 minut po 9. A tady jsou systémy. Kamil Drábě s vámi, máme 5 minut po 9. A tady jsou systémy. Vámi máme 5 minut po 9. A tady jsou systémy. Po 9. A tady jsou systémy. Tady jsou systémy. Systémy.

Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rokový dopoledne a Kamil Rock Rádio. Rokový dopoledne a Kamil Dráb. Rock Rádio. Rokový dopoledne a Kamil Dráb. Rock Rádio. Rokový dopoledne a Kamil Dráb. Rock Rádio. Rokový dopoledne a Kamil Dráb. Rokový dopoledne a Kamil Dráb. Dopoledne a Kamil Dráb. A Kamil Dráb. Dráb.

0: Lady in Black, to už je profláklá skladba, která zazněla 5 minut po rádiu Lady in Black, to už je profláklá skladba, která zazněla 5 minut po 9:45. Lady in Black, to už je profláklá skladba, která zazněla 5 minut po 9:45. No a když to už je profláklá skladba, která zazněla 5 minut po 9:45. No a když jsme u těch klasiků, skladba, která zazněla 5 minut po 9:45. No a když jsme u těch klasik, skladba, která zazněla 5 minut po 9:45. No a když jsme u těch klasik, udělat těch 5 minut po 9:45. No a když jsme u těch klasik, udělat těch Jura Heap a 9:45. No a když jsme u těch klasik, udělat těch Jura Heap. No a když jsme u těch klasik, udělat těch Jura Heap a u ostatních kapel. Když jsme u těch klasik, udělat těch Jura Heap a u ostatních kapel, tak bych vám určitě Jura Heap a u ostatních kapel, tak bych vám určitě chtěl doporučit Heap a u ostatních kapel.
1: A pokud jste taky milovníci starých pořádků momentálně na stáncích, a pokud jste taky milovníci starých pořádků a máte rádi třeba Pink na stáncích, a pokud jste taky milovníci starých pořádků a máte rádi třeba Pink Floydy, milovníci starých pořádků a máte rádi třeba Pink Floydy, Accept, starých pořádků a máte rádi třeba Pink Floydy, Accept, Rogera Taylora pořádku a máte rádi třeba Pink Floydy, Accept, Rogera Taylora, nebo rádi třeba Pink Floydy, Accept, Rogera Taylora, nebo třeba Tonyho Iommiho, Accept, Rogera Taylora, nebo třeba Tonyho Iommiho, nebo třeba Accept, Rogera Taylora, nebo třeba Tonyho Iommiho, nebo třeba Ramones, Rogera Taylora, nebo třeba Tonyho Iommiho, nebo třeba Ramones a spoustu dalších, ale sama. Nebo třeba Tonyho Iommiho, nebo třeba Ramones a spoustu dalšího, nebo třeba Ramones a spoustu dalších, ale samozřejmě můžete sáhnout i po nový muzice, která je na třeba Ramones a spoustu dalších, ale samozřejmě můžete sáhnout i po nový muzice, která je nabízená ve formě a spoustu dalších, ale samozřejmě můžete sáhnout i po nový muzice, která je nabízená ve formě kapely Shine. Samozřejmě můžete sáhnout i po nový muzice, která je nabízená ve formě kapely Shinedown nebo Smashing Pumpkins i po nový muzice, která je nabízená ve formě kapely Shinedown nebo Smashing Pumpkins a spousta, která je nabízená ve formě kapely Shinedown nebo Smashing Pumpkins a spousta dalšího. Nabízená ve formě kapely Shinedown nebo Smashing Pumpkins a spousta dalšího. To je jenom náčrt ve formě kapely Shinedown nebo Smashing Pumpkins a spousta dalšího. To je jenom náčrt obsahu Shinedown nebo Smashing Pumpkins a spousta dalšího. To je jenom náčrt obsahu aktuálního nebo Smashing Pumpkins a spousta dalšího. To je jenom náčrt obsahu aktuálního čísla klasika a spousta dalšího. To je jenom náčrt obsahu aktuálního čísla Classic Rock, kterého. To je jenom náčrt obsahu aktuálního čísla Classic Rock, který najdete už. Jenom náčrt obsahu aktuálního čísla Classic Rock, který najdete už teď na obsahu aktuálního čísla Classic Rock, který najdete už teď na stáncích. Aktuálního čísla Classic Rock, který najdete už teď na stáncích. Já teda musím říct, že Classic Rock, který najdete už teď na stáncích. Já teda musím říct, že za mě je to asi, který najdete už teď na stáncích. Já teda musím říct, že za mě je to asi nejlíp teď na stáncích. Já teda musím říct, že za mě je to asi stáncích. Já teda musím říct, že za mě je to asi nejlíp čtený periodik. Já teda musím říct, že za mě je to asi nejlíp čtený periodika, co se týká, že za mě je to asi nejlíp čtený periodika, co se týká tedy toho tisku. Za mě je to asi nejlíp čtený periodika, co se týká tedy toho tištěný, nejlíp čtený periodika, co se týká tedy toho tištěnýho, který najdete na stáncích. Nejlíp čtený periodika, co se týká tedy toho tištěnýho, který najdete na stáncích. Periodika, co se týká tedy toho tištěnýho, který najdete na stáncích, protože to vždycky, co se týká tedy toho tištěnýho, který najdete na stáncích, protože to vždycky zhltnu. Tedy toho tištěnýho, který najdete na stáncích, protože to vždycky zhltnu.

toho tištěného, který najdete na stáncích, protože to vždycky zhltnu jedním nádechem,

0: dnešního dopoledne, takže potom na konci elektrického oběda a platí to během dnešního dopoledne, takže potom na konci elektrického oběda nebo nějak tak si řek platí to během dnešního dopoledne, takže potom na konci elektrického oběda nebo nějak tak si dopoledne, takže potom na konci elektrického oběda nebo nějak tak si řekneme, kdo z vás ho získal a potom na konci elektrického oběda nebo nějak tak si řekneme, kdo z vás ho získal a kdo elektrického oběda nebo nějak tak si řekneme, kdo z vás ho získal a kdo si pěkně počte oběda, nebo nějak tak si řekneme, kdo z vás ho získal a kdo si pěkně počte, si řekneme, kdo z vás ho získal a kdo si pěkně počte tenhle materiál, o kterým jsem mluvil. Jak jsem vás ho získal a kdo si pěkně počte tenhle materiál, o kterým jsem mluvil. Jak jsem říkal, je to super a kdo si pěkně počte tenhle materiál, o kterým jsem mluvil. Jak jsem říkal, je to super si pěkně počte tenhle materiál, o kterým jsem mluvil. Jak jsem říkal, je to super počtení a pokud pěkně počte tenhle materiál, o kterým jsem mluvil. Jak jsem říkal, je to super počtení a pokud rád materiál, o kterým jsem mluvil. Jak jsem říkal, je to super počtení a pokud rádi obracíte stránky, kterým jsem mluvil. Jak jsem říkal, je to super počtení a pokud rádi obracíte stránky. Jak jsem říkal, je to super počtení a pokud rádi obracíte stránky a nejenom rolujete na super počtení a pokud rádi obracíte stránky a nejenom rolujete na telefonu a pokud rádi obracíte stránky a nejenom rolujete na telefonu, tak je to pro rádi obracíte stránky a nejenom rolujete na telefonu, tak je to pro vás naprosto ideální a nejenom rolujete na telefonu, tak je to pro vás naprosto ideální. Stejně tak jako pro mě. A nejenom rolujete na telefonu, tak je to pro vás naprosto ideální. Stejně tak jako pro mě. Rolujete na telefonu, tak je to pro vás naprosto ideální. Stejně tak jako pro mě. Jdeme si dát kabát. Jdeme si Beast in Black, anebo třeba taky Survival. Beast in Black, anebo třeba taky Survival. Vyber si třeba taky Survival. Vyber si ze široké Survival. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazar. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru. A Autobazaru. A zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. A zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar. CZ. Direct Auto. Konečně férový autobazar. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
1: Oknem fouká
0: auto. Konečně férový autobazar.
1: Oknem fouká střecha, padá kropak.
0: Konečně férový autobazar.
1: Oknem fouká střecha, padá kropak.
0: Férový autobazar.
1: Oknem fouká střecha, padá kropak nám to, padá kropak nám to praví.
2: Zedník, malíř, topenář, podlahář, ale
1: tak nám to praví.
2: Zedník, malíř, topenář, podlahář, ale ne, na to všechno stačí.
1: Praví.
2: Zedník,
1: malíř,
2: topenář, podlahář, ale ne, na to všechno stačí rekbity. Zedník,
1: malíř,
2: topenář,
1: podlahář,
2: ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
1: Malíř,
2: topenář,
1: podlahář,
2: ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
1: Podlahář,
2: ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho.
2: Ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět.
2: No stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
2: Více informací. Byty. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
2: Více informací na rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
2: Více informací na rekbit.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
2: Více informací na rekbity.cz.
3: Udělat z vašeho bytu. Opět domov.
2: Více informací na rekbity.cz.
3: Bytu. Opět domov.
2: Více informací na rekbity.cz.
3: Rekbity. Záruka kvality.
2: Více informací na rekbity.cz.
3: Rekbity. Záruka kvality.
2: Informací na rekbity.cz.
3: Rekbity. Záruka kvality.
2: Rekbity.
3: Záruka kvality.

0: Regbity, záruka kvality.
1: Trénírky,
0: záruka kvality.
1: Trénírkarna.cz.
2: Hlaď.
1: Trénírkarna.cz.
2: Hlášení.
1: Trénírkarna.cz.
2: Hlášení pro lovce slev. Slev.
3: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. Ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není. Kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. A až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře, až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře, až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře, až 80%. Dnes není možný. Jo, čtu to dobře, až 80%. Dnes objednáš, zítra má. Jo, čtu to dobře, až 80%. Dnes objednáš, zítra dobře, až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trény. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. 30%. Dnes objednáš, zítra máš.
1: Trénírkarna.cz.
3: Dnes objednáš, zítra máš.
1: Trénírkarna.cz.
3: Zítra máš.
1: Trénírkarna.cz.
0: Na velikosti.
3: Zítra máš.
1: Trénírkarna.cz.
0: Na velikosti. Záleží.
1: Trénírkarna.cz.
0: Na velikosti záleží. Proto je
1: Trénírkarna.cz.
0: Na velikosti záleží.
1: Trénírkarna.cz.
0: Na velikosti záleží. Proto je šířka našeho sortimentu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně. CZ. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
4: Spotřební daň tvoří
0: 14 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
4: Spotřební daň tvoří 14
0: vaši lásku skladem a diskrétně.
4: Spotřební daň tvoří 14%
0: a diskrétně.
4: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Daň tvoří 14% státního rozpočtu. Tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz procent státního rozpočtu. Lihovárek.cz pro bohatší českého rozpočtu. Lihovárek.cz pro bohatší Česko. Lihovárek.cz pro bohatší Česko. Lihovárek.cz pro bohatší Česko. Lihovárek.cz pro bohatší Česko. Pro bohatší Česko.
5: Co je?
4: Bohatší Česko.
5: Co je? Funguj ty, křápe. Co je? Funguj ty, křápe.
6: Já to musím dneska dodělat.
5: Funguj ty, křápe.
6: Já to musím dneska dodělat.
5: Křápe.
6: Já to musím dneska dodělat.
7: Kleknul vám kompresor.
6: Já to musím dneska dodělat.
7: Kleknul vám kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní.
6: Dneska dodělat.
7: Kleknul vám kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu. Kleknul vám kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na... Kleknul vám kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. Kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce,

0: spojky, pneumatické nářadí a mnoho vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího, najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
1: Kdo spoří?
0: V našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
1: Kdo spoří, má z...
0: Na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
1: Kdo spoří, má za tři? Ne.
0: Kompresoryvzduchotechnika.cz.
1: Kdo spoří, má za tři?
0: Vzduchotechnika.cz.
1: Kdo spoří, má za tři? Ne. V Unicredit Bank. Kdo spoří, má za tři? Ne. V Unicredit Bank má na spoří, má za tři? Ne. V Unicredit Bank má na spoření dokonce za tři? Ne. V Unicredit Bank má na spoření dokonce až 4,33? Ne. V Unicredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. V Unicredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. Má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému 3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až... A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4000. To nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4000 korun. Unicredit Bank. Ten u nás může získat k novému účtu až 4000 korun. Unicredit Bank. Získat k novému účtu až 4000 korun. Unicredit Bank.
2: Komín.
1: Účtu až 4000 korun. Unicredit Bank.
2: Komín musí mít
1: 4000 korun. Unicredit Bank.
2: Komín musí mít pořádnej tah.
1: 4000 korun. Unicredit Bank.
2: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to.
1: Unicredit Bank.
2: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny. Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a... Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment... Kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy. Kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnost... pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete své systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůlkách nebo na okáseto. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Nerezové komíny pro firmy i domácnosti.

Uriah Heep na Rock Radio Lady in Black, to už je profláklá skladba. Uriah Heep na Rock Radio Lady in Black, to už je profláklá. Uriah Heep na Rock Radio Lady

0: akce ve stavebninách teď platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Stavebninách teď platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na dek.cz. Dína. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na dek.cz. Přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na dek.cz. Sikaflex zdarma. Více na dek.cz.
1: Tak co jí koupím?
0: Více na dek.cz.
1: Tak co jí koupíme?
0: Dek.cz.
1: Tak co jí koupíme? Přála si ně... Tak co jí koupíme? Přála si ně... Tak co jí koupíme? Přála si něco?
2: No.
1: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
2: No, říkal...
1: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
2: No, říkala, že nic nechce.
1: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
2: No, říkala, že nic nechce.
1: Co jí koupíme? Přála si něco?
2: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždy. Přála si něco?
2: No, říkala, že nic nechce.
1: To něco?
2: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky, pak dostane svý.
2: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysel.
2: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Nic nechce.
1: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj, letos to vyřeším.
1: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj, letos to vyřeším.
1: Vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegry. Letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
3: Když už nevíte, co darovat, darujte
4: takovou večeři.
3: Pobyt pro dva.
4: House running.
3: Jízdu v supersportu.
4: Adrenalin.
3: Pro dva.
4: House running.
3: Jízdu v supersportu.
4: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž. Running.
3: Jízdu v supersportu.
4: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
3: Na Allegrii v supersportu.
4: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
3: Na Allegrii vyberete tu.
4: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
3: Na Allegrii vyberete dárek.
4: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
3: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
4: Nebo zaslouženou masáž.
3: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
4: Nejlepší zážitek.
3: Dárek opravdu pro každého.
4: Nejlepší zážitky hledejte na
5: Firma na zážitky.
3: Pro každého.
4: Nejlepší zážitky hledejte na
5: Firma na zážitky.
4: CZ.
5: Zážitky.
4: CZ.
6: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce.
4: CZ.
6: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce. Minus 200 korun. 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce. Minus 200 korun. Takže 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce. Minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě plus? Hele, akce. Minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyra. Minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyra na oběd.
7: Blesková sleva dvě...
6: Takže vymaluju a ještě zbyra na oběd.
7: Blesková sleva 200 korun na 25-20-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Prima balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz. On Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz. On.cz.
8: Under Armour makes you better.
9: Už 30 let ladíš formu.
8: Under Armour makes you better.
9: Už 30 let ladíš formu, makáš ve fitku.
8: Under Armour makes you better.
9: Už 30 let ladíš formu, makáš ve fitku.
8: Makes you better.
9: Už 30 let ladíš formu, makáš ve fitku. Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Udrží tě v nesmí chybět legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Udrží legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle Gear Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko je Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko je ideálním partnerem. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem do, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, až cokoliv. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale ideálním parťákem.

0: barákem na trénink, běh, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného barákem na trénink, běh, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného běh, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revolučního módní nošení. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu Neolast. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu Neolast. I ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu Neolast. Baselayer objevuj v Under Armour z recyklovatelného revolučního materiálu Neolast. Baselayer objevuj v Under Armour Brandhouse po revolučního materiálu Neolast. Baselayer objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium o materiálu Neolast. Baselayer objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium chodov černý Neolast. Baselayer objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium chodov černý most a nový smíst. Baselayer objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium chodov černý most a nový objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium chodov černý most a nový Smíchov nebo na Under Armour Smíchov nebo na underarmour.cz.
1: Ahoj rokeři, zdraví vás Pavla Forest.
0: Nebo na underarmour.cz.
1: Ahoj rokeři, zdraví vás Pavla Forest.
0: Pro underarmour.cz.
1: Ahoj rokeři, zdraví vás.

Seto, ten pravej tah. Stav OK.seto.cz OK Seto, ten pravej tah. Stavebniny Dečka.seto.cz OK Seto, ten pravej tah. Stavebniny Deč přináší Mega Z OK Seto, ten pravej tah. Stavebniny Deč přináší Mega Akci Pěto, ten pravej tah. Stavebniny Deč přináší Mega Akci 5 plus 1 ke každý tah. Stavebniny Deč přináší Mega Akci 5 plus 1. Stavebniny Deč přináší Mega Akci 5 plus 1 ke každým 5 kusům víceúčelového tmelu. Mega Akci 5 plus 1 ke každým 5 kusům víceúčelového tmelu Sikaflex 11. 5 plus 1 ke každým 5 kusům víceúčelového tmelu Sikaflex 11 FC všech od stínu 1. Ke každým 5 kusům víceúčelového tmelu Sikaflex 11 FC všech od stínu a balení. Každým 5 kusům víceúčelového tmelu Sikaflex 11 FC všech od stínů a balení, od nás dostanete kusům víceúčelového tmelu Sikaflex 11 FC všech od stínů a balení, od nás dostanete Sikaflex 11 FC všech od stínů a balení, od nás dostanete další 11 FC všech od stínů a balení, od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Deč všech od stínů a balení, od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Deč a balení, od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Deč platí do 16, dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Deč platí do 16. října. Tak si přijďte další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Deč platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel si. Mega

0: Honza Toužínský, Žán Inteligence, hororová opera Frankenstein, Honza Toužínský, Žán T. Martin Slouka, hororová opera Frankenstein, Honza Toužínský, Žán T. Martin Slouka, opera Frankenstein, Honza Toužínský, Žán T. Martin Slouka, čtvrtek 15.10. Honza Toužínský, Žán T. Martin Slouka, čtvrtek 15.10. Slouka, čtvrtek 15.10. 19 hodin. Rock opera C. Čtvrtek 15.10. 19 hodin. Rock opera CZ.
1: Zlato, co máš?
0: 15.10. 19 hodin. Rock opera CZ.
1: Zlato, co máš dneska v plánu?
0: 19 hodin. Rock opera CZ.
1: Zlato, co máš dneska v plánu?
0: Hodin. Rock opera CZ.
1: Zlato, co máš dneska v plánu?
2: No přece všechno.
0: Opera CZ.
1: Zlato, co máš dneska v plánu?
2: No přece...
1: Zlato, co máš dneska v plánu?
2: No přece všechno.
3: Ať už plánujete
1: co? Co máš dneska v plánu?
2: No přece všechno.
3: Ať už plánujete cokoliv. Nový sedmi...
1: Ano.
2: No přece všechno.
3: Ať už plánujete cokoliv. Nový sedmimístný Volkswagen.
2: No přece všechno.
3: Ať už plánujete cokoliv. Nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlo...
2: Všechno.
3: Ať už plánujete cokoliv. Nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem... Ať už plánujete cokoliv. Nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem... Ať cokoliv. Nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím... Nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s místní Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdar. Celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy pro 81 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány. Korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány. A family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány. Zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány. Rock Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány. Rock Radio Caddy. Prostor pro vaše plány. Rock Radio Caddy. Prostor pro vaše plány.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rokové historii? Chcete znát příběhy legendárních alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Hvězdný host, roková kronika, deska měsíce a motokeci speciál. Najdete je na našem webu rokový rádio CZ a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

0: Start na Rock Rádiu, 9 hodin 8 minut. Už jsme mluvili o tom, že kapelu Kabát postihla viróza a byli nuceni zrušit koncert.
1: Což je zvláštní, naštěstí kapela Kabát se k tomu staví velice pozitivně.

Kabát se k tomu staví velice pozitivně, protože zvláštní naštěstí kapela Kabát se k tomu staví velice pozitivně.

0: Víkend a pak si dáme Kearney Trivium anebo Mikea Oldfielda. Byste věděli, co se bude dít tento víkend a pak si dáme Kearney Trivium anebo Mikea Oldfielda. Tento víkend a pak si dáme Kearney Trivium anebo Mikea Oldfielda.
1: Ale.
0: A pak si dáme Kearney Trivium anebo Mikea Oldfielda.
1: Ale, co pak?
0: Kearney Trivium anebo Mikea Oldfielda.
1: Ale, co pak? Pískají brzdy.
0: Anebo Mikea Oldfielda.
1: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek.
0: Fielda.
1: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá pod... Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí... Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je... Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a... Bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opraví... Vozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a... Opravíme to, rychle. Kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to, rychle. Jsme bez poruchy, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to, rychle. Jsme bez poruchy, cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to, rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 na to a opravíme to, rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 z velmi krátce to, rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 z velmi krátce. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní pruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. S velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bezce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
2: Pořídit si vůz Škoda.
1: Jezděte bez poruchy.
2: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy.
1: Bez poruchy.
2: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyber. Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů. Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia. Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia. Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq. Nyní v metalických barvách zdarma. Akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq. Nyní v metalických barvách zdarma. S prodloužením Scala, Kamiq nebo Karoq. Nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou Kamiq nebo Karoq, nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a před Karoq, nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplacením nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5000 zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda rukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda Easy s servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda Easy jen za 5400 korun. Akční modely Škoda Easy jednoduše pro vás. 5400 korun. Akční modely Škoda Easy jednoduše pro vás. Více na Škoda Auto korun. Akční modely Škoda Easy jednoduše pro vás. Více na Škoda Auto CZ. Škoda Easy jednoduše pro vás. Více na Škoda Auto CZ.
3: Hledáte adrenalin?
2: Jednoduše pro vás. Více na Škoda Auto CZ.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už...
2: Více na Škoda Auto CZ.
3: Hledáte adrenalin, ale...

0: přijde Škoda Auto CZ. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde CZ. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný. Adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný.
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Ale všechno už vám přijde okoukaný.
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Přijde okoukaný.
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Allegria má pro vás okoukaný.
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Allegria má pro vás totiž Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli. Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
0: Ach, ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu.
0: Nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov.
1: Prostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov.
1: Unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak vyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak pak si
1: budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak pak si to pěkně se běhnete do
1: metrů nad zemí.
0: A pak pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Mami.
0: A pak pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Mami.
0: Pak pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko.
0: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko.
1: Prostě.
0: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko.
1: Prostě pořádnej a
0: se běhnete dolů.
3: Maminko.

0: Více na rb.cz. Kupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz. Chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz. Možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz. Více na rb.cz. .cz.
1: 买一件漂亮的T恤，条纹多多。
2: Nekupujte drahé značky. Ani
1: Gerin Sinsi He Yin Han Ka Hao.
2: Nekupujte drahé značky.
1: He Yin Han Ka Hao.
2: Nekupujte drahé značky. Ani levný čínský s**ky.
1: Han Ka Hao.
2: Nekupujte drahé značky. Ani levný čínský Nekupujte drahé značky. Ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez... Kupujte drahý značky. Ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
3: Svět
2: není... Bez potisku. Bez potisku CZ.
3: Svět není jen samé slunce a...
2: Bez potisku CZ.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně...
2: Potisku CZ.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý...
2: CZ.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky na slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky na které to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za dešť. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz. Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Kapela.
3: Pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Kapela Škvor v Dubnu.
3: Si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Kapela Škvor v Dubnu vyráží na halové.
3: Te hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Kapela Škvor v Dubnu vyráží na halové turné k nové
3: deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Kapela Škvor v Dubnu vyráží na halové turné k nové desce.
3: Nejlevnější pneu.cz.
4: Kapela Škvor v Dubnu vyráží na halové turné k nové desce. Navštíví Brno. Kapela Škvor v Dubnu vyráží na halové turné k nové desce. Navštíví Brno, Zlín, Plzeň. Kapela Škvor v Dubnu vyráží na halové turné k nové desce. Navštíví Brno, Zlín, Plzeň, Jihlavu. V Dubnu vyráží na halové turné k nové desce. Navštíví Brno, Zlín, Plzeň, Jihlavu, Prahu. Halové turné k nové desce. Navštíví Brno, Zlín, Plzeň, Jihlavu, Prahu, České Budějovice k nové desce. Navštíví Brno, Zlín, Plzeň, Jihlavu, Prahu, České Budějovice, Ostravu. Navštíví Brno, Zlín, Plzeň, Jihlavu, Prahu, České Budějovice, Ostravu a Pardubice. Zlín, Plzeň, Jihlavu, Prahu, České Budějovice, Ostravu a Pardubice. Na hraně Tuň, Jihlavu, Prahu, České Budějovice, Ostravu a Pardubice. Na hraně Prahu, České Budějovice, Ostravu a Pardubice. Na hraně Tour 2027. To je na Budějovice, Ostravu a Pardubice. Na hraně Tour 2027. To je nabitá roková Ostravu a Pardubice. Na hraně Tour 2027. To je nabitá roková show plná se. Na hraně Tour 2027. To je nabitá roková show plná hitů, ale také songy z Tour 2027. To je nabitá roková show plná hitů, ale také songy z nového alba. 2027. To je nabitá roková show plná hitů, ale také songy z nového alba. To je nabitá roková show plná hitů, ale také songy z nového alba. Vstupenky v prodeji v síti Ticketová show plná hitů, ale také songy z nového alba. Vstupenky v prodeji v síti Ticket Portal. Hitů, ale také songy z nového alba. Vstupenky v prodeji v síti Ticketportal.

0: Medi songy z nového alba. Vstupenky v prodeji v síti Ticketportal. Mediálním partnerem je Rock Radio. Alba. Vstupenky v prodeji v síti Ticketportal. Mediálním partnerem je Rock Radio. Vstupenky v prodeji v síti Ticketportal. Mediálním partnerem je Rock Radio.
1: A co v
0: prodeji v síti Ticketportal? Mediálním partnerem je Rock Radio.
1: A co vaše?
0: Ticketportal. Mediálním partnerem je Rock Radio.
1: A co vaše úspory?
0: Mediálním partnerem je Rock Radio.
1: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají
0: Rock Radio.
1: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají?
0: Ne. Radio.
1: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo... A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuď spory v penzíku. Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíky v penzíku. Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho NN. Spí. Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho NN. Náš růstový... Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho NN. Náš růstový fond patří cash penzíko právě teď. Převeďte ho NN. Náš růstový fond patří ke špičce právě teď. Převeďte ho NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Převeďte ho NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na NNC.cz. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na NNC.cz. Odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na NNC.cz. NN. Na 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na NNC.cz. NN. Za převod pouze v říjnu. Více na NNC.cz. NN. Na vás záleží. Pouze v říjnu. Více na NNC.cz. NN. Na vás záleží. Více na NNC.cz. NN. Na vás záleží. CZ. NN. Na vás záleží. NN. Na vás záleží. N. Na vás záleží.
2: Mám barák děravej.
1: Na vás záleží.
2: Mám barák děravej. Mám barák děravej. Je to post. Mám barák děravej. Je to postele fičí. Mám barák děravej. Je to postele fičí. Děravej. Je to postele fičí. Je to postele fičí. Sn je to postele fičí. Snad známý telefičí. Snad známý poraděčí. Snad známý poraděčí. Snad známý poraděj, jinak snad známý poraděj, snad známý poraděj, jinak jsem známý poraděj, jinak jsem poraděj, jinak jsem, jinak jsem. Jinak jsem

0: prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
0: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
0: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
0: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
0: Firmanozdnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
1: Najdete pouze na...
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
1: Pouze na...
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
2: Firma na zážitky.
0: CZ. CZ.
3: Ne. Každý je nala...
4: Ne.
3: Každý je naladěný na něco jiného.
4: Ne.
3: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu... Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. Naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. Šestkrát. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50. U nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. To můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% zpět za stream a AI, nebo jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% zpět za stream a AI odměn. 6x500 korun. 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za 6x500 korun. 50% zpět za stream a AI. Nebo 10% zpět v korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální jet za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností, nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen.

0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář,
1: Alen.
2: A tak kdo pak nám to praví?
1: Zedník,
0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář,
2: nám to praví?
1: Zedník,
0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář,
1: Alen. Ne, na to všechno stačí rekbity.
0: Zedník,
1: malíř,
0: topenář,
1: podlahář,
0: Alen.
1: Ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bík,
0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář,
1: Alen. Ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
0: Nechte
1: topenář,
0: podlahář,
1: Alen. Ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
0: Nechte si udělat z vašeho bytu.
1: Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
0: Nechte si udělat z vašeho.
1: Ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
0: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět
1: stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
0: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
1: Více informací. Rekonstrukce bytů.
0: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
0: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
0: Vašeho bytu. Opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
0: Rekbity. Záruka. Opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
0: Rekbity. Záruka kvality.
1: Více informací na rekbity.cz.
0: Rekbity. Záruka kvality.
1: Informací na rekbity.cz.
0: Rekbity. Záruka kvality.
1: Rekbity.cz.
0: Rekbity. Záruka kvality.
1: Z.
0: Rekbity. Záruka kvality. Rekbity, záruka kvality.
3: Koupel.
0: Záruka kvality.
3: Koupelnové ventilátory. Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory. Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmysl. Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory. Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory. Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
4: Takhle.
3: Ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
4: Tak, takhle širokou nabídku.
3: Ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
4: Tak, takhle širokou nabídku.
3: Ventilátory, krmové ventilátory.
4: Tak, takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky. Tak, takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky. Tak, takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz jinde nenajdete. Ventilátory.cz Ventilátory.cz Ventilátory.cz

0: na sukorady.cz. Sukorady, sukorady. www.oknasukorady.cz. Sukorady. www.oknasukorady.cz. www.oknasukorady.cz. www.oknasukorady.cz.
1: Už tě nebaví
0: oknasukorady.cz.
1: Už tě nebaví od
0: rady CZ.
1: Už tě nebaví od rána do večera stát.
0: CZ.
1: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky. Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat? Tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít na prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy a svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Bavl svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Babička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce a od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi do pátku a mít volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi, tak změň svůj volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi, tak změň svůj víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi, tak změň svůj život a pojď s námi prodávat. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi, tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš tak.

Havloids 9 pětek a zahrají VVU Švindl punkovej benefiční koncert Havloids 9 pětek a zahrají VVU Švindl PUE benefiční koncert Havloids 9 pětek a zahrají VVU Švindl PUM koncert Havloids 9 pětek a zahrají VVU Švindl PUM anebo motorkáři a zahrají VVU Švindl PUM anebo motorkáři tobě. V pátek taky hrají rybič VVU Švindl PUM anebo motorkáři tobě. V pátek taky hrají rybičky 48 PUM anebo motorkáři tobě. V pátek taky hrají rybičky 48 v Domě kultury v Mladé UM anebo motorkáři tobě. V pátek taky hrají rybičky 48 v Domě kultury v Mladé Boleslavi tobě. V pátek taky hrají rybičky 48 v Domě kultury v Mladé Boleslavi na Face Tour v tobě. V pátek taky hrají rybičky 48 v Domě kultury v Mladé Boleslavi na Facetech taky hrají rybičky 48 v Domě kultury v Mladé Boleslavi na Face Tour Face se vracejí z Velkých hal 48 v Domě kultury v Mladé Boleslavi na Face Tour Face se vracejí z Velkých hal zpátky do menších sálů kultury v Mladé Boleslavi na Face Tour Face se vracejí z Velkých hal zpátky do menších sálů Mladé Boleslavi na Face Tour Face se vracejí z Velkých hal zpátky do menších sálů bez velkých na Face Tour Face se vracejí z Velkých hal zpátky do menších sálů bez velkých efektů. Face se vracejí z Velkých hal zpátky do menších sálů bez velkých efektů a pěkně zblízka. Vracejí z Velkých hal zpátky do menších sálů bez velkých efektů a pěkně zblízka. Jako host zpátky do menších sálů bez velkých efektů a pěkně zblízka. Jako host Koblíž menších sálů bez velkých efektů a pěkně zblízka. Jako host Koblížci. V neděli bez velkých efektů a pěkně zblízka. Jako host Koblížci. V neděli se nabízí velkých efektů a pěkně zblízka. Jako host Koblížci. V neděli se nabízí trocha pop-punku a pěkně zblízka. Jako host Koblížci. V neděli se nabízí trocha pop-punku a Koblížci. V neděli se nabízí trocha pop-punku, 18. října totiž dorazí do O2 Univerz. V neděli se nabízí trocha pop-punku, 18. října totiž dorazí do O2 Univerz. Nabízí trocha pop-punku, 18. října totiž dorazí do O2 Univerz. Kanadští Simple Plan. A punku, 18. října totiž dorazí do O2 Univerz. Kanadští Simple Plan. A jeden tip na úterý 18. října totiž dorazí do O2 Univerz. Kanadští Simple Plan. A jeden tip na úterý 20. totiž dorazí do O2 Univerz. Kanadští Simple Plan. A jeden tip na úterý 20. O2 Univerz. Kanadští Simple Plan. A jeden tip na úterý 20. to do pražského distriktu přijede Simple Plan. A jeden tip na úterý 20. to do pražského distriktu přijede Marko Hietala. A jeden tip na úterý 20. to do pražského distriktu přijede Marko Hietala. 4 dekády na metr. Na úterý 20. to do pražského distriktu přijede Marko Hietala. 4 dekády na metr. 20. to do pražského distriktu přijede Marko Hietala. 4 dekády na metr. To do pražského distriktu přijede Marko Hietala. 4 dekády na metalové scéně. Distriktu přijede Marko Hietala. 4 dekády na metalové scéně. Tarot Synergia samozřejmě hlavně Marko Hietala. 4 dekády na metalové scéně. Tarot Synergia samozřejmě hlavně dlouhý. 4 dekády na metalové scéně, Tarot Synergia samozřejmě hlavně dlouhý roky v Nightwish. Synergia samozřejmě hlavně dlouhý roky v Nightwish. Tak se bavte, Prorok Rádio, Šárka Holubcová. Hlavně dlouhý roky v Nightwish. Tak se bavte, Prorok Rádio, Šárka Holubcová. Dlouhý roky v Nightwish. Tak se bavte, Prorok Rádio, Šárka Holubcová. Prorok Rádio. Nightwish. Tak se bavte, Prorok Rádio, Šárka Holubcová. Prorok Rádio. Se bavte, Prorok Rádio, Šárka Holubcová. Prorok Rádio. Šárka Holubcová. Prorok.

radiohouse.cz. Pop na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz. Právě teď na radiohouse.cz. Oknem fouk na radiohouse.cz.

0: Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Co se děje? Rock Rádio. Rock Rádio. Co se děje?
1: Dnes se nám zkracují.
0: Radio. Rock Rádio. Co se děje?
1: Dnes se nám zkracují a tím pádem.
0: Rock Rádio. Co se děje?
1: Dnes se nám zkracují a tím pádem máme delší noci na koncerty.
0: Co se děje?
1: Dnes se nám zkracují a tím pádem máme delší noci na koncerty. Pátek 16. Dnes se nám zkracují a tím pádem máme delší noci na koncerty. Pátek 16. října může se nám zkracují a tím pádem máme delší noci na koncerty. Pátek 16. října můžeme a tím pádem máme delší noci na koncerty. Pátek 16. října můžeme do pražským pádem máme delší noci na koncerty. Pátek 16. října můžeme do pražského Rock Café delší noci na koncerty. Pátek 16. října můžeme do pražského Rock Café, koná se tam punk. Pátek 16. října můžeme do pražského Rock Café, koná se tam punkovej benefiční koncert. 16. října můžeme do pražského Rock Café, koná se tam punkovej benefiční koncert Havloids 9. Koná se tam punkovej benefiční koncert

Rock Radio. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rock Radio. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rock Radio. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rock Radio. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Jo, rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne.

0: jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákup.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. 1000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Řekni třikrát
0: po nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
2: Znám.
0: Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
2: Znám le.
0: Poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
2: Znám lepší.
0: U obchodníka.
1: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
2: Znám lepší. Skla pro stroje.
0: Sika.
1: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
2: Znám lepší. Skla pro stroje. Skla pro...
1: Třikrát, strč prst skrz krk.
2: Znám lepší. Skla pro stroje. Skla pro stroje. Skla pro stroje.
1: Strč prst skrz krk.
2: Znám lepší. Skla pro stroje. Skla pro stroje. Skla pro...
1: Skrk.
2: Znám lepší. Skla pro stroje. Skla pro stroje. Skla pro stroje. Skla pro stroje. Skla pro stroje. Skla pro stroje. CZ.
1: Co?
2: Kvalitní skla. Skla pro stroje. Skla pro stroje. Skla pro stroje. CZ.
1: Co?
2: Kvalitní skla. Skla pro stroje. Skla pro stroje. CZ.
1: Co?
2: Kvalitní skla pro zemědělské a je skla pro stroje. CZ.
1: Co?
2: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje. Stroje CZ.
1: Co?
2: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla pro stroje.
2: CZ.
1: Co?
2: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla pro stroje. CZ.
2: Specialist. Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla pro stroje. CZ.
2: Specialista na skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla pro stroje. CZ.
2: Specialista na skla pro pracovní stroje.
1: Skla pro stroje. CZ.
2: Specialista na skla pro pracovní stroje.
1: Pro stroje. CZ.
2: Specialista na skla pro pracovní stroje.
3: Stavebniny Dek.
1: CZ.
2: Specialista na skla pro pracovní stroje.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci.
2: Specialista na skla pro pracovní stroje.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nopová folie.
2: Skla pro pracovní stroje.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nopová folie Dek.
2: Stroje.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nopová folie Dek Dren 8 mm. Stavebniny Dek přináší mega akci. Nopová folie Dek Dren 8 mm. Nyní za skvělý Dek přináší mega akci. Nopová folie Dek Dren 8 mm. Nyní za skvělých 25 korun mega akci. Nopová folie Dek Dren 8 mm. Nyní za skvělých 25 korun 90 hale. Nopová folie Dek Dren 8 mm. Nyní za skvělých 25 korun 90 halézů včetně DP. Folie Dek Dren 8 mm. Nyní za skvělých 25 korun 90 halézů včetně DPH. Za Dren 8 mm. Nyní za skvělých 25 korun 90 halézů včetně DPH za metr čtvereční. Nyní za skvělých 25 korun 90 halézů včetně DPH za metr čtvereční. Mega akce 25 korun 90 halézů včetně DPH za metr čtvereční. Mega akce ve stavebnách včetně DPH za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. DPH za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijď čtvereční. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro nopovou folii. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro nopovou folii Dek Dren. Stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro nopovou folii Dek Dren za super cenu. Platí do 16. října. Tak si přijďte pro nopovou folii Dek Dren za super cenu. Více na tého října. Tak si přijďte pro nopovou folii Dek Dren za super cenu. Více na Dek.cz. Tak si přijďte pro nopovou folii Dek Dren za super cenu. Více na Dek.cz. Přijďte pro nopovou folii Dek Dren za super cenu. Více na Dek.cz. Folii Dek Dren za super cenu. Více na Dek.cz.
4: Sada zimních kol
3: za super cenu. Více na Dek.cz.
4: Sada zimních kol zdarma.
3: Cenu. Více na Dek.cz.
4: Sada zimních kol zdarma. Prodloužena
3: Dek.cz.

0: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená. Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 590 záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc. Od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka 9 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. 1000 korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na... To jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Na Nissan.cz.
1: Když v Praze...
0: CZ.
1: Když v Praze přichází podzim... Když v Praze přichází podzim... Když v Praze přichází podzim... Když v Praze přichází podzim... V čínském Sanyas... Když v Praze přichází podzim, v čínském Sanyas stále panuje léto. Když v Praze přichází podzim, v čínském Sanyas stále panuje léto. Přichází podzim, v čínském Sanyas stále panuje léto. Podzim, v čínském Sanyas stále panuje léto. O čínském Sanyas stále panuje léto. Objevte místo, kde Sanyas stále panuje léto. Objevte místo, kde léto nekončí. Kde panuje léto. Objevte místo, kde léto nekončí. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Skat. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Skat Airlines do Sanyas. Místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Skat Airlines do to nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Skat Airlines do Sanya na ostrově. Vydejte se z letiště Praha se Skat Airlines do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Z letiště Praha se Skat Airlines do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Z Skat Airlines do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sun Airlines do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět Sanya na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky najdete na Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky ne. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky najdete na skat.kz. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky najdete na skat.kz. Sanya a zpět. Letenky najdete na skat.kz. A u všech autorizovaných pět. Letenky najdete na skat.kz. A u všech autorizovaných prodejců. Letenky najdete na skat.kz. A u všech autorizovaných prodejců. Skatte na skat.kz. A u všech autorizovaných prodejců. Skat Airlines.kz a u všech autorizovaných prodejců. Skat Airlines. A u všech autorizovaných prodejců. Skat Airlines. Všech autorizovaných prodejců. Skat Airlines. Z Prahy za sluncem. Prodejců. Skat Airlines. Z Prahy za sluncem.

0: Skypu. Skat Airlines z Prahy za sluncem. Airlines z Prahy za sluncem. Z Prahy za sluncem. Prahy za sluncem.
1: S námi. S námi je balení hrou. S námi je balení hrou. S námi je balení hrou. S námi je balení hrou. Velkoobchod a e-shop obaly.cz. S námi je balení hrou. Velkoobchod a e-shop obaly.cz. S námi je balení hrou. Velkoobchod a e-shop obaly.cz. Váš spolehlivý je balení hrou. Velkoobchod a e-shop obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel hrou. Velkoobchod a e-shop obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obchod a e-shop obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalových obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů. BZ. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů. www.obalový dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů. www.obalový dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů. www.obaly.cz sortimentu obalových materiálů. www.obaly.cz materiálů. www.obaly.cz www.obaly.cz obaly.cz CZ.

0: průzkumu agentury NMS pro novinky.cz. Naopak posilují starostové z agentury NMS pro novinky.cz. Naopak posilují starostové z 18,8 pro novinky.cz. Naopak posilují starostové z 18,8% Naopak posilují starostové z 18,8% Naopak posilují starostové z 18,8% Třetí ODS posilují starostové z 18,8% Třetí ODS by získala 12,5% Třetí ODS by získala 12,5% Třetí ODS by získala 12,5% Třetí ODS by získala 12,5% Do sněmovny by se dostali také Třetí ODS by získala 12,5% Do sněmovny by se dostali také SPD, Piráti a získala 12,5% Do sněmovny by se dostali také SPD, Piráti a motory 0,5% Do sněmovny by se dostali také SPD, Piráti a motoristé. Do sněmovny by se dostali také SPD, Piráti a motoristé. Do sněmovny by se dostali také SPD, Piráti a motoristé. Evropská unie dnes v Lucemburku dostali také SPD, Piráti a motoristé. Evropská unie dnes v Lucemburku projedná Piráti a motoristé. Evropská unie dnes v Lucemburku projedná dosud motoristé. Evropská unie dnes v Lucemburku projedná dosud největší balík sankcí pro Evropská unie dnes v Lucemburku projedná dosud největší balík sankcí proti Evropská unie dnes v Lucemburku projedná dosud největší balík sankcí proti dnes v Lucemburku projedná dosud největší balík sankcí proti Rusku kvůli válce na Ukrajině. Lucemburku projedná dosud největší balík sankcí proti Rusku kvůli válce na Ukrajině. Na sankční seznam má přibýt největší balík sankcí proti Rusku kvůli válce na Ukrajině. Na sankční seznam má přibýt téměř 1600 osob kvůli válce na Ukrajině. Ministři budou řešit také ruské hybridní útoky v Evropě s ruským zbrojním průmyslem.
1: Extraligovém ročníku po předchozích rekordních 9 zápasech bez

Ztráty od začátku sezónu po předchozích rekordních 9 zápasech bez ztráty od začátku

0: policie i záchranka, tak chodce se tam právě teď řeší, na místě je policie i záchranka.
1: Bezpečnou jízdu kdykoliv a kamkoliv přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki.
0: Kamel Drábě s vámi a přeju vám hezký pondělí, 3 minuty po 10. hodině při 12. říjnu. No a samozřejmě tady 3 minuty po 10. hodině při 12. říjnu. No a samozřejmě tady mám pro vás 10. hodině při 12. říjnu. Takže to nebudu zdržovat, jenom připomínám, že na našem Facebooku dneska rozdáváme.

0: Rádio. Zprávy.
1: Příjem.
0: Rock Rádio. Zprávy.
1: Příjemné dopoledne. Příjemné dopoledne, jsou tady nejnovější zprávy a Příjemné dopoledne, jsou tady nejnovější zprávy a Vladan Hýl. Hnutí ANO. Příjemné dopoledne, jsou tady nejnovější zprávy a Vladan Hýl. Hnutí ANO podle nejnovějšího volebního průzkumu o vyšší zprávy a Vladan Hýl. Hnutí ANO podle nejnovějšího volebního průzkumu oslabuje a Vladan Hýl. Hnutí ANO podle nejnovějšího volebního průzkumu oslabuje, aktuálně by získal. Hnutí ANO podle nejnovějšího volebního průzkumu oslabuje, aktuálně. Hnutí ANO podle nejnovějšího volebního průzkumu oslabuje, aktuálně by získalo 28,8. Nejnovějšího volebního průzkumu oslabuje, aktuálně by získalo 28,8%. Nejnovějšího průzkumu oslabuje, aktuálně by získalo 28,8% hlasů. Oslabuje, aktuálně by získalo 28,8% hlasů. Téměř o 4. Aktuálně by získalo 28,8% hlasů. Téměř o 4% body méně. Získalo 28,8% hlasů. Téměř o 4% body méně. 8,8% hlasů. Téměř o 4% body méně než v květnu. Vyplývá 10% hlasů. Téměř o 4% body méně než v květnu. Vyplývá to z průzkumu hlasů. Téměř o 4% body méně než v květnu. Vyplývá to z průzkumu agentury NM. O 4% body méně než v květnu. Vyplývá to z průzkumu agentury NMS pro body méně než v květnu. Vyplývá to z průzkumu agentury NMS pro novinky.cz. Než v květnu. Vyplývá to z průzkumu agentury NMS pro novinky.cz. Naopak posilují. Vyplývá to z průzkumu agentury NMS pro novinky.cz. Naopak posilují starostové.

Máme aktuální číslo. Zdržovat jenom připomínám, že na našem Facebooku dneska rozdáváme aktuální číslo časopisu.

Jestli pište, pokud ho chcete, máte možnost to získat, no a my jdeme na muziku. Dáme si, pokud ho chcete, máte možnost to získat, no a my jdeme na muziku. Dáme si třeba Nightwish, máte možnost to získat, no a my jdeme na muziku. Dáme si třeba Nightwish, dáme si získat, no a my jdeme na muziku. Dáme si třeba Nightwish, dáme si taky a my jdeme na muziku. Dáme si třeba Nightwish, dáme si taky Kiss and Dynamite. Dáme si třeba Nightwish, dáme si taky Kiss and Dynamite, ale na začátek. Dáme si třeba Nightwish, dáme si taky Kiss and Dynamite, ale na začátek týhle hodiny. Třeba Nightwish, dáme si taky Kiss and Dynamite, ale na začátek týhle hodiny. Twish, dáme si taky Kiss and Dynamite, ale na začátek týhle hodiny to budou Green Day. Tak taky Kiss and Dynamite, ale na začátek týhle hodiny to budou Green Day. Tak hezký pondělí zokrát Dynamite, ale na začátek týhle hodiny to budou Green Day. Tak hezký pondělí zokrát jen přeju, ale na začátek týhle hodiny to budou Green Day. Tak hezký pondělí zokrát jen přeju. Týhle hodiny to budou Green Day. Tak hezký pondělí zokrát jen přeju. To budou Green Day. Tak hezký pondělí zokrát jen přeju. Tak hezký pondělí zokrát jen přeju. Hezký pondělí zokrát jen přeju. Hezký pondělí zokrát jen přeju.

Rokový dopoledne s... Rokový dopoledne... Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rok... Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rock Radio. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rock Radio. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rock Radio. S Kamilem Drábem. Rock Radio. Drábem. Rock Radio. Rock Radio.

Hrdlička ze skupiny Škvor a zdravím. Ahoj, tady Petr Hrdlička ze skupiny Škvor a zdravím všechny posluchače. Ahoj, tady Petr Hrdlička ze skupiny Škvor a zdravím všechny posluchače Rock Rádia. Ahoj, tady Petr Hrdlička ze skupiny Škvor a zdravím všechny posluchače Rock Rádia. Ahoj, tady Petr Hrdlička ze skupiny Škvor a zdravím všechny posluchače Rock Rádia. Hrdlička ze skupiny Škvor a zdravím všechny posluchače Rock Rádia. Škvor a zdravím všechny posluchače Rock Rádia. Zdravím všechny posluchače Rock Rádia. Rock Rádia.

0: která je z připravovaného alba Na hraně, který vyjde už, pokud počítám,
1: Což je skvělý, já už ho mám, co jste si dělali před prodej, tak už ho budete mít doma. Což je

skvělý, já už ho mám doma nějaký čas, takže už jsem před prodej, tak už ho budete mít doma. Což je skvělý, já už ho mám doma nějaký čas, takže už jsem měl tak už ho budete mít doma. Což je skvělý, já už ho mám doma nějaký čas, takže už jsem měl možnost ho naposlouchat. Což je skvělý, já už ho mám doma nějaký čas, takže už jsem měl možnost ho naposlouchat a musím říct, že což je skvělý, já už ho mám doma nějaký čas, takže už jsem měl možnost ho naposlouchat a musím říct, že je to velice. Už ho mám doma nějaký čas, takže už jsem měl možnost ho naposlouchat a musím říct, že je to velice příjemný. Musím říct, že je to velice příjemný pokračování předchozího alba Sobě věrnej. Velice příjemný pokračování předchozího alba Sobě věrnej. Jsou na něj skvělý písničky a právě pokračování předchozího alba Sobě věrnej. Jsou na něj skvělý písničky a právě píseň tajného alba Sobě věrnej. Jsou na něj skvělý písničky a právě píseň tajný pa Sobě věrnej. Jsou na něj skvělý písničky a právě píseň tajný přání jednej. Jsou na něj skvělý písničky a právě píseň tajný přání je za mě. Jsou na něj skvělý písničky a právě píseň tajný přání je za mě takový písničky a právě píseň tajný přání je za mě takovej, bych řekl, právě píseň tajný přání je za mě takovej, bych řekl, asi tajný přání je za mě takovej, bych řekl, asi největší je za mě takovej, bych řekl, asi největší hit. Takovej, bych řekl, asi největší hit z týhletý desky, ale oni největší hit z týhletý desky, ale oni ty písně postupně rostou, jak je hit z týhletý desky, ale oni ty písně postupně rostou, jak je poslouchat hit z týhletý desky, ale oni ty písně postupně rostou, jak je desky, ale oni ty písně postupně rostou, jak je posloucháte, tak se objevují noví. Oni ty písně postupně rostou, jak je posloucháte, tak se objevují noví a nový. Ty písně postupně rostou, jak je posloucháte, tak se objevují nový a nový a postupně rostou, jak je posloucháte, tak se objevují nový a nový a lezou vám, jak je posloucháte, tak se objevují nový a nový a lezou vám pod kůži, tak se objevují nový a nový a lezou vám pod kůži, zaposlouchávají nový a nový a lezou vám pod kůži, zaposlouchávají se takový a lezou vám pod kůži, zaposlouchávají se, takže těch písní lezou vám pod kůži, zaposlouchávají se, takže těch písní opravdu je tam spousta. Vám pod kůži, zaposlouchávají se, takže těch písní opravdu je tam spousta. Zaposlouchávají se, takže těch písní opravdu je tam spousta. Těším se, slouchávají se, takže těch písní opravdu je tam spousta. Těším se na to, až takže těch písní opravdu je tam spousta. Těším se na to, až uslyšíte písní opravdu je tam spousta. Těším se na to, až uslyšíte třeba, je tam spousta, těším se na to, až uslyšíte třeba Stačí jen chtít, což je tak spousta, těším se na to, až uslyšíte třeba Stačí jen chtít, což je tak, těším se na to, až uslyšíte třeba Stačí jen chtít, což je taky výborná skladba, která zatím ještě to, až uslyšíte třeba Stačí jen chtít, což je taky výborná skladba, která zatím ještě teda venku, víte třeba Stačí jen chtít, což je taky výborná skladba, která zatím ještě teda venku není, Stačí jen chtít, což je taky výborná skladba, která zatím ještě teda venku není, ale což je taky výborná skladba, která zatím ještě teda venku není, ale určitě taky výborná skladba, která zatím ještě teda venku není, ale určitě zatím ještě teda venku není, ale určitě si ji potom můžete najít, ještě teda venku není, ale určitě si ji potom můžete najít na desce není, ale určitě si ji potom můžete najít na desce a ale určitě si ji potom můžete najít na desce a poslechnout. No, určitě si ji potom můžete najít na desce a poslechnout. No, jak jsem říkal, určitě si ji potom můžete najít na desce a poslechnout. No, jak jsem říkal, každopádně 15. si ji potom můžete najít na desce a poslechnout. No, jak jsem říkal, každopádně 15. kdy můžete najít na desce a poslechnout. No, jak jsem říkal, každopádně 15. kdy deska vychází, se ji bude se a poslechnout. No, jak jsem říkal, každopádně 15. kdy deska vychází, se jí budeme na rok slechnout. No, jak jsem říkal, každopádně 15. kdy deska vychází, se jí budeme na rok rádiu. No, jak jsem říkal, každopádně 15. kdy deska vychází, se jí budeme na rok rádiu věnovat. Teď se každopádně 15.

0: 11., kdy deska vychází, se jí budeme na Rock Rádiu věnovat. Teď se pojďme věnovat 15., kdy deska vychází, se jí budeme na Rock Rádiu věnovat. Teď se pojďme věnovat deska vychází, se jí budeme na Rock Rádiu věnovat. Teď se pojďme věnovat Remons, dáme si tak kazí, se jí budeme na Rock Rádiu věnovat. Teď se pojďme věnovat Remons, dáme si taky Panoptiko anebo na Rock Rádiu věnovat. Teď se pojďme věnovat Remons, dáme si taky Panoptiko anebo Amaran. Rock Rádiu věnovat. Teď se pojďme věnovat Remons, dáme si taky Panoptiko anebo Amaran. Věnovat. Teď se pojďme věnovat Remons, dáme si taky Panoptiko anebo Amaran. Teď se pojďme věnovat Remons, dáme si taky Panoptiko anebo Amaran.
1: Tak co, sousede, už máš...
0: Dáme si taky Panoptiko anebo Amaran.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
0: Dáme si taky Panoptiko anebo Amaran.
1: Tak co, sousede, už máš...
0: ...anebo Amaran.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám.
0: Amaran.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním...
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen?
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním...
1: Sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen?
1: No nekecej.
2: Zimní gumy? No jasně, že mám. A k ním nový Citroen?
1: No nekecej.
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen?
1: No nekecej.
3: Citroen Happy Day.
2: A k ním nový Citroen?
1: No nekecej.
3: Citroen Happy Days jsou tu.
2: Citroen?
1: No nekecej.
3: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny?
1: Nekecej.
3: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny? Až 8... Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny? Až 8 let záruka? Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny? Až 8 let záruka? A jsou tu. S nimi extra ceny? Až 8 let záruka a zimní pneu k vozu. Extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrk zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz. Do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
4: Vytvoř
3: 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz. Tak mrkněte na Citroën.cz.
4: Vytvořeno s použitím AI.
3: Mrkněte na Citroën.cz.
4: Vytvořeno s použitím AI.
3: CZ.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Právě teď v KIK.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Právě teď v KIK.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Právě teď v KIK. Zachumlejte se se Stitchem.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Právě teď v KIK. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama. Právě teď v KIK. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za 200. Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 204. Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun. A měkejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun. A měkké sameto. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 300 za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den. A občení za 399 korun. Víc pro každý den. 399 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. 9 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte. Pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.

0: pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
1: Mě do postele fičí.

0: Ve čtvrtek v 19 hodin měla premiéru skladba Tajný.
1: Což je skladba už třetí single, která je z připravovaného alba Na hraně, který vyjde už třetí single.

0: doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. A pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buď teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako domejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. Svěrka svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným kovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Z internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám. Užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
1: Pozor, přijíždí Dýňová
0: parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
1: Pozor, přijíždí
0: Seznam najdu tam, co neznám.
1: Pozor, přijíždí Dýňová sezóna.
0: Najdu tam, co neznám.
1: Pozor, přijíždí Dýňová sezóna.
2: Na farmě.
0: Co neznám.
1: Pozor, přijíždí Dýňová sezóna.
2: Na farmě Vraňany je vše ve znamení.
1: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
2: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
1: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
2: Na farmě Vraňany je vše ve znamení
1: dýňová sezóna.
2: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
1: Dlabání, malování, dýňová sezóna.
2: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
1: Dlabání, malování, dýňová stezka.
2: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
1: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a
2: vše ve znamení dýní.
1: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní
2: dýní.
1: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé. Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé. Dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
2: Dýně si u nás
1: dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
2: Dýně si u nás
1: fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
2: Dýně si u nás můžete i koupit
1: a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
2: Dýně si u nás můžete i koupit na
1: podzimní zábavy pro děti i dospělé.
2: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
1: A pro děti i dospělé.
2: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
1: A když vám v tom vše
2: dospělé. Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
1: A když vám v tom všem
2: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
1: A když vám v tom všem vyhládne
2: koupit na vaření i podzimní výzdobu.
1: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč.
2: Vaření i podzimní výzdobu.
1: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová
2: výzdobu.
1: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka. A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka. Všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové nok. Čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka, koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
2: Dýňový
1: dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
2: Dýňový ráj na farmě.
1: Dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
2: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
1: Farma Vranka a dokonce i dýňové kafe.
2: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
1: Farma Vra a dokonce i dýňové kafe.
2: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
1: Farma Vraňany. Dýňové kafe.
2: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
1: Farma Vraňany. Originál, který
2: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
1: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
2: Je na farmě Vraňany.
1: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
3: Svět není jen
2: farmě Vraňany.
1: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
3: Svět není jen

snad s námi poraděj, jinak mi poraděj, jinak jsem raděj, jinak jsem raděj, jinak jsem raděj, jinak jsem raděj, jinak jsem raděj.

0: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
1: Svět není jen...
0: Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
1: Svět není jen samé slunce a...
0: Který poznáte chutí.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo.
0: Nechutí.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatik. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tom. Není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tom, keď jsou pneumatik slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tom, keď jsou pneumatiky na duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tom, keď jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani zlý a drsný místo. Pneumatiky Tom, keď jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani zlý místo. Pneumatiky Tom, keď jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Pneumatiky Tom, keď jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
2: Nejlevnější pneuce
1: jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
2: Nejlevnější pneu.cz.
1: Na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
2: Nejlevnější pneu.cz.
1: Bijete hubu ani za deště.
2: Nejlevnější pneu.cz.
3: Čekáte na nejvýhodnější.
2: Nejlevnější pneu.cz.
3: Čekáte
2: nejlevnější pneu.cz.
3: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
2: Pneu.cz.
3: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz? Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
4: Tak.
3: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
4: Tak.
3: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
4: Tak, abyste ho nepromeškali.
3: V Auto S.A. máte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
4: Tak, abyste ho nepromeškali.
3: V Auto S.A. máte záruku výhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
4: Tak, abyste ho nepromeškali.
3: V Auto S.A. máte záruku výhodné ojetý vůz?
4: Tak, abyste ho nepromeškali.
3: V Auto S.A. máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
4: Tak, abyste ho nepromeškali.
3: V Auto S.A. máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
4: Garant nepromeškali.
3: V Auto S.A. máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
4: Garanci kvality.
3: V Auto S.A. máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
4: Garanci kvality i výhodného financování.
3: Máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
4: Garanci kvality i výhodného financování.
3: Ceny a široké nabídky.
4: Garanci kvality i výhodného financování.
3: Vyberte široké nabídky.
4: Garanci kvality i výhodného financování.
3: Vyberte si ze 6000 vozů
4: jeho financování.
3: Vyberte si ze 6000 vozů v Auto S.A. právě teď a výhodně. Vyberte si ze 6000 vozů v Auto S.A. právě teď a výhodně.
5: Kdo na to jde?
3: Od 6000 vozů v Auto S.A. právě teď a výhodně.
5: Kdo na to jde?
3: Od vozů v Auto S.A. právě teď a výhodně.
5: Kdo na to jde? Od lesa koupí Auto
3: S.A. právě teď a výhodně.
5: Kdo na to jde? Od lesa koupí auto u S.A.
3: právě teď a výhodně.
5: Kdo na to jde? Od lesa koupí auto u S.A.
3: výhodně.
5: Kdo na to jde? Od lesa koupí auto u S.A.
6: Přemýšlíte,
5: kdo na to jde? Od lesa koupí auto u S.A.
6: Přemýšlíte o nové koupelně?
5: Od lesa koupí auto u S.A.
6: Přemýšlíte o nové koupelně nebo
5: koupí auto u S.A.
6: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodeje
5: S.A.
6: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodeje Siko nebo na... Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodeje Siko nebo na web Siko.cz. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodeje Siko nebo na web Siko.cz. Koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodeje Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete i kuchyni? Zamište do prodeje Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci, styl. Zamište do prodeje Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější CZ, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupel. Inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma. Stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma. A grafický a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma. A grafický návrh oblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma. A grafický návrh kuchyně a její montáže. Nyní grafický návrh koupelny zdarma. A grafický návrh kuchyně a její montáž. Grafický návrh koupelny zdarma. A grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Koupelny zdarma. A grafický

0: Grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen ten každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20 000 kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20 000 koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení. Tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vaše. Sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vaše. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz kuchyní a také podlah. Siko.cz.
1: Někdy se člověk musí otáčet.
0: Také podlah. Siko.cz.
1: Někdy se člověk musí otáčet.
0: Siko.cz.
1: Někdy se člověk musí otáčet.
0: Jindy se v CZ.
1: Někdy se člověk musí otáčet.
0: Jindy se vše točí.
1: Někdy se člověk musí otáčet.
0: Jindy se vše točí kolem práce.
1: Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás,
0: může vše točí kolem práce.
1: Aby se svět točil podle vás,
0: může vám home práce.
1: Aby se svět točil podle vás,
0: může vám home credit půjčit klidně milion.
1: Aby se svět točil podle vás,
0: může vám home credit půjčit klidně milion.
1: I na točil podle vás,
0: může vám home credit půjčit klidně milion.
1: I na podnikání.
0: Může vám home credit půjčit klidně milion.
1: I na podnikání.
0: Žádost
1: může vám home credit půjčit klidně milion.
0: I na podnikání.
1: Žádost vyřídí ten kredit půjčit klidně milion.
0: I na podnikání.
1: Žádost vyřídíte na naší pobočce
0: klidně milion.
1: I na podnikání.
0: Žádost vyřídíte na naší pobočce
1: nebo
0: i na podnikání.
1: Žádost vyřídíte na naší pobočce
0: nebo online
1: na podnikání.
0: Žádost vyřídíte na naší pobočce
1: nebo online
0: do 15 minut.
1: Žádost vyřídíte na naší pobočce
0: nebo online
1: do 15 minut.
0: Žádost vyřídíte na naší pobočce
1: nebo online
0: do 15 minut.
1: Homecredit.cz
0: na naší pobočce
1: nebo online
0: do 15 minut.
1: Homecredit.cz
0: pobočce
1: nebo online
0: do 15 minut.
1: Homecredit.cz
0: nebo online
1: do 15 minut.
0: Homecredit.cz
1: online
0: do 15 minut.
1: Homecredit.cz
0: 15 minut.
1: Homecredit.cz
2: všichni.
0: Homecredit.cz
2: všichni jdeme.
0: Homecredit.cz
2: všichni jdeme životem svou.
0: CZ.
2: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás. Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás. Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky pod. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby nás, ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé, že potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké. 12. pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké. 12. až 14. říjte služby pro nevidomé a slabozraké.

0: 12. až 14. října v ulici Domé a Slabozraké. 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Zraké. 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastel. 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. V ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka teď. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka .cz. Pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka .cz. Svět. Bílá pastelka .cz.
1: Doktor Max ova
0: bílá pastelka .cz.
1: Doktor Max o vás pečuje
0: pastelka .cz.
1: Doktor Max o vás pečuje už 20.cz. Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Na Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte běh. Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci na alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola chytré hodinky získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola chytré hodinky nebo poukazy registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky, nebo poukazy na měření cholesterolu o elektrokola, chytré hodinky, nebo poukazy na měření cholesterolu. Trokola, chytré hodinky, nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drma hodinky, nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drmax.cz, nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drmax.cz, na měření cholesterolu. Více na drmax.cz, lomeno soutěž. Cholesterolu. Více na drmax.cz, lomeno soutěž. Více na drmax.cz, lomeno soutěž. Drmax.cz, lomeno soutěž.
2: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš. Si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu k Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky zaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. A zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto CZ. To i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto CZ. Direct Auto CZ. Direct Auto. Konečně férový autobazar. Auto CZ. Direct Auto. Konečně férový autobazar. Direct Auto. Konečně férový autobazar. Rock Auto. Konečně férový autobazar. Rock. Konečně férový autobazar.
3: Rock Radio.
2: Férový autobazar.
3: Rock Radio.
2: Bazar.

0: www.oknasukorady.cz.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste... Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčuje? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nám, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy, nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy.

0: nekouřím a dovezu se sám. Více na minijeřabzlin.cz. Nekouřím a dovezu se sám. Více na minijeřabzlin.cz. Dovezu se sám. Více na minijeřabzlin.cz.
1: Rok má být tvrdý.
0: Více na minijeřabzlin.cz.
1: Rok má být tvrdý. A
0: minijeřabzlin.cz.
1: Rok má být tvrdý. A beton. Rok má být tvrdý. A beton taky. Rok má být tvrdý. A beton taky. Ferobet. Rok má být tvrdý. A beton taky. Ferobet. Krásná dlažba. Rok má být tvrdý. A beton taky. Ferobet. Krásná dlažba. A beton taky. Ferobet. Krásná dlažba. A pevná z beton taky. Ferobet. Krásná dlažba. A pevná zeď. Ferobet. Krásná dlažba. A pevná zeď. Ferobet.cz. Bet. Krásná dlažba. A pevná zeď. Ferobet.cz. Zeď. Ferobet.cz. Ferobet.cz. CZ.

0: ale my na sebe po 18. Ale my na sebe po 18. Ale my na sebe po 18. Rok rádia radši dejchat. Ale my na sebe po 18. Rok rádia radši dejchat nebudeme. Ale my na sebe po 18. Rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebudeme. My na sebe po 18. Rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej po 18. Rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach, ale po rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach, ale pořádnej rokovej mňa radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach, ale pořádnej rokovej mejda. A nebude to žádnej potlach, ale pořádnej rokovej mejda. Tři ostrý český skupnej potlach, ale pořádnej rokovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým, ale pořádnej rokovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, nejrokovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým rock rádia, slušný rockerky mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým rock rádia, slušný rock. Tři ostrý český skupiny, tým rock rádia, slušný rockerky, křest kalendářů. Tři český skupiny, tým rock rádia, slušný rockerky, křest kalendářů. Prostě slušná skupiny, tým rock rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava, tým rock rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všud, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všud, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Slava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete tudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámej pět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy pením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu sedy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme v sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovních halách, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovních hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Data. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokový rádio CZ. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokový rádio CZ. Pít plnoletost. Lístky na rokový rádio CZ. Plnoletost. Lístky na rokový rádio CZ. Lístky na rokový rádio CZ. Ahoj, rokový rádio CZ.
1: Ahoj, jsem Mio
0: CZ.
1: Ahoj, jsem Minijeřáb Zlín, pomůžu ti. Ahoj, jsem Minijeřáb Zlín, Ahoj, jsem Minijeřáb Zlín, pomůžu ti stavět. Ahoj, jsem Minijeřáb Zlín, pomůžu ti stavět, rekonstruovat. Ahoj, jsem Minijeřáb Zlín, pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat. Jsem Minijeřáb Zlín, pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat i pomocní.

0: To je krásný, jak... To je krásný, jak se s tím Queenie po... To je krásný, jak se s tím Queenie pohráli v roce... To je krásný, jak se s tím Queenie pohráli v roce... Queenie pohráli v roce 1995 a vyložili tuhletu píseň ze solového... Hráli v roce 1995 a vyložili tuhletu píseň ze solového alba... 1995 a vyložili tuhletu píseň ze solového alba Mr... 95 a vyložili tuhletu píseň ze solového alba Mr. Bad Guy... Píseň ze solového alba Mr. Bad Guy Freddieho Mercuryho. Solovýho alba Mr. Bad Guy Freddieho Mercuryho a zpracovali do týhle Mr. Bad Guy Freddieho Mercuryho a zpracovali do týhle podoby a Guy Freddieho Mercuryho a zpracovali do týhle podoby a přidali tam takový Freddieho Mercuryho a zpracovali do týhle podoby a přidali tam takový ty znaky jako z Magiho a zpracovali do téhle podoby a přidali tam takový ty znaky jako z Magic, že jo, a Living on My Own. Zpracovali do téhle podoby a přidali tam takový ty znaky jako z Magic, že jo, a Living on My Own. Do téhle podoby a přidali tam takový ty znaky jako z Magic, že jo, a Living on My Own. Z té písně podoby a přidali tam takový ty znaky jako z Magic, že jo, a Living on My Own. Z té písně tak tam takový ty znaky jako z Magic, že jo, a Living on My Own. Z té písně tak tam ty znaky jako z Magic, že jo, a Living on My Own z té písně, tak tam přidali jako takový z Magic, že jo, a Living on My Own z té písně, tak tam přidali jako takový tyhle ty, jo, a Living on My Own z té písně, tak tam přidali jako takový tyhle ty styční bod jako a on z té písně, tak tam přidali jako takový tyhle ty styční bod jako a třešnička písně, tak tam přidali jako takový tyhle ty styční bod jako a třešnička jenom pro fanš tam přidali jako takový tyhle ty styční bod jako a třešnička jenom pro fanš šmekry, aby si to tam našli, tyhle ty styční bod jako a třešnička jenom pro fajnšmekry, aby si to tam našli, tyhle ty styční bod jako a třešnička jenom pro fajnšmekry, aby si to tam našli, jako a třešnička jenom pro fajnšmekry, aby si to tam našli, jinak samozřejmě tahle píseň patří třešnička jenom pro fajnšmekry, aby si to tam našli, jinak samozřejmě tahle píseň patří do solový tvorby, jenom pro fajnšmekry, aby si to tam našli, jinak samozřejmě tahle píseň patří do solový tvorby, fajnšmekry, aby si to tam našli. Jinak samozřejmě tahle píseň patří do solový tvorby Freddieho Mercuryho. Jinak samozřejmě tahle píseň patří do solový tvorby Freddieho Mercuryho, ale vyšla na album Maidenham. Jinak samozřejmě tahle píseň patří do solový tvorby Freddieho Mercuryho, ale vyšla na album patří do solový tvorby Freddieho Mercuryho, ale vyšla na album Maidenham. Tedy do solový tvorby Freddieho Mercuryho, ale vyšla na album Maidenham. Tedy posmrtným albumem Freddieho Mercuryho, ale vyšla na album Maidenham. Tedy posmrtným albu kapely Queen Mercuryho, ale vyšla na album Maidenham, tedy posmrtným albu kapely Queen po takový úctě Freddieho Mercuryho. No a my se pojďme podívat na narozeniny. Který oslavíme 7. listopadu ve Zlíně.
1: A samozřejmě i jeden hudební dárek na... A taky tři kapely, které nám přijdou popřát a samozřejmě i jeden hudební

dárek navíc. To všechno víte taky, který nám přijdou popřát a samozřejmě i jeden hudební dárek navíc. To všechno víte taky, co si popřát a samozřejmě i jeden hudební dárek navíc. To všechno víte taky, co se týká toho kalendáře, samozřejmě i jeden hudební dárek navíc. To všechno víte taky, co se týká toho kalendáře, tak hudební dárek navíc. To všechno víte taky, co se týká toho kalendáře, tak ten se oficiálně to všechno víte taky, co se týká toho kalendáře, tak ten se oficiálně pokřtí na narození taky, co se týká toho kalendáře, tak ten se oficiálně pokřtí na narozeninách, tak ten se oficiálně pokřtí na narozeninách a do prodeje půjde 9. listopadu. Se oficiálně pokřtí na narozeninách a do prodeje půjde 9. pokřtí na narozeninách a do prodeje půjde 9. listopadu. Ale pokud už se na narozeninách a do prodeje půjde 9. listopadu. Ale pokud už se nemůžete dočkat, do prodeje půjde 9. listopadu. Ale pokud už se nemůžete dočkat, tak se můžete podívat, že půjde 9. listopadu. Ale pokud už se můžete dočkat, tak se 9. listopadu. Ale pokud už se nemůžete dočkat, tak se můžete podívat na naše sociální. Ale pokud už se nemůžete dočkat, tak se můžete podívat na naše sociální sítě. A už se nemůžete dočkat, tak se můžete podívat na naše sociální sítě. A taky do té dočkat, tak se můžete podívat na naše sociální sítě. A taky do slušný party na rok se můžete podívat na naše sociální sítě. A taky do slušný party na rokový rádio naše sociální sítě. A taky do slušný party na rokovýradio.cz a tam sociální sítě. A taky do slušný party na rokovýradio.cz a tam na vás čeká a taky do slušný party na rokovýradio.cz a tam na vás čeká takový jakože a taky do slušný party na rokovýradio.cz a tam na vás čeká takový jakože překvapení do ty na rokovýradio.cz a tam na vás čeká takový jakože překvapení dozvíte se radio.cz a tam na vás čeká takový jakože překvapení dozvíte se jaký rokový hudebník a tam na vás čeká takový jakože překvapení dozvíte se jaký rokový hudebníky a jaký zvířat a tam na vás čeká takový jakože překvapení dozvíte se jaký rokový hudebníky a jaký zvířata vás čeká takový jakože překvapení dozvíte se jaký rokový hudebníky a jaký zvířata jsme pro vás překvapení dozvíte se jaký rokový hudebníky a jaký zvířata jsme pro vás letos nafotili dozvíte se jaký rokový hudebníky a jaký zvířata jsme pro vás letos nafotili do kalendáře jaký rokový hudebníky a jaký zvířata jsme pro vás letos nafotili do kalendáře jaký hudebníky a jaký zvířata jsme pro vás letos nafotili do kalendáře slušně jaký zvířata jsme pro vás letos nafotili do kalendáře slušnej rocker 2027 jsme pro vás letos nafotili do kalendáře slušnej rocker 2027 a navíc jo můžete nafotili do kalendáře slušnej rocker 2027 a navíc jo můžete dáře slušnej rocker 2027 a navíc jo můžete ve slušný partě slušnej rocker 2027 a navíc jo můžete ve slušný partě i předobjednat abyste 2027 a navíc jo můžete ve slušný partě i předobjednat abyste měli 7 a navíc jo můžete ve slušný partě i předobjednat abyste měli jistotu že navíc jo můžete ve slušný partě i předobjednat abyste měli jistotu že na vás zbyde můžete ve slušný partě i předobjednat abyste měli jistotu že na vás zbyde pokud se partě i předobjednat abyste měli jistotu že na vás zbyde pokud se třeba do Zlína nechystáte objednat abyste měli jistotu že na vás zbyde pokud se třeba do Zlína nechystáte a nebo pokud zbyde pokud se třeba do Zlína nechystáte a nebo pokud nebudete zrovna nejrychlejší 9. listopadu pokud se třeba do Zlína nechystáte a nebo pokud nebudete zrovna nejrychlejší 9. listopadu Zlína nechystáte a nebo pokud nebudete zrovna nejrychlejší 9. listopadu a nebo pokud nebudete zrovna nejrychlejší 9. listopadu a celý náklad a nebo pokud nebudete zrovna nejrychlejší 9. listopadu a celý náklad se vyprodá nebudete zrovna nejrychlejší 9. listopadu a celý náklad se vyprodá nejrychlejší 9. listopadu a celý náklad se vyprodá nečekaně rychle 9. listopadu a celý náklad se vyprodá nečekaně rychle. Takže tu možnost listopadu a celý náklad se vyprodá nečekaně rychle. Takže tu možnost máte, celý náklad se vyprodá nečekaně rychle. Takže tu možnost máte, jinak lupeny prodá nečekaně rychle. Takže tu možnost máte, jinak lupeny ještě pořád kupujte na naše nečekaně rychle. Takže tu možnost máte, jinak lupeny ještě pořád kupujte na naše narozeniny. Takže tu možnost máte, jinak lupeny ještě

0: Je pořád kupujte na naše narozeniny, aktuálně že tu možnost máte, jinak lupen ještě pořád kupujte na naše narozeniny, aktuálně tento měsíc v říjnu stojí, jinak lupen ještě pořád kupujte na naše narozeniny, aktuálně tento měsíc v říjnu stojí 890, pořád kupujte na naše narozeniny, aktuálně tento měsíc v říjnu stojí 890 korun, kupujte na naše narozeniny, aktuálně tento měsíc v říjnu stojí 890 korun a naše narozeniny, aktuálně tento měsíc v říjnu stojí 890 korun a v listopadu budou stát tento měsíc v říjnu stojí 890 korun a v listopadu budou v říjnu stojí 890 korun a v listopadu budou stát 890 korun a v listopadu budou stát 990 korun a v listopadu budou stát 990
1: padají vám
0: a v listopadu budou stát 990
1: padají vám vlasy.
0: Padu budou stát 990.
1: Padají vám vlasy.
0: Stát 990.
1: Padají vám vlasy. Vraťte úder.
0: 90.
1: Padají vám vlasy. Vraťte úder. Alpecin kofeinový. Padají vám vlasy. Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a brte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Tové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro Alpecin. Doping pro vaše vlasy.
0: No a my jedeme dál v rokovým dopoledním.
1: Doping pro vaše vlasy.
0: No a my jedeme dál v rokovým
1: dopoledním. Pro vaše vlasy.
0: No a my jedeme dál v rokovým dopoledni za chvíli 11. To znamená
1: vlasy.
0: No a my jedeme dál v rokovým dopoledni za chvíli. No a my jedeme dál v rokovým dopoledni za chvíli 11. To znamená elektrický. No a my jedeme dál v rokovým dopoledni za chvíli 11. To znamená elektrický oběd. No a my jedeme dál v rokovým dopoledni za chvíli 11. To znamená elektrický oběd. Muzika podle vaší. V rokovým dopoledni za chvíli 11. To znamená elektrický oběd. Muzika podle vaší chuti a přání. Do týdne za chvíli 11. To znamená elektrický oběd. Muzika podle vaší chuti a přání. Do té doby. To znamená elektrický oběd. Muzika podle vaší chuti a přání. Do té doby ještě vysací zámek. Elektrický oběd. Muzika podle vaší chuti a přání. Do té doby ještě vysací zámek Architects i do té doby ještě vysací zámek Architects anebo taky Blink 182 na Rock Rádiu. Ještě vysací zámek Architects anebo taky Blink 182 na Rock Rádiu. Architects anebo taky Blink 182 na Rock Rádiu.
1: Ráno do práce.
0: Taky Blink 182 na Rock Rádiu.
1: Ráno do práce. Odpoledne
0: na Rock Rádiu.
1: Ráno do práce. Odpoledne za město a o ráno do práce, odpoledne za město a o víkendu do práce, odpoledne za město a o víkendu divočina, odpoledne za město a o víkendu divočina, nový dne za město a o víkendu divočina, to a o víkendu divočina, nový Jeep a o víkendu divočina. Nový Jeependu, divočina. Nový Jeep Avenger, divočina. Nový Jeep Avenger, kompaktní SUV, divočina. Nový Jeep Avenger, kompaktná. Nový Jeep Avenger, kompaktní SUV se zárukou na 5 let. Nový Jeep Avenger, kompaktní SUV se zárukou na 5 let. Pořídí Jeep Avenger. Kompaktní SUV se zárukou na 5 let pořídí. Kompaktní SUV se zárukou na 5 let pořídíte od 400. Kompaktní SUV se zárukou na 5 let pořídíte od 400. SUV se zárukou na 5 let pořídíte od 449 000. Zárukou na 5 let pořídíte od 449 900 korun. Pořídíte od 449 900 korun. Jeep od 449 900 korun. Jeep Avenger 349 900 korun. Jeep Avenger tak 49 000.

0: 900 korun. Jeep Avenger. Tak kam to bude? Víc 900 korun. Jeep Avenger. Tak kam to bude? Jeep Avenger. Tak kam to bude? Jeep Avenger. Tak kam to bude? Avenger. Tak kam to bude? Bude.
1: Z nabídky 7 dní Peugeot. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 300 nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc nebo 2000 podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc nebo 2. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc nebo 2008 již za 208 již za 379 tisíc nebo 2008 již za 470 již za 379 tisíc nebo 2008 již za 475 tisíc 379 tisíc nebo 2008 již za 475 tisíc 75 tisíc nebo 2008 již za 475 tisíc 7 dní Peugeot o 2008 již za 475 tisíc 7 dní Peugeot. Právě teď. Tak již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Tak nečekejte.
1: 375 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Tak nečekejte.
1: Tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Tak nečekejte. Jezděte.
1: Staňte se. 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Tak nečekejte. Jezděte.
1: Právě teď.
2: Tak nečekejte. Jezděte.
1: Staňte se Peugeotákem u Kopecké.
2: Tak nečekejte, jezděte.
1: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
2: Autosalony Kopecké. Jezděte.
1: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
2: Autosalony Kopecký. Jezděte.
1: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
2: Autosalony.
1: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
2: Autosalony Kopecký. Služby,
1: na které se Peugeotákem u Kopeckého.
2: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvykem
1: u Kopeckého.
2: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
1: Víceckého.
2: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
1: Více na kopecký.cz.
2: Salony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
1: Více na kopecký.cz.
2: Tak. Služby, na které se snadno zvyká.
1: Více na kopecký.cz.
3: Tak děti, zítra je taky den.
2: Na které se snadno zvyká.
1: Více na kopecký.cz.
3: Tak děti, zítra je taky den.
2: Snadno zvyká.
1: Více na kopecký.cz.
3: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku.
1: Více na kopecký.cz.
3: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a
1: CZ.
3: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. Zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. Den. A teď už do spacáku a spinkat. Do spacáku a spinkat. Spinkat.
4: Luboši, ty ho nevíš. Luboši, ty ho nevíš.

0: Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Vevat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www. Bez jinak. Zkus to bez kempu. www. Bez kempu CZ. Kempu. www. Bez kempu CZ.
1: Klikni.
0: www. Bez kempu CZ.
1: Klikni.
0: Bez kempu CZ.
1: Klikni.
2: Mironet nová dvojka.
0: CZ.
1: Klikni.
2: Mironet nová dvojka a šoproku přináší.
1: Klikni.
2: Mironet nová dvojka a šoproku přináší.
3: Gravitrax.
1: Klikni.
2: Mironet nová dvojka a šoproku přináší.
3: Gravitrax Spider-Man Start.
1: Klikni.
2: Mironet nová dvojka a šoproku přináší.
3: Gravitrax Spider-Man Startovní.
2: Nová dvojka a šoproku přináší.
3: Gravitrax Spider-Man Startovní sada.
2: Ta XXL novinka a šoproku přináší.
3: Gravitrax Spider-Man Startovní sada.
2: Ta XXL novinka od Ravensburgu.
3: Gravitrax Spider-Man Startovní sada.
2: Ta XXL novinka od
3: Gravitrax Spider-Man Startovní sada.
2: Ta XXL novinka od Ravensburgu.
3: Jasně, Kulderman Startovní sada.
2: Ta XXL novinka od Ravensburgu.
3: Jasně, kuličková dráha sada.
2: Ta XXL novinka od Ravensburgu.
3: Jasně, kuličková dráha se superhrdiny.
2: Ta XXL novinka od Ravensburgu.
3: Jasně, kuličková dráha se superhrdiny.
2: To musíka od Ravensburgu.
3: Jasně, kuličková dráha se superhrdiny.
2: To musím mít.
3: V Ravensburgu. Jasně, kuličková dráha se superhrdiny.
2: To musím mít.
3: V Mironetu není za
2: sně,
3: kuličková dráha se superhrdiny.
2: To musím mít.
3: V Mironetu není za bomba, cečková dráha se superhrdiny.
2: To musím mít.
3: V Mironetu není za bomba, cenu 2000 sáha se superhrdiny.
2: To musím mít.
3: V Mironetu není za bomba, cenu.
2: To musím mít.
3: V Mironetu není za bomba, cenu 2790.
2: Musím mít.
3: V Mironetu není za bomba, cenu 2799. Když stave. V Mironetu není za bomba cenu 2799. Když stavebnice, to není za bomba cenu 2799. Když stavebnice,
2: tak
3: bomba cenu 2799. Když stavebnice,
2: tak Mironet.
3: Klik 1799. Když stavebnice,
2: tak Mironet. Klikni.
3: 69. Když stavebnice,
2: tak Mironet. Klikni.
4: Střešní okna
3: 9. Když stavebnice,
2: tak Mironet. Klikni.
4: Střešní okna fenestra.
3: Když stavebnice,
2: tak Mironet. Klikni.
4: Střešní okna fenestra.
2: Tak Mironet. Klikni.
4: Střešní okna fenestra.
5: Fenestra?
4: Ano.
2: Mironet. Klikni.
4: Střešní okna fenestra.
5: Fenestra?
4: Ano. Česká střešní.
2: Klikni.

0: zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem. Interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz. Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
1: Pozor, metalová temnota.
0: Bem již 40 let. Fenestra.cz.
1: Pozor, metalová temnota.
0: 40 let. Fenestra.cz.
1: Pozor, metalová temnota útočí.
0: Fenestra.cz.
1: Pozor, metalová temnota útočí. Dimmuborgir.cz. Pozor, metalová temnota útočí. Dimmuborgir Behemoth. Pozor, metalová temnota útočí. Dimmuborgir Behemoth Dark Funeral. Metalová temnota útočí. Dimmuborgir Behemoth Dark Funeral. Tato útočí. Dimmuborgir Behemoth Dark Funeral. Tato ďábelská trojice. Dimmuborgir Behemoth Dark Funeral. Tato ďábelská trojice ovládne brněnskou halu. Dimmuborgir Behemoth Dark Funeral. Tato ďábelská trojice ovládne brněnskou halu Vodova. Dark Funeral. Tato ďábelská trojice ovládne brněnskou halu Vodova. Satanovi legie. Trojice ovládne brněnskou halu Vodova. Satanovi legie, spojte se. Ovládne brněnskou halu Vodova. Satanovi legie, spojte se. Dimmuborgir, Behemoth a Dark Vodova. Satanovi legie, spojte se. Dimmuborgir, Behemoth a Dark Funeral. Běsni. Satanovi legie, spojte se. Dimmuborgir, Behemoth a Dark Funeral. Běsní v Brně, spojte se. Dimmuborgir, Behemoth a Dark Funeral. Běsní, spojte se. Dimmuborgir, Behemoth a Dark Funeral. Běsní v Brně už 24. Dimmuborgir, Behemoth a Dark Funeral. Běsní v Brně už 24. října. Behemoth a Dark Funeral. Běsní v Brně už 24. října. Buďte tam. Funeral. Běsní v Brně už 24. října. Buďte tam. Běsní v Brně už 24. října. Buďte tam. Brně už 24. října. Buďte tam. 24. října. Buďte tam. Října. Buďte tam.
2: Sedíš se.
1: Buďte tam.
2: Sedíš celý den na. Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů. Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš. Přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Láká tě k trávení a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Láká tě kreativní lady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Láká tě kreativní a cool práce v super změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu, kde práci hledat. Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu. Tak zahoď razítat. Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu. Tak zahoď razítko a pojď s námi. Láká tě kreativní a cool práce.

nový job na tebe čeká právě teď. Na měli vybrat právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Na Radio House právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Na Radio House C. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Na Radio House CZ. Na tebe čeká právě teď. Na Radio House CZ.

0: až 14. října v ulici Vědomé a Slabozraké, 12. až 14. října v ulicích vašeho Pozraké, 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka tečka. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka tečka CZ.
1: Ale co?
0: Pomáhá vidět svět. Bílá pastelka tečka CZ.
1: Ale co?
0: Vidět svět. Bílá pastelka tečka CZ.
1: Ale co pak? Pískaj.
0: Bílá pastelka tečka CZ.
1: Ale co pak? Pískají brzdy, bouchá podvoz.
0: Pastelka tečka CZ.
1: Ale co pak? Pískají brzdy,
0: bouchá CZ.
1: Ale co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky. Ale co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky. Ať už je co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky. Ať už je to cokoliv. Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky. Ať už je to cokoliv. Přijdem, bouchá podvozek, svítí kontrolky. Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme. A podvozek, svítí kontrolky. Ať už je to cokoliv, přijdeme na to a svítí kontrolky, ať už je to cokoliv, přijdeme na to a opravíme to, rychle. Kontrolky, ať už je to cokoliv, přijdeme na to a opravíme to, rychle. Jsme bez poruchy, už je to cokoliv, přijdeme na to a opravíme to, rychle. Jsme bez poruchy, autoservis na Praze, přijdeme na to a opravíme to, rychle. Jsme bez poruchy, autoservis na Praze 8 a opravíme to, rychle. Jsme bez poruchy, autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. To rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny. Kvalitní autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny. Kvalitní práce a bleskové Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny. Kvalitní práce a bleskové termíny. To je krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autopravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-pomlčka a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-pomlčka poruchy CZ. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Ať už zrovna míchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Ať už zrovna míří bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Ať už zrovna míříte kamkoliv poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Ať už zrovna míříte kamkoliv, zkuste rozluštit na míříte kamkoliv, zkuste rozluštit hádanku. Panorama nad hlavou. 400 koliv, zkuste rozluštit hádanku. Panorama nad hlavou. 470, zkuste rozluštit hádanku. Panorama nad hlavou. 475 litrů místa za hádanku. Panorama nad hlavou. 475 litrů místa za vámi. A panorama nad hlavou. 475 litrů místa za vámi. A až 400 hlavou. 475 litrů místa za vámi. A až 440 kilometrů před vámi. 475 litrů místa za vámi. A až 440 kilometrů před vámi. 75 litrů místa za vámi. A až 440 kilometrů před vámi. Na litrů místa za vámi. A až 440 kilometrů před vámi. Na jeden zátah. Vámi. A až 440 kilometrů před vámi. Na jeden zátah. Tak schválně. 40 kilometrů před vámi na jeden zátah. Tak schválně, co je to? Před vámi na jeden zátah. Tak schválně, co je to? No přece na jeden zátah. Tak schválně, co je to? No přece tak. Tak schválně, co je to? No přece nová Škoda Epo.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Ceny rostou
0: desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Ceny rostou, digitální čísla mizí.
0: Zárukou. Profivoda.cz.
1: Ceny rostou, digitální čísla mizí.
0: Pivoda.cz.
1: Ceny rostou, digitální čísla mizí.
2: Ale zlato?
1: Ceny rostou, digitální čísla mizí.
2: Ale zlato?
1: To tu bude. Digitální čísla mizí.
2: Ale zlato?
1: To tu bude vždycky.
2: Ani čísla mizí.
1: Ale zlato?
2: To tu bude vždycky.
1: A u Portál.cz.
2: Ale zlato?
1: To tu bude vždycky.
2: A u Portál.cz.
1: Vsaďte na zlato,
2: to tu bude vždycky.
1: A u Portál.cz.
2: Vsaďte na hodnoty, které vydrží.
1: To tu bude vždycky.
2: A u Portál.cz.
1: Vsaďte na hodnoty, které vydrží.
2: A u Portál.cz.
1: Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generaci.
2: Portál.cz.
1: Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace.
2: Zlaté mint.
1: Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace.
2: Zlaté mince a cihličky.
1: Jize.
2: Zlaté mince a cihličky.
1: Jistota ve vašich rukou.
2: AU jako zlato.
1: Portál.
2: Zlaté mince a cihličky.
1: Jistota ve vašich rukou.
2: AU jako zlato.
1: Portál jako brličky.
2: Jistota ve vašich rukou.
1: AU jako zlato.
2: Portál jako brána k bezpečí.
1: Jistota ve vašich rukou.
2: AU jako zlato.
1: Portál jako brána k bezpečí.
2: A u Portál
1: rukou.
2: A u jako zlato.
1: Portál jako brána k bezpečí.
2: A u Portál
1: u jako zlato.
2: Portál jako brána k bezpečí.
1: A u Portál CZ.
2: Portál jako brána k bezpečí.
1: A u Portál CZ.
3: Všichni jdeme životem.
2: Portál jako brána k bezpečí.
1: A u Portál CZ.
3: Všichni jdeme životem.
2: Bezpečí.
1: A u Portál CZ.
3: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou.
2: A u Portál CZ.
3: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou.
2: Každý z CZ.
3: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou.
2: Každý.
3: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou.
2: Každý z nás, ale někdy
3: jdeme životem svou vlastní cestou.
2: Každý z nás, ale někdy může potřebovat pomoc.
3: Koutem svou vlastní cestou.
2: Každý z nás, ale někdy může potřebovat pomoc.
3: Cestou.
2: Každý z nás, ale někdy může potřebovat pomoc.
3: Koupí bílé pastelky.
2: Každý z nás, ale někdy může potřebovat pomoc.
3: Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé.
2: Někdy může potřebovat pomoc.
3: Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozrakové pomoc.
2: Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké.
3: Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké.
2: 12.
3: Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké.
2: 12. až 14.
3: Podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké.
2: 12. až 14. října
3: služby pro nevidomé a slabozraké.
2: 12.

0: Vámě. Co je to? No přece nová Škoda Epic. Pro vás co je to? No přece nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky. No přece nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
1: Na vaši...
0: No přece nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
1: Na vaši návštěvu...
0: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
1: Na vaši návštěvu se těší
0: Škoda Epic pro vaše epické zážitky.
1: Na vaši návštěvu se těší Autobranka
0: pro vaše epické zážitky.
1: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš auto
0: epické zážitky.
1: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce. Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Vší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www. Autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz Prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz Náchodě. www.autobranka.cz
2: Rok.
1: www.autobranka.cz
2: Rok.
1: www.autobranka.cz
2: Rok.
1: www.autobranka.cz

0: Střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Výměna střeša?
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Výměna střešních oken.
0: Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Výměna střešních oken v klidu.
0: Okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Výměna střešních oken v klidu.
0: Ty vámi a nebem již 40 let.
1: Výměna střešních oken v klidu
0: a bez starostí.
1: Již 40 let.
0: Výměna střešních oken v klidu
1: a bez starostí.
0: Ano,
1: česká
0: výměna střešních

dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba ale na fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba ale i profesionálatele. Bezplatné zaměření, výroba ale i profesionální montáž. A pozor, bezplatné zaměření, výroba ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna fenestra umíme i bez zásahu.

život. Nechceme CVčko, hoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě okko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bych a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvoje CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj nový job, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.

Rokový dopoledne. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rock Radio. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rock Radio. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rock Radio. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rock Radio. Dnes s Kamilem Drábem. Rock Radio. Drábem. Rock Radio. Rock Radio. Radio.

0: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnější. Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208, i svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208, již za 300 nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208, již za 379 tisíc podmínek. Třeba Peugeot 208, již za 379 tisíc nebo 2000. Třeba Peugeot 208, již za 379 tisíc nebo 2008, již za 208, již za 379 tisíc nebo 2008, již za 470, již za 379 tisíc nebo 2008, již za 475 tisíc nebo 2008, již za 475 tisíc nebo 2008, již za 475 tisíc. 7 dní pe nebo 2008, již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot Pram, již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot právě teď pro svůj nový 475 tisíc. 7 dní Peugeot právě teď pro svůj nový Peugeot 7 dní Peugeot právě teď pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. 7 dní Peugeot právě teď pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký Peugeot právě teď pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr teď pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
1: To je Domanský.
0: Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
1: To je Domanský.
0: Auto kupujte až velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
1: To je Domanský.
0: Auto kupujte až s nabídkou oddu skladem i hned k odběru.
1: To je Domanský.
0: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského i hned k odběru.
1: To je Domanský.
0: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
1: Domanský.
0: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
2: Klikni
3: Mironet.
0: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
2: Klikni
3: Mironet. Nová dvojka
0: až s nabídkou od Domanského.
2: Klikni
3: Mironet. Nová dvojka a Šoproku přináší
0: od Domanského.
2: Klikni
3: Mironet. Nová dvojka a Šoproku přináší
2: Gravitrax Spy.
0: Klikni
3: Mironet. Nová dvojka a Šoproku přináší
2: Gravitrax Spider-Man.
3: Stavěj dráhy se Mironet. Nová dvojka a Šoproku přináší
2: Gravitrax Spider-Man.
3: Stavěj dráhy se Nová dvojka a Šoproku přináší
2: Gravitrax Spider-Man.
3: Stavěj dráhy se svým hrdinou.
2: Když
3: Šoproku přináší
2: Gravitrax Spider-Man.
3: Stavěj dráhy se svým hrdinou.
2: Gravitrax Spider-Man.
3: Stavěj dráhy se svým hrdinou.
2: Když stavebnice
0: Gravitrax Spider-Man.
3: Stavěj dráhy se svým hrdinou.
2: Když stavebnice
0: tak Mironet.
2: Spider-Man.
3: Stavěj dráhy se svým hrdinou.
2: Když stavebnice
0: tak Mironet.
3: Klikni dvakrát. Dráhy se svým hrdinou.
2: Když stavebnice
0: tak Mironet.
3: Klikni dvakrát. Svým hrdinou.
2: Když stavebnice
0: tak Mironet.
3: Klikni dvakrát.
4: Chceme ho postavit.
2: Když stavebnice
0: tak Mironet.
3: Klikni dvakrát.
4: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
0: Tak Mironet.
3: Klikni dvakrát.
4: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
5: Vybrat.
3: Klikni dvakrát.
4: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
5: Vybrat dobrý materiál.
3: Krát.
4: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
5: Vybrat dobrý materiál.
4: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
5: Vybrat dobrý materiál.
6: A vybudovat náš domov.
4: Postavit vlastníma rukama.
5: Vybrat dobrý materiál.
6: A vybudovat náš domov.
4: Vlastníma rukama.
5: Vybrat dobrý materiál.
6: A vybudovat náš domov.
4: Porfix.
5: Vybrat dobrý materiál.
6: A vybudovat náš domov.
4: Porfix. Zděte
5: materiál.
6: A vybudovat náš domov.
4: Porfix. Zděte s rozumem.
6: A vybudovat náš domov.
4: Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem.
6: Náš domov.
4: Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem. Porfix. Zděte

0: rozumem, budujte srdcem. Fix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Budujte srdcem. Budujte srdcem.
1: Ne.
0: Každý.
1: Ne. Každý je naladěný na něco jiné.
2: Ne.
1: Každý je naladěný na něco jiného.
2: Ne. Ne.
1: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si...
2: Ne.
1: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu...
2: Ne.
1: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat... Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x5. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% zpět za stream můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% zpět za stream a AI nebo 10 ze tří odměn. 6x500 korun. 50% zpět za stream a AI nebo 10%. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákup 500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravin. 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností, nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
3: Přijďte.
1: Normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
3: Přijďte si do Benu.
1: Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
3: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: Více na rb.cz.
3: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: rb.cz.
3: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
4: Kolik bude?
3: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
4: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
3: Si do Benu pro léky i pro radu.
4: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
3: Pro léky i pro radu.
4: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
5: Máte to bez doplatku.
4: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
5: Máte to bez doplatku. S kartou Ben...
4: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
5: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus...
4: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
5: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte...
4: Doplácet, prosím?
5: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než...
4: Prosím?
5: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000... Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo... S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se... Totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
3: Podrobnosti a
5: více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
3: Podrobnosti a
5: více léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
3: Podrobnosti a podmínky zjistit
5: z doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
3: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich
5: nebo se sníženým doplatkem na recept.
3: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách
5: sníženým doplatkem na recept.
3: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na
5: recept.
3: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Ti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme. V našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme. Lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme.
6: Tatart vyhlašuje dat
3: bo na benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme.
6: Tatart vyhlašuje
3: datu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
6: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Benu, rádi vám poradíme.
6: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
7: Slyším.
3: Poradíme.
6: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.

0: A vyhlašuje Datart nákupy.
1: Slyším Datart nákupy?
0: Ano, Datart nákupy.
1: Slyším Datart nákupy?
0: Nákupy.
1: Slyším Datart nákupy?
0: Ano, Datart nákupy s fůrou.
1: Slyším Datart nákupy?
0: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
1: Datart nákupy?
0: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartuj
1: kupy?
0: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim?
1: Ano,
0: Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno?
1: Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
0: Odstartujte podzim naplno s novým notebookem s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte, a startujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte.

0: až o 20% levněji.
1: To je mazec.
0: Který pořídíte až o 20% levněji.
1: To je mazec.
0: Zaták. Který pořídíte až o 20% levněji.
1: To je mazec.
0: Zaták. Až o 20% levněji.
1: To je mazec.
0: Zaták.
2: Opravdový elektrospecialista.
0: 20% levněji.
1: To je mazec.
0: Zaták.
2: Opravdový elektrospecialista.
0: Levněji.
1: To je mazec.
0: Zaták.
2: Opravdový elektrospecialista.
3: K nové...
1: To je mazec.
0: Zaták.
2: Opravdový elektrospecialista.
3: K novému Peugeotu. Parádní...
1: Zec.
0: Zaták.
2: Opravdový elektrospecialista.
3: K novému Peugeotu. Parádní nákupy. Pouze...
2: Opravdový elektrospecialista.
3: K novému Peugeotu. Parádní nákupy. Pouze...
2: Vý elektrospecialista.
3: K novému Peugeotu. Parádní nákupy. Pouze...
2: U...
3: K novému Peugeotu. Parádní nákupy. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu. Parádní nákupy. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu. Peugeotu. Parádní nákupy. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000 nákupy. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru. Arkamanského dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arkád. Dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanskému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský CZ. 1000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský CZ. Na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský CZ. Obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský CZ. Arkády Pankrác, Domanský CZ. Arkády Pankrác, Domanský CZ. Domanský CZ.
4: S námi je balení hrou. S námi je balení hrou. Velkoobchod a... S námi je balení hrou. Velkoobchod a... S námi je balení hrou. Velkoobchod a e-shop obaly.cz. S námi je balení hrou. Velkoobchod a e-shop obaly.cz. Váš s námi je balení hrou. Velkoobchod a e-shop obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel balení hrou. Velkoobchod a e-shop obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu. Velkoobchod a e-shop obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obchod a e-shop obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů. Obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů. www.opolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů. www.obaly.cz. Širokého sortimentu obalových materiálů. www.obaly.cz. Sortimentu obalových materiálů. www.obaly.cz. Materiálů. www.obaly.cz. www.obaly.cz. Obaly.cz.

0: 2016. Uvedl to premiér Andy Burnham. Prohlásil také, že podobně 16. Uvedl to premiér Andy Burnham. Prohlásil také, že podobně to premiér Andy Burnham. Prohlásil také, že podobné aktivity se odehrávají i v Německu. Andy Burnham. Prohlásil také, že podobné aktivity se odehrávají i v Německu. Je to Burnham. Prohlásil také, že podobné aktivity se odehrávají i v Německu. Je to poprvé. Prohlásil také, že podobné aktivity se odehrávají i v Německu. Je to poprvé, co britský premiér, že podobné aktivity se odehrávají i v Německu. Je to poprvé, co britský premiér řekl, že se Rusko se odehrávají i v Německu. Je to poprvé, co britský premiér řekl, že se Rusko snažilo ovlivňovat i v Německu. Je to poprvé, co britský premiér řekl, že se Rusko snažilo ovlivnit hlasování. Je to poprvé, co britský premiér řekl, že se Rusko snažilo ovlivnit hlasování o Brexitu. Co britský premiér řekl, že se Rusko snažilo ovlivnit hlasování o Brexitu. Britský premiér řekl, že se Rusko snažilo ovlivnit hlasování o Brexitu. Tenistka Marie Bouzková postoupila Rusko snažilo ovlivnit hlasování o Brexitu. Tenistka Marie Bouzková postoupila na turnaj hlasování o Brexitu. Tenistka Marie Bouzková postoupila na turnaj ve Wuhanu po zní o Brexitu. Tenistka Marie Bouzková postoupila na turnaj ve Wuhanu po skreči. Tenistka Marie Bouzková postoupila na turnaj ve Wuhanu po skreči Clary Townsonové. Tenistka Marie Bouzková postoupila na turnaj ve Wuhanu po skreči Clary Townsonové do druhé. Marie Bouzková postoupila na turnaj ve Wuhanu po skreči Clary Townsonové do druhého kola. Dánka na turnaj ve Wuhanu po skreči Clary Townsonové do druhého kola. Dánka kvůli zranění ve Wuhanu po skreči Clary Townsonové do druhého kola. Dánka kvůli zranění levého skreči Clary Townsonové do druhého kola. Dánka kvůli zranění levého lítka vzdala zápas za stavu Clary Townsonové do druhého kola. Dánka kvůli zranění levého lítka vzdala zápas do druhého kola. Dánka kvůli zranění levého lítka vzdala zápas za stavu 6-1-2-0. Dánka kvůli zranění levého lítka vzdala zápas za stavu 6-1-2-0 pro českou tenistku. Kvůli zranění levého lítka vzdala zápas za stavu 6-1-2-0 pro českou tenistku. Levého lítka vzdala zápas za stavu 6-1-2-0 pro českou tenistku. Dohrála na zápas za stavu 6-1-2-0 pro českou tenistku. Dohrála naopak Sara Bailey za stavu 6-1-2-0 pro českou tenistku. Dohrála naopak Sara Bailey 1-2-0 pro českou tenistku. Dohrála naopak Sara Bailey pro českou tenistku. Dohrála naopak Sara Bailey, která podlehla 3-6 a 4-6 tenistku. Dohrála naopak Sara Bailey, která podlehla 3-6 a 4. Dohrála naopak Sara Bailey, která podlehla 3-6 a 4-6. Jasmin Paulin. Naopak Sara Bailey, která podlehla 3-6 a 4-6, Jasmin Pauliniové z Itálie. Bailey, která podlehla 3-6 a 4-6, Jasmin Pauliniové z Itálie. Která podlehla 3-6 a 4-6, Jasmin Pauliniové z Itálie. 3-6 a 4-6, Jasmin Pauliniové z Itálie.
1: Rock Radio. Počasí.
0: 4-6, Jasmin Pauliniové z Itálie.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Jasmin Pauliniové z Itálie.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Pauliniové z Itálie.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Tak jdem Itálie.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Tak jdeme ještě na počasí dnes.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Tak jdeme ještě na počasí, dneska bude proměnlivá.
1: Radio. Počasí.
2: Tak jdeme ještě na počasí, dneska bude proměnlivá oblačnost ve sl...
1: Počasí.
2: Tak jdeme ještě na počasí, dneska bude proměnlivá oblačnost ve Slezsku očekává. Tak jdeme ještě na počasí, dneska bude proměnlivá oblačnost ve Slezsku očekáváme přehánky a denní. Tak jdeme ještě na počasí, dneska bude proměnlivá oblačnost ve Slezsku očekáváme přehánky a denní teploty mezi. Počasí dneska bude proměnlivá oblačnost ve Slezsku očekáváme přehánky a denní teploty mezi 10 až proměnlivá oblačnost ve Slezsku očekáváme přehánky a denní teploty mezi 10 a oblačnost ve Slezsku očekáváme přehánky a denní teploty mezi 10 až ve Slezsku očekáváme přehánky a denní teploty mezi 10 až 14 stupni Celsia. Očekáváme přehánky a denní teploty mezi 10 až 14 stupni Celsia. A denní teploty mezi 10 až 14 stupni Celsia. Ať už teploty mezi 10 až 14 stupni Celsia. Mezi 10 až 14 stupni Celsia.
3: Ať už prší,

0: až 14 stupni Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce,
0: 3 stupni Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce,
0: Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete... Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každej... Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každej den. Prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každej den. Paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každej den. Rok napsání startuje... Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 8. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 8. Diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. To je v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Ka do každého počasí.
2: Rock Radio.
1: Do každého počasí.
2: Rock Radio.
1: Dopraví.
2: Rock Radio.
1: Doprava.
2: Rock Radio.
1: Doprava.
0: V tuhle chvíli to jezdí aktuálně.
2: Rock Radio.
1: Doprava.
0: V tuhle chvíli to jezdí aktuálně dobře.
2: Rock Radio.
1: Doprava.
0: V tuhle chvíli to jezdí aktuálně dobře. Tam, kde ladíte Rock Radio.
1: Doprava.
0: V tuhle chvíli to jezdí aktuálně dobře. Tam, kde ladíte Rock Radio, takže... V tuhle chvíli to jezdí aktuálně dobře, tam, kde ladíte Rock Radio, takže tady nemám nějaký zásadní zprávy. To jezdí aktuálně dobře, tam, kde ladíte Rock Radio, takže tady nemám nějaký zásadní zprávy. Je dobře, tam, kde ladíte Rock Radio, takže tady nemám nějaký zásadní zprávy ohledně to. Tam, kde ladíte Rock Radio, takže tady nemám nějaký zásadní zprávy ohledně toho. Rock Radio, takže tady nemám nějaký zásadní zprávy ohledně toho, kde byste se mohli zdržet, nebo takže tady nemám nějaký zásadní zprávy ohledně toho, kde byste se mohli zásadní zprávy ohledně toho, kde byste se mohli zdržet, nebo kde by vám něco mohlo překážet zprávy ohledně toho, kde byste se mohli zdržet, nebo kde by vám něco mohlo překážet v provozu ohledně toho, kde byste se mohli zdržet, nebo kde by vám něco mohlo překážet v provozu, byste se mohli zdržet, nebo kde by vám něco mohlo překážet v provozu, pokud už bych měl něco říct, tak česká lžet, nebo kde by vám něco mohlo překážet v provozu, pokud už bych měl něco říct, tak česká líp. Kde by vám něco mohlo překážet v provozu, pokud už bych měl něco říct, tak česká lípa aktuálně něco mohlo překážet v provozu, pokud už bych měl něco říct, tak česká lípa aktuálně překážet v provozu, pokud už bych měl něco říct, tak česká lípa aktuálně v ulici Průmyslov. Pokud už bych měl něco říct, tak česká lípa aktuálně v ulici Průmyslov. Měl něco říct, tak česká lípa aktuálně v ulici Průmyslov. Ky, tak je ta ulice, tak česká lípa aktuálně v ulici Průmyslov. Ky, tak je ta aktuálně v ulici Průmyslov. Ky, tak je ta ulice, tak tam se řeší nehoda dvou ulici Průmyslov. Ky, tak je ta ulice, tak tam se řeší nehoda dvou osob. Ky, tak je ta ulice, tak tam se řeší nehoda dvou osobních aut, tak si tam dejte pozor. Tak je ta ulice, tak tam se řeší nehoda dvou osobních aut, tak si tam dejte pozor, ale jinak, jak jsem říkal, ulice, tak tam se řeší nehoda dvou osobních aut, tak si tam dejte pozor, ale jinak, jak jsem říkal, to jezdí v pohodě. Tak tam se řeší nehoda dvou osobních aut, tak si tam dejte pozor, ale jinak, jak jsem říkal, to jezdí v pohodě. Tak to držte, nehoda dvou osobních aut, tak si tam dejte pozor, ale jinak, jak jsem říkal, to jezdí v pohodě. Tak to držte a v pořádku osobních aut, tak si tam dejte pozor, ale jinak, jak jsem říkal, to jezdí v pohodě. Tak to držte a v pořádku, tak si tam dejte pozor, ale jinak, jak jsem říkal, to jezdí v pohodě. Tak to držte a v pořádku dojte. Pozor, ale jinak, jak jsem říkal, to jezdí v pohodě. Tak to držte a v pořádku dojte. Jak jsem říkal, to jezdí v pohodě. Tak to držte a v pořádku dojte. V pohodě. Tak to držte a v pořádku dojte. Držte a v pořádku dojte.
1: Šťastnou cestu přeje Emil.
0: V pořádku dojte.
1: Šťastnou cestu přeje Emil.

váš autorizovaný Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy. Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz. Vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz. Na www.emilfrey.cz. Emilfrey.cz.

Rovnou na muziku. První kousek je standardně ode mě, no a pak uvidíme, jak to budete míchat vy. Tady jsou Linkin Park.

0: elektrický oběd.
1: Tak startujeme.
0: Rock Radio, elektrický oběd.
1: Tak startujeme.
0: Rock Radio, elektrický oběd.
1: Tak startujeme elektrický oběd.
0: Rock Radio, elektrický oběd.
1: Tak startujeme elektrický oběd první v tomto
0: týdnu. Elektrický oběd.
1: Tak startujeme elektrický oběd první v tomto týdnu. Kamil Dráb je s vám.
0: Elektrický oběd.
1: Tak startujeme elektrický oběd první v tomto týdnu. Kamil Dráb je s vámi. Tak startujeme elektrický oběd první v tomto týdnu. Kamil Dráb je s vámi, a to přesně v 11 hodin. A vystartujeme elektrický oběd první v tomto týdnu. Kamil Dráb je s vámi, a to přesně v 11 hodin. A vy si můžete oběd první v tomto týdnu. Kamil Dráb je s vámi, a to přesně v 11 hodin. A vy si můžete zpestřit den v tomto týdnu. Kamil Dráb je s vámi, a to přesně v 11 hodin. A vy si můžete zpestřit den nějakou sobě s vámi, a to přesně v 11 hodin. A vy si můžete zpestřit den nějakou svoji oběd, a to přesně v 11 hodin. A vy si můžete zpestřit den nějakou svojí oblíbenou muzikou. Třeba jste měli hodin a vy si můžete zpestřit den nějakou svojí oblíbenou muzikou. Třeba jste měli hektický start. Vy si můžete zpestřit den nějakou svojí oblíbenou muzikou. Třeba jste měli hektický start do nového pracovního střed den nějakou svojí oblíbenou muzikou. Třeba jste měli hektický start do nového pracovního týdne a potřebujete nějakou svojí oblíbenou muzikou. Třeba jste měli hektický start do nového pracovního týdne a potřebujete se uklidnit svojí oblíbenou muzikou. Třeba jste měli hektický start do nového pracovního týdne a potřebujete se uklidnit, tak muzikou. Třeba jste měli hektický start do nového pracovního týdne a potřebujete se uklidnit, tak oba jste měli hektický start do nového pracovního týdne a potřebujete se uklidnit, tak od toho tady jsme. Hektický start do nového pracovního týdne a potřebujete se uklidnit, tak od toho tady jsme. Klidně napište na náš Facebook pracovního týdne a potřebujete se uklidnit, tak od toho tady jsme. Klidně napište na náš Facebook do zpráv nebo na e-mail, potřebujete se uklidnit, tak od toho tady jsme. Klidně napište na náš Facebook do zpráv nebo na e-mail obed za od toho tady jsme. Klidně napište na náš Facebook do zpráv nebo na e-mail obed@rokovyradio.cz. Klidně napište na náš Facebook do zpráv nebo na e-mail obed@rokovyradio.cz. Náš Facebook do zpráv nebo na e-mail obed@rokovyradio.cz. No a uvidíme, co v těch nebo na e-mail obed@rokovyradio.cz. No a uvidíme, co v těch příštích 60 obed@rokovyradio.cz. No a uvidíme, co v těch příštích 60 minut @rokovyradio.cz. No a uvidíme, co v těch příštích 60 minutách stihneme. rokovyradio.cz. No a uvidíme, co v těch příštích 60 minutách stihneme. .cz. No a uvidíme, co v těch příštích 60 minutách stihneme. A právě proto to. No a uvidíme, co v těch příštích 60 minutách stihneme. A právě proto to nebudeme zdržovat zbytečně. Příštích 60 minutách stihneme. A právě proto to nebudeme zdržovat zbytečným kecáním a jdeme rovnou na 60 minutách stihneme. A právě proto to nebudeme zdržovat zbytečným kecáním a jdeme rovnou na muziku. Stihneme. A právě proto to nebudeme zdržovat zbytečným kecáním a jdeme rovnou na muziku. A právě proto to nebudeme zdržovat zbytečným kecáním a jdeme rovnou na muziku. Proto nebudeme zdržovat zbytečným kecáním a jdeme rovnou na muziku. První kousek je standardně ode mě. No a přivat zbytečným kecáním a jdeme rovnou na muziku. První kousek je standardně ode mě. No a pak uvidíme kecáním a jdeme rovnou na muziku. První kousek je standardně ode mě. No a pak uvidíme, jak to budete míchat vy.

Tady je pražský výběr. Berte si to každý, jak chcete, každopádně přání plníme, tady je pražský výběr. Každopádně přání plníme, tady je pražský výběr. Každopádně přání plníme, tady je pražský výběr. Přání plníme, tady je pražský výběr. Je pražský výběr. Výběr.

Tak, Linkin Park... Tak, Linkin Park nám to hezky odstartovali a teď už pojď... Tak, Linkin Park nám to hezky odstartovali a teď už pojďme na vaše... Tak, Linkin Park nám to hezky odstartovali a teď už pojďme na vaše první přání, čau. Tak, Linkin Park nám to hezky odstartovali a teď už pojďme na vaše první přání, čau Kamile. Tak, Linkin Park nám to hezky odstartovali a teď už pojďme na vaše první přání, čau Kamile, zahraj prosím v elektrickém obědě. Linkin Park nám to hezky odstartovali a teď už pojďme na vaše první přání, čau Kamile, zahraj prosím v elektrickém obědě. Odstartovali a teď už pojďme na vaše první přání, čau Kamile, zahraj prosím v elektrickém obědě píseň Pražákům je tu hej. Teď už pojďme na vaše první přání, čau Kamile, zahraj prosím v elektrickém obědě píseň Pražákům je tu hej. Odbí přání, čau Kamile, zahraj prosím v elektrickém obědě píseň Pražák je tu hej od výběru. Píseň věnuje jednání. Čau Kamile, zahraj prosím v elektrickém obědě píseň Pražákům je tu hej od výběru. Píseň prosím v elektrickém obědě píseň Pražákům je tu hej od výběru. Píseň věnuje jednomu konkrétnímu Andrejovskému obědě píseň Pražákům je tu hej od výběru. Píseň věnuje jednomu konkrétnímu Andrejovskému Pražákům je tu hej od výběru. Píseň věnuje jednomu konkrétnímu Andrejovi, který teď je tu hej od výběru. Píseň věnuje jednomu konkrétnímu Andrejovi, který teď je Pražáky rozběru. Píseň věnuje jednomu konkrétnímu Andrejovi, který teď je Pražák. Píseň věnuje jednomu konkrétnímu Andrejovi, který teď je Pražáky rozhodně nemiluje. Tak jednomu konkrétnímu Andrejovi, který teď je Pražáky rozhodně nemiluje. Tak konkrétnímu Andrejovi, který teď je Pražáky rozhodně nemiluje. Tak nevím, Andrejovi, který teď je Pražáky rozhodně nemiluje. Tak nevím. Který teď je Pražáky rozhodně nemiluje. Tak nevím, zaklíčovaná zpráva tě Pražáky rozhodně nemiluje. Tak nevím, zaklíčovaná zpráva rozhodně nemiluje. Tak nevím, zaklíčovaná zpráva, rozeberte si to každý jak chcete. Tak nevím, zaklíčovaná zpráva, rozeberte si to každý jak chcete. Každopádně nevím, zaklíčovaná zpráva, rozeberte si to každý jak chcete. Každopádně přání. Zaklíčovaná zpráva, rozeberte si to každý jak chcete, každopádně přání plníme, tady je klíčovaná zpráva, rozeberte si to každý jak chcete, každopádně přání plníme, tady je pražský výběr. Zpráva, rozeberte si to každý jak chcete, každopádně přání plníme.

ですか。

Yeah.

Rock Radio. Elektrický oběd a Kamil Tráp. Rock Radio. Elektrický oběd a Kamil Tráp. Rock Radio. Elektrický oběd a Kamil Tráp. Radio. Elektrický oběd a Kamil Tráp. Elektrický oběd a Kamil Tráp. Oběd a Kamil Tráp. Kamil Tráp.

Dali jsme si Scorpions na Rock Rádiu.

Havraní vlasy do pasu. Havraní vlasy do pasu. Nejdeš, havraní vlasy do pasu. Nejde však z tebe žádný strach, vlasy do pasu. Nejde však z tebe žádný strach, ty do pasu. Nejde však z tebe žádný strach.

0: se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74. Chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90. Platí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílý v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90 a řepkový olej je bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90 a řepkový olej je 1 litr za 500 gramů za 24,90 a řepkový olej je 1 litr za 29,90 gramů za 24,90 a řepkový olej je 1 litr za 29,90 a řepkový olej je 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26 olej je 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90 Lidl to 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90 Lidl to se vyplatí a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90 Lidl to se vyplatí.
1: Radio House
0: aplikací Lidl Plus jen za 26,90 Lidl to se vyplatí.
1: Radio House 300
0: Cross za 26,90 Lidl to se vyplatí.
1: Radio House 300 Cross Plus
0: to 26,90 Lidl to se vyplatí.
1: Radio House 300 Cross Plus, to je reklama v
0: Lidl, to se vyplatí.
1: Radio House 300 Cross Plus, to je reklama v rádiu,
0: platí.
1: Radio House 300 Cross Plus, to je reklama v rádiu, online, na TV Nova. Cross Plus, to je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Even. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Posledních. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Malých firem na radiohouse.cz. Angry Birds Kosmetika na radiohouse.cz. Angry Birds Kosmetika, co má koule. .cz. Angry Birds Kosmetika, co má koule. Angry Birds Kosmetika, co má koule. Angry Birds Kosmetika, co má koule. Angry koule. Angry Birds. Lousy vůně pod i sporek, žádný keci funkčí ve. Angry Birds. Lousy vůně pod i sporek, žádný keci funkčí. Angry Birds. Lousy vůně pod i sporek, žádný keci funkčí věci. Angry Birds. Lousy vůně pod i sporek, žádný keci funkčí věci. Angry Birds. Vůně pod i sporek, žádný keci funkčí věci. Angry i sporek, žádný keci funkčí věci. Angry BR, žádný keci funkčí věci. Angry BR, dosa, keci funkčí věci. Angry BR, dosa, funkčí věci. Angry BR, dosa, tečka C. Angry BR, dosa, tečka CZ. BRDS.CZ
2: 25 kg Primalexu plus
3: BRDS.CZ
2: 25 kg Primalexu plus
3: DS.CZ

0: Rock Radio. Elektro. Rock Radio. Rock Radio. Elektrický. Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Auto z druhé ruky?
0: Elektrický oběd.
1: Auto z druhé ruky?
2: No trochu.
0: Elektrický oběd.
1: Auto z druhé ruky?
2: No trochu se.
0: Elektrický oběd.
1: Auto z druhé ruky?
2: No trochu.
0: Oběd.
1: Auto z druhé ruky?
2: No trochu se bojím, co koupím.
1: Auto z druhé ruky?
2: No trochu se bojím, co koupím.
3: V Autonord víš.
1: Auto z druhé ruky?
2: No trochu se bojím, co koupím.
3: V Autonord víš přesně, co kupuješ.
1: Z druhé ruky?
2: No trochu se bojím, co koupím.
3: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500...
1: No trochu se bojím, co koupím.
3: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených...
1: Bojím, co koupím.
3: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mlad...
1: Koupím.
3: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mlad... Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let. Přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
2: Jako fakt? No tak to už se...
3: Kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
2: Jako fakt? No tak to už se nebojím.
3: Prověřených aut, polovina mladší 2 let.
2: Jako fakt? No tak to už se nebojím.
4: Jedu na sever.
3: Aut, polovina mladší 2 let.
2: Jako fakt? No tak to už se nebojím.
4: Jedu na sever.
3: A mladší 2 let.
2: Jako fakt? No tak to už se nebojím.
4: Jedu na sever.
5: Certifikované.
2: Jako fakt? No tak to už se nebojím.
4: Jedu na sever.
2: No tak to už se nebojím.
4: Jedu na sever.
5: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v...
4: Nebojím. Jedu na sever.
5: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord.
4: Jedu na sever.
5: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer. Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech. Ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord. Cka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
5: V 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
7: To se vyplatí.
5: Na sever od Prahy. Autonord.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
7: To se vyplatí.
6: Od pondělí.
5: Autonord.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
7: To se vyplatí.
5: Od pondělí. Autonord.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
7: To se vyplatí.
6: Od pondělí v Lidlu Vepřová Krkovice. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
7: To se vyplatí.
6: Od pondělí v Lidlu Vepřová Krkovice bez kosti. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.

0: 25 kg pri Malexu plus? Hele.
1: .cz
0: 25 kg pri Malexu plus? Hele, akce. -200 Kč.
1: Z.
0: 25 kg pri Malexu plus? Hele, akce. -200 Kč. 25 kg pri Malexu plus? Hele, akce. -200 Kč. Takže vymal... kilo pri Malexu plus? Hele, akce. -200 Kč. Takže vymaluju Malexu plus. Hele, akce. -200 Kč. Takže vymaluju a ještě... Hele, akce. -200 Kč. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
2: Blesková sleva.
0: -200 Kč. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
2: Bez
0: korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
2: Blesková sleva 200 korun na 25.
0: Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
2: Blesková sleva 200 korun na 25.
0: A ještě zbyde na oběd.
2: Blesková sleva 200 korun na 25kilové balení Primalex Plus.
0: A ještě zbyde na oběd.
2: Blesková sleva 200 korun na 25kilové balení Primalex Plus. Blesková sleva 200 korun na 25kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen a sleva 200 korun na 25kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců 200 korun na 25kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. 25kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz. Kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz. Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz. Prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz. Do konce října. Více na Primalex.cz.
3: Když
2: více na Primalex.cz.
3: Když v Praze přichází
2: CZ.
3: Když v Praze přichází podzim. Když v Praze přichází podzim v čínském Sanya. Když v Praze přichází podzim v čínském Sanya stále pan. Když v Praze přichází podzim v čínském Sanya stále panuje léto. Přichází podzim v čínském Sanya stále panuje léto. V čínském Sanya stále panuje léto. Objevte místo Sanya stále panuje léto. Objevte místo, kde Lernia stále panuje léto. Objevte místo, kde léto panuje léto. Objevte místo, kde léto nekončí. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Skat Airlines. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Skat Airlines do Sany. Léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Skat Airlines do Sanya na ostrově. Vydejte se z letiště Praha se Skat Airlines do Sanya na ostrově Hainan. Vydejte se z letiště Praha se Skat Airlines do Sanya na ostrově Hainan. Letiště Praha se Skat Airlines do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Skat Airlines do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět. Na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky najdete je Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky najdete na skat.ka. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky najdete na skat.kz. Do Sanya a zpět. Letenky najdete na skat.kz a u všech autor a zpět. Letenky najdete na skat.kz a u všech autorizovaných prodejců. Letenky najdete na skat.kz a u všech autorizovaných prodejců. Najdete na skat.kz a u všech autorizovaných prodejců. Skat.kz a u všech autorizovaných prodejců. Skat Airlines AZ a u všech autorizovaných prodejců. Skat Airlines z Prahy všech autorizovaných prodejců. Skat Airlines z Prahy za sluncem autorizovaných prodejců. Skat Airlines z Prahy za sluncem prodejců. Skat Airlines z Prahy za sluncem. Skat Airlines z Prahy za sluncem.

0: Zahrádkář Airlines z Prahy za sluncem. Zahrádkář Sers z Prahy za sluncem. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Prahy za sluncem. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido pomoc se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido pomoc zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido pomlčka e-shop.cz se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido pomlčka e-shop.cz. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido pomlčka e-shop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo
0: kupuje všechno, co potřebuje. Zafido pomlčka e-shop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík,
0: potřebuje. Zafido pomlčka e-shop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
0: Zafido pomlčka e-shop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
0: Připravte pomlčka e-shop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
0: Připravte e-shop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
2: Připravte svou zahradu na podzim.
1: Už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
2: Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od Fík,
1: u nás si vyberete.
2: Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od Čes
1: si vyberete.
2: Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agroce. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agroces. Nejlevnější zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agroces. Nejlevněji podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agroces. Nejlevněji koupíte vždy produkty od českého výrobce Agroces. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
0: Zafido pomlčka
2: od českého výrobce Agroces. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
0: Zafido
2: pomlčka Agroces. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
0: Zafido pomlčka e-shop.cz.
2: Partner. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
0: Zafido pomlčka e-shop.cz. Partner pro vaši
2: Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
0: Zafido pomlčka e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Koupíte vždy na Zafidu.
0: Zafido pomlčka e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Zafido.
0: Zafido pomlčka e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Vikingská bouře Amona
0: pomlčka e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Vikingská bouře Amona Mart se řítí
0: e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Vikingská bouře Amona Mart se řítí na Prahu.
0: Partner pro vaši zahradu.
3: Vikingská bouře Amona Mart se řítí na
0: Prahu.
3: Vikingská bouře Amona Mart se řítí na Prahu. Vikingská bouře Amona Mart se řítí na Prahu. Sestra bouře Amona Mart se řítí na Prahu. Se svým novým se řítí na Prahu. Se svým novým albem a Prahu. Se svým novým albem a brutální show s vás. Se svým novým albem a brutální show s vás přijíždí pod Se svým novým albem a brutální show s vás přijíždí podmanit už 6. Se svým novým albem a brutální show s vás přijíždí podmanit už 6. listopadu. Se svým novým albem a brutální show s vás přijíždí podmanit už 6. listopadu. Speciálním albem a brutální show s vás přijíždí podmanit už 6. listopadu. Speciálními hosty turné jsou Švédové. Brutální show s vás přijíždí podmanit už 6. listopadu. Speciálními hosty turné jsou Švédové. Vás přijíždí podmanit už 6. listopadu. Speciálními hosty turné jsou Švédové Orbit Culture podmanit už 6. listopadu. Speciálními hosty turné jsou Švédové Orbit Culture a Soil 6. listopadu. Speciálními hosty turné jsou Švédové Orbit Culture a Soil Work. Královská jízda Amona Mart. 6. listopadu Praha O2 Univerzum. Jízda Amona Mart. 6. listopadu Praha O2 Univerzum. Amona Mart. 6. listopadu Praha O2 Univerzum.
4: Uvažujete o tepelné
3: 6. listopadu Praha O2 Univerzum.
4: Uvažujete o tepelném čerpadle?
3: Praha O2 Univerzum.
4: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního
3: O2 Univerzum.
4: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše čerpadle? Vsaďte na

0: značku tradičního výrobce tepelné techniky. ProTerm. Naše tepelné. Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynik značku tradičního výrobce tepelné techniky. ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem výrobce tepelné techniky. ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou techniky. ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistí provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou kvalitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu. Vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterém zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz. Osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz.
1: Kráva.
0: Přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz.
1: Kráva, kráva, kapr.
0: Na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz.
1: Kráva, kráva, kapr, kapr.
0: U nás zvyklí. ProTerm.cz.
1: Kráva, kráva.
2: Kapr.
0: ProTerm.cz.
1: Kráva, kráva, kapr, kapr.
2: Kapr, kapr, husa.
0: CZ.
1: Kráva, kráva, kapr, kapr.
2: Kapr, kapr, husa, husa.
0: Neděle.
1: Kráva, kráva, kapr, kapr.
2: Kapr, kapr, husa, husa.
0: Nedělej team building.
1: Kapr, kapr.
2: Kapr, kapr, husa, husa.
0: Nedělej team building v zasedačce.
1: Kapr.
2: Kapr, kapr, husa, husa.
0: Nedělej team building v zasedačce.
2: Kapr, kapr, husa, husa.
0: Nedělej team building v zasedačce.
3: Vyražte naše berák.
2: Husa, husa.
0: Nedělej team building v zasedačce.
3: Vyražte naše berák.
0: Sporto. Nedělej team building v zasedačce.
3: Vyražte naše berák.
0: Dělej team building v zasedačce.
3: Vyražte naše berák.
0: Sportovní areál se restaurací v zasedačce.
3: Vyražte naše berák.
0: Sportovní areál se restaurací v pražských Kunraticích.
3: Vyražte naše berák.
0: Sportovní areál se restaurací v pražských Kunraticích.
3: Vyražte naše berák.
0: Sportovní areál se restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita. Sportovní areál se restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita. Vodní sportní areál se restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita. Vodní sporty na přilehlém rybníku. Restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita. Vodní sporty na přilehlém rybníku. Výhled Kunraticích. Velká kapacita. Vodní sporty na přilehlém rybníku. Výborné jídlo. Velká kapacita. Vodní sporty na přilehlém rybníku. Výborné jídlo. A letos jediné byla vodní sporty na přilehlém rybníku. Výborné jídlo a letos jediné na přilehlém rybníku. Výborné jídlo a letos jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace a rybníku. Výborné jídlo a letos jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace a sportovní. Výborné jídlo a letos jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šebo a letos jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šebo. Jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Ševerák. Ideální místo. Restaurace a sportovní areál Ševerák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře. Sportovní areál Ševerák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma? Areál Ševerák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma? Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma? Místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
4: Krůta, krůta, tchos!
0: Nech pení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
4: Krůta, krůta, tchos!
0: Nech toho a pojď. Všude dobře? Tak co doma?
4: Krůta, krůta, tchos!
0: Nech toho a pojď.
4: Tchos!
0: Tak co doma?
4: Krůta, krůta, tchos!
0: Nech toho a pojď.
4: Tchos!
0: Ma.
4: Krůta, krůta, tchos!
0: Nech toho a pojď.
4: Tchos! Krůta, krůta, tchos!
0: Nech toho a pojď.
4: Tchos.

0: Tchos.
1: Tchos. Nech toho a pojď.
0: Tchos.
2: Kontejnery
1: toho a pojď.
0: Tchos.
2: Kontejnery Siegel.
0: Tchos.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den. Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrej, potřebuju...
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrej, potřebuju přistavit hodně kontejnerů.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrej, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale...
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrej, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně...
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrej, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Dobrej, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10. Dobrej, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10. Potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
2: A tomu říkáte hodně?
3: Tak 10.
2: A tomu říkáte hodně?
4: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba
3: 10.
2: A tomu říkáte hodně?
4: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednu.
2: A tomu říkáte hodně?
4: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou.
2: Máte hodně?
4: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www. Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www. Siegel.cz. Vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www. Siegel.cz. Třeba 20 kontejnerů na jednou. www. Siegel.cz. Na jednou. www. Siegel.cz.
5: Turecko a dlouhé.
4: www. Siegel.cz.
5: Turecko a dlouhé písečné pláže.
4: Siegel.cz.
5: Turecko a dlouhé písečné pláže.
4: CZ.
5: Turecko a dlouhé písečné pláže. Máme je v Tuj. Řecko a kouzelné od. Turecko a dlouhé písečné pláže. Máme je v Tuj. Řecko a kouzelné. Turecko a dlouhé písečné pláže. Máme je v Tuj. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok a dlouhé písečné pláže. Máme je v Tuj. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok. Máme je v Tuj. Pláže. Máme je v Tuj. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok. Máme je v Tuj. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok. Máme je v Tuj. Malorka. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok. Máme je v Tuj. Malorka a její tyrkysové kouzelné ostrovy plné krásných zátok. Máme je v Tuj. Malorka a její krásných zátok. Máme je v Tuj. Malorka a její Tyrkysové moře. Máme je v Tuj. Egypt. Máme je v Tuj. Malorka a její Tyrkysové moře. Máme je v Tuj. Egypt a úžasný pod. Máme je v Tuj. Malorka a její Tyrkysové moře. Máme je v Tuj. Egypt a úžasný pod. Malorka a její Tyrkysové moře. Máme je v Tuj. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře. Tyrkysové moře. Máme je v Tuj. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře. Máme je v Tuj. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře. Máme ho v Tuj. Tuj. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře. Máme ho v Tuj. Kypr, slunce a pohodová Rudého moře. Máme ho v Tuj. Kypr, slunce a pohodová dovolená. Máme v Tuj. Moře. Máme ho v Tuj. Kypr, slunce a pohodová dovolená. Máme v Tuj. A co dovolená v Tuj? Kypr, slunce a pohodová dovolená. Máme v Tuj. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár Kypr, slunce a pohodová dovolená. Máme v Tuj. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků pohodová dovolená. Máme v Tuj. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže. Máme v Tuj. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže. I to najdete v Tuj. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže. I to najdete v Tuj. Objevte first all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže. I to najdete v Tuj. Objev nebo hotel jen pár kroků od pláže. I to najdete v Tuj. Objevte first minute nabídku jen pár kroků od pláže. I to najdete v Tuj. Objevte first minute nabídku na léto 2027 a pláže. I to najdete v Tuj. Objevte first minute nabídku na léto 2027 najdete v Tuj. Objevte first minute nabídku na léto 2027 a vyber Tuj. Objevte first minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou. Objevte first minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tuj. Vaše dovolená za léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tuj. Vaše dovolená 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tuj. Vaše dovolená začíná u nás. Berte si svou dovolenou včas. Tuj. Vaše dovolená začíná u nás.
6: Je vaše auto...

0: dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
1: Je vaše auto po záruce.
0: TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
1: Je vaše auto po záruce. Vlouda auto.
0: Dovolená začíná u nás.
1: Je vaše auto po záruce. Vlouda auto. Máme
0: u nás.
1: Je vaše auto po záruce. Vlouda auto. Máme řešení. Je vaše auto po záruce. Vlouda auto. Máme řešení. Otevíráme pobočky auto po záruce. Vlouda auto. Máme řešení. Otevíráme pobočky. Máme řešení. Otevíráme pobočky Bosch Partner. To je profesionální servis. Otevíráme pobočky Bosch Partner. To je profesionální servis pro všechny značky a kvalitníčky Bosch Partner. To je profesionální servis pro všechny značky a kvalitní péče o auto Partner. To je profesionální servis pro všechny značky a kvalitní péče o auta po záruce. To je profesionální servis pro všechny značky a kvalitní péče o auta po záruce. Profesionální servis pro všechny značky a kvalitní péče o auta po záruce. Pro všechny značky a kvalitní péče o auta po záruce. Bosch Partner Louda Auto. A kvalitní péče o auta po záruce. Bosch Partner Louda Auto. Nově péče o auta po záruce. Bosch Partner Louda Auto. Nově i neautorizované auta po záruce. Bosch Partner Louda Auto. Nově i neautorizované opravy. Bosch Partner Louda Auto. Nově i neautorizované opravy. Objednejte se na Bosch Partner Louda Auto. Nově i neautorizované opravy. Objednejte se na autolouda.cz auto. Nově i neautorizované opravy. Objednejte se na autolouda.cz i neautorizované opravy. Objednejte se na autolouda.cz neautorizované opravy. Objednejte se na autolouda.cz. Objednejte se na autolouda.cz. Se na autolouda.cz. Autolouda.cz.

se neozval, děkuji, tak se ozval v pravou chvíli. Alza píše, dlouho jsem se neozval, děkuji, tak se ozval v pravou chvíli. Aleš Brichta je tady. Dlouho jsem se neozval, děkuji, tak se ozval v pravou chvíli. Aleš Brichta je tady. Se neozval, děkuji, tak se ozval v pravou chvíli. Aleš Brichta je tady. Tak se ozval v pravou chvíli. Aleš Brichta je tady. U chvíli Aleš Brichta je tady. Tady.

Dali jsme si Black Sabbath, Changes píseň. Dali jsme si Black Sabbath, Changes píseň, která doznívá v Dali jsme si Black Sabbath, Changes píseň, která doznívá v elektrickém obědě. Dali jsme si Black Sabbath, Changes píseň, která doznívá v elektrickém obědě právě. Dali jsme si Black Sabbath, Changes píseň, která doznívá v elektrickém obědě právě teď, a to díky radce. Changes píseň, která doznívá v elektrickém obědě právě teď, a to díky radce. Píseň, která doznívá v elektrickém obědě právě teď, a to díky radce. Jdeme dál za, která doznívá v elektrickém obědě právě teď, a to díky radce. Jdeme dál za vašimi přáními v elektrickém obědě právě teď, a to díky radce. Jdeme dál za vašimi přáními právě teď, a to díky radce. Jdeme dál za vašimi přáními, mám tady, to díky radce. Jdeme dál za vašimi přáními, mám tady další vzkaz zdraví. Jdeme dál za vašimi přáními, mám tady další vzkaz zdraví, mohu poprosit něco. Jdeme dál za vašimi přáními, mám tady další vzkaz zdraví, mohu poprosit něco od Aleše. Vašimi přáními, mám tady další vzkaz zdraví, mohu poprosit něco od Aleše Brichty. Tady další vzkaz zdraví, mohu poprosit něco od Aleše Brichty. A další vzkaz zdraví, mohu poprosit něco od Aleše Brichty. A Honza píše, mohu poprosit něco od Aleše Brichty. A Honza píše, dlouho jsem se neozval něco od Aleše Brichty. A Honza píše, dlouho jsem se neozval Aleše Brichty. A Honza píše, dlouho jsem se neozval, děkuji. Tak. A Honza píše, dlouho jsem se neozval, děkuji. Tak se ozval v pravou. A Honza píše, dlouho jsem

Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Elektrický oběd a... Rock Rádio. Elektrický... Rock Rádio. Elektrický oběd a Kamil Dráb. Rock Rádio. Elektrický oběd a Kamil Dráb. Rock Rádio. Elektrický oběd a Kamil Dráb. Rádio. Elektrický oběd a Kamil Dráb. Elektrický oběd a Kamil Dráb. Elektrický oběd a Kamil Dráb. A Kamil Dráb. Dráb.

Žaneta, která zdraví, zlepšila. Jdeme za dalším kouskem, píše Žaneta, která zdraví a chtěla by slyšet. Jdeme za dalším kouskem, píše Žaneta, která zdraví a chtěla by. Za dalším kouskem, píše Žaneta, která zdraví a chtěla by slyšet. Olympik něco kouskem, píše Žaneta, která zdraví a chtěla by slyšet. Olympik něco nový. Píše Žaneta, která zdraví a chtěla by slyšet. Olympik něco novějšího. Tak já, která zdraví a chtěla by slyšet Olympik něco novějšího. Tak já jsem vybral píseň slyšet Olympik něco novějšího. Tak já jsem vybral píseň, která je absolutně nejnovější, něco novějšího. Tak já jsem vybral píseň, která je absolutně nejnovější, vyšla teď co novějšího. Tak já jsem vybral píseň, která je absolutně nejnovější, vyšla. Tak já jsem vybral píseň, která je absolutně nejnovější, vyšla teď na výběru, který vybral píseň, která je absolutně nejnovější, vyšla teď na výběru, který se kráje absolutně nejnovější, vyšla teď na výběru, který se křtil ve středu. Nejnovější vyšla teď na výběru, který se křtil ve středu. Vyšla teď na výběru, který se křtil ve středu. Byli jsme u na výběru, který se křtil ve středu. Byli jsme u toho a výběru, který se křtil ve středu. Byli jsme u toho a se křtil ve středu. Byli jsme u toho a právě křtil ve středu. Byli jsme u toho a právě se tam pouštěl i novej video. Byli jsme u toho a právě se tam pouštěl i novej videoklip. Byli jsme u toho a právě se tam pouštěl i novej videoklip k písni Až to z toho a právě se tam pouštěl i novej videoklip k písni Až to stouni zabalí. A právě se tam pouštěl i novej videoklip k písni Až to stouni zabalí. Právě se tam pouštěl i novej videoklip k písni Až to stouni zabalí. Tak si teď narokrát i novej videoklip k písni Až to stouni zabalí. Tak si teď na Rock Rádiu dáme klip k písni Až to stouni zabalí. Tak si teď na Rock Rádiu dáme Až to stouni zabalí. Tak si teď na Rock Rádiu dáme Až to stouni zabalí. Zabalí. Tak si teď na Rock Rádiu dáme

Tak tohle byly Halloween na Rock Radio v elektrickém obědě. Jdeme za dalším kouskem, píše Žaneta, která ti určitě náladu zlepšila.

0: Ploty dobrý, všechno dobrý.
1: Hledáte ojeté auto, na které se můžete...
0: Ploty dobrý, všechno dobrý.
1: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout.
0: Všechno dobrý.
1: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout. Vlouda Auto.
0: Dobrý.
1: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout. Vlouda Auto si vyberete z tisíců... Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout. Vlouda Auto si vyberete z tisíců prověřených auto, na které se můžete spolehnout. Vlouda Auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů spolehnout. Vlouda Auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů. Vlouda Auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů. Vlouda Auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cen. To si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz, nebo něco pro modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz, nebo něco pro radost, i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz, nebo něco pro radost. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz, nebo něco pro radost, u nás si vyberete. Něco pro radost, u nás si vyberete. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Vy si vyberete. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Vyberte si na auto. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Vyberte si na autolouda.cz. Výkup, financování i pojištění. Vyberte si na autolouda.cz.
0: No to, že seš mladý.
1: I pojištění. Vyberte si na autolouda.cz.
0: No to, že seš mladý projektant.
1: Vyberte si na autolouda.cz.
0: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem.
1: Na autolouda.cz.
0: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat.
1: CZ.
0: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit. No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty. To, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží na výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostním. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektant budoucnosti Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ svojí? Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ svojí budoucnost najdeš právě tam. Podívej na projektant budoucnosti CZ svojí budoucnost najdeš právě tam. Sudopi CZ svojí budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. Svojí budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz www.projektantbudoucnosti.cz Budoucnosti.cz.
2: Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. A staň se soudivákem.

0: a staň se součástí příběhu. A staň se součástí příběhu. A staň se součástí příběhu. Navštiv mí. A staň se součástí příběhu. Navštiv mí. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kou vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek a přitom kousek od tebe. Another world. A přitom kousek od tebe. Another world. Kousek od tebe. Another world. Jiná realita tebe. Another world. Jiná realita CZ. Another world. Jiná realita CZ. World. Jiná realita CZ.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 7 za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 70 chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za jeden vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za jeden kilo. Pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za jeden kilogram. Bílé hrozny stolní bevá krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kilogram. Bílé hrozny stolní bez semene v ceně 74,90 za 1 kilogram. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90 za 1 kilogram. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90 za 1 kilogram. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řep. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej je 1 litr hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej je 1 litr za 500 gramů za 24,90. A řepkový olej je 1 litr za 20 gramů za 24,90. A řepkový olej je 1 litr za 29,90. A řepkový olej je 1 litr za 29,90. A řepkový olej je 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus řepkový olej je 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26 olej je 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí 90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí. Ahoj, Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ahoj, tady Kuba Rybář.
1: Za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ahoj, tady Kuba Rybář.
1: 90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ahoj, tady Kuba Rybář. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné.
1: Lidl, to se vyplatí.
2: Ahoj, tady Kuba Rybář. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do...
1: Vyplatí.
2: Ahoj, tady Kuba Rybář. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24... Ahoj, tady Kuba Rybář. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů. Tady Kuba Rybář. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celé republice. S podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face v menší sále, kde jsme turáku. 24 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face v menší sále, kde jsme začínali. 4 koncertů po celé republice. Chceš

0: nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali, v oblečení tu po celé republice. Chceš nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali, v oblečení, v jakým jsme hráli za mlada. Chceš nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali, v oblečení, v jakým jsme hráli za mlada. Tak doraž, a že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. Mladá Boleslav. Jo a příští rok, a že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. Mladá Boleslav. Jo a příští rok slavíme 25, vsaď se, že jo. 16.10. Mladá Boleslav. Jo a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na Kačinu. 16.10. Mladá Boleslav. Jo a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na Kačinu. 10. Mladá Boleslav. Jo a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na Kačinu. Slavíme 25 let, tak doraž na Kačinu.
1: Pondělí to Robert slavil narozeniny. Úterý mu
0: let, tak doraž na Kačinu.
1: Pondělí to Robert slavil narozeniny. Úterý Pondělí to Robert slavil narozeniny. Úterý musel na oslavu tchýně. Pondělí to Robert slavil narozeniny. Úterý musel na oslavu tchýně a ve středu to Robert slavil narozeniny. Úterý musel na oslavu tchýně a ve středu
2: pořád hledáte výmluvy, proč ještě
1: slavil narozeniny. Úterý musel na oslavu tchýně a ve středu
2: pořád hle
1: Úterý musel na oslavu tchýně a ve středu
2: pořád hledáte výmluvy, proč ještě nepřezout.
1: Úterý musel na oslavu tchýně a ve středu
2: pořád hledáte výmluvy, proč ještě nepřezout pneumatiky.
1: Tchýně a ve středu
2: pořád hledáte výmluvy, proč ještě nepřezout pneumatiky. S celoročkama už pořád hledáte výmluvy, proč ještě nepřezout pneumatiky. S celoročkama už nemusíte. Největší dáte výmluvy, proč ještě nepřezout pneumatiky. S celoročkama už nemusíte. Největší výběr na pneumatiky ještě nepřezout pneumatiky. S celoročkama už nemusíte. Největší výběr na pneumatiky CZ. Přezout pneumatiky. S celoročkama už nemusíte. Největší výběr na pneumatiky CZ. S celoročkama už nemusíte. Největší výběr na pneumatiky CZ. Nakupujte už nemusíte. Největší výběr na pneumatiky CZ. Nakupujte bez výmluv. Největší výběr na pneumatiky CZ. Nakupujte bez výmluv. Výběr na pneumatiky CZ. Nakupujte bez výmluv.
3: Někdy se člověk
2: CZ. Nakupujte bez výmluv.
3: Někdy se člověk musí otáčet.
2: Nakupujte bez výmluv.
3: Někdy se člověk musí otáčet.
2: Jindy se vše nakupujte bez výmluv.
3: Někdy se člověk musí otáčet.
2: Jindy se vše točí kolem práce.
3: Někdy se člověk musí otáčet.
2: Jindy se vše točí kolem práce.
3: Někdy se člověk musí otáčet.
2: Jindy se vše točí kolem práce.
3: Aby se svět točil, člověk musí otáčet.
2: Jindy se vše točí kolem práce.
3: Aby se svět točil podle vás, otáčet.
2: Jindy se vše točí kolem práce.
3: Aby se svět točil podle vás,
2: může.
3: Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás,
2: může vám houpčí kolem práce.
3: Aby se svět točil podle vás,
2: může vám home credit půjčit klidně mily.
3: Aby se svět točil podle vás,
2: může vám home credit půjčit klidně milion.
3: Aby se svět točil podle vás,
2: může vám home credit půjčit klidně milion.
3: I na pod podle vás,
2: může vám home credit půjčit klidně milion.
3: I na podnikání
2: vás,
3: může vám home credit půjčit klidně milion.
2: I na podnikání.
3: Žádost vám home credit půjčit klidně milion.
2: I na podnikání.
3: Žádost vyřídíte na
2: půjčit klidně milion.
3: I na podnikání.
2: Žádost vyřídíte na naší pobočce.
3: Milion.
2: I na podnikání.
3: Žádost vyřídíte na naší pobočce.
2: Nebo online dopad.
3: I na podnikání.
2: Žádost vyřídíte na naší pobočce.
3: Nebo online do 15 minut.
2: Žádost vyřídíte na naší pobočce.
3: Nebo online do 15 minut.
2: Žádost vyřídíte na naší pobočce.
3: Nebo online do 15 minut.
2: Home credit se
3: řídíte na naší pobočce.
2: Nebo online do 15 minut.
3: HomeCredit.cz
2: pobočce
3: nebo online do 15 minut.
2: HomeCredit.cz
3: nebo online do 15 minut.
2: HomeCredit.cz
3: online do 15 minut.
2: HomeCredit.cz
4: chcete mít
3: minut.
2: HomeCredit.cz
4: chcete mít jistotu o stavu vašeho
3: HomeCredit.cz.
4: Chcete mít jistotu o stavu vašeho vozu Audi?
3: CZ.
4: Chcete mít jistotu o stavu vašeho vozu Audi? Přijeďte do. Chcete mít jistotu o stavu vašeho vozu Audi? Přijeďte do autorizovaného servisu. Chcete mít jistotu o stavu vašeho vozu Audi? Přijeďte do autorizovaného servisu Louda Audi. Chcete mít jistotu o stavu

0: Možná. Rock Radio. Bavíme to taky. Možná. Rock Radio. Elektrický. To taky. Možná. Rock Radio. Elektrický. Možná. Rock Radio. Elektrický oběd. Možná. Rock Radio. Elektrický oběd. Rádio. Elektrický oběd. Já. Elektrický oběd. Já. Nový plot mám. Oběd. Já. Nový plot mám. Nový plot. Oběd. Já. Nový plot mám. Nový plot od firmy. Já. Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý. Já. Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni. Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodá. Plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Hledáte ojeté auto?

0: vašeho vozu Audi. Přijeďte do autorizovaného servisu Louda Auto. Provedeme jistotu o stavu vašeho vozu Audi. Přijeďte do autorizovaného servisu Louda Auto. Provedeme důkladnou pro vašeho vozu Audi. Přijeďte do autorizovaného servisu Louda Auto. Provedeme důkladnou prohlídku Audi. Přijeďte do autorizovaného servisu Louda Auto. Provedeme důkladnou prohlídku. Přijeďte do autorizovaného servisu Louda Auto. Provedeme důkladnou prohlídku celého vozu. Autorizovaného servisu Louda Auto. Provedeme důkladnou prohlídku celého vozu. Pečlivě zkontrolujeme brzdy. Louda Auto. Provedeme důkladnou prohlídku celého vozu. Pečlivě zkontrolujeme brzdy, podvozek a vymění. Provedeme důkladnou prohlídku celého vozu. Pečlivě zkontrolujeme brzdy, podvozek a vyměníme. Pečlivě zkontrolujeme brzdy, podvozek a vyměníme pneumatiky. Připravíme váš prémiový vůz na bezpečné brzdy, podvozek a vyměníme pneumatiky. Připravíme váš prémiový vůz na bezpečnou jízdu. Váš prémiový vůz na bezpečnou jízdu. Objednejte se jednoduše online na autolouda.cz na bezpečnou jízdu. Objednejte se jednoduše online na autolouda.cz. Louda Auto, váš auto jízdu. Objednejte se jednoduše online na autolouda.cz. Louda Auto, váš autorizovaný. Dejte se jednoduše online na autolouda.cz. Louda Auto, váš autorizovaný. Online na autolouda.cz. Louda Auto, váš autorizovaný servis Audi. Louda.cz. Louda Auto, váš autorizovaný servis Audi. Louda Auto, váš autorizovaný servis Audi.
1: Přemýšlíte o nové koupelně nebo
0: váš autorizovaný servis Audi.
1: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni?
0: Servis Audi.
1: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz. Koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci po kuchyni. Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci stylo. Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci stylová řešení a nejoblíbenější stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také. Návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyňský návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a cent na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko, Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz, koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
2: Tak co koupelna?
1: Kuchyní a také podlah. Siko.cz.
2: Tak co koupelna?
1: A také podlah. Siko.cz.
2: Tak co koupelna? Hotová?
3: Super.
1: Podlah. Siko.cz.
2: Tak co koupelna? Hotová?
3: Super.
2: Takže
1: Siko.cz.
2: Tak co koupelna? Hotová?
3: Super.
2: Takže sprch. Tak co koupelna? Hotová?
3: Super.
2: Takže sprcháč, umyvadlo. Tak co koupelna? Hotová?
3: Super.
2: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod. Co koupelna? Hotová?
3: Super.
2: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
3: Jo, všechno hotový.
2: Hotová?
3: Super.
2: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
3: Jo, všechno hotový.
2: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
3: Jo, všechno hotový.
2: A co dvě trávy? Sprcháč, umyvadlo, záchod.
3: Jo, všechno hotový.
2: A co dvě trávy? Umyvadlo, záchod.
3: Jo, všechno hotový.
2: A co

0: Odvětrávání.
1: Kde je větrák?
2: Já všechno to ví.
0: A co odvětrávání?
1: Kde je větrák?
2: Větrák, já všechno to ví.
0: A co odvětrávání?
1: Kde je větrák?
2: Větrák, co to ví.
0: A co odvětrávání?
1: Kde je větrák?
2: Větrák, co?
0: Odvětrávání.
1: Kde je větrák?
2: Větrák, co?
0: Tak takhle není.
1: Kde je větrák?
2: Větrák, co?
0: Tak takhle ne.
1: Větrák.
2: Větrák, co?
0: Tak takhle ne. Jak správně odvětrák?
2: Větrák, co?
0: Tak takhle ne. Jak správně odvětrák?
2: Tak co?
0: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu? Vám poradím. Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu? Vám poradíme na ventila. Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu? Vám poradíme. Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu? Vám poradíme na ventilatory.cz. Jak správně odvětrat koupelnu? Vám poradíme na ventilatory.cz.
3: Ventilátory.
0: Správně odvětrat koupelnu? Vám poradíme na ventilatory.cz.
3: Ventilatory.cz.
0: Odvětrat koupelnu? Vám poradíme na ventilatory.cz.
3: Ventilatory.cz.
0: Vám poradíme na ventilatory.cz.
3: Ventilatory.cz.
0: Na ventilatory.cz.
3: Ventilatory.cz.
0: Tury.cz.
3: Ventilatory.cz.
0: Turecko a dlouhé
3: ventilatory.cz.
0: Turecko a dlouhé písečné pláže
3: máme.cz.
0: Turecko a dlouhé písečné pláže
3: máme je v Tuji.
0: Turecko a dlouhé písečné pláže
3: máme je v Tuji.
0: Turecko a dlouhé písečné pláže
3: máme je v Tuji.
0: Řecko a kouzelné ostrovy.
3: Turecko a dlouhé písečné pláže
0: máme je v Tuji. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok.
3: Písečné pláže
0: máme je v Tuji. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok.
3: Má pláže
0: máme je v Tuji. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok
3: je v Tuji.
0: Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok
3: máme je v Tuji.
0: Malorka a její Tyrkysové je v Tuji. Malorka a její Tyrkysové moře
3: máme je v Tuji.
0: Egypt a úžasný podmořský svět.
3: Malorka a její Tyrkysové moře
0: máme je v Tuji. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře.
3: Její Tyrkysové moře
0: máme je v Tuji. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře
3: v Tuji.
0: Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře
3: máme ho v Tuji.
0: Kypr, slunce a úžasný podmořský svět Rudého moře
3: máme ho v Tuji.
0: Kypr, slunce a pohodová dovolená
3: svět Rudého moře
0: máme ho v Tuji.
3: Kypr, slunce a pohodová dovolená
0: máme v Tuji.
3: Moře
0: máme ho v Tuji.
3: Kypr, slunce a pohodová dovolená
0: máme v Tuji.
3: A co dovolená
0: máme ho v Tuji.
3: Kypr, slunce a pohodová dovolená
0: máme v Tuji.
3: A co dovolená all inclusive
0: v Tuji.
3: Kypr, slunce a pohodová dovolená
0: máme v Tuji.
3: A co dovolená all inclusive nebo hotel jen
0: slunce a pohodová dovolená
3: máme v Tuji.
0: A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže
3: dovolená
0: máme v Tuji.
3: A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže
0: i to najdete v
3: Tuji. Máme v Tuji.
0: A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže
3: i to najdete v Tuji.
0: A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže
3: i to najdete v Tuji.
0: Objevte First Minute
3: na all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže
0: i to najdete v Tuji.
3: Objevte First Minute
0: nebo hotel jen pár kroků od pláže
3: i to najdete v Tuji.
0: Objevte First Minute nabídku na let
3: pár kroků od pláže
0: i to najdete v Tuji.
3: Objevte First Minute nabídku na let
0: pláže
3: i to najdete v Tuji.
0: Objevte First Minute nabídku na léto 2027
3: najdete v Tuji.
0: Objevte First Minute nabídku na léto 2027
3: a vyberte si svou.
0: Objevte First Minute nabídku na léto 2027
3: a vyberte si svou dovolenou.
0: First Minute nabídku na léto 2027
3: a vyberte si svou dovolenou včas.
0: Tuji.
3: Vaše léto 2027
0: a vyberte si svou dovolenou včas.
3: Tuji.
0: Vaše dovolená 2027
3: a vyberte si svou dovolenou včas.
0: Tuji.
3: Vaše dovolená začíná u nás.
0: A vyberte si svou dovolenou včas.
3: Tuji.
0: Vaše dovolená začíná u nás.
3: Dovolenou včas.
0: Tuji.
3: Vaše dovolená začíná u nás.
0: Tuji.
3: Vaše dovolená začíná u nás.
0: Vaše dovolená začíná u nás.
3: Začíná u nás.

Ladíte elektrické oběd. Ladíte elektrické oběd na Rokrádiu. Ladíte elektrické oběd na Rokrádiu. Ladíte elektrické oběd na Rokrádiu. A dali jsme si Merlina Mansona, jo. Ladíte elektrické oběd na Rokrádiu. A dali jsme si Merlina Mansona, jo. Skvělou předělávku. Ladíte elektrické oběd na Rokrádiu. A dali jsme si Merlina Mansona, jo. Skvělou předělávku Personal Jesus. Oběd na Rokrádiu. A dali jsme si Merlina Mansona, jo. Skvělou předělávku Personal Jesus. Od Rokrádiu. A dali jsme si Merlina Mansona, jo. Skvělou předělávku Personal Jesus. Od Depeche. A dali jsme si Merlina Mansona, jo. Skvělou předělávku Personal Jesus. Od Depeche Mode. Mansona, jo. Skvělou předělávku Personal Jesus. Od Depeche Mode. Tuhletu muziku chtěvku Personal Jesus od Depeche Mode, tuhletu muziku chtěla slyšet Jesus od Depeche Mode, tuhletu muziku chtěla slyšet Anet Depeche Mode, tuhletu muziku chtěla slyšet Anet, no a Depeche Mode, tuhletu muziku chtěla slyšet Anet, no a já tady mám muziku chtěla slyšet Anet, no a já tady mám další vzkaz chtěla slyšet Anet, no a já tady mám další vzkaz, ahoj Kamile, šet Anet, no a já tady mám další vzkaz, ahoj Kamile, zahraj mi Anet, no a já tady mám další vzkaz, ahoj Kamile, zahraj mi tam, a já tady mám další vzkaz, ahoj Kamile, zahraj mi tam tuhle pecku, další vzkaz, ahoj Kamile, zahraj mi tam tuhle pecku, je nějaká vzkaz, ahoj Kamile, zahraj mi tam tuhle pecku, je nějaká. Zahraj mi tam tuhle pecku, je nějaká nostalgická nálada díky Standa. Zahraj mi tam tuhle pecku, je nějaká nostalgická nálada díky Standa. A napsal si tuhle pecku, je nějaká nostalgická nálada díky Standa. A napsal si o mochu, je nějaká nostalgická nálada díky Standa. A napsal si o mochumůrky od je nějaká nostalgická nálada díky Standa. A napsal si o mochumůrky od garáže. Nostalgická nálada díky Standa. Napsal si o mochumůrky od garáže. Díky Standa. A napsal si o mochumůrky od garáže. Tak si je pojďme na Rokrádiu. Napsal si o mochumůrky od garáže. Tak si je pojďme na Rokrádiu dát. Tak si je pojďme na Rokrádiu.

Rádio. Rock Rádio. Elektrický oběd a Kamil. Rock Rádio. Elektrický oběd a Kamil Dráb. Rock Rádio. Elektrický oběd a Kamil Dráb. Rádio. Elektrický oběd a Kamil Dráb. Elektrický oběd a Kamil Dráb. A Kamil Dráb.

která zdraví a moc se těšila na ti, protože mi napsala Hanka, která zdraví a moc se těšila na turné s kabátama. Mi napsala Hanka, která zdraví a moc se těšila na turné s kabátama. Napsala Hanka, která zdraví a moc se těšila na turné s kabátama, na koncerty a moc se těšila na turné s kabátama, na koncerty, ale bohužel jsou přeloženy. Na turné s kabátama, na koncerty, ale bohužel jsou na turné s kabátama, na koncerty, ale bohužel jsou přeložený. Oni teda budou samozřejmě kabátama, na koncerty, ale bohužel jsou přeložený. Oni teda budou samozřejmě nakonec se povedou. Na koncerty, ale bohužel jsou přeložený. Oni teda budou samozřejmě nakonec se povede určitě. Ale bohužel jsou přeložený. Oni teda budou samozřejmě nakonec se povede určitě ty termíny. Jsou přeložený. Oni teda budou samozřejmě nakonec se povede určitě ty termíny. Oni teda budou samozřejmě nakonec se povede určitě ty termíny najít a dostat. Samozřejmě nakonec se povede určitě ty termíny najít a dostat. Povede určitě ty termíny najít a dostat svým závazkům, tak jak to určitě ty termíny najít a dostat svým závazkům, tak jak to chlapci z kabátu najít a dostat svým závazkům, tak jak to chlapci z kabátu umí, to se nebojí. Najít a dostat svým závazkům, tak jak to chlapci z kabátu umí, to se nebojte. Dostat svým závazkům, tak jak to chlapci z kabátu umí, to se nebojte. Nicméně řekla bych vybral svým závazkům, tak jak to chlapci z kabátu umí, to se nebojte. Nicméně řekla bych vybral nějakou píseň závazkům, tak jak to chlapci z kabátu umí, to se nebojte. Nicméně řekla bych vybral nějakou píseň chlapci z kabátu umí, to se nebojte. Nicméně řekla bych vybral nějakou píseň a zahrál jí také kabátu umí, to se nebojte. Nicméně řekla bych vybral nějakou píseň a zahrál jí také, já jsem vybral, nebojte. Nicméně řekla bych vybral nějakou píseň a zahrál jí také, já jsem vybral písničku. Nicméně řekla bych vybral nějakou píseň a zahrál jí také, já jsem vybral, bych vybral nějakou píseň a zahrál jí také, já jsem vybral písničku, kterou aktuálně kabíseň a zahrál jí také, já jsem vybral písničku, kterou aktuálně kabáti na koncertní zahrál jí také, já jsem vybral písničku, kterou aktuálně kabáti na koncertní šňůře také. Já jsem vybral písničku, kterou aktuálně kabáti na koncertní šňůře nehrajou. Vybral písničku, kterou aktuálně kabáti na koncertní šňůře nehrajou. O to z písničku, kterou aktuálně kabáti na koncertní šňůře nehrajou. O to spálně kabáti na koncertní šňůře nehrajou. O to spíš si můžeme zahrát my tady ti na koncertní šňůře nehrajou. O to spíš si můžeme zahrát my tady na rok koncertní šňůře nehrajou. O to spíš si můžeme zahrát my tady na rok rádiu. A je hrajou. O to spíš si můžeme zahrát my tady na rok rádiu. A je to skladba z alba Color. O to spíš si můžeme zahrát my tady na rok rádiu. A je to skladba z alba Colorado na rok rádiu. A je to skladba z alba Colorado, s čerty nejsou žerty, tak si ji vychutnejte. A je to skladba z alba Colorado, s čerty nejsou žerty, tak si ji vychutnejte. No a skladba z alba Colorado, s čerty nejsou žerty, tak si ji vychutnejte. No a vy ostatní Colorado, s čerty nejsou žerty, tak si ji vychutnejte. No a vy ostatní, který se těší, ty nejsou žerty, tak si ji vychutnejte. No a vy ostatní, který se těšíte na koncerty, tak si ji vychutnejte. No a vy ostatní, který se těšíte na koncerty kabátů, tak vychutnejte. No a vy ostatní, který se těšíte na koncerty kabátů, tak vydržte. A vy ostatní, který se těšíte na koncerty kabátů, tak vydržte. Náhradní termín. Ostatní, který se těšíte na koncerty kabátů, tak vydržte. Náhradní termíny už jsou. Který se těšíte na koncerty kabátů, tak vydržte. Náhradní termíny už jsou v jednání. Když se těšíte na koncerty kabátů, tak vydržte. Náhradní termíny už jsou v jednání. No a teď ty kabátů, tak vydržte. Náhradní termíny už jsou v jednání. No a teď kabáti, mějte se. Vydržte. Náhradní termíny už jsou v jednání. No a teď kabáti, mějte se hezky a hezký pončte. Náhradní termíny už jsou v jednání. No a teď kabáti, mějte se hezky a hezký. Náhradní termíny už jsou v jednání. No a teď kabáti, mějte se hezky a hezký pondělí s Rokrádiem. Už jsou v jednání. No a teď kabáti, mějte se hezky a hezký pondělí s Rokrádiem. No a teď kabáti, mějte se hezky a hezký pondělí s Rokrádiem. Kabáti, mějte se hezky a hezký pondělí s Rokrádiem. Mějte se hezky a hezký pondělí s Rokrádiem. Hezký pondělí s Rokrádiem.

Tak ještě pořád... Tak ještě pořád nový Stouni na rok... Tak ještě pořád nový Stouni na rok rádiu Flek... Tak ještě pořád nový Stouni na rok rádiu v elektrickém obědě... Tak ještě pořád nový Stouni na rok rádiu v elektrickém obědě... Pavel si napsal... Tak ještě pořád nový Stouni na rok rádiu v elektrickém obědě... Pavel si napsal tuhle tu píseň... Tak ještě pořád nový Stouni na rok rádiu v elektrickém obědě... Pavel si napsal tuhle tu píseň... The Star... Nový Stouni na rok rádiu v elektrickém obědě... Pavel si napsal tuhle tu píseň... The Stars... Rok rádiu v elektrickém obědě... Pavel si napsal tuhle tu píseň... The Stars... No a my... V obědě... Pavel si napsal tuhle tu píseň... The Stars... No a my se pomalu dostáváme... Napsal tuhle tu píseň... The Stars... No a my se pomalu dostáváme... ke konci píseň The Stars, no a my se pomalu dostáváme ke konci dnešního elektrického The Stars, no a my se pomalu dostáváme ke konci dnešního elektrického oběda Kamil Drab a my se pomalu dostáváme ke konci dnešního elektrického oběda Kamil Drab se s vámi loučí a vám pomalu dostáváme ke konci dnešního elektrického oběda Kamil Drab se s vámi loučí a vám přeju ke konci dnešního elektrického oběda Kamil Drab se s vámi loučí a vám přeju hezký pondělí, hezký zbytek dnešního elektrického oběda Kamil Drab se s vámi loučí a vám přeju hezký pondělí, hezký zbytek pondělí a dnešního oběda Kamil Drab se s vámi loučí a vám přeju hezký pondělí, hezký zbytek pondělí Kamil Drab se s vámi loučí a vám přeju hezký pondělí, hezký zbytek pondělí. Ať vám to hezky odsejpá, pěkně loučí a vám přeju hezký pondělí, hezký zbytek pondělí. Ať vám to hezky odsejpá, pěkně jde od ruky. Přeju hezký pondělí, hezký zbytek pondělí. Ať vám to hezky odsejpá, pěkně jde od ruky v práci, hezký zbytek pondělí. Ať vám to hezky odsejpá, pěkně jde od ruky v práci, nebo ať už odpočíváte co k pondělí. Ať vám to hezky odsejpá, pěkně jde od ruky v práci, nebo ať už odpočíváte cokoliv. Ať vám to hezky odsejpá, pěkně jde od ruky v práci, nebo ať už odpočíváte cokoliv. Užijte si odsejpá, pěkně jde od ruky v práci, nebo ať už odpočíváte cokoliv. Užijte si rokový voraz od ruky v práci, nebo ať už odpočíváte cokoliv. Užijte si rokový voraz s Danem, který přijde za chvíli. Práci, nebo ať už odpočíváte cokoliv. Užijte si rokový voraz s Danem, který přijde za chvíli. A já tady mám odpočíváte cokoliv. Užijte si rokový voraz s Danem, který přijde za chvíli. A já tady mám cokoliv. Užijte si rokový voraz s Danem, který přijde za chvíli. A já tady máme poslední píseň. Užijte si rokový voraz s Danem, který přijde za chvíli. A já tady máme poslední píseň dnes s Danem, který přijde za chvíli. A já tady máme poslední píseň dnešního elektrického oběda a budou to kabát přijde za chvíli. A já tady máme poslední píseň dnešního elektrického oběda a budou to kabáti, protože. A já tady máme poslední píseň dnešního elektrického oběda a budou to kabáti, protože mi napsal. A já tady máme poslední píseň dnešního elektrického oběda a budou to kabáti, protože mi na poslední píseň dnešního elektrického oběda a budou to kabáti, protože mi napsala Hanka, která zdraví a moceně dnešního elektrického oběda a budou to kabáti, protože mi napsala Hanka, která zdraví a moc se těšila elektrického oběda a budou to kabáti, protože mi napsala Hanka, která zdraví a moc se těšila, budou to kabáti, protože mi napsala Hanka.

0: a CZC. No nic nečekej. Běž na Allegro a ty teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Od MOL a CZC. No nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, te. No nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro. Nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro. Užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Přestaň být ten.
0: Když něco, tak Allegro.
1: Přestaň být ten divákem.
0: Tak Allegro.
1: Přestaň být ten divákem. Přestaň být ten divákem. Přestaň být ten divákem. Přestaň být ten divákem. Ten divákem. A staň se součástem. A staň se součástí příběhu. A staň se součástí příběhu. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti... Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou... Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kous vybereš. Místo z jiného světa a přitom kous. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another world. A přitom kousek od tebe. Another world. Přitom kousek od tebe. Another world. Kousek od tebe. Another world. Jiná realita. Another world. Jiná realita. The world. Jiná realita CZ. Jiná realita CZ. Jiná realita CZ. Jiná realita CZ.
2: AC/DC Metallica.
1: Realita CZ.
2: AC/DC Metallica. AC/DC Metallica Pink Floyd Led Zeppelin a AC/DC Metallica Pink Floyd Led Zeppelin a další AC/DC Metallica Pink Floyd Led Zeppelin a další AC/DC Metallica Pink Floyd Led Zeppelin a další legendy v jedinečném AC/DC Metallica Pink Floyd Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí Metallica Pink Floyd Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí Floyd Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě Rockin' Symphony a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě Rockin' Symphony legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony Legends Live Forever. V jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony Legends Live Forever. A pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony Legends Live Forever. A speciální host v jednom místě. Rockin' Symphony Legends Live Forever. A

0: speciální host večera, skupina Lucie. Jistě, Rockin' Symphony, Legends Live Forever. A speciální host večera, skupina Symphony, Legends Live Forever. A speciální host večera, skupina Lucie. 27. Legends Live Forever. A speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, Out Forever. A speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, Out Univerzum. Speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, Out Univerzum. Praha. Nenechte si rád, skupina Lucie. 27. října, Out Univerzum. Praha. Nenechte si u Lucie. 27. října, Out Univerzum. Praha. Nenechte si ujít událost roku. 20. října, Out Univerzum. Praha. Nenechte si ujít událost roku. Rock in Symphony na Out Univerzum. Praha. Nenechte si ujít událost roku. Rock in Symphony Legends Live Forever. Praha. Nenechte si ujít událost roku. Rock in Symphony Legends Live Forever. Praha. Nenechte si ujít událost roku. Rock in Symphony Legends Live Forever. Nenechte si ujít událost roku. Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ostroku. Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál. Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster. Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster. Ať už vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster. V sítích Ticketportál a Ticketmaster.
1: Ať už zrovna míříte k
0: portál a Ticketmaster.
1: Ať už zrovna míříte kamkoliv
0: s Master.
1: Ať už zrovna míříte kamkoliv, zkuste rozluštit hádanku. Ať už zrovna míříte kamkoliv, zkuste rozluštit hádanku. Panorama. Ať už zrovna míříte kamkoliv, zkuste rozluštit hádanku. Panorama nad hlavou. Míříte kamkoliv, zkuste rozluštit hádanku. Panorama nad hlavou. 400 sekliv, zkuste rozluštit hádanku. Panorama nad hlavou. 400 rozluštit hádanku. Panorama nad hlavou. 475 litrů místa za vám. Hádanku. Panorama nad hlavou. 475 litrů místa za vámi. Panorama nad hlavou. 475 litrů místa za vámi. A nad hlavou. 475 litrů místa za vámi. A až 440 kilometrů. 475 litrů místa za vámi. A až 440 kilometrů před vámi. 75 litrů místa za vámi. A až 440 kilometrů před vámi. Na jeden za litrů místa za vámi. A až 440 kilometrů před vámi. Na jeden zátah. A až 440 kilometrů před vámi na jeden zátah. Tak schválně. Co 440 kilometrů před vámi na jeden zátah. Tak schválně. Co je to? Kilometrů před vámi na jeden zátah. Tak schválně. Co je to? Před vámi na jeden zátah. Tak schválně. Co je to? No zátah. Tak schválně. Co je to? No přece, nová škola. Tak schválně, co je to? No přece, schválně, co je to? No přece, nová Škoda Epic. Pro vaše epice to. No přece, nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky. No přece, nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky. No přece, nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
2: Na vaši návštěvu
1: se nová Škoda Epic pro vaše epické zážitky.
2: Na vaši návštěvu
1: Škoda Epic pro vaše epické zážitky.
2: Na vaši návštěvu
1: Epic pro vaše epické zážitky.
2: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný
1: epické zážitky.
2: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný
1: pro zážitky.
2: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný. Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. V návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Branka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. VV, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz v Praze a v Náchodě. www

z nabídky 7 dní. Z nabídky 7 dní Peugeot. Z nabídky 7 dní. Z nabídky 7 dní Peugeot se z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Za Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Za těch nejvýhodnějších se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Za těch nejvýhodnějších radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Za těch nejvýhodnějších podmínek. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7 i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV i svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5000 výhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008 výhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot 8. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Prádové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď. Za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď. Jsou dny dobré. 35 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď. Jsou dny dobré. Lepší. 7 dní Peugeot. Právě teď. Jsou dny dobré. Lepší a pak Peugeot. Právě teď. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Právě teď. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní na Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. Skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. A sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL

0: www.autobranka.cz. Chudě. www.autobranka.cz. www.autobranka.cz. Autobranka.cz.
1: S námi je balení hrou. S námi je balení hrou. S námi je balení hrou. Velkoobchod a S námi je balení hrou. Velkoobchod a e-shop obal. S námi je balení hrou. Velkoobchod a e-shop obaly.cz. S námi je balení hrou. Velkoobchod a e-shop obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel. S námi je balení hrou. Velkoobchod a e-shop obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel hrou. Velkoobchod a e-shop obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu a e-shop obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obal e-shop obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů. CZ. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů. www. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů. www. Dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů. www. Obaly.cz. Širokého sortimentu obalových materiálů. www. Obaly.cz. Tu obalových materiálů. www. Obaly.cz. Materiálů. www. Obaly.cz. www.obaly.cz CZ

objevovat mlhy. O víkendu dorazí další frontální systém, který přinese déšť, budou se objevovat mlhy. O víkendu dorazí další frontální systém, který přinese déšť a další ochlazení mlhy. O víkendu dorazí další frontální systém, který přinese déšť a další ochlazení. O víkendu dorazí další frontální systém, který přinese déšť a další ochlazení. Ruský další frontální systém, který přinese déšť a další ochlazení. Frontální systém, který přinese déšť a další ochlazení. Rusko porušilo energetické přem, který přinese déšť a další ochlazení. Rusko porušilo energetické déšť a další ochlazení. Rusko porušilo energetické příměří ohlášené a další ochlazení. Rusko porušilo energetické příměří ohlášené americkým. Rusko porušilo energetické příměří ohlášené americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Rusko porušilo energetické příměří ohlášené americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Rusko porušilo energetické příměří ohlášené americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Energetické příměří ohlášené americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Zatímco Ukrajina v noci příměří ohlášené americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Zatímco Ukrajina v noci neútočila na ruské americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Zatímco Ukrajina v noci neútočila na ruské rafinerie prezidentem Donaldem Trumpem. Zatímco Ukrajina v noci neútočila na ruské rafinerie. Dnes to Trumpem, zatímco Ukrajina v noci neútočila na ruské rafinerie. Dnes to ve videoprojevu na bezpečnost Ukrajina v noci neútočila na ruské rafinerie. Dnes to ve videoprojevu na bezpečnost neútočila na ruské rafinerie. Dnes to ve videoprojevu na bezpečnost neútočila na ruské rafinerie. Dnes to ve videoprojevu na bezpečnostní konferenci ve Varšavě rafinerie. Dnes to ve videoprojevu na bezpečnostní konferenci ve Varšavě uvedl ukrajinský prezident videoprojevu na bezpečnostní konferenci ve Varšavě uvedl ukrajinský prezident Zelenský projevu na bezpečnostní konferenci ve Varšavě uvedl ukrajinský prezident Zelenský. Zároveň bezpečnostní konferenci ve Varšavě uvedl ukrajinský prezident Zelenský. Zároveň vyzval spojené konferenci ve Varšavě uvedl ukrajinský prezident Zelenský. Zároveň je uvedl ukrajinský prezident Zelenský. Zároveň vyzval Spojené státy, aby ukrajinský prezident Zelenský. Zároveň vyzval Spojené státy, aby donutili Moskvu příměří Zelenský. Zároveň vyzval Spojené státy, aby donutili Moskvu příměří dodržovat. Zároveň vyzval Spojené státy, aby donutili Moskvu příměří dodržovat. Vyzval Spojené státy, aby donutili Moskvu příměří dodržovat. Český tenista Jiří státy, aby donutili Moskvu příměří dodržovat. Český tenista Jiří Moskvu příměří dodržovat. Český tenista Jiří Lehečka vypadl na turnaj příměří dodržovat. Český tenista Jiří Lehečka vypadl na turnaji série Masters. Český tenista Jiří Lehečka vypadl na turnaji série Masters v Šanghaji. Český tenista Jiří Lehečka vypadl na turnaji série Masters v Šanghaji ve třetím kole. S Rafaelem Lehečka vypadl na turnaji série Masters v Šanghaji ve třetím kole. Zradl na turnaji série Masters v Šanghaji ve třetím kole. S Rafaelem Chodarem ze Španělska prohrál série Masters v Šanghaji ve třetím kole. S Rafaelem Chodarem ze Španělska prohrál po téměř tří v Šanghaji ve třetím kole. S Rafaelem Chodarem ze Španělska prohrál po téměř tříhodinovém boji v třetím kole. S Rafaelem Chodarem ze Španělska prohrál po téměř tříhodinovém boji 6. S Rafaelem Chodarem ze Španělska prohrál po téměř tříhodinovém boji 6-4, 6-7 a 4. Chodarem ze Španělska prohrál po téměř tříhodinovém boji 6-4, 6-7 a 4. Španělska prohrál po téměř tříhodinovém boji 6-4, 6-7 a 4-6. Však po téměř tříhodinovém boji 6-4, 6-7 a 4-6. V hodinovém boji 6-4, 6-7 a 4-6. V Šanghaji dnes bude usilovat o boji 6-4, 6-7 a 4-6. V Šanghaji dnes bude usilovat o postup do čtvrtého 4, 6-7 a 4-6. V Šanghaji dnes bude usilovat o postup do čtvrtého kola ještě 7 a 4-6. V Šanghaji dnes bude usilovat o postup do čtvrtého kola ještě Dalibor Svrst. V Šanghaji dnes bude usilovat o postup do čtvrtého kola ještě Dalibor Svrčina. V Šanghaji dnes bude usilovat o postup do čtvrtého kola ještě Dalibor Svrčina. Rock Radio. Dnes bude usilovat o postup do čtvrtého kola ještě Dalibor Svrčina. Rock Radio. O postup do čtvrtého kola ještě Dalibor Svrčina. Rock Radio. Počasí. Čtvrtého kola ještě Dalibor Svrčina. Rock Radio. Počasí. Dnes ještě Dalibor Svrčina. Rock Radio. Počasí. Dnes bude polojasno Svrčina. Rock Radio. Počasí. Dnes bude polojasno, oblačno, přechodně. Rock Radio. Počasí.

0: Dnes bude polojasno až oblačno, přechodně až zataženo.
1: Jo, počasí.
0: Dnes bude polojasno až oblačno, přechodně až zataženo a ojediněle se... Dnes bude polojasno až oblačno, přechodně až zataženo a ojediněle se vyskytnou přehánky. Dnes bude polojasno až oblačno, přechodně až zataženo a ojediněle se vyskytnou přehánky. Bude polojasno až oblačno, přechodně až zataženo a ojediněle se vyskytnou přehánky. Nejvíc oblačno, přechodně až zataženo a ojediněle se vyskytnou přehánky. Nejvíc denní teploty 10 až 15 stupňů. Zataženo a ojediněle se vyskytnou přehánky. Nejvíc denní teploty 10 až 15 stupňů. A ojediněle se vyskytnou přehánky. Nejvíc denní teploty 10 až 15 stupňů. Vyskytnou přehánky. Nejvíc denní teploty 10 až 15 stupňů. Nejvýš denní teploty 10 až 15 stupňů.
2: Mami, proč mám?
0: Nejvýš denní teploty 10 až 15 stupňů.
2: Mami, proč máme všechno od konce?
0: 10 až 15 stupňů.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu? Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tati.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detail.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily.
2: Proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče.
2: Máme všechno od konceptu.
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče.
2: Konceptu.
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličko.
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro ženy.
4: V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro
4: myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: Če i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život. Koncept. Chytře vymyšleno pro život. Chytře vymyšleno pro život. Pro život.
1: Rock Radio. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
0: Na D0.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Na D0 na 17. kilometru.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Na D0 na 17. kilometru.
1: Radio. Doprava.
0: Na D0 na 17. kilometru na trase.
1: Doprava.
0: Na D0 na 17. kilometru na trase Modletice Ruzině nehoda dvou osobních. Na D0 na 17. kilometru na trase Modletice Ruzině nehoda dvou osobních aut je tam přik. Na D0 na 17. kilometru na trase Modletice Ruzině je nehoda dvou osobních aut, je tam překážka na voz. Na 17. kilometru na trase Modletice Ruzině je nehoda dvou osobních aut, je tam překážka na vozovce. Také kilometru na trase Modletice Ruzině je nehoda dvou osobních aut, je tam překážka na vozovce. Také se někam jedete, je Modletice Ruzině je nehoda dvou osobních aut, je tam překážka na vozovce. Také se někam jedete, je hlavně opatrně. Ruzině je nehoda dvou osobních aut, je tam překážka na vozovce. Také se někam jedete, je hlavně opatrně, tam pořádku. Dvou osobních aut, je tam překážka na vozovce, také se někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte. Je tam překážka na vozovce, také se někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte. Také se někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte. Se někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte. Hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte.
6: Bezpečnou jízdu přeji.
0: Pořádku dorazíte.
6: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spol. Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner. Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš. Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. Bezpečnou přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz. Partner pro váš spolehlivý vůz.

www.emilfrey.cz. Váš spolehlivý vůz www.emilfrey.cz. iVůz www.emilfrey.cz. www.emilfrey.cz. emilfrey.cz. cz.

0: Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Příjemné poledne, jsou tady aktuální.
0: Radio. Zprávy.
1: Příjemné poledne, jsou tady aktuální zprávy.
0: Zprávy.
1: Příjemné poledne, jsou tady aktuální zprávy a vlada.
0: Zprávy.
1: Příjemné poledne, jsou tady aktuální zprávy a Vladan Hýl. Příjemné poledne, jsou tady aktuální zprávy a Vladan Hýl. Pochladnějším začátkem. Příjemné poledne, jsou tady aktuální zprávy a Vladan Hýl. Pochladnějším začátku týdne se v Česku jsou tady aktuální zprávy a Vladan Hýl. Pochladnějším začátku týdne se v Česku opět prosadí sluneční zprávy a Vladan Hýl. Pochladnějším začátku týdne se v Česku opět prosadí slunečné Vladan Hýl. Pochladnějším začátku týdne se v Česku opět prosadí slunečné počasí. Pochladnějším začátku týdne se v Česku opět prosadí slunečné počasí. Nejvíce slunečních paprsků začátku týdne se v Česku opět prosadí slunečné počasí. Nejvíce slunečních paprsků se v Česku opět prosadí slunečné počasí. Nejvíce slunečních paprsků nabídnou prosadí slunečné počasí. Nejvíce slunečních paprsků nabídnou čtvrtek a pátek, kdy můžou slunečné počasí. Nejvíce slunečních paprsků nabídnou čtvrtek a pátek, kdy můžou teploty vystoupat. Nejvíce slunečních paprsků nabídnou čtvrtek a pátek, kdy můžou teploty vystoupat až k 18. Nejvíce slunečních paprsků nabídnou čtvrtek a pátek, kdy můžou teploty vystoupat až k 18 stupňům. Paprsků nabídnou čtvrtek a pátek, kdy můžou teploty vystoupat až k 18 stupňům. Rána však čtvrtek a pátek, kdy můžou teploty vystoupat až k 18 stupňům. Rána však zůstanou chladné, kdy můžou teploty vystoupat až k 18 stupňům. Rána však zůstanou chladná a budou se objevovat teploty vystoupat až k 18 stupňům. Rána však zůstanou chladná a budou se objevovat až k 18 stupňům. Rána však zůstanou chladná a budou se objevovat mlhy. O víkendům. Rána však zůstanou chladná a budou se objevovat mlhy. O víkendu dorazí další fronta. Rána však zůstanou chladná a budou se objevovat mlhy. O víkendu dorazí další chladná a budou se

0: Rocco Veipo. Rock Radio. Rocco Veipo. Rock Radio. Rocco Veipo.
1: Já vás zdravím, rockeři.
0: Rock Radio. Rocco Veipo.
1: Já vás zdravím, rockeři.
0: Rock Radio. Rocco Veipo.
1: Já vás zdravím, rockeři, začíná rockový...
0: Rock Radio. Rocco Veipo.
1: Já vás zdravím, rockeři, začíná rockový voraz s Danem. Venku se nám krásně...
0: Rocco Veipo.
1: Já vás zdravím, rockeři, začíná rockový voraz s Danem. Venku se nám krásně...
0: Rocco Veipo.
1: Já vás zdravím, rockeři, začíná rockový voraz s Danem. Venku se nám... Já vás zdravím, rockeři, začíná rockový voraz s Danem. Venku se nám krásně ochladilo, přišel krásný podzim. Zdravím, rockeři, začíná rockový voraz s Danem. Venku se nám krásně ochladilo, přišel krásný podzim. Rockový voraz s Danem. Venku se nám krásně ochladilo, přišel krásný podzim. Vedete určitě s obědu, jste promrzlí. Danem. Venku se nám krásně ochladilo, přišel krásný podzim. Vedete určitě s obědu, jste promrzlí. Tak se nám krásně ochladilo, přišel krásný podzim. Vedete určitě s obědu, jste promrzlí. Tak já vás trošku zahřeju. Dělo, přišel krásný podzim. Vedete určitě s obědu, jste promrzlí. Tak já vás trošku zahřeju a pustím vám Valda Gang Svařák. Podzim. Vedete určitě s obědu, jste promrzlí. Tak já vás trošku zahřeju a pustím vám Valda Gang Svařák. A vedete určitě s obědu, jste promrzlí. Tak já vás trošku zahřeju a pustím vám Valda Gang Svařák. A nebo Killers Somebody Told Promrzlí. Tak já vás trošku zahřeju a pustím vám Valda Gang Svařák. A nebo Killers Somebody Told Me. Trošku zahřeju a pustím vám Valda Gang Svařák. A nebo Killers Somebody Told Me. A pustím vám Valda Gang Svařák, anebo Killers Somebody Told Me. Valda Gang Svařák, anebo Killers Somebody Told Me.

0: Můžete být u toho, stačí jenom, abyste se mrkli na rokový rádio. Teď je to 18 let a vy můžete být u toho, stačí jenom, abyste se mrkli na rokový rádio.cz. Let a vy můžete být u toho, stačí jenom, abyste se mrkli na rokový rádio.cz. A tam můžete být u toho, stačí jenom, abyste se mrkli na rokový rádio.cz. A tam stačí jenom, abyste se mrkli na rokový rádio.cz. A tam si koupili lístky, se mrkli na rokový rádio.cz. A tam si koupili lístky, tenhle měsíc jsou za rokový rádio.cz. A tam si koupili lístky, tenhle měsíc jsou za 890.cz. A tam si koupili lístky, tenhle měsíc jsou za 890 příští. A tam si koupili lístky, tenhle měsíc jsou za 890 příští 990 lístky, tenhle měsíc jsou za 890 příští 990. Těšit se můžete na všechny měsíc jsou za 890 příští 990. Těšit se můžete na všechny moderátory 90 příští 990. Těšit se můžete na všechny moderátory, budou tam i hostesky 990. Těšit se můžete na všechny moderátory, budou tam i hostesky a nově tam bude i kalendář. Těšit se můžete na všechny moderátory, budou tam i hostesky a nově tam bude i tam i hostesky a nově tam bude i kalendář, můžete si koupit slušný rockerky a nebo slušný rockery. A nově tam bude i kalendář, můžete si koupit slušný rockerky a nebo slušný rockery. A to už si můžete, nově tam bude i kalendář, můžete si koupit slušný rockerky a nebo slušný rockery. A to už si můžete koupit na ně. Kalendář, můžete si koupit slušný rockerky a nebo slušný rockery. A to už si můžete koupit slušný rockerky a nebo slušný rockery. A to už si můžete koupit na ně. Předprodej slušný rockerky a nebo slušný rockery. A to už si můžete koupit na ně. Předprodej, stačí jenom, abyste slušný rockery. A to už si můžete koupit na ně. Předprodej, stačí jenom, abyste klikli na rokový rádio. A to už si můžete koupit na ně. Předprodej, stačí jenom, abyste klikli na rokový rádio.cz. Můžete koupit na ně. Předprodej, stačí jenom, abyste klikli na rokový rádio.cz a dáte staň na ně. Předprodej, stačí jenom, abyste klikli na rokový rádio.cz a dáte staň se členem, abyste klikli na rokový rádio.cz a dáte staň se členem slušný party a tam si koupíte .cz a dáte staň se členem slušný party a tam si koupíte předprodej na tenhle ten kalendář a dáte staň se členem slušný party a tam si koupíte předprodej na tenhle ten kalendář. Staň se členem slušný party a tam si koupíte předprodej na tenhle ten kalendář. Slušný party a tam si koupíte předprodej na tenhle ten kalendář. Ať to si hezky vyzdobíte v práci nebo koupíte předprodej na tenhle ten kalendář. Ať to si hezky vyzdobíte v práci nebo v dílně nebo předprodej na tenhle ten kalendář. Ať to si hezky vyzdobíte v práci nebo v dílně nebo kdekoliv. Ať to si hezky vyzdobíte v práci nebo v dílně nebo kdekoliv, kde ten kalendář chcete. To si hezky vyzdobíte v práci nebo v dílně nebo kdekoliv, kde ten kalendář chcete. Takže na to mrkněte, vyzdobíte v práci nebo v dílně nebo kdekoliv, kde ten kalendář chcete. Takže na to mrkněte nebo v dílně nebo kdekoliv, kde ten kalendář chcete. Takže na to mrkněte a čeká vás nebo kdekoliv, kde ten kalendář chcete. Takže na to mrkněte a čeká vás tam tři český kapely, nápovědu koliv, kde ten kalendář chcete. Takže na to mrkněte a čeká vás tam tři český kapely, nápovědu už máte, chcete. Takže na to mrkněte a čeká vás tam tři český kapely, nápovědu už máte. Takže na to mrkněte a čeká vás tam tři český kapely, nápovědu už máte u nás na stránkách. Mrkněte a čeká vás tam tři český kapely, nápovědu už máte u nás na stránkách v plakátu, kde to uhodnete. Vás tam tři český kapely, nápovědu už máte u nás na stránkách v plakátu, kde to uhodnete. Je to jednoduché. Nápovědu už máte u nás na stránkách v plakátu, kde to uhodnete. Je to jednoduchý. Nápovědu už máte u nás na stránkách v plakátu, kde to uhodnete. Je to jednoduchý, protože nás poslouchá u nás na stránkách v plakátu, kde to uhodnete. Je to jednoduchý, protože nás posloucháte každý den většina v plakátu, kde to uhodnete. Je to jednoduchý, protože nás posloucháte každý den většina. Takže to uhodnete. Je to jednoduchý, protože nás posloucháte každý den většina. Takže to je to jednoduchý, protože nás posloucháte každý den většina. Takže to víte, jste letký, protože nás posloucháte každý den většina. Takže to víte, jste leté napocháte každý den většina. Takže to víte, jste leté napovědy, co tam bude většina. Takže to víte, jste leté napovědy, co tam bude. Takže to víte, jste leté napovědy, co tam bude. Jste leté napovědy, co tam bude.
1: Padají vám vlasy.
0: Té napovědy, co tam bude.
1: Padají vám vlasy. Vrať
0: tam bude.
1: Padají vám vlasy. Vrať. Padají vám vlasy. Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon.

0: Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá. Padají vám vlasy. Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vykofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpe posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin doping pro kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin doping a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin doping pro vaše vlasy. Dědičnému vypadávání. Alpecin doping pro vaše vlasy.
1: No my se
0: paní. Alpecin doping pro vaše vlasy.
1: No my se pustíme Bon Jovi.
0: Alpecin doping pro vaše vlasy.
1: No my se pustíme Bon Jovi Dimitri alebo
0: Pink pro vaše vlasy.
1: No a my se pustíme Bon Jovi, Dimitri, alebo Kiss.
0: Plasy.
1: No a my se pustíme Bon Jovi, Dimitri, alebo Kiss. No a my se pustíme Bon Jovi, Dimitri, alebo Kiss.
2: Drbis ohrada.
1: No a my se pustíme Bon Jovi, Dimitri, alebo Kiss.
2: Drbis ohrada.
1: Bon Jovi, Dimitri, alebo Kiss.
2: Drbis ohrada výběhu zooparku ze...
1: Dimitri, alebo Kiss.
2: Drbis ohrad a výběhu zooparku Zelčín.
1: Yes.
2: Drbis ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se. Drbis ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí. Drbis ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
3: Ve dne
2: parku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
3: Ve dne plno lidí a večer.
2: Hlásíme se od slepičí party.
3: Ve dne plno lidí a večer.
2: Hlásíme se od slepičí party.
3: Ve dne plno lidí a večer. Některý tu zůstanou.
2: Pičí party.
3: Ve dne plno lidí a večer. Některý tu zůstanou spát. Ve dne plno lidí a večer. Některý tu zůstanou spát. Sto lidí a večer. Některý tu zůstanou spát. Staner. Některý tu zůstanou spát. Stany karavany ticho v kempu. Některý tu zůstanou spát. Stany karavany ticho v kempu. Některý tu zůstanou spát. Stany karavany ticho v kempu. Ráno jsou spát. Stany karavany ticho v kempu. Ráno se probudí a mat. Stany karavany ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme prvravany ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. Mím to ráno od kdáka. Budí a my jsme první, kdo je pozdraví. Mím to ráno od kdákáme. Mím, kdo je pozdraví. Mím to ráno od kdákáme. Zdraví. Mím to ráno od kdákáme. Kemp v zooparku. Mím to ráno od kdákáme. Kemp v zooparku má svůj ráno od kdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzla a dákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzla a my jsme u toho. Kemp v zooparku má svoje kouzla a my jsme u toho. Kemp v zooparku má svoje kouzla a my jsme u toho.
2: Zoopark Zelčín.
3: Zooparku má svoje kouzla a my jsme u toho.
2: Zoopark Zelčín.
3: Svoje kouzla a my jsme u toho.
2: Zoopark Zelčín. Kouzlo
3: a my jsme u toho.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně.
3: Toho.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Tak. Tak tohle nevyvětrám.
5: Zase všude tolik vody.
4: Tak tohle nevyvětrám.
5: Zase všude tolik vody.
4: Tak tohle nevyvětrám.
5: Zase všude tolik vody.
4: Nevyvětrám.
5: Zase všude tolik vody.
6: A to je...

0: Tram.
1: Zase všude tolik vody.
0: To je puch.
1: Zase všude tolik vody.
0: To je puch.
2: Jak odvětra...
1: Všude tolik vody.
0: To je puch.
2: Jak odvětra...
0: To je puch.
2: Jak odvětrat zápach, vlhkost a
0: To je puch.
2: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch.
0: To je puch.
2: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch. Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch vám pomůže. Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch vám pomůžeme na ventilatory.cz. Odvětrat zápach.

0: na zdárečky. Beauty Days v Metropolis Ličín 15. až 18. dárečky. Beauty Days v Metropolis Ličín 15. až 18. října. K tomu ky. Beauty Days v Metropolis Ličín 15. až 18. října. K tomu pohyb v Metropolis Ličín 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy z Ličín 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky 15. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Na pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitan, Nike, Profit 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitan, Nike, Profimet a díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitan, Nike, Profimet a další značkové slevové knížce. Navštivte L'Occitan, Nike, Profimet a další značkové obchody. Navštivte L'Occitan, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu L'Occitan, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín. Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
1: Komín
0: a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
1: Komín musí mít
0: další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
1: Komín musí mít
0: více na webu Metropole Zličín.
1: Komín musí mít pořádnej tah.
0: Metropole Zličín.
1: Komín musí mít pořádnej tah. Oká se to, nerezové komín.
0: Zličín.
1: Komín musí mít pořádnej tah. Oká se to, nerezové komín. Komín musí mít pořádnej tah. Oká se to, nerezové komíny. Komín musí mít pořádnej tah. Oká se to, nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment. Pořádnej tah. Oká se to, nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. Oká se to, nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. Komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. Oká se to, nerezové kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. Oká se to, nerezové komíny pro firmy i sortiment pro komínové systémy. Oká se to, nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete v Stodůlkách nebo na ok.seto.cz. Oká se to, ten pravej tah. Nebo na ok.seto.cz. Oká se to, ten pravej tah.
0: Řekni třikrát.
1: Seto.cz. Oká se to, ten pravej tah.
0: Řekni třikrát, strč
1: prst. CZ, oká se to, ten pravej tah.
0: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
1: Znaká se to, ten pravej tah.
0: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
2: Znám lepší.
1: Pravej tah.
0: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
2: Znám lepší. Skla prostroje.
0: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
2: Znám lepší. Skla prostroje. Skla prostroje.
0: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
2: Znám lepší. Skla prostroje. Skla prostroje. Skla pro.
0: Strč prst skrz krk.
2: Znám lepší. Skla prostroje. Skla prostroje. Skla prostroje.
0: Krk.
2: Znám lepší. Skla prostroje. Skla prostroje. Skla prostroje. CZ.
0: Co?
2: Lepší. Skla prostroje. Skla prostroje. Skla prostroje. CZ.
0: Co?
2: Kvalitní. Skla prostroje. Skla prostroje, skla prostroje CZ.
0: Co?
2: Kvalitní je skla prostroje, skla prostroje CZ.
0: Co?
2: Kvalitní skla pro zemědělské skla prostroje CZ.
0: Co?
2: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje. Skla prostroje CZ.
0: Co?
2: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
0: Skla
2: prostroje CZ.
0: Co?
2: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
0: Skla prostroje
2: Z.
0: Co?
2: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
0: Skla prostroje.
2: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
0: Skla prostroje CZ.
2: Specialista na skla. Skla pro zemědělské a stavební stroje.
0: Skla prostroje CZ.
2: Specialista na skla a stavební stroje.
0: Skla prostroje CZ.
2: Specialista na skla pro pracovní stroje.
0: Skla prostroje CZ.
2: Specialista na skla pro pracovní stroje.
0: Prostroje CZ.
2: Specialista na skla pro pracovní stroje.
3: Někdy se
2: specialista na skla pro pracovní stroje.
3: Někdy se člověk musí otáčet.
2: Stroje.
3: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy se vše točí kolem práce. Někdy se člověk musí otáčet. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět člověk musí otáčet. Jindy se vše

0: ventilatory.cz Světy trání na jednom místě. Duch vám pomůžeme na ventilatory.cz Světy trání na jednom místě. Pomůžeme na ventilatory.cz Světy trání na jednom místě.
1: Ventilatory.cz
0: Světy trání na jednom místě.
1: Ventilatory.cz
0: Světy trání na jednom místě.
1: Ventilatory.cz
0: na jednom místě.
1: Ventilatory.cz
2: Méně sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den. A sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den. Čení za 399 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní moment. 199 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik 9 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte. Pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte. Zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte. Kik. Víc než si myslíte.
3: Proč se culíš?
2: Protože víc než si myslíte.
3: Proč se culíš?
2: Protože budeme krásné.
3: Proč se culíš?
2: Protože budeme krásný.
3: To už
2: Proč se culíš?
3: Protože budeme krásný.
2: To už přece jsme.
3: To.
2: Proč se culíš?
3: Protože budeme krásný.
2: To už přece jsme.
3: Tohle bude a...
2: Proč se culíš?
3: Protože budeme krásný.
2: To už přece jsme.
3: Tohle bude...
2: Líš?
3: Protože budeme krásný.
2: To už přece jsme.
3: Tohle bude ale jiný...
2: Budeme krásný.
3: To už přece jsme.
2: Tohle bude ale jiný level.
3: Beauty Days v Metropoli.
2: To už přece jsme.
3: Tohle bude ale jiný level.
2: Beauty Days v Metropoli.
3: Už přece jsme.
2: Tohle bude ale jiný level.
3: Beauty Days v Metropoli Zličín.
2: Tohle bude ale jiný level.
3: Beauty Days v Metropoli Zličín.
2: Vlasový styling.
3: Bude ale jiný level.
2: Beauty Days v Metropoli Zličín.
3: Vlasový
2: level.
3: Beauty Days v Metropoli Zličín.
2: Vlasový styling.
3: Beauty workshopy.
2: Příprava mat.
3: Beauty Days v Metropoli Zličín.
2: Vlasový styling.
3: Beauty workshopy.
2: Příprava matcha čaje nebo
3: Metropoli Zličín.
2: Vlasový styling.
3: Beauty workshopy.
2: Příprava matcha čaje nebo
3: kavár.
2: Příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
3: Beauty Days v Metropoli Zličín.
2: 15.
3: čaje nebo kavárna.

0: aby se svět točil podle vás ji otáčet. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás. Může vám Home Credit se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás. Může vám Home Credit půjčit kolem práce. Aby se svět točil podle vás. Může vám Home Credit. Aby se svět točil podle vás. Může vám Home Credit půjčit klidně milion. Aby se svět točil podle vás. Může vám Home Credit půjčit klidně milion. I na podnik podle vás. Může vám Home Credit půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost. Může vám Home Credit půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vám Home Credit půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce. Podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce. Nebo online. Žádost vyřídíte na naší pobočce. Nebo online do 15 minut. Žádost vyřídíte na naší pobočce. Nebo online do 15 minut. Jste na naší pobočce. Nebo online do 15 minut. HomeCredit.cz. Nebo online do 15 minut. HomeCredit.cz. Nebo online do 15 minut. HomeCredit.cz. 15 minut. HomeCredit.cz. Turecko. HomeCredit.cz. Turecko a dlouhé písečné pláže. HomeCredit.cz. Turecko a dlouhé písečné pláže. Máme je. Turecko a dlouhé písečné pláže. Máme je v Tuji. Turecko a dlouhé písečné pláže. Máme je v Tuji. Řecko. Turecko a dlouhé písečné pláže. Máme je v Tuji. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok. Máme je v Tuji. Malorka a její Tyrkysové moře. Máme krásných zátok. Máme je v Tuji. Malorka a její Tyrkysové moře. Máme je v Tuji. Zátok. Máme je v Tuji. Malorka a její Tyrkysové moře. Máme je v Tuji. Egypt je v Tuji. Malorka a její Tyrkysové moře. Máme je v Tuji. Egypt a úžasný podmořský svět Rudé. Malorka a její Tyrkysové moře. Máme je v Tuji. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého. Její Tyrkysové moře. Máme je v Tuji. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře. Moře. Máme je v Tuji. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře. Máme ho v Tuji. Máme je v Tuji. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře. Máme ho v Tuji. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře. Máme ho v Tuji. Kypr, slunce a pohodová dovolenka. Úžasný podmořský svět Rudého moře. Máme ho v Tuji. Kypr, slunce a pohodová dovolená. Svět Rudého moře. Máme ho v Tuji. Kypr, slunce a pohodová dovolená. Máme v Rudého moře. Máme ho v Tuji. Kypr, slunce a pohodová dovolená. Máme v. Máme ho v Tuji. Kypr, slunce a pohodová dovolená. Máme v Tuji. A co dovolená all in a dovolená? Máme v Tuji. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najde. Máme v Tuji. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najde. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tuji. Objevte First Inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže, i to najdete v Tuji. Objevte First Minute nabídku na hotel jen pár kroků od pláže, i to najdete v Tuji. Objevte First Minute nabídku na léto 2020 od pláže, i to najdete v Tuji. Objevte First Minute nabídku na léto 2020, to najdete v Tuji. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tuji 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tuji, vaše dovolená začíná u nás. 27 a vyberte si svou dovolenou včas. Tuji, vaše dovolená začíná u nás. U dovolenou včas. Tuji, vaše dovolená začíná u nás. Tuji, vaše dovolená začíná u nás. Vaše dovolená začíná u nás. Začíná u nás.
1: Pohon nás. Pohon všech kol. Pohon všech kol u nové. Pohon všech kol u nového X-Trailu. Pohon všech kol u nového X-Trailu. Pohon všech kol u nového X-Trailu.

A my už se dohrávají Rainbow. A my už se pomalu chystáme na narozeniny tohle rádia, protože Rainbow. A my už se pomalu chystáme na narozeniny tohle rádia, protože bude slavit A my už se pomalu chystáme na narozeniny tohle rádia, protože bude slavit 18 let a vy můžete být u toho rádia, protože bude slavit 18 let a vy můžete

0: X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená... Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze bilu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pouze záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodej 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na... Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Bo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Akce na Nissan.cz.
1: Oknem fouká střecha.
0: Nissan.cz.

0: Tak to získáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
1: Tak to zní skvěle.
0: Kazbet. Český výrobce kvalitních poradí.
1: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
0: Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin.
1: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
0: Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin. Kazbet.cz

0: oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník,
2: malíř,
1: topenář.
0: Fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník,
2: malíř,
1: topenář.
2: Podlaha
0: padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník,
2: malíř,
1: topenář.
2: Podlahář,
1: ale ne.
0: Pak nám to praví?
1: Zedník,
2: malíř,
1: topenář.
2: Podlahář,
1: ale ne. Na to všechno
0: to praví?
1: Zedník,
2: malíř,
1: topenář.
2: Podlahář,
1: ale ne. Na to všechno stačí
2: zedník,
1: malíř,
2: topenář. Podlahář,
1: ale ne. Na to všechno stačí rekbity, rekonstrukce bytu.
2: Malíř,
1: topenář.
2: Podlahář,
1: ale ne. Na to všechno stačí rekbity, rekonstrukce bytu.
2: Nechte
1: podlahář, ale ne. Na to všechno stačí rekbity, rekonstrukce bytu.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět.
1: Ne, na to všechno stačí rekbity, rekonstrukce bytu.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Stačí rekbity, rekonstrukce bytu.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací, rekonstrukce bytu.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbity.
2: Udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
2: Opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
2: Rekbit.
1: Více informací na rekbity.cz.
2: Rekbity, záruka kvality.
1: Informací na rekbity.cz.
2: Rekbity, záruka kvality.
1: Rekbity.cz.
2: Rekbity, záruka kvality.
1: .cz.
2: Rekbity, záruka kvality. Rekbity, záruka kvality.
3: Ceny střech jsou...
2: Rekbity, záruka kvality.
3: Ceny střech jsou šílený a termín... Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
4: Já jak...
3: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
4: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
3: Kazbet a v čem jsou jiný?
4: Kazbet a v čem jsou jiný? Udělají vše bleskově, spokojenost.
3: Kazbet a v čem jsou jiný?
4: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.

Jsem farmář František z Vysočiny. Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě. Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě. Farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastní Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme franc. Farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme francimel. Procovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme francimel. Probiotický respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme francimel, probiotický jogurtový nápoj. Přírodě a z vlastního mléka vyrábíme francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný prvního mléka vyrábíme francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur, vyrábíme francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávej nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel to je tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel to je boží nápoj. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel to je boží nápoj. Váš farmář na farmanemcova.cz. Francimel to je boží nápoj. Váš farmář František. Farmanemcova.cz. Francimel to je boží nápoj. Váš farmář František.cz. Francimel to je boží nápoj. Váš farmář František. Francimel to je boží nápoj. Váš farmář František. To je boží nápoj. Váš farmář František. Nápoj. Váš farmář František. Farmář František.

Ve čtvrtek 15. října. Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z... Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z Brusu Nová. Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z Brusu Nová deska Škvorů. Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z Brusu Nová deska Škvorů. Října spatří světlo světa z Brusu Nová deska Škvorů na hraně. A my si tu světlo světa z Brusu Nová deska Škvorů na hraně. A my si tuhle událost z Brusu Nová deska Škvorů na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Nová deska Škvorů na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Celý den událost nemůžeme nechat ujít. Celý den vám budeme nemůžeme nechat ujít. Celý den vám budeme hrát songy. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilu. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilu. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilu v tradiční podcast desk. Budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilu v tradiční podcast deska měsíce. Songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilu v tradiční podcast deska měsíce. A těšit se můžete i na Kamilu v tradiční podcast deska měsíce. Kde zbrusujete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce? Kde zbrusunovej kousek v tradiční podcast Deska měsíce? Kde zbrusunovej kousek škvor podcast Deska měsíce? Kde zbrusunovej kousek škvorů rozebere z Petra měsíce? Kde zbrusunovej kousek škvorů rozebere s Petrem Hrb? Kde zbrusunovej kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a hovorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka na hraně. Večer s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka na hraně. Ve čtvrtek patičkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka na hraně. Ve čtvrtek 15. října s Honzou Chudanem. Škvor a novinka na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den Chudanem. Škvor a novinka na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rokrádiu. Kvor a novinka na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rokrádiu. A v devinka na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rokrádiu. A v 9 večer vám desku. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rokrádiu. A v 9 večer vám desku pustí. 15. října celý den na Rokrádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Celý den na Rokrádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Na Rokrádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Večer vám desku pustíme celou. Desku pustíme celou. Celou.

Když se kouknete na Socky, Repek 21, nej, náš tým byl u toho, když se kouknete na Socky, nebo Rock Radio Stage, i naše rádio, náš tým byl u toho, když se kouknete na Socky, nebo Rock Radio Stage, i naše rádio, tak už tam máte, tým byl u toho, když se kouknete na Socky, nebo Rock Radio Stage, i naše rádio, tak už tam máte krátký video, když se kouknete na Socky, nebo Rock Radio Stage, i naše rádio, tak už tam máte krátký video, kde se můžete na Socky, nebo Rock Radio Stage, i naše rádio, tak už tam máte krátký video, kde se můžete Rock Radio Stage, i naše rádio, tak už tam máte krátký video, kde se můžete podívat, jak ta křes tohle CDčka naše rádio, tak už tam máte krátký video, kde se můžete podívat, jak ta křes tohle CDčka probíhala, už tam máte krátký video, kde se můžete podívat, jak ta křes tohle CDčka probíhala, no a křesky video, kde se můžete podívat, jak ta křes tohle CDčka probíhala, no a křesky CDčko byl u toho Michal, kde se můžete podívat, jak ta křes tohle CDčka probíhala, no a křesky CDčko byl u toho, podívat, jak ta křes tohle CDčka probíhala, no a křesky CDčko byl u toho Michal Kocáb a Luka probíhala. No a křili CDčko byl u toho Michal Kocáb a Lukáš Pavlásek. No a křili CDčko byl u toho Michal Kocáb a Lukáš Pavlásek. On právě Lukáš Pavlásek na CDčko byl u toho Michal Kocáb a Lukáš Pavlásek. On právě Lukáš Pavlásek napsal tu 21 byl u toho Michal Kocáb a Lukáš Pavlásek. On právě Lukáš Pavlásek napsal tu 21. písáp a Lukáš Pavlásek. On právě Lukáš Pavlásek napsal tu 21. písničku, která se jmenuje až Pavlásek. On právě Lukáš Pavlásek napsal tu 21. písničku, která se jmenuje až to stovně zabalí. Právě Lukáš Pavlásek napsal tu 21. písničku, která se jmenuje až to stovně zabalí, protože Pavlásek napsal tu 21. písničku, která se jmenuje až to stovně zabalí, protože Petr Janda 21. písničku, která se jmenuje až to stovně zabalí, protože Petr Janda složil hudbu tu písničku, která se jmenuje až to stovně zabalí, protože Petr Janda složil hudbu a text napsal právě až to stovně zabalí, protože Petr Janda složil hudbu a text napsal právě Pavlásek. Až to stovně zabalí, protože Petr Janda složil hudbu a text napsal právě Pavlásek. A protože Petr Janda složil hudbu a text napsal právě Pavlásek. A oni mají v tom textu, že Janda složil hudbu a text napsal právě Pavlásek. A oni mají v tom textu, že vlastně až to zabalí a text napsal právě Pavlásek. A oni mají v tom textu, že vlastně až to zabalí stovně, tak to za text napsal právě Pavlásek. A oni mají v tom textu, že vlastně až to zabalí stovně Pavlásek. A oni mají v tom textu, že vlastně až to zabalí stovně, tak to zabalí Olympik. Tak a oni mají v tom textu, že vlastně až to zabalí stovně, tak to zabalí Olympik. Tak uvidíme, jestli to bude pravda ne v tom textu, že vlastně až to zabalí stovně, tak to zabalí Olympik. Tak uvidíme, jestli to bude pravda nebo ne, až to zabalí stovně, tak to zabalí Olympik. Tak uvidíme, jestli to bude pravda nebo ne, tak to zabalí Olympik. Tak uvidíme, jestli to bude pravda nebo ne. Tato CDčko odkazuje na starý Olympik. Tak uvidíme, jestli to bude pravda nebo ne. Tato CDčko odkazuje na starou věc. Jestli to bude pravda nebo ne. Tato CDčko odkazuje na starou věc. 12 nej. Pravda nebo ne. Tato CDčko odkazuje na starou věc. 12 nej z roku 1970. Tato CDčko odkazuje na starou věc. 12 nej z roku 1976. CDčko odkazuje na starou věc, 12 nej z roku 1976, dokonce tam je ten starý budík na starou věc, 12 nej z roku 1976, dokonce tam je ten starý budík, 12 nej z roku 1976, dokonce tam je ten starý budík na tom albu, nej z roku 1976, dokonce tam je ten starý budík na tom albu, a v roku 1976, dokonce tam je ten starý budík na tom albu, a můžete si to koupit 76, dokonce tam je ten starý budík na tom albu. A můžete si to koupit i na LPčku, je to dvojmi ten starý budík na tom albu. A můžete si to koupit i na LPčku, je to dvou LP na tom albu. A můžete si to koupit i na LPčku, je to dvou LPčko jako na tom albu. A můžete si to koupit i na LPčku, je to dvou LPčko jako. A můžete si to koupit i na LPčku, je to dvou LPčko jako dvě L. Můžete si to koupit na LPčku, je to dvou LPčko, jako dvě desky, abych to řekl líp, abych to trošku, je to dvou LPčko, jako dvě desky, abych to řekl líp, abych to tady do toho se nezakoktal, dvou LPčko, jako dvě desky, abych to řekl líp, abych to tady do toho se nezakoktal, LPčko, jako dvě desky, abych to řekl líp, abych to tady do toho se nezakoktal, takže dozbírá dvě desky, abych to řekl líp, abych to tady do toho se nezakoktal, takže dozbíráte Olympiky a dvě desky, abych to řekl líp, abych to tady do toho se nezakoktal. Takže dozbíráte Olympiky a chcete mít, řekl líp, abych to tady do toho se nezakoktal. Takže dozbíráte Olympiky a chcete mít plnou, abych to tady do toho

0: se nezakoktal, takže dozbíráte olympijky a chcete mít plnou jejich koktal, takže dozbíráte olympijky a chcete mít plnou jejich všechny, takže dozbíráte olympijky a chcete mít plnou jejich všechny jejich desky, sbíráte olympijky a chcete mít plnou jejich všechny jejich desky a CDčka, a chcete mít plnou jejich všechny jejich desky a CDčka, tak máte jedinečnou šanci si to koupit. Plnou jejich všechny jejich desky a CDčka, tak máte jedinečnou šanci si to koupit. Plnou jejich všechny jejich desky a CDčka, tak máte jedinečnou šanci si to koupit. A všechny jejich desky a CDčka, tak máte jedinečnou šanci si to koupit. A tuhle tu pecku právě a CDčka, tak máte jedinečnou šanci si to koupit. A tuhle tu pecku právě, až to stovně zabalí a CDčka, tak máte jedinečnou šanci si to koupit. A tuhle tu pecku právě, až to stovně zabalí, máte jedinečnou šanci si to koupit. A tuhle tu pecku právě, až to stovně zabalí, budem brzo hrát, takže se na to můžete těšit to koupit. A tuhle tu pecku právě, až to stovně zabalí, budem brzo hrát, takže se na to můžete těšit. A já vám zatím. A tuhle tu pecku právě, až to stovně zabalí, budem brzo hrát, takže se na to můžete těšit. A já vám zatím tuhle tu pecku právě, až to stovně zabalí, budem brzo hrát, takže se na to můžete těšit. A já vám zatím zahraju slash, až to stovně zabalí, budem brzo hrát, takže se na to můžete těšit. A já vám zatím zahraju slash dogu, anebo mutlí, budem brzo hrát, takže se na to můžete těšit. A já vám zatím zahraju slash dogu, anebo mutlí kru. Na to můžete těšit. A já vám zatím zahraju slash dogu anebo Motley Crue. Těšit. A já vám zatím zahraju slash dogu anebo Motley Crue. A já vám zatím zahraju slash dogu anebo Motley Crue. Zahraju slash dogu anebo Motley Crue. Dogu anebo Motley Crue.
1: Panoramatická
0: Motley Crue.
1: Panoramatická střecha. Panoramatická střecha. Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktická střecha. Prošívaný interiér. Praktické střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyber funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 tisíc korun. Prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 tisíc korun. Více naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 tisíc korun. Více na Škoda Auto výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 tisíc korun. Více na Škoda Auto CZ s zvýhodněním až 65 tisíc korun. Více na Škoda Auto CZ. Ale a měním až 65 tisíc korun. Více na Škoda Auto CZ.
2: Ale, co pak?
1: 5 tisíc korun. Více na Škoda Auto CZ.
2: Ale, co pak? Pískají.
1: Více na Škoda Auto CZ.
2: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvoz.
1: Škoda Auto CZ.
2: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá
1: auto CZ.
2: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek. Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to co. Co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je. Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. I brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a. Bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Tí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to.

0: Rychle. Jsme Best, už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na... Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8. Jdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi... Opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentně bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a servis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a blesum s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je auto dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je auto opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bezpe a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bezpo termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy s bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
1: Trenýrkarna.cz.
0: Bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
1: Trenýrkarna.cz.
0: Poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
1: Trenýrkarna.cz.
0: Jezděte bez poruchy.
1: Trenýrkarna.cz.
2: Hlášení pro lovce slev.
0: Poruchy.
1: Trenýrkarna.cz.
2: Hlášení pro lovce slev.
1: Trenýrkarna.cz.
2: Hlášení pro lovce slev.
3: Trenky, boxerky, ponožky.
1: Trenýrkarna.cz.
2: Hlášení pro lovce slev.
3: Trenky, boxerky,
1: CZ.
2: Hlášení pro lovce slev.
3: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky.
2: Hlášení pro lovce slev.
3: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš.
2: Hlášení pro lovce slev.
3: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až o...
2: Slev.
3: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. Trenky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
4: No to není možné.
3: I kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
4: No to není možné.
3: Koupíš se slevou až 80%.
4: No to není možné.
3: Jo, čtu to dobře. Se slevou až 80%.
4: No to není možný.
3: Jo, čtu to dobře. Až 80%.
4: No to není možný.
3: Jo, čtu to dobře. Až 80%.
4: No to není možný.
3: Jo, čtu to dobře. Až 80%.
4: No to není možný.
3: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš. Zítra máš. Až 80%. Dnes objednáš. Zítra máš. 80%. Dnes objednáš. Zítra máš.
1: Trenýrkarna.cz.
3: Dnes objednáš. Zítra máš.
1: Trenýrkarna.cz.
3: Dnes objednáš. Zítra máš.
1: Trenýrkarna.cz.
3: Náš zítra máš.
1: Trenýrkarna.cz.
5: Věda.
3: Zítra máš.
1: Trenýrkarna.cz.
5: Věda. Řemeslo.
1: Trenýrkarna.cz.
5: Věda. Řemeslo.
1: Trenýrkarna.cz.
5: Věda. Řemeslo.
1: CZ.
5: Věda. Řemeslo. Slimovice. Věda. Řemeslo. Slimovice. Pice. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
6: Klikni!
5: Věci, na které můžeme být hrdí.
6: Klikni!
5: Věci, na které můžeme být hrdí.
6: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka
5: a... Můžeme být hrdí.
6: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka a šopro...
5: Hrdí.

0: Klikni!
1: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
0: Klikni!
1: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
0: Apple iPhone 17...
1: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
0: Apple iPhone 17
1: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
0: Apple iPhone 17 256 giga.
1: Nová dvojka a Šoproku přináší...
0: Apple iPhone 17 256 giga. V Mironetu...
1: Náší...
0: Apple iPhone 17 256 giga. V Mironetu nyní za... Apple iPhone 17 256 giga. V Mironetu nyní za bomba cenu... 17 256 giga. V Mironetu nyní za bomba cenu 24256 giga. V Mironetu nyní za bomba cenu 24900 giga. V Mironetu nyní za bomba cenu 24990. V Mironetu nyní za bomba cenu 24990. Nyní za bomba cenu 24990.
1: Jupi! iPhone 7
0: 24990.
1: iPhone 17
0: 3990.
1: Jupi! iPhone 17 teď dává
0: Jupi!
1: iPhone 17 teď dává největší smysl.
0: Když
1: iPhone 17 teď dává největší smysl.
0: Když mobily, tak Mironet.
1: Klik 17 teď dává největší smysl.
0: Když mobily, tak Mironet.
1: Dává největší smysl.
0: Když mobily, tak Mironet.
1: Klikni dvakrát. Smysl.
0: Když mobily, tak Mironet.
1: Klikni dvakrát.
2: Pozor.
0: Když mobily, tak Mironet.
1: Klikni dvakrát.
2: Pozor. Metalová.
0: Tak Mironet.
1: Klikni dvakrát.
2: Pozor. Metalová temnota útočí.
1: Klikni dvakrát.
2: Pozor. Metalová temnota útočí. Pozor. Metalová temnota útočí. Dimmuborgir, Behemoth, Dark Funeral. Metalová temnota útočí. Dimmuborgir, Behemoth, Dark Funeral. Tato ďábel temnota útočí. Dimmuborgir, Behemoth, Dark Funeral. Tato ďábelský. Dimmuborgir, Behemoth, Dark Funeral. Tato ďábelská trojice ovládne Brněnsk. Dimmuborgir, Behemoth, Dark Funeral. Tato ďábelská trojice ovládne Behemoth, Dark Funeral. Tato ďábelská trojice ovládne Brněnskou halu Vodova. Dark Funeral. Tato ďábelská trojice ovládne Brněnskou halu Vodova. Satanovi legie spojil. Tato ďábelská trojice ovládne Brněnskou halu Vodova. Satanovi legie spojil. Ďábelská trojice ovládne Brněnskou halu Vodova. Satanovi legie spojte se. Ovládne Brněnskou halu Vodova. Satanovi legie spojte se. Dimmuborgir. Behemoth Brněnskou halu Vodova. Satanovi legie spojte se. Dimmuborgir. Behemoth Vodova. Satanovi legie spojte se. Dimmuborgir, Behemoth a Dark Funeral. Satanovi legie, spojte se. Dimmuborgir, Behemoth a Dark Funeral. Běsní v Brně, spojte se. Dimmuborgir, Behemoth a Dark Funeral. Běsní v Brně už 20. Dimmuborgir, Behemoth a Dark Funeral. Běsní v Brně už 24. října. Borgir, Behemoth a Dark Funeral. Běsní v Brně už 24. října. Behemoth a Dark Funeral. Běsní v Brně už 24. října. Buďte tam. Funeral. Běsní v Brně už 24. října. Buďte tam! V Brně už 24. října. Buďte tam! 24. října. Buďte tam!
3: Restaurace
2: Vína. Buďte tam!
3: Restaurace Vikárka. Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den. Od 10. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den. Od 10 do perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den. Od 10 do 20 hodin přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den. Od 10 do 20 hodin hradě. Otevřeno každý den. Od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně každý den. Od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením. Od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně.

Bitten Temptation Sinead. Bitten Temptation Sinead. No a ve středu 7.10. Náš tým byl u toho, když se kouknete na Blackřest Alba Olympic 21, náš tým byl u toho.

0: Kuchyně pod vedením 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta asociace kuchyň. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta asociace kuchařů. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta asociace kuchařů a cukrářů. Pod vedením prezidenta asociace kuchařů a cukrářů České republiky. Vedením prezidenta asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miloslava Kubeka. Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miloslava Kubeka. Hned asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miloslava Kubeka. Hned a cukrářů České republiky Miloslava Kubeka. Hned vedle chrámu svatého České republiky Miloslava Kubeka. Hned vedle chrámu svatého Víta republiky Miloslava Kubeka. Hned vedle chrámu svatého Víta a nyní Slava Kubeka. Hned vedle chrámu svatého Víta a nyní taky hned vedle chrámu svatého Víta a nyní taky výjimečné neděle vedle chrámu svatého Víta a nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na Vikárka restaurant branče. Více informací a rezervace na Vikárka restaurant. Více informací a rezervace na Vikárka restaurant. Více informací a rezervace na Vikárka restaurant. CZ. A rezervace na vikarkarestaurant.cz.
1: Přijďte si do Benu.
0: Rezervace na vikarkarestaurant.cz.
1: Přijďte si do Benu pro léky.
0: Na vikarkarestaurant.cz.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
0: Restaurant.cz.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
0: Kur.cz.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
0: Kur.cz.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet?
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu.
2: Budu za lék doplácet, prosím.
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu.
2: Doplácet, prosím.
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků. Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku. To bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem. Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem. Pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobně než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme.
3: Stavebniny Dech.
1: Nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme.
3: Stavebniny Dech přináší mega akci.
1: Benu. Rádi vám poradíme.
3: Stavebniny Dech přináší mega akci. Ucelené komínové.
1: Rádi vám poradíme.
3: Stavebniny Dech přináší mega akci. Ucelené komínové.
1: Rádi vám poradíme.
3: Stavebniny Dech přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields. Stavebniny Dech přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields s izostatickou komínovou. Stavebniny Dech přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields s izostatickou komínovou. Přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields s izostatickou komínovou vložkou. Nyní za výjimečně. Ucelené komínové systémy Shields s izostatickou komínovou vložkou. Nyní za výjimečně. Ucelené komínové systémy Shields s izostatickou komínovou vložkou. Nyní za výjimečně snížené ceny a navíc izostatickou komínovou vložkou. Nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách Dech nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 6 měsíčně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 16. září ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 16. října. Tak s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 16. října.

0: si přijma. Mega akce ve stavebninách teď platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy ve stavebninách teď platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Šídl za skvělé ceny z dopravy teď platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Šídl za skvělé ceny z dopravou zdarma 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Šídl za skvělé ceny z dopravou zdarma. Více na Dekce. Tak si přijďte pro komínové systémy Šídl za skvělé ceny z dopravou zdarma. Více na Dekce.cz. Přijďte pro komínové systémy Šídl za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na Dekce.cz. Komínové systémy Šídl za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na Dekce.cz. Šídl za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na Dekce.cz.
1: Under Armour.
0: Ceny s dopravou zdarma. Více na Dekce.cz.
1: Under Armour makes you better.
0: Více na Dekce.cz.
1: Under Armour makes you better.
0: Více na Dekce.cz.
1: Under Armour makes you better.
0: Už 30 let.
1: Under Armour makes you better.
0: Už 30 let.
1: Under Armour makes you better.
0: Už 30 let. Ladíš formu?
1: Under Armour makes you better.
0: Už 30 let. Ladíš formu? Makáš ve fitku?
1: Makes you better.
0: Už 30 let. Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí. Už 30 let. Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět. 30 let. Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět. Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět. Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět. Legendární Heat Gear Base Layer. Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět. Legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Udrží Heat Gear Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální tri od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko je ideální. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na tréninku. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i módní nošení. Univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě. Je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě s recikem na trénink, běh, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě s recikem na trénink, běh, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu Neolast nošení. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu Neolast. Base. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu Neolast. Base. Ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu Neolast. Base layer objevuj v Under Armour Brand House recyklovatelného revolučního materiálu Neolast. Base layer objevuj v Under Armour Brand House revolučního materiálu Neolast. Base layer objevuj v Under Armour Brand House Palladium Chodov. V Under Armour Brand House Palladium Chodov Černý most a Nový Smíchov nebo na Under Armour Under Armour Brand House Palladium Chodov Černý most a Nový Smíchov nebo na Under Armour CZ. Palladium Chodov Černý most a Nový Smíchov nebo na Under Armour CZ. Černý most a Nový Smíchov nebo na Under Armour CZ. Smíchov nebo na Under Armour CZ.
2: Když v Praze přichází
0: Under Armour CZ.
2: Když v Praze přichází podzim
0: CZ.
2: Když v Praze přichází podzim v čínském. Když v Praze přichází podzim v čínském Sanjasta. Když v Praze přichází podzim v čínském Sanya stále pak. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z... Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se... Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se... Místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Skat Airlines do Sanya, na kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Skat Airlines do Sanya, na... Vydejte se z letiště Praha se Skat Airlines do Sanya na ostrově. Vydejte se z letiště Praha se Skat Airlines do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Praha se Skat Airlines do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sa Airlines do Sanya na ostrově.

0: Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět. Na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky na Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky najdete na Sanya a zpět. Letenky najdete na skat.kz a u všech autorizovaných. Letenky najdete na skat.kz a u všech autorizovaných prodejců. Letenky najdete na skat.kz a u všech autorizovaných prodejců. Skat.kz a u všech autorizovaných prodejců. Skat Airlines.kz a u všech autorizovaných prodejců. Skat Airlines. U všech autorizovaných prodejců. Skat Airlines. Z Prahy za sluncem. Autorizovaných prodejců. Skat Airlines. Z Prahy za sluncem. Prodejců. Skat Airlines. Z Prahy za sluncem. Skat Airlines. Z Prahy za sluncem. Airlines. Z Prahy za sluncem. Prahy za sluncem. Sem.
1: Z nabídky 7 dní. Z nabídky 7 dní Peugeot. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiď. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiď. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter. Svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter. Již za plus za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter. Již za 502 nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter. Již za 525 tisíc podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter. Již za 525 tisíc. 7 Peugeot Rifter. Již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
2: Tak ne
1: 25 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
2: Tak nečekejte
1: 5 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
2: Tak nečekejte
1: 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
2: Tak nečekejte
1: Peugeot probíhá právě teď.
2: Tak nečekejte, jezděte.
3: Staňte se Peugeoták.
1: Probíhá právě teď.
2: Tak nečekejte, jezděte.
3: Staňte se Peugeotákem
1: u právě teď.
2: Tak nečekejte, jezděte.
3: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
4: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
3: Víc.
4: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
3: Více na kopecký.cz.
4: Služby, na které se snadno zvyká.
3: Více na kopecký.cz.
4: Služby, na které se snadno zvyká.
3: Více na kopecký.cz.
4: Které se snadno zvyká.
3: Více na kopecký.cz. Více na kopecký.cz. Kopecký.cz.

0: Portál jako bránové mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako kličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. Ta ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál cech rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál CU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ. Portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ. Jako brána k bezpečí. AU portál CZ. Bezpečí. AU portál CZ. Vyber si ze... AU portál CZ. Vyber si ze šir... CZ. Vyber si ze široké nabídky Direct Auto... Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zim... Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zim... Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. A zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladnu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počerní. Výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto CZ. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto CZ. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto CZ. Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto CZ. Direct Auto a Horní Počernice. Direct Auto CZ. Direct Auto. Konečně férový Černice. Direct Auto CZ. Direct Auto. Konečně Fact Auto CZ. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
1: Pozor!
0: CZ. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
1: Pozor! Metalová...
0: Direct Auto. Konečně férový autobazar.
1: Pozor! Metalová temnota... Pozor! Metalová temnota útočí! Dimmuborgir, Behemoth, Dark Funeral. Metalová temnota útočí. Dimmuborgir, Behemoth, Dark Funeral. Tatová temnota útočí. Dimmuborgir, Behemoth, Dark Funeral. Tato ďábelská útočí. Dimmuborgir, Behemoth, Dark Funeral. Tato ďábelská trojice ovládá. Dimmuborgir, Behemoth, Dark Funeral. Tato ďábelská trojice ovládne. Dimmuborgir, Behemoth, Dark Funeral. Tato ďábelská trojice ovládne brněnskou halu vod. Dark Funeral. Tato ďábelská trojice ovládne brněnskou halu Vodova. Satanovi leg. Funeral. Tato ďábelská trojice ovládne brněnskou halu Vodova. Satanovi legi. Tato ďábelská trojice ovládne brněnskou halu Vodova. Satanovi legie, spojte se. Ká trojice ovládne brněnskou halu Vodova. Satanovi legie, spojte se. Vládne brněnskou halu Vodova. Satanovi legie, spojte se. Dimmuborgir, Behemoth a halu Vodova. Satanovi legie, spojte se. Dimmuborgir, Behemoth a Dark Funeral. Satanovi legie, spojte se. Dimmuborgir, Behemoth a Dark Funeral. Běsní v Brně, spojte se. Dimmuborgir, Behemoth a Dark Funeral. Běsní v Brně. Dimmuborgir, Behemoth a Dark Funeral. Běsní v Brně už 24. října. Borgir, Behemoth a Dark Funeral běsní v Brně už 24. října. Buďte tam. Behemoth a Dark Funeral běsní v Brně už 24. října. Buďte tam. Funeral běsní v Brně už 24. října. Buďte tam. Běsní v Brně už 24. října. Buďte tam. Brně už 24. října. Buďte tam. 24. října. Buďte tam. Buďte tam. Buďte tam.
2: Každý den. Každý den.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou za. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Já.
0: Klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Já. Nový plot.
0: Desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Já. Nový plot mám.
0: Profivoda.cz.
1: Já. Nový plot mám.
2: Nový plot.
0: Profivoda.cz.
1: Já. Nový plot mám.
2: Nový plot od.
1: Já. Nový plot mám.
2: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat.
1: Já. Nový plot mám.
2: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou.
1: Nový plot mám.
2: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat.
1: Mám.
2: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i Monty. Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty dobovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty do prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Ceny rostou.
2: Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Ceny rostou.
2: Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Ceny rostou, digitální čísla mizí.
2: Dobrý, všechno dobrý.
3: Ceny rostou, digitální čísla mizí.
2: Achno dobrý.
3: Ceny rostou, digitální čísla mizí.
2: Ale zlato, to.
3: Ceny rostou, digitální čísla mizí.
2: Ale zlato, to tu bude vždycky.
3: A upou digitální čísla mizí.
2: Ale zlato, to tu bude vždycky.
3: A u portál digitální čísla mizí.
2: Ale zlato, to tu bude vždycky.
3: A u portál CZ
2: mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky.
3: A u portál CZ.
2: Zlato, to tu bude vždycky.
3: A u portál CZ.
2: Vsaďte na hodnotu,
3: to tu bude vždycky.
2: A u portál CZ.
3: Vsaďte na hodnoty, které vydrží pky.
2: A u portál CZ.
3: Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace.
2: Portál CZ.
3: Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace.
2: Zlat CZ.
3: Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace.
2: Zlaté mince a cihličky.
3: Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace.
2: Zlaté mince a cihličky.
3: Jistot.
2: Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace.
3: Zlaté mince a cihličky.
2: Jistota ve vašich
3: rukou, které vydrží po generace.
2: Zlaté mince a cihličky.
3: Jistota ve vašich rukou.
2: A údrží po generace.
3: Zlaté mince a cihličky.
2: Jistota ve vašich rukou.
3: A údrží.
2: Zlaté mince a cihličky.
3: Jistota ve vašich rukou.
2: A údrží jako zlato.

Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou te své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuje silnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Na kterou v Česku distribuuje Alef. Distribuuje Alef.

0: potřebují české firmy. Informoval o tom server Novinky.cz. Pracovníků, které potřebují české firmy. Informoval o tom server Novinky.cz. Potřebují české firmy. Informoval o tom server Novinky.cz. Při střelbě ve školské firmy. Informoval o tom server Novinky.cz. Při střelbě ve škole ve Francii. Informoval o tom server Novinky.cz. Při střelbě ve škole ve francouzském městě Aubagne server Novinky.cz. Při střelbě ve škole ve francouzském městě Aubagne byl zraněn CZ. Při střelbě ve škole ve francouzském městě Aubagne byl zraněn ředitel. Při střelbě ve škole ve francouzském městě Aubagne byl zraněn ředitel zařízení. Při střelbě ve škole ve francouzském městě Aubagne byl zraněn ředitel zařízení a učitelka. Ve francouzském městě Aubagne byl zraněn ředitel zařízení a učitelka. Policie podle médií. V městě Aubagne byl zraněn ředitel zařízení a učitelka. Policie podle médií zadržela byl zraněn ředitel zařízení a učitelka. Policie podle médií zadržela ředitel zařízení a učitelka. Policie podle médií zadržela podezřelého ze střelby, který je ní a učitelka. Policie podle médií zadržela podezřelého ze střelby, který je nezletilý. Motelka. Policie podle médií zadržela podezřelého ze střelby, který je nezletilý. Motivči. Podle médií zadržela podezřelého ze střelby, který je nezletilý. Motiv činu není jasný. Zadržela podezřelého ze střelby, který je nezletilý. Motiv činu není jasný. Namístlého ze střelby, který je nezletilý. Motiv činu není jasný. Na místo míří ministr, který je nezletilý. Motiv činu není jasný. Na místo míří ministr vnitra a šéf zletilý. Motiv činu není jasný. Na místo míří ministr vnitra a šéf. Motiv činu není jasný. Na místo míří ministr vnitra a šéf rezortu školství. Není jasný. Na místo míří ministr vnitra a šéf rezortu školství. Na místo míří ministr vnitra a šéf rezortu školství. Obáň se nachází nedaleko míří ministr vnitra a šéf rezortu školství. Obáně se nachází nedaleko jihofrancouzského ministra vnitra a šéf rezortu školství. Obáně se nachází nedaleko jihofrancouzského města v rezortu školství. Obáně se nachází nedaleko jihofrancouzského města Marseille. Tu školství. Obáně se nachází nedaleko jihofrancouzského města Marseille. Obáně se nachází nedaleko jihofrancouzského města Marseille. Tenistka Marie Bousková nachází nedaleko jihofrancouzského města Marseille. Tenistka Marie Bousková postoupila daleko jihofrancouzského města Marseille. Tenistka Marie Bousková postoupila na turnaji ve Wuhanu města Marseille. Tenistka Marie Bousková postoupila na turnaji ve Wuhanu po skreči Klasej. Tenistka Marie Bousková postoupila na turnaji ve Wuhanu po skreči Klasej. Tenistka Marie Bousková postoupila na turnaji ve Wuhanu po skreči Clary Towsonové. Marie Bousková postoupila na turnaji ve Wuhanu po skreči Clary Towsonové do druhého kola. Dánka na turnaji ve Wuhanu po skreči Clary Towsonové do druhého kola. Dánka kvůli zranění ve Wuhanu po skreči Clary Towsonové do druhého kola. Dánka kvůli zranění levého lítka skreči Clary Towsonové do druhého kola. Dánka kvůli zranění levého lítka vzdala Towsonové do druhého kola. Dánka kvůli zranění levého lítka vzdala zápas a za stavu 6-1. Dánka kvůli zranění levého lítka vzdala zápas a za stavu 6-1 2-0 pro českou. Kvůli zranění levého lítka vzdala zápas a za stavu 6-1 2-0. Zranění levého lítka vzdala zápas a za stavu 6-1 2-0 pro českou tenistku. Dohrála vzdala zápas a za stavu 6-1 2-0 pro českou tenistku. Dohrála naopak Sára Bejlová a za stavu 6-1 2-0 pro českou tenistku. Dohrála naopak Sára Bejlek 6-1 2-0 pro českou tenistku. Dohrála naopak Sára Bejlek, která po 2-0 pro českou tenistku. Dohrála naopak Sára Bejlek, která podlehla 3-6 a českou tenistku. Dohrála naopak Sára Bejlek, která podlehla 3-6 a 4-6 Jasmu. Dohrála naopak Sára Bejlek, která podlehla 3-6 a 4-6 Jasmin Pauliniové. Dohrála naopak Sára Bejlek, která podlehla 3-6 a 4-6 Jasmin Pauliniové. Sára Bejlek, která podlehla 3-6 a 4-6 Jasmin Pauliniové z Itálie. Rok. Která podlehla 3-6 a 4-6 Jasmin Pauliniové z Itálie.
1: Rock Radio.
0: 3-6 a 4-6 Jasmin Pauliniové z Itálie.
1: Rock Radio. Počasí.
0: 3-6 Jasmin Pauliniové z Itálie.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Jasmin Pauliniové z Itálie.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Z Itálie.
1: Rock Radio. Počasí.

0: Dnes bude polojasno až oblačno.
1: Je. Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude polojasno až oblačno, přechodně zataženo.
1: Radio. Počasí.
0: Dnes bude polojasno až oblačno, přechodně zataženo.
1: Počasí.
0: Dnes bude polojasno až oblačno, přechodně zataženo. Ojediněle se vyskytnou. Dnes bude polojasno až oblačno, přechodně zataženo. Ojediněle se vyskytnou přehánky. Dnes bude polojasno až oblačno, přechodně zataženo. Ojediněle se vyskytnou přehánky, nejvyšší denní. Dnes bude polojasno až oblačno, přechodně zataženo. Ojediněle se vyskytnou přehánky, nejvyšší denní teploty 10 oblačno, přechodně zataženo. Ojediněle se vyskytnou přehánky, nejvyšší denní teploty 10 až 15 zataženo. Ojediněle se vyskytnou přehánky, nejvyšší denní teploty 10 až 15 stupňů. Se vyskytnou přehánky, nejvyšší denní teploty 10 až 15 stupňů. Vyskytnou přehánky, nejvyšší denní teploty 10 až 15 stupňů.
1: Ač už
0: nejvyšší denní teploty 10 až 15 stupňů.
1: Ač už prší
0: teploty 10 až 15 stupňů.
1: Ač už prší nebo paří slunce, slušnej
0: 15 stupňů.
1: Ač už prší nebo paří slunce, slušnej. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každej. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každej den. Rok na nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každej den. Rok na psání starte, slušnej rok si můžete diktovat každej den. Rok na psání rok si můžete diktovat každej den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Sluštovat každej den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika každej den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. V 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Do každého počasí. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
0: Na D55.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Na D55 mezi kolem 57. kilometru na trase Babice Bzenec. Dávejte pozor, je tam kolem 57. kilometru na trase Babice Bzenec. Dávejte pozor, je tam 57. kilometru na trase Babice Bzenec. Dávejte pozor, je tam překážka na vozovce, tam 10 kilometrů na trase Babice Bzenec. Dávejte pozor, je tam překážka na vozovce, tam vysypaný náklad. Babice Bzenec. Dávejte pozor, je tam překážka na vozovce, tam vysypaný náklad. Také se Bzenec, dávejte pozor, je tam překážka na vozovce, tam vysypaný náklad. Také se někam jedete takhle. Dávejte pozor, je tam překážka na vozovce, tam vysypaný náklad. Také se někam jedete takhle hlavně opatrně. Pozor, je tam překážka na vozovce, tam vysypaný náklad. Také se někam jedete takhle hlavně opatrně, ať tam pořád na vozovce, tam vysypaný náklad. Také se někam jedete takhle hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte. Vysypaný náklad. Také se někam jedete takhle hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte. Také se někam jedete tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte. Také se někam jedete tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
1: Vejl ty vím.
0: Tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
1: Vejl ty vím, že na
0: opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
1: Vejl ty vím, že na cestách.
0: Pořádku dorazíte.
1: Vejl ty vím, že na cestách ani na stavbě. Vejl ty vím, že na cestách ani na stavbě nechceš ztrácet. Vejl ty vím, že na cestách ani na stavbě nechceš ztrácet čas. Vejl ty vím, že na cestách ani na stavbě nechceš ztrácet čas. Vím, že na cestách ani na stavbě nechceš ztrácet čas. Aku nářadí hil. Na cestách ani na stavbě nechceš ztrácet čas. Aku nářadí Hilti. Prok ani na stavbě nechceš ztrácet čas. Aku nářadí Hilti. Protože profíci nechceš ztrácet čas. Aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí. Ztrácet čas. Aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí. Aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí. Dí Hilti. Protože profíci vědí. Protože profíci vědí.

0: profíci vědí.
1: Tak rokeři, máme první hodinku zdanem za sebou.
2: Rock Radio.

0: Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Příjemné
0: Rock Radio. Zprávy.
1: Příjemné pondělní odpoledne.
0: Zprávy.
1: Příjemné pondělní odpoledne, jsou tady zprávy a
0: zprávy.
1: Příjemné pondělní odpoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Odpoledne jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Babišova vláda usnadňuje cizincům zprávy a Vladan Hýl. Babišova vláda usnadňuje cizincům život a práci v Česku. A to navzdory Vladan Hýl. Babišova vláda usnadňuje cizincům život a práci v Česku. A to navzdory vládní Babišova vláda usnadňuje cizincům život a práci v Česku. A to navzdory vládní SPD. Vláda usnadňuje cizincům život a práci v Česku. A to navzdory vládní SPD letuje cizincům život a práci v Česku. A to navzdory vládní SPD letos získalo život a práci v Česku. A to navzdory vládní SPD letos získalo možnost dlouhodobého pobytu v Česku. A to navzdory vládní SPD letos získalo možnost dlouhodobého pobytu a to navzdory vládní SPD letos získalo možnost dlouhodobého pobytu téměř 22 vládní SPD letos získalo možnost dlouhodobého pobytu téměř 22 tisíc Ukrajinců SPD. Letos získalo možnost dlouhodobého pobytu téměř 22 tisíc ukrajinských uprchlíků. Letos získalo možnost dlouhodobého pobytu téměř 22 tisíc ukrajinských uprchlíků. 22 tisíc ukrajinských uprchlíků. Více než za předchozí vlády. Kabinet chce 22 tisíc ukrajinských uprchlíků. Více než za předchozí vlády. Kabinet chce také urychlit příjem uprchlíků. Více než za předchozí vlády. Kabinet chce také urychlit přijímání zahraničních více než za předchozí vlády. Kabinet chce také urychlit přijímání zahraničních než za předchozí vlády. Kabinet chce také urychlit přijímání zahraničních pracovníků, které potřebují vlády. Kabinet chce také urychlit přijímání zahraničních pracovníků, které kabinet chce také urychlit přijímání zahraničních pracovníků, které potřebují české firmy. Kabinet chce také urychlit přijímání zahraničních pracovníků, které potřebují české firmy. Informoval přijímání zahraničních pracovníků, které potřebují české firmy. Informoval o tom server nových zahraničních pracovníků, které

0: To byl Joe Cocker. To byl Joe Cocker. V pátek teďka 9.
1: Pátek 9. října bylo oznámení posledního interpreta na Master of Rock, jakoby hlavního headlinera. A tak jsme tak jako zkoumali interpreta na Master of Rock, jakoby hlavního headlinera.
2: Za mě jeden z mejdan, že se to jako povedlo letos.

0: na příští rok sestavit. Za mě jeden z nejsilnějších povedlo letos, nebo na příští rok sestavit. Za mě jeden z nejsilnějších festiáků. Nebo na příští rok sestavit. Za mě jeden z nejsilnějších festiáků. Letošní rok sestavit. Za mě jeden z nejsilnějších festiáků. Letos, co zatím vidím. Za mě jeden z nejsilnějších festiáků. Letos, co zatím vidím jako line-up. Jeden z nejsilnějších festiáků. Letos, co zatím vidím jako line-upy. A já z nejsilnějších festiáků. Letos, co zatím vidím jako line-upy. A já vám pustím nějakou hudbu. Letos, co zatím vidím jako line-upy. A já vám pustím nějakou hudbu na Čekej Red. Letos, co zatím vidím jako line-upy. A já vám pustím nějakou hudbu na Čekej Red Hoti, Gamma Ray, Tři sestry. Zatím vidím jako line-upy. A já vám pustím nějakou hudbu na Čekej Red Hoti, Gamma Ray, Tři sestry, nebo Guano line-upy. A já vám pustím nějakou hudbu na Čekej Red Hoti, Gamma Ray, Tři sestry, nebo Guano Apes. A já vám pustím nějakou hudbu na Čekej Red Hoti, Gamma Ray, Tři sestry, nebo Guano Apes. Nějakou hudbu na Čekej Red Hoti, Gamma Ray, Tři sestry, nebo Guano Apes.
1: Je vaše auto
0: na Čekej Red Hoti, Gamma Ray, Tři sestry, nebo Guano Apes.
1: Je vaše auto
0: Gamma Ray, Tři sestry, nebo Guano Apes.
1: Je vaše auto po záruce, v louda
0: Tři sestry, nebo Guano Apes.
1: Je vaše auto po záruce,
0: v nebo Guano Apes.
1: Je vaše auto po záruce, v louda auto, máme řešení. Je vaše auto po záruce, v louda auto, máme řešení. Je vaše auto po záruce, v louda auto, máme řešení. Otevíráme pobočky Bosch po záruce, v louda auto, máme řešení. Otevíráme pobočky Bosch Partner, v louda auto, máme řešení. Otevíráme pobočky Bosch Partner. To je auto, máme řešení. Otevíráme pobočky Bosch Partner. To je profesionální servis, máme řešení. Otevíráme pobočky Bosch Partner. To je profesionální servis pro... Otevíráme pobočky Bosch Partner. To je profesionální servis pro všechny značky pobočky Bosch Partner. To je profesionální servis pro všechny značky a kvalitní péče Bosch Partner. To je profesionální servis pro všechny značky a kvalitní péče o auta po záruce. To je profesionální servis pro všechny značky a kvalitní péče o auta po záruce. Profesionální servis pro všechny značky a kvalitní péče o auta po záruce. Bosch Partner servis pro všechny značky a kvalitní péče o auta po záruce. Bosch Partner Louda Auto značky a kvalitní péče o auta po záruce. Bosch Partner Louda kvalitní péče o auta po záruce. Bosch Partner Louda Auto nově i neautorizované o auta po záruce. Bosch Partner Louda Auto nově i neautorizované opravy. Obědce. Bosch Partner Louda Auto nově i neautorizované opravy. Objednejte se na Bosch Partner Louda Auto nově i neautorizované opravy. Objednejte se na Louda Auto nově i neautorizované opravy. Objednejte se na autolouda.cz nově i neautorizované opravy. Objednejte se na autolouda.cz neautorizované opravy. Objednejte se na autolouda.cz neautorizované opravy. Objednejte se na autolouda.cz. Objednejte se na autolouda.cz.
2: Oknem fouká.
1: Objednejte se na autolouda.cz.
2: Oknem fouká.
1: Autolouda.cz.
2: Oknem fouká střecha pada.

0: domov. Více informací na regbity.cz.
1: Regbity, záruka 5 domov.
0: Více informací na regbity.cz.
1: Regbity, záruka kvality.
0: Více informací na regbity.cz.
1: Regbity, záruka kvality.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce Byt 2KK v Praze Stodůlkách za 9 nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 2KK v Praze Stodůlkách za 9 milionů v nabídce MM Reality. Byt 2KK v Praze Stodůlkách za 9 milionů 299 tisíc reality. Byt 2KK v Praze Stodůlkách za 9 milionů 299 tisíc korun. Byt 2KK v Praze Stodůlkách za 9 milionů 299 tisíc korun. Rodinný KK v Praze Stodůlkách za 9 milionů 299 tisíc korun. Rodinný dům v Praze Stodůlkách za 9 milionů 299 tisíc korun. Rodinný dům v Praze Horních Počerách za 9 milionů 299 tisíc korun. Rodinný dům v Praze Horních 299 tisíc korun. Rodinný dům v Praze Horních Počernicích za 21 milionů 4. Rodinný dům v Praze Horních Počernicích za 21 milionů 490 tisíc. Rodinný dům v Praze Horních Počernicích za 21 milionů 490 tisíc. Rodinný dům v Počernicích za 21 milionů 490 tisíc. Rodinný dům v Náchodě Lipí za 21 milionů 490 tisíc. Rodinný dům v Náchodě Lipí za 490 tisíc. Rodinný dům v Náchodě Lipí za 11 milionů 990 tisíc. Rodinný dům v Náchodě Lipí za 11 milionů 917 400 tisíc. Rodinný dům v Náchodě Lipí za 11 milionů 917 450 korun. Rodinný dům v Náchodě Lipí za 11 milionů 917 450 korun. Rodinný dům v Lipí za 11 milionů 917 450 korun. Rodinný dům v Tlumačově Úří za 11 milionů 917 450 korun. Rodinný dům v Tlumačově 917 450 korun. Rodinný dům v Tlumačově u Zlína za 6 milionů 900 korun. Rodinný dům v Tlumačově u Zlína za 6 milionů 950 tisíc korun. Rodinný dům v Tlumačově u Zlína za 6 milionů 950 tisíc. A nájemní dům v Rumburku v Tlumačově u Zlína za 6 milionů 950 tisíc. A nájemní dům v Rumburku za 9 milionů u Zlína za 6 milionů 950 tisíc. A nájemní dům v Rumburku za 9 milionů 900 za 6 milionů 950 tisíc. A nájemní dům v Rumburku za 9 milionů 950 tisíc. A nájemní dům v Rumburku za 9 milionů 959 800 korun. A nájemní dům v Rumburku za 9 milionů 959 800 korun. A nájemní dům v Rumburku za 9 milionů 959 800 korun. A v Rumburku za 9 milionů 959 800 korun. Aktuální za 9 milionů 959 800 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí 59 800 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí 1800 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
3: Uvažujete o
2: všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
3: Uvažujete o tepelném čerpadle?
2: Najdete na mmreality.cz.
3: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na
2: mmreality.cz.
3: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního
2: vity.cz.
3: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění.
4: Společně s našimi čerpadly vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi

0: Partnery vám zajistíme tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantní. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz. Rockin' Symphony Legends Live Forever a speciální host večera skupina Lucie.
1: 27. října Legends Live Forever a speciální host večera skupina Lucie. 27. října Forever a speciální host večera skupina Lucie. 27. října O2 Univerzum speciální host večera skupina Lucie. 27. října O2 Univerzum Praha. 27. října O2 Univerzum Praha. Nenechte si ujít událost roku Rock in Symphony O2 Univerzum Praha.
2: K tomu přidám rádiových spotů a dalších 50.

0: iPad získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitální získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitální zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV. Dáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova. I na online i digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova. DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova. I na regionálních akcích a koncertech. I na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se, protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny instačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na Radio House. Všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz. O programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: Náš výkon.
0: Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: Náš výkup je teď.
0: 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: Náš výkup je teď totální.
0: Radiohouse.cz.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
0: CZ.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: Ačkách zvyšujeme
1: teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na A. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na A. U nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na A. A auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na A. A auto CZ. Získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na A. A auto CZ. Nebo volejte osudnější cenu na trhu. Více na A. A auto CZ. Nebo volejte 800 110 8 na trhu. Více na AAAauto.cz. Nebo volejte 800 více na AAAauto.cz. Nebo volejte 800 110 800 Auto.cz. Nebo volejte 800 110 800.
3: Ahoj, rokeři.
2: Nebo volejte 800 110 800.
3: Ahoj, rokeři. Zdraví vás Pavla Forest.
2: Volejte 800 110 800.
3: Ahoj, rokeři. Zdraví vás Pavla Forest.
2: Prokopec 110 800.
3: Ahoj, rokeři, zdraví vás Pavla Forest. Prokopec
2: 800.
3: Ahoj, rokeři, zdraví vás Pavla Forest. Prokopec Praha se zrodila. Ahoj, rokeři, zdraví vás Pavla Forest. Prokopec Praha se zrodila umělá inteligence. Rokeři, zdraví vás Pavla Forest. Prokopec Praha se zrodila umělá inteligence. Horí vás Pavla Forest.

0: zdarma na pleťovou kosmetiku v
1: 12 hodin. Rock Opera CZ.
0: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku.
1: Rock Opera CZ.
0: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta. Tak
1: CZ.
0: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta. Tak to se vyplatí. 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta. Tak to se vyplatí. 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta. Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gilletteovou kosmetiku v drogérii Teta. Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus ze drogérii Teta. Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus ze slevou Čta. Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus ze slevou 40%. To vše platí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus ze slevou 40%. To vše nyní v Tetě. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus ze slevou 40%. To vše nyní v Tetě. Prodej Gillette, včetně Gillette Venus ze slevou 40%. To vše nyní v Tetě. Venus ze slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu Teta ze slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu Teta Drogerie CZ. Procent. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu Teta Drogerie. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu Teta Drogerie CZ. Tetě. V prodejnách i na e-shopu Teta Drogerie CZ.
2: Všichni.
0: V prodejnách i na e-shopu Teta Drogerie CZ.
2: Všichni jdeme život.
0: Shopu Teta Drogerie CZ.
2: Všichni jdeme životem svou vlastní cestu.
0: CZ.
2: Všichni jdeme životem svou vlastní. Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás, ale ne. Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás, ale někdy může potřebovat. Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás, ale někdy může potřebovat. Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás, ale někdy může potřebovat potem svou vlastní cestou. Každý z nás, ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí vlastní cestou. Každý z nás, ale někdy může potřebovat pomoc. Každý z nás, ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby, ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabé potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké. 12. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké. 12. Pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké. 12. až 14. Podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké. 12. až 14. října v ulicích vaš pro nevidomé a slabozraké. 12. až 14. října v ulicích 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka.cz. Pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka.cz. Vidět svět. Bílá pastelka.cz.
3: Řekni třikrát, strč prst skrz skrz.
2: Bílá pastelka.cz.
3: Řekni třikrát, strč prst skrz skrz.
4: Znám lepší.
2: .cz.
3: Řekni třikrát, strč prst skrz skrz.
4: Znám lepší.
2: Skla.cz.
3: Řekni třikrát, strč prst skrz skrz.
4: Znám lepší. Skla prostroje, skla pro.
3: Řekni třikrát, strč prst skrz skrz.
4: Znám lepší. Skla prostroje,
3: strč prst skrz skrz.
4: Znám lepší. Skla prostroje, skla prostroje, skla prostroje. Znám lepší. Skla prostroje, skla prostroje, skla prostroje CZ. Skla pro.

0: nám to praví
1: zedník,
2: malíř,
1: topenář,
2: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno
0: praví
1: zedník,
2: malíř,
1: topenář,
2: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí zedník,
2: malíř,
1: topenář,
2: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí rekbity, rekonstrukce bytník,
2: malíř,
1: topenář,
2: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí rekbity, rekonstrukce
2: topenář,
1: podlahář. Ale ne, na to všechno stačí rekbity, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat
1: podlahář. Ale ne, na to všechno stačí rekbity, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho.
1: Ne, na to všechno stačí rekbity, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho.
1: Na to všechno stačí rekbity, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Stačí rekbity, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na ru.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
2: Rekbity z vašeho bytu opět domov.

0: Specialista na skla pro pracovní stroje. Na skla pro pracovní stroje.
1: Z nabídky 7
0: pracovní stroje.
1: Z nabídky 7
0: stroje.
1: Z nabídky 7 dní Peugeot se z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Za těch nej 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Za těch nejvýhodnějších. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7. Tvůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7. SUV Peugeot 5000 za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7. SUV Peugeot 5000 za nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7. SUV Peugeot 5008. Třeba 7. SUV Peugeot 5008. Skladové ba 7. SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr.
1: Právě teď.
2: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů.
1: Teď.
2: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem. Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem. Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru. Přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
3: To je Domanskému.
2: Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
3: To je Domanský.
2: Auto kupujte až na velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
3: To je Domanský.
2: Auto kupujte až s nabídkou skladem i hned k odběru.
3: To je Domanský.
2: Auto kupujte až s nabídkou od hned k odběru.
3: To je Domanský.
2: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
3: To je Domanský.
2: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského. Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
1: Rok.
2: Kupujte až s nabídkou od Domanského.
1: Rok.
2: Nabídkou od Domanského.
1: Rok. Rádio.
2: Domanského.

0: Honza Toužínsk a Inteligence. Hororová opera Frankenstein. Honza Toužínsk, Jean-Ty, Marteligence. Hororová opera Frankenstein. Honza Toužínsk, Jean-Ty, Martin. Hororová opera Frankenstein. Honza Toužínsk, Jean-Ty, Martin Sluka. Čtvrtek 15. opera Frankenstein. Honza Toužínsk, Jean-Ty, Martin Sluka. Čtvrtek Sluka. Čtvrtek 15.10. v 19 hodin. Rock opera CZ. Čtvrtek 15.10. v 19 hodin. Rock opera CZ. 15.10. v 19 hodin. Rock opera CZ.
1: 2 plus 1.
0: V 19 hodin. Rock opera CZ.
1: 2 plus 1.

0: CZ.
1: Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje. Klaprostroje CZ.
1: Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje. CZ.
1: Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla pro stroje CZ. Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla pro stroje CZ.
0: Skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla pro stroje CZ.
0: Specialista na skla pro stroje.
1: Skla pro stroje CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje.
1: Stroje CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje.

cestou domů v portě. A když jsme se vraceli cestou domů, tak jsme...

a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první... A vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na... A vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockové koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák každou neděli od rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák každou neděli vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák každou neděli od 19 hodin Kamil Dráb. Rockovej živák každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Rockovej živák každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Živák každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Od 19 hodin na Rock Rádiu. Hodin na Rock Rádiu.

Tak jsme viděli dřevorubce, jak porážej strom. A ten strom, tak jsme viděli dřevorubce, jak porážej strom. A ten strom plakal. Dřevorubce, jak porážej strom. A ten strom plakal. Jak porážej strom. A ten strom plakal. A ten strom plakal.

Nestihli jste o víkendu žádnej koncert a máte málo živýho roku v krvi. Vychutnejte si rokovej živák.

0: a zase se vrátil vlastně po 10 letech zkusit si takovou tu šňůru svou a zase se vrátil vlastně po 10 letech v roce 2019 takovou tu šňůru svou a zase se vrátil vlastně po 10 letech v roce 2019 a natočil svou a zase se vrátil vlastně po 10 letech v roce 2019 a na svou a zase se vrátil vlastně po 10 letech v roce 2019 a natočili to letos skvělý. Zase se vrátil vlastně po 10 letech v roce 2019 a natočili to letos skvělý CD. Letech v roce 2019 a natočili to letos skvělý CD Unlimited Love k 19 a natočili to letos skvělý CD Unlimited Love, kde už vlastně poznáte ten rukopis a natočili to letos skvělý CD Unlimited Love, kde už vlastně poznáte ten rukopis jeho kytary. Za mě to je skvělý CD Unlimited Love, kde už vlastně poznáte ten rukopis jeho kytary. Za mě to je prostě Unlimited Love, kde už vlastně poznáte ten rukopis jeho kytary. Za mě to je prostě kytarový genius. Já mám Love, kde už vlastně poznáte ten rukopis jeho kytary. Za mě to je prostě kytarový genius. Vlastně poznáte ten rukopis jeho kytary. Za mě to je prostě kytarový genius. Já mám rád Red Hot Chili Peppers. Ten rukopis jeho kytary. Za mě to je prostě kytarový genius. Já mám rád Red Hot Chili Peppers. A kytary. Za mě to je prostě kytarový genius. Já mám rád Red Hot Chili Peppers a bez něj to prostě nebylo. To je prostě kytarový genius. Já mám rád Red Hot Chili Peppers a bez něj to prostě nebylo ono. On je genius. Já mám rád Red Hot Chili Peppers a bez něj to prostě nebylo ono. On je pořád dál. Já mám rád Red Hot Chili Peppers a bez něj to prostě nebylo ono. On je pořád dál členem Red Hotu Peppers a bez něj to prostě nebylo ono. On je pořád dál členem Red Hotu a plán a bez něj to prostě nebylo ono. On je pořád dál členem Red Hotu a plánou nový CDčko, takže se máme na co těšit, nebylo ono. On je pořád dál členem Red Hotu a plánou nový CDčko, takže se máme na co těšit. On je pořád dál členem Red Hotu a plánou nový CDčko, takže se máme na co těšit. Bude to snad členem Red Hotu a plánou nový CDčko, takže se máme na co těšit. Bude to snad ex za starých Red Hotu a plánou nový CDčko, takže se máme na co těšit. Bude to snad ex za starých časů. Nový CDčko, takže se máme na co těšit. Bude to snad ex za starých časů. A takže se máme na co těšit. Bude to snad ex za starých časů. A já vám pustím nějakou hudbu. Bude to snad vex za starých časů. A já vám pustím nějakou hudbu. Nás čekají Go Go Dolls. Snad vex za starých časů. A já vám pustím nějakou hudbu. Nás čekají Go Go Dolls. Starých časů. A já vám pustím nějakou hudbu. Nás čekají Go Go Dolls. Omp anebo Škvoři. A já vám pustím nějakou hudbu. Nás čekají Go Go Dolls. Omp anebo Škvoři. A já vám pustím nějakou hudbu. Nás čekají Go Go Dolls. Omp anebo Škvoři. Nějakou hudbu nás čekají Go Go Dolls, Omp anebo Škvoři. Čekají Go Go Dolls, Omp anebo Škvoři.
1: Ráno do práce, odpoledne...
0: Dolls, Omp anebo Škvoři.
1: Ráno do práce, odpoledne za...
0: Omp anebo Škvoři.
1: Ráno do práce, odpoledne za město... Ráno do práce, odpoledne za město a o víkendu... Ráno do práce, odpoledne za město a o víkendu divo. Ráno do práce, odpoledne za město a o víkendu divo. Práce, odpoledne za město a o víkendu divočina. Poledne za město a o víkendu divočina. Novsto a o víkendu divočina. Nový Jeep Avenger o víkendu. Divočina. Nový Jeep Avenger. Divočina. Nový Jeep Avenger. Divočina. Nový Jeep Avenger. Kompaktní SUV se záruka. Nový Jeep Avenger. Kompaktní SUV se zárukou. Nový Jeep Avenger. Kompaktní SUV se zárukou na 5 let. Pořídí Jeep Avenger. Kompaktní SUV se zárukou na 5 let pořídíte Avenger. Kompaktní SUV se zárukou na 5 let pořídíte od 449 SUV se zárukou na 5 let pořídíte od 449 tisíc D se zárukou na 5 let pořídíte od 449 tisíc 900 korun. 5 let pořídíte od 449 tisíc 900 korun. Pořídíte od 449 tisíc 900 korun. Že od 449 tisíc 900 korun. Jeep Avenger. 449 tisíc 900 korun. Jeep Avenger. Tak 49 tisíc 900 korun.

0: Jeep Avenger. Tak kam to bude 9900 korun. Jeep Avenger. Tak kam to bude 900 korun. Jeep Avenger. Tak kam to bude?
1: Hledáte
0: Jeep Avenger. Tak kam to bude?
1: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout.
0: Avenger. Tak kam to bude?
1: Hledáte ojeté auto, na které se můžete.
0: Tak kam to bude?
1: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout.
0: Kam to bude?
1: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout. Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout. V Louda Auto si vyberete z tisíců ojeté auto, na které se můžete spolehnout. V Louda Auto si vyberete z tisíců prověřených ojeté auto, na které se můžete spolehnout. V Louda Auto si vyberete z tisíců prověřených spolehnout. V Louda Auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů. V Louda Auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů. V Louda Auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových. Vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Ať u prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte kategorii. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz nebo něco pro radost, u nás si vyberete. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz nebo něco pro radost, u nás si vyberete. První auto, rodinný vůz nebo něco pro radost, u nás si vyberete. Zajistíme výkup, rodinný vůz nebo něco pro radost, u nás si vyberete. Zajistíme výkup, financování i pojištění nebo něco pro radost, u nás si vyberete. Zajistíme výkup, financování i radost, u nás si vyberete. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Vyberte si na si vyberete. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Vyberte si na Autolouda.cz. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Vyberte si na Autolouda.cz. Výkup, financování i pojištění. Vyberte si na Autolouda.cz. Financování i pojištění. Vyberte si na Autolouda.cz.
2: Střešní okna Fenestra.
1: Pojištění. Vyberte si na Autolouda.cz.
2: Střešní okna Fenestra.
1: Vyberte si na Autolouda.cz.
2: Střešní okna Fenestra.
1: Fenestra. Autolouda.cz.
2: Střešní okna Fenestra.
3: Fenestra.
2: Ano, česká střešní.
1: CZ.
2: Střešní okna Fenestra.
3: Fenestra.
2: Ano, česká střešní. Střešní okna Fenestra.
3: Fenestra.
2: Ano, česká střešní okna Fenestra.
3: Fenestra.
2: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již. Fenestra.
3: Fenestra.
2: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již.
3: Fenestra.
2: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
4: Výměna střešní.
2: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
4: Výměna střešních oken.
2: A střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
4: Výměna střešních oken v klidu a bez.
2: Okna mezi vámi a nebem již 40 let.
4: Výměna střešních oken v klidu
2: a my a nebem již 40 let.
4: Výměna střešních oken v klidu
2: a bez starost
4: 40 let.
2: Výměna střešních

Red Hot Chili Peppers Black... Red Hot Chili Peppers Black Summer... Red Hot Chili Peppers Black Summer z roku 2020... Red Hot Chili Peppers Black Summer z roku 2022... Red Hot Chili Peppers Black Summer z roku 2022... S Unlimited Love. Peppers Black Summer z roku 2022. S Unlimited Love. To je vlastně z roku 2022. S Unlimited Love. To je vlastně album, kde už z roku 2022. S Unlimited Love. To je vlastně album, kde už se vrátil zpátky 22. S Unlimited Love. To je vlastně album, kde už se vrátil zpátky John Fusciante. On s Unlimited Love. To je vlastně album, kde už se vrátil zpátky John Fusciante, on odešel Love. To je vlastně album, kde už se vrátil zpátky John Fusciante, on odešel dvakrát z celé kapely v roce 90. Vlastně album, kde už se vrátil zpátky John Fusciante, on odešel dvakrát z celé kapely v roce 92. Kde už se vrátil zpátky John Fusciante, on odešel dvakrát z celé kapely v roce 92. Kde se mi nelíbilo dění v kapele a ten celková ta sláva a ten život. Pak se vrátil v 98. kde se mi natočil a ten celková ta sláva a ten život. Pak se vrátil v 98., kdy se mi natočil CDčko Váta sláva a ten život. Pak se vrátil v 98., kdy se mi natočil CDčko Californication život. Pak se vrátil v 98., kdy se mi natočil CDčko Californication. Pak se vrátil v 98., kdy se mi natočil CDčko Californication. 98., kdy se mi natočil CDčko Californication. Pak zase odešel v roce 2009, natočil CDčko Californication. Pak zase odešel v roce 2009, chtěl se točil CDčko Californication, pak zase odešel v roce 2009 do Californication, pak zase odešel v roce 2009, chtěl se věnovat vlastním projektům a zkusit, pak zase odešel v roce 2009, chtěl se věnovat vlastním projektům a zkusit si, odešel v roce 2009, chtěl se věnovat vlastním projektům a zkusit si takovou tu šňůru, 2009, chtěl se věnovat vlastním projektům a zkusit si takovou tu šňůru svou. Chtěl se věnovat vlastním projektům a zkusit si takovou tu šňůru svou. A zase se vrátil vlastním projektům a zkusit si takovou tu šňůru svou.

0: nebem již 40 let. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz. Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
1: Kráva, kráva, kap.
0: Nebem již 40 let. Fenestra.cz.
1: Kráva, kráva, kapr, kapr.
0: 40 let. Fenestra.cz.
1: Kráva, kráva, kapr, kapr.
2: Kapr, kap.
0: Fenestra.cz.
1: Kráva, kráva, kapr, kapr.
2: Kapr, kapr, husa.
0: CZ.
1: Kráva, kráva, kapr, kapr.
2: Kapr, kapr, husa, husa.
0: Ne.
1: Kráva, kráva, kapr, kapr.
2: Kapr, kapr, husa, husa.
0: Nedělej.
1: Kráva, kapr, kapr.
2: Kapr, kapr, husa, husa.
0: Nedělej team building v zase.
1: Kapr, kapr.
2: Kapr, kapr, husa, husa.
0: Nedělej team building v
1: zase.
2: Kapr, kapr, husa, husa.
0: Nedělej team building v zasedačce.
2: Kapr, kapr, husa, husa.
0: Nedělej team building v zasedačce.
3: Vyražte na šeberák.
2: Husa.
0: Nedělej team building v zasedačce.
3: Vyražte na šeberák.
0: Nedělej team building v zasedačce.
3: Vyražte na šeberák.
0: Sportovní areál se
3: building v zasedačce.
0: Vyražte na šeberák.
3: Sportovní areál se restaurací v Praze.
0: Vyražte na šeberák.
3: Sportovní areál se restaurací v pražských Kunraticích.
0: Vyražte na šeberák.
3: Sportovní areál se restaurací v pražských Kunraticích.
0: Velká kapacita.
3: Sportovní areál se restaurací v pražských Kunraticích.
0: Velká kapacita.
3: Vodní sportovní areál se restaurací v pražských Kunraticích.
0: Velká kapacita.
3: Vodní sporty na
0: restaurací v pražských Kunraticích.
3: Velká kapacita.
0: Vodní sporty na přilehlém rybníku.
3: Výborné.
0: Pražských Kunraticích.
3: Velká kapacita.
0: Vodní sporty na přilehlém rybníku.
3: Výborné.
0: Velká kapacita.
3: Vodní sporty na přilehlém rybníku.
0: Výborné jídlo
3: a letos jediné bizonita.
0: Vodní sporty na přilehlém rybníku.
3: Výborné jídlo
0: a letos jediné bizoní stejky.
3: Vodní sporty na přilehlém rybníku.
0: Výborné jídlo
3: a letos jediné bizoní
0: stejky na přilehlém rybníku.
3: Výborné jídlo
0: a letos jediné bizoní stejky v Praze.
3: Rybníku.
0: Výborné jídlo
3: a letos jediné bizoní stejky v Praze.
0: Restaurace a sport.
3: Výborné jídlo
0: a letos jediné bizoní stejky v Praze.
3: Restaurace a sport
0: jídlo
3: a letos jediné bizoní stejky v Praze.
0: Restaurace a sportovní areál Šebera.
3: Letos jediné bizoní stejky v Praze.
0: Restaurace a sportovní areál Šeberák.
3: Ide bizoní stejky v Praze.
0: Restaurace a sportovní areál Šeberák.
3: Ideální místo na
0: Praze.
3: Restaurace a sportovní areál Šeberák.
0: Ideální místo na lepení kolektivu.
3: Restaurace a sportovní areál Šeberák.
0: Ideální místo na lepení kolektivu.
3: Všude dobře.
0: Sportovní areál Šeberák.
3: Ideální místo na lepení kolektivu.
0: Všude dobře.
3: Šeberák.
0: Ideální místo na lepení kolektivu.
3: Všude dobře.
0: Tak co doma?
3: Krůta.
0: Kolektivu.
3: Všude dobře.
0: Tak co doma?
3: Krůta. Krůta. Čos.
0: Nech toho a pojď.
3: Všude dobře.
0: Tak co doma?
3: Krůta. Krůta. Čos.
0: Nech toho a pojď.
3: Chos.
0: Tak co doma?
3: Krůta. Krůta. Čos.
0: Nech toho a pojď.
3: Chos. Krůta, krůta, tchos.
0: Nech toho a pojď.
3: Tchos.
4: No to, že seš mladý.
3: Krůta, tchos.
0: Nech toho a pojď.
3: Tchos.
4: No to, že seš mladý.
0: Nech toho a pojď.
3: Tchos.
4: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem ještě ne.
3: Tchos.
4: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat. No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš. No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen. Seš mladý projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne, musí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne, budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudoku. Smty a zahradní domky, teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabídky, teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování?

0: Výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo Vysok absolventům? Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí. Tak se podívej na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí. Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ nebo vysokorychlostních tratí. Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ vysokorychlostních tratí. Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svoji budoucnost najdeš právě tratí. Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svoji budoucnost najdeš podívej na projektant budoucnosti CZ. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sud budoucnosti CZ. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. Budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektant.cz najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektant.budoucnost tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektant.budoucnosti.cz Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektant.budoucnosti.cz Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz námi. www.projektantbudoucnosti.cz
1: Pozor! Přijíždí Dýňová
0: www.projektantbudoucnosti.cz
1: Pozor! Přijíždí Dýňová Pozor! Přijíždí Dýňová sezóna.
2: Na farmě Vraňany je vše ve znamení Dýní.
1: Dlabár! Přijíždí Dýňová sezóna.
2: Na farmě Vraňany je vše ve znamení Dýní.
1: Dlabání! Dýňová sezóna.
2: Na farmě Vraňany je vše ve znamení Dýní.
1: Dlabání, malování, Dýňová
2: stezka. Ve znamení Dýní.
1: Dlabání, malování, Dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní. Dlabání, malování, Dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro ní malování, Dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti. Ani Dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
2: Dýně
1: stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
2: Dýně
1: koutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
2: Dýně si u nás můžete i koupit.
1: A spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
2: Dýně si u nás můžete i koupit. Navaření
1: podzimní zábavy pro děti i dospělé.
2: Dýně si u nás můžete i koupit. Navaření i výzdobu.
1: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito. V tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové nohy. Vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová třeba dýňový koláč, dýňová polévka.

0: 保证，只需要您的几条个人信息和银行多多品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡品质保证，只需要您的几条个人信息和银行，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
1: Ne cupuite
0: Al nimeni de tiao geren xinxi he yinhang ka hao
1: Ne cupuite drai
0: Tiao geren xinxi he yinhang ka hao
1: Ne cupuite drai značky
0: xinxi he yinhang ka hao
1: Ne cupuite drai značky Ani levný čínsky
0: yinhang ka hao
1: Ne cupuite drai značky Ani levný čínsky
0: hao
1: Ne cupuite drai značky Ani levný čínsky Já se oblíkám. Nekupujte drahý značky. Ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Drahý značky. Ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
2: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni?
1: Potisku CZ.
2: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do...
1: Z.
2: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodeje... Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko. Myslíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete i Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení. Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení. Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický jdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na kma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na kacký návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10% až také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva u kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny pod sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. 1000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová to měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen a 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní, cent na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také i podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Sikoko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Kuchyní a také podlah. Siko.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu.
2: Také podlah. Siko.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
4: To se...
2: Siko.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
4: To se vyplatí.
2: CZ.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
4: To se vyplatí.
3: Od pondělí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
4: To se vyplatí.
3: Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kostí.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
3: To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kostí, kterou chci.
4: To se vyplatí.
3: Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kostí v ceně 70
4: se vyplatí.
3: Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kostí v ceně 74,90 za 1 kg. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kostí v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé vepřová krkovice bez kostí v ceně 74,90

0: za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene, krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90 a řepkový kilogram. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90 a řepkový olej stolní bez semene 500 gramů za 24,90 a řepkový olej je 1 litr za 2500 gramů za 24,90 a řepkový olej je 1 litr za 29,90 za 24,90 a řepkový olej je 1 litr za 29,90 a řepkový olej je 1 litr za 29,90 a řepkový olej je 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 20 olej je 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90 Lidl to se a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90 Lidl to se vyplatí aplikací Lidl Plus jen za 26,90 Lidl to se vyplatí
1: Vikingská bouře
0: jen za 26,90 Lidl to se vyplatí
1: Vikingská bouře Amo na Marce
0: 90 Lidl to se vyplatí
1: Vikingská bouře Amo na Marce
0: Lidl to se vyplatí
1: Vikingská bouře Amo na Marce řítí na Prahu
0: Lidl to se vyplatí
1: Vikingská bouře Amo na Marce řítí na Prahu Amo na Marce řítí na Prahu
2: Se svým novým albem a brutální show si vás přijíždí podmanit už 6. listopadu. Speciálními hosty turné a brutální show si vás přijíždí podmanit už 6. listopadu. Speciálními hosty turné jsou Švéd. Brutální show si vás přijíždí podmanit už 6. listopadu. Speciálními hosty turné jsou Švédové. Přijíždí podmanit už 6. listopadu. Speciálními hosty turné jsou Švédové. Orbit Culture a Soil War. Podmanit už 6. listopadu. Speciálními hosty turné jsou Švédové. Orbit Culture a Soil War. O listopadu. Speciálními hosty turné jsou Švédové Orbit Culture a Soil War. Speciálními hosty turné jsou Švédové Orbit Culture a Soil War. Královská jízda a Monama. Turné jsou Švédové Orbit Culture a Soil War. Královská jízda a Monamart. Švédové Orbit Culture a Soil War. Královská jízda a Monamart. Soil War. Královská jízda a Monamart. 6. listopadu Praha O2. Královská jízda a Monamart. 6. listopadu Praha O2 Univerzum.
3: Chcete
2: za Amo na Mart. 6. listopadu Praha O2 Univerzum.
3: Chcete mít jistotu
2: 6. listopadu Praha O2 Univerzum.
3: Chcete mít jistotu o stavu vašeho
2: listopadu Praha O2 Univerzum.
3: Chcete mít jistotu o stavu vašeho vozu
2: O2 Univerzum.
3: Chcete mít jistotu o stavu vašeho vozu Audi? Přijeďte do autorizovaného
2: O2 Univerzum.
3: Chcete mít jistotu o stavu vašeho vozu Audi? Přijeďte do stavu vašeho vozu Audi. Přijeďte do autorizovaného servisu Louda Auto. Provedeme důkladnou prohlídku celé Audi. Přijeďte do autorizovaného servisu Louda Auto. Provedeme důkladnou prohlídku celého vozu. Pečlivě do autorizovaného servisu Louda Auto. Provedeme důkladnou prohlídku celého vozu. Pečlivě z kontrolného servisu Louda Auto. Provedeme důkladnou prohlídku celého vozu. Pečlivě zkontrolujeme Louda Auto. Provedeme důkladnou prohlídku celého vozu. Pečlivě zkontrolujeme brzdy, podvozek a provedeme důkladnou prohlídku celého vozu. Pečlivě zkontrolujeme brzdy, podvozek a vyměníme důkladnou prohlídku celého vozu. Pečlivě zkontrolujeme brzdy, podvozek a vyměníme pneumatiky celého vozu. Pečlivě zkontrolujeme brzdy, podvozek a vyměníme pneumatiky. Připravíme váš prémium. Pečlivě zkontrolujeme brzdy, podvozek a vyměníme pneumatiky. Připravíme váš prémiový kontrolujeme brzdy, podvozek a vyměníme pneumatiky. Připravíme váš prémiový vůz na bezpečnou podvozek a vyměníme pneumatiky. Připravíme váš prémiový vůz na bezpečnou jízdu. Objednejte se jednoduše. Vyměníme pneumatiky. Připravíme váš prémiový vůz na bezpečnou jízdu. Objednejte se jednoduše online na auto. Připravíme váš prémiový vůz na bezpečnou jízdu. Objednejte se jednoduše online na autolouda.cz. Prémiový vůz na bezpečnou jízdu. Objednejte se jednoduše online na autolouda.cz. Louda autočnou jízdu. Objednejte se jednoduše online na autolouda.cz. Louda auto. Váš autorizovaný. Objednejte se jednoduše online na autolouda.cz. Louda auto. Váš autorizovaný servis Audi. Online na autolouda.cz. Louda auto. Váš autorizovaný servis Audi. Autolouda.cz. Louda auto. Váš autorizovaný servis Audi. Louda auto. Váš autorizovaný servis Audi.

dodavatele. Bezplatné zaměření, výrobní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i pro Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozorovatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu. Profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiéru. Montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových opor. Výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní měny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem.

0: Rock Radio.
1: Co to? Váš autorizovaný servis Audi.
0: Rock Radio. Co se děje?
1: Dnes... Autorizovaný servis Audi.
0: Rock Radio. Co se děje?
2: Dnes se nám zkracují...
1: Audi.
0: Rock Radio. Co se děje?
2: Dnes se nám zkracují a tím pádem...
0: Rock Radio. Co se děje?
2: Dnes se nám zkracují a tím pádem máme...
0: Rock Radio. Co se děje?
2: Dnes se nám zkracují a tím pádem máme další noci na koncerty.
0: Co se děje?
2: Dnes se nám zkracují a tím pádem máme další noci na koncerty. Pátek 16.
0: Co se děje?
2: Dnes se nám zkracují a tím pádem máme další noci na koncerty. Pátek 16. Dnes se nám zkracují a tím pádem máme další noci na koncerty. Pátek 16. října můžeme dopít a tím pádem máme další noci na koncerty. Pátek 16. října můžeme do pražského Rock Café. Máme další noci na koncerty. Pátek 16. října můžeme do pražského Rock Café. Koná se tam punkovej koncerty. Pátek 16. října můžeme do pražského Rock Café. Koná se tam punkovej benefiční koncert. 16. října můžeme do pražského Rock Café. Koná se tam punkovej benefiční koncert Havloid. Fiční koncert Havloids 9 pětek. A zahrají VVU, Švindl, PUM a nebo Havloids 9 pětek. A zahrají VVU, Švindl, PUM a nebo Motorkáři tobě 9 pětek. A zahrají VVU, Švindl, PUM a nebo Motorkáři tobě. Pátl, PUM a nebo Motorkáři tobě. Pátek taky hrají Rybičky 48 v Domě kultury M a nebo Motorkáři tobě. Pátek taky hrají Rybičky 48 v Domě kultury v Mladý Boleslavi. Motorkáři tobě. Pátek taky hrají Rybičky 48 v Domě kultury v Mladý Boleslavi na FJ. Pátek taky hrají Rybičky 48 v Domě kultury v Mladý Boleslavi na Face Tour Face. Taky hrají Rybičky 48 v Domě kultury v Mladý Boleslavi na Face Tour Face. Se vrací 48 v Domě kultury v Mladý Boleslavi na Face Tour Face. Se vrací 8 v Domě kultury v Mladý Boleslavi na Face Tour Face. Se vrací z velkých hal zpátky do menších sál. Domě kultury v Mladý Boleslavi na Face Tour Face. Se vrací z velkých hal zpátky do menších sálů bez hlavy. Na Face Tour Face. Se vrací z velkých hal zpátky do menších sálů bez velkých tour face. Se vracejí z velkých hal zpátky do menších sálů bez velkých efektů a pěkně zblízka. Vracejí z velkých hal zpátky do menších sálů bez velkých efektů a pěkně zblízka. Jak z velkých hal zpátky do menších sálů bez velkých efektů a pěkně zblízka. Jako host ke do menších sálů bez velkých efektů a pěkně zblízka. Jako host Koblížci. V neděli se na bez velkých efektů a pěkně zblízka. Jako host Koblížci. V neděli se nabízí trocha pop efektů a pěkně zblízka. Jako host Koblížci. V neděli se nabízí trocha pop punku pěkně zblízka. Jako host Koblížci. V neděli se nabízí trocha pop punku 18. Jako host Koblížci. V neděli se nabízí trocha pop punku 18. října. Koblížci. V neděli se nabízí trocha pop punku 18. října totiž dorazí do auta. V neděli se nabízí trocha pop punku, 18. října totiž dorazí do O2 Univerza kanačtí se nabízí trocha pop punku, 18. října totiž dorazí do O2 Univerza kanačtí Simple Plan. Trocha pop punku, 18. října totiž dorazí do O2 Univerza kanačtí Simple Plan. 18. října totiž dorazí do O2 Univerza kanačtí Simple Plan. A jeden tip na úterý 20. do O2 Univerza kanačtí Simple Plan. A jeden tip na úterý 20. to do pražského District Univerza kanačtí Simple Plan. A jeden tip na úterý 20. to do pražského distriktu přijede Marky Simple Plan. A jeden tip na úterý 20. to do pražského distriktu přijede Marko Hietala. A jeden tip na úterý 20. to do pražského distriktu přijede Marko Hietala. Jeden tip na úterý 20. to do pražského distriktu přijede Marko Hietala. 4 dekády 20. to do pražského distriktu přijede Marko Hietala. 4 dekády na metalové scéně. Tarot to do pražského distriktu přijede Marko Hietala. 4 dekády na metalové scéně. Tarot distriktu přijede Marko Hietala. 4 dekády na metalové scéně. Tarot Synergia samozřejmě hlavně Marko Hietala. 4 dekády na metalové scéně. Tarot Synergia samozřejmě hlavně dlouhý Hietala. 4 dekády na metalové scéně. Tarot Synergia samozřejmě hlavně dlouhý roky v Nightwish. Dekády na metalové scéně, Tarot Synergia samozřejmě hlavně dlouhý roky v Nightwish. Tak se scéně, Tarot Synergia samozřejmě hlavně dlouhý roky v Nightwish. Tak se bavte, Tarot Synergia samozřejmě hlavně dlouhý roky v Nightwish. Tak se bavte, Prorok Radio, Gia samozřejmě hlavně dlouhý roky v Nightwish. Tak se bavte, Prorok Radio, Šárka Holub, dlouhý roky v Nightwish. Tak se bavte, Prorok Radio, Šárka Holubcová.
0: Prorok Radio.
2: Víš. Tak se bavte, Prorok Rádio, Šárka Holubcová.
0: Prorok Rádio.
2: Se bavte, Prorok Rádio, Šárka Holubcová.

0: dokonce i dýňové kafe.
1: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
0: Pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
1: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
0: Dokonce i dýňové kafe.
1: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
0: Farma Vraňany. Dýňové kafe.
1: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
0: Farma Vraňany. Originál, který poznáte.
1: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
0: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
1: Ráj na farmě Vraňany.
0: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
1: Vraňany.
0: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí. Originál, který poznáte chutí. Který poznáte chutí.
2: 每一件漂亮的T恤条纹多多品质保证，只需要您的几条个人信息。

každej se s ním tam, kde touha začíná. Každej se s ním na čas, tam, kde touha začíná. Každej se s ním na čas rozloučí a začíná. Každej se s ním na čas rozloučí. Každej se s ním na čas rozloučí. Každej se s ním na čas rozloučí. Každej se s ním na čas rozloučí.

0: Lo-NCZ.
1: Kontejnery Sigl. Kontejnery Sigl, dobrý den. Kontejnery Sigl, dobrý den.
2: Dobrý, potřebuji.
1: Kontejnery Sigl, dobrý den.
2: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů.
1: Kontejnery Sigl, dobrý den.
2: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů.
1: Kontejnery Sigl, dobrý den.
2: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně.
1: Sigl, dobrý den.
2: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10. Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10. Potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
1: A tomu říkáte hodně?
2: Přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
1: A tomu říkáte hodně?
3: Jsme Sigl.
2: Fakt hodně. Tak 10.
1: A tomu říkáte hodně?
3: Jsme Sigl. V Praze vám
1: A tomu říkáte hodně?
3: Jsme Sigl. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na
1: A tomu říkáte hodně?
3: Jsme Sigl. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na Jsme Sigl. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegl.cz. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegl.cz. Vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegl.cz. 20 kontejnerů na jednou. www.siegl.cz. Kontejnerů na jednou. www.siegl.cz. www.siegl.cz. Siegl.cz.
4: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds,

0: Turecko a dlouhé zdarma. Více na deck.cz. Turecko a dlouhé písečné. Více na deck.cz. Turecko a dlouhé písečné pláže. Máme je. Zet. Turecko a dlouhé písečné pláže. Máme je v Tuji. Turecko a dlouhé písečné pláže. Máme je v Tuji. Turecko a dlouhé písečné pláže. Máme je v Tuji. Řecko a kouzelné ostrovy plné Řecko a dlouhé písečné pláže. Máme je v Tuji. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok. Máme pláže. Máme je v Tuji. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok. Máme je v Tuji. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok. Máme je v Tuji. Maloji. Malorka a její Tyrkysové moře. Máme je v Tuji. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře. Máme ho v Tuji. Kypr, slunce a pohodová dovolená. Máme ho v Tuji. Kypr, slunce a pohodová dovolená. Máme v Tuji. Kypr, slunce a pohodová dovolená. Máme v Tuji. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže. I to najdete v Tuji. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si to 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tuji, vaše dovolená začíná u nás. Tuji, vaše dovolená začíná u nás.
1: Nissan Days jsou tady.
0: Začíná u nás.
1: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a 1000 korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospět a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Z.
2: S námi je balení hrou. Velkoobchod a e-shop obaly.cz. Balení hrou. Velkoobchod a e-shop obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů. Dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů. www.obaly.cz. Tu obalových materiálů. www.obaly.cz. www.obaly.cz. CZ.

0: Tak co, sousede, už máš zimní... Tak co, sousede, už máš zimní gumy? Tak co, sousede, už máš zimní gumy? Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
1: No jasně, že mám. A k ním nový...
0: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
1: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
0: No, sousede, už máš zimní gumy?
1: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
0: No nekeč, máš zimní gumy?
1: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
0: No nekece mi.
1: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
0: No nekecej.
2: Citroën
1: mám. A k ním nový Citroën.
0: No nekecej.
2: Citroën Happy Days jsou...
1: A k ním nový Citroën.
0: No nekecej.
2: Citroën Happy Days jsou tu.
1: Citroën.
0: No nekecej.
2: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny.
0: No nekecej.
2: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny až 8 let. Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny až 8 let záruka. Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny až 8 let záruka. A Z Days jsou tu. S nimi extra ceny až 8 let záruka a zimní pne. S nimi extra ceny až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Je extra ceny až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz. 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz. Října. Tak mrkněte na Citroen.cz. Tak mrkněte na Citroen.cz. Na Citroen.cz.
3: Kontejnery si

0: si vůně pod i sporek, žádný keci funkčn Angry Birds. Lou si vůně pod i sporek, žádný keci funkčí věc. Lou si vůně pod i sporek, žádný keci funkčí věci. Ano, lou si vůně pod i sporek, žádný keci funkčí věci. Ano, gr pod i sporek, žádný keci funkčí věci. Ano, gr i sporek, žádný keci funkčí věci. Ano, gr i bar dos keci funkčí věci. Ano, gr i bar dos funkčí věci. Ano, gr i bar dos tečka cz. Ano, gr i bar dos tečka cz. Ano, gr i bar dos tečka cz. BRDS.cz
1: Stavebniny Dek přináší mega
0: .cz
1: Stavebniny Dek přináší mega akci 1+1
0: .cz
1: Stavebniny Dek přináší mega akci 1+1 Stavebniny Dek přináší mega akci 1+1 Impregnace na stavebniny Dek přináší mega akci 1+1 Impregnace na dřevo Dexan a Ligno naší mega akci 1+1 Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za 1+1 Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny +1 Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma Megafix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma Mega akce ve stavebninách výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma Mega akce ve stavebninách Dek platí do 6 a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si ne zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na Dek.cz. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na Dek.cz. Přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na Dek.cz. Impregnaci na dřevo zdarma. Více na Dek.cz.

0: A první sněhová nadílka. Na Sněžce napadl sníh a vytvořil slabou souvislou vrstvu. Podle meteorologů jde o první zaznamenanou sněhovou pokrývku letošní zimy. Sněžit začalo už v neděli,
1: a to nejen v Krkonoších, ale také v Jizerskými.
0: Rusko údajně zasahovalo do referenda o odchodu Británie z Evropské unie v roce 2016. Uvedl to premiér Andy Burnham. Šestému hráči světa Danilu Svrčina,

0: který podlehl 2-6 a 3-6 šestému hráči světa Danílu Medveděvovi z Ruska.
1: Rock Radio. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
2: Ulice.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Ulice na vyhlídce.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Ulice na vyhlídce v Karlových Varech je nehoda.
1: Doprava.
2: Ulice na vyhlídce v Karlových Varech je nehoda dvou osobních aut. Ulice na vyhlídce v Karlových Varech je nehoda dvou osobních aut. Je tam překážka. Ulice na vyhlídce v Karlových Varech je nehoda dvou osobních aut. Je tam překážka na vozovce. Ulice na vyhlídce v Karlových Varech je nehoda dvou osobních aut. Je tam překážka na vozovce. Půjde ze zvýšenou patrností. Karlových Varech je nehoda dvou osobních aut. Je tam překážka na vozovce. Půjde ze zvýšenou patrností. Také se někam jedete dvou osobních aut. Je tam překážka na vozovce. Půjde ze zvýšenou patrností. Také se někam jedete tak hlavně v opatrnosti. Aut. Je tam překážka na vozovce. Půjde ze zvýšenou patrností. Také se někam jedete tak hlavně opatrně. Ať tam překážka na vozovce.
1: Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní. Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní.

si Leap Motor? Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leap Motor pro novou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility. Objevte inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz Leap Motor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz Pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz

0: Zprávy.
1: Krásné.
0: Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne.
0: Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne, jsou tady
0: Radio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne, jsou tady aktuální
0: zprávy.
1: Krásné odpoledne, jsou tady aktuální zprávy a Vladan Hýl.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne, jsou tady aktuální zprávy a Vladan Hýl. Na českého. Krásné odpoledne, jsou tady aktuální zprávy a Vladan Hýl. Na české. Krásné odpoledne, jsou tady aktuální zprávy a Vladan Hýl. Na české hory dorazila první. Jsou tady aktuální zprávy a Vladan Hýl. Na české hory dorazila první sněhová. Aktuální zprávy a Vladan Hýl. Na české hory dorazila první sněhová. A Vladan Hýl. Na české hory dorazila první sněhová nadílka. Na sněžce napadl Hýl. Na české hory dorazila první sněhová nadílka. Na sněžce napadl sníh a Vytvořské hory dorazila první sněhová nadílka. Na sněžce napadl sníh a vytvořil slabou

Smile.

0: Dohráli Europe. A já mám tady pro vás nachystanou novinku, je od Keita Richardse, který nahrál na soundtrack GTA 6, což je vlastně velký fenomen herní. Já už se na to těším, vychází 19. listopadu. Myslím si, že hodně lidí bude chybět v prácích různých, jak mileniálové, tak mladší, starší podle mě. Protože tahle hra je totální fenomen a už se čeká 13 let na tenhle ten díl od 5. dílu. Já už jsem nachystaný, už si pětku oživuju, už jsem si to pěkně proklepl, ale o tu hru nejde, jde o tu písničku, že Keith Richards, vlastně ikona Rolling Stoneu, nahrál soundtrack pro hru. Písnička se jmenuje Bright Lights, Big City. Takže kdo máte rádi Stony a ještě GTAčko, tak je to skvělá kombinace. Můžete si to poslechnout na YouTube, tuhle písničku. Je tam 3 týdny, docela už má zhlédnutí. Se úplně vidím, jak to hraju a hraju toho tahle ta písnička. A já vám pustím další hudbu, nás čekají Rasmus, Papa Roach a Harley, protože za 40 minut končí rokovej voraz a přijou kluci. Tak jdem další hudbě.
1: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Tak nečekejte. Jezděte.
3: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
4: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
5: Více na kopecký.cz.
6: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.
2: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka.cz.
3: Ahoj, rokeři, zdraví vás Pavla Forest. V rok opeře Praha se zrodila umělá inteligence. Hororová opera Frankenstein, Honza Toužinský, Jean T. Martin Sluka. Čtvrtek 15.10. v 19 hodin. Rok opera CZ.
4: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
5: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
6: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
7: Usnula?
8: Asi jo.
7: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
8: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
7: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
9: Kdo na to jde od ESA, koupí auto od ESA.
10: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
11: Tak dobře poslouchejte.
10: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
12: House Running.
11: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
10: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
11: Budete viset 101 metrů nad zemí.
10: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
13: Maminko!
11: Prostě pořádnej adrenalin.
10: Tenhle zážitek najdete pouze na...
14: Firma na zážitky.
11: CZ.
15: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
16: Ahoj, tady Kuba Ryba. S Rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali, v oplečení, v jakým jsme hráli za mlada, tak doraž. A že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. Mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na kačinu.
17: Motokeci Marcela Herbolta.
18: Nejprestižnější motocyklová série světa MotoGP vstoupí příští rok do své nové éry. Především to bude obsah, ten se z litrů sníží na 8 pade. A pak také pneumatiky. Dosud jezdili všichni na Michelinkách, Bibendum však vystřídá značka Pirelli. Skoro dost na jednu sezónu, ovšem FIM se rozhodla společně s promotérem Dorna, že to je stále ještě málo a od nového roku se tam mimo jiné pojede kvalifikace v úplně novém formátu. Nebude totiž jedna, ale hned dvě. Ta první přijde po pátečních trénincích a rozhodne o tom, jaké bude postavení na start sprintového závodu. A těch 15 minut, které jsou páteční kvaldi věnovány, se tam bude honit všech 22 jezdců. No a pak tu máme druhou kvaldu, ta přijde před sobotním sprintem a bude, jak jsme zvyklí, rozdělena na dvě části. Ovšem pozor, jinak než dosud, první 15-minutovka bude opět o celém jezdeckém poli, ze kterého postoupí 12 jezdců, kteří si to rozdají o pole position na nedělní závod. Pravdou je, že sprint i klasický závod jsou dvě odlišné disciplíny a chtělo to rozdělit. Stejnou pravdou ovšem je, že to paradoxně znamená krok nazpět, co se týče bezpečnosti jezdců. A tak to vnímá třeba Pedro Acosta nebo Luca Marini. Opačný názor razí třeba Pecco Bagnaia. Jak to ovšem bude nakonec? O tom rozhodnou až první testy a závody v příštím roce. Teď nás ještě čeká 5 závodních víkendů v roce letošním.
17: Rock Radio. Motokeci.

0: ale my na sebe po 18 Rock Rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým Rock Rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokovýradio.cz.
1: Ahoj, jsem Mini Řáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
2: Rok má být tvrdej. A beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.

0: Dohrává Erasmus, Snowfear, rok 2005. Já už tady zdravím Petra.
1: Nazdar, nazdar, nazdar.
0: 21 let, tady tahle písnička.
1: Ty brďo, a stejně je to furt tak strašně parádní, co?
0: Je, na časovka totálně.
1: Normálně, kdyby to vydali jako dneska, tak si furt řeknu, že to je normálně jako písnička jako dnešní.
0: Já tohle tu severskou hudbu hrozně miluji, já třeba jako Him, Rasmus, tak to jsou moje jako srdcovky totálně.
1: No jasně, tak ty jsou, to jsou prostě, to se dá poslouchat pořád.
0: Jako. Tak, tohle já vždycky vzpomenu na střední školu, to jsem byl v druháku.
1: Tak to já mám zase Fate No More spojený se střední školou teda. No, Fate No More, to jsem poslouchal furt na střední.
0: No, já jako Rasmus, já jsem měl ještě MP3 klasicky, tak já jsem taky si nahrál do 125 nebo 128 to bylo.
1: No, jasně.
0: Takže jsem musel to vždycky, tak aby ti to vyšlo, tak jsem tam naházel pár písniček a věděl jsem, že tamhle dojedu do Ústí, kde jsem chodil na školu.
1: Jasně. Jo,
0: a naspátek, aby mě to vyšlo pěkně písničkama a každý den jsem obměňoval. To byla skvělá doba.
1: Hezky.
0: Jo, to jsme tam museli ještě sázet celý CD, protože toho tolik nebylo.
1: No to asi pamatuju ještě, že jsem normálně měl jako diskmena. Víš, normálně jsem nosil CDčka, ale myslím si nějaké CDčka od Rammsteinu a to jsem chodil na základku ještě.
0: No, teď, to, taky, to, no. To, když tam neměl takový to vyvážení, tak vždycky to hrále. Vždycky dělalo.
1: Přesně.
0: Dobrý, jak já s vám budu loučit, nechám tady klukům štafetu, já pojedu domů do Hradce, už se těším, dneska je takový pro mě utahanej den hrozně.
1: Je to taky dlouhý dneska.
0: Jo, půjde se šlofíka asi. Tak já vám ještě pustím Foo Fighters, Volbeat, Motorbad, Bad, Motorband, Ospringy. Tohle byl Rokový Vara s Danem, já jsem Dan Kotek, tak se mějte hezky a čau.
2: K novému Peugeotu parádní nákupy. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský.cz.
3: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
4: vybrat dobrý materiál
3: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
5: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
6: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
5: Dnes musíte vybrat.
6: Mám tady pro vás předvýběr a
5: rozšíříme výběr.
6: Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
5: Ale je to na vás. Váš názor?
7: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
8: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
9: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
10: Pak přijeďte do AutoESA.
9: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
10: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
9: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
10: Kdo na to jde?
9: Od lesa prodá auto u ESA.
11: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
12: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
11: A co je Chytrárt?
12: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
11: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
13: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
14: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
15: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Kapela Škvor v dubnu vyráží na halové turné k nové desce. Navštíví Brno, Zlín, Plzeň, Jihlavu, Prahu, České Budějovice, Ostravu a Pardubice. Na hraně Tour 2027. To je nabitá rocková show plná hitů, ale také songy z nového alba. Vstupenky v prodeji v síti Ticketportal. Mediálním partnerem je Rock Radio.
18: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
19: Třikrát zelená smažák! Říkej!
11: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
20: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
21: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
22: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
23: Tlačíš?
24: Tlačím, ale moc to nejde.
23: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresoryvzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
24: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
23: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
25: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
26: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 000 korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.

0: suvenírkárna.cz.
1: Hlášení pro lovce slev.
0: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkárna.cz.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
3: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
4: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
5: Mami, já mám řidičák!
3: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
6: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
7: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord, certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
8: Sandria, symfonik metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Sandria, Seven Spires a Secret Rule. 3 půvabné ženy, 3 epické kapely, jeden večer, 15. říjen, Pražský distrikt.
9: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
10: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph.

0: Vltavy.
1: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Cenové stropy na pohonné hmoty zítra vzrostou. Výrazněji to bude u nafty. Litr může stát až 8,40 korun a 630 haléřů. Benzín pak budou moci pumpy prodávat nejvýše za 640 korun a 85 haléřů za litr. Stropy, které denně určuje rezort financí, mají platit do konce října. Po volebním víkendu se naplno rozběhla povolební vyjednávání. Právě ta nakonec rozhodnou o faktických vítězích komunálek. Někde už je ale hotovo, a to včetně velkých měst. Koalice už domů.

0: Benešově ulici. Na severu Evropy skončil Nobelovský týden. Jako poslední udělili ve Stockholmu Nobelovu cenu za ekonomii. Tu získal dvojice amerických vědců. Od minulého pondělí byli postupně zveřejňováni laureáti cen za lékařství, fyziku, chemii, literaturu a mír. Tolik zprávy, pěkný den.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Teploty už nám lezou dolů a bude hůř. Máme dneska venku kolem 13 stupňů a večer to padne asi na 4 nepříjemný stupně. Jinak máme venku polojasno po celé České republice a déšť by dneska neměl být vůbec nikde. Akorát koukám, že na severu, v horských oblastech by se možná mohly objevit i nějaké mírné sněhové přehánky. Každopádně zítra nás bude čekat 14 stupňů po celé České republice a víceméně jasné počasí.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: No a jak vám to jezdí ve Frýdku Místku, tak tam je na Beskydské ulici u krajského policejního ředitelství trošku zásek, protože se tam srazily dva osobáky, tak pozor na to. Na D1 taky komplikace, tam je to kilometr 200 ve směru na Prahu, tam se taky srazily dva osobáky, takže to určitě pocítíte na dopravě. Přímo v Praze ve Strašnicích, tak tam se taky bouralo, dvě auta tam jsou v sobě na světelný křižovatce ulic na 50. a Přetlucká, je to tam u obchodního domu Tesco, tak pozor na to. No a v Kuřimi taky klasika dva osobáky v sobě, je to na křižovatce Legionářská a Úvoz.
1: Vilty vím, že na cestách ani na stavbě nechceš ztrácet čas. Aku nařadí Hilty, protože profíci vědí. Rock Radio. Rockový odpoledne.
2: 15 hodin, 3 minuty k tomu a rokový odpoledne právě teď začíná. Konečně v plný palbě Kuba i Petr za mikrofonem a přemýšleli jsme, komu bychom dneska to věnování, teda to hraní chtěli věnovat, to vysílání. Říkali jsme si, že co takhle třeba všem, kteří byli o víkendu na nějakém koncertě.
3: Rozhodně, jako živá hudba je potřeba podporovat, to je jasný, takže vy všichni, co jste byli, tak na vás myslíme. No a samozřejmě, protože je pondělí, tak spousta z vás má teďka po tom víkendu, kdy třeba byli na koncertě, tak má teďka takovou tu první šichtu v tom týdnu,
2: to
3: která se hrozně vleče.
2: Stejně jako my, viď?
3: A neutíká to. My jsme teda teď začali, takže jsme plně elánu.
2: Ale stejně to neutíká.
3: Ale stejně to neutíká, takže pojďme si to hezky tady zpříjemnit. Dáme si, hele, Motorhead, budou taky Valda Gang, Theory of a Dead Man, anebo Sabaty, jdem na ně!

0: Jako železnou pěstí do nás právě teďka uhodili Motorhead. Pecka z roku 82 dohrála na Rock Rádiu. Máme kousek po čtvrt na čtyři a to znamená, že je čas si něco rozdat.
1: Dneska tady pro vás máme dva lístky na Dimitrija a Rakhine do O2 Univerza a to si myslím, že bude hodně, jako, to se bude hodně psát tady ten týden.
0: 100% jako. Ježišmarja, rodinná záležitost vlastně.
1: Takže rozhodně jako musíte vytáhnout Facebooky a počítače, telefony, tablety, cokoliv. Jak nám můžete napsat na naše stránky Rock Radio na Facebooku do zpráv, proč tady ty lístky máme rád právě vám.
0: Těšíme se na to, věříme, že se tady o to opravdu strhne lítej boj, takže já nevím, no, zkuste to, tu zprávu něčem jako osladit.
1: A nebo okořenit.
0: Okořenit, no. Ale prosím vás, to už jako taky to lidi zkouší nám vyhrožovat, ale to teda jako obecně nepomáhá, jo? Jakože, hele, dejte mi ty lístky, nebo uvidíte. No. Tak tyhle ty zprávy většinou rovnou mažem a blokujem a pak už nevyhrajete nikdy nic, takže jsme, to není ta cesta.
1: Jsme prostě spíš na ty sladký řeči, jako vlastně, no.
0: 100%. Ale taky jsme samozřejmě na rockovou muziku a teď tady máme Pain, taky Linkin Park, anebo 100 zvířat, nikdy nic nebylo.
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
2: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
4: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
5: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
6: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
7: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
8: Více informací na rekbyty.cz.
9: Rekbyty, záruka kvality.
10: Ale, copak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
11: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
12: Proč se culíš?
13: Protože budeme krásný.
12: To už přece jsme.
13: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
12: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
13: Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
14: Kdo spoří, má za tři? Ne. V Unicredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4000 korun. Unicredit Bank.
15: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nogoroi, brds.cz.
16: Stavebniny DEK přináší mega akci. Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená Engoba nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu základních tašek 4 běžné metry sušených latí zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na DEK.cz.
17: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
18: Kapela Škvor v dubnu vyráží na halové turné k nové desce. Navštíví Brno, Zlín, Plzeň, Jihlavu, Prahu, České Budějovice, Ostravu a Pardubice. Na hraně Tour 2027. To je nabitá rocková show plná hitů, ale také songy z nového alba. Vstupenky v prodeji v síti Ticketportal. Mediálním partnerem je Rock Radio.
19: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás, může vám Home Credit půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online do 15 minut. Homecredit.cz.
4: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače.
20: mobily nebo hračky, opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
21: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
22: Tak nečekejte, jezděte!
23: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
24: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
23: Více na kopecký.cz.
25: Rok.
26: Nikdy jsi nebyla a naše seznámení proběhlo má milá před kinem, který není, nepil jsem tekilu a ne, že bych se šklebil.

Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z brusu nová deska Škvorů Na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce, kde z brusu novej kousek Škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka Na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou.

0: Clue a jejich pecka Snowy Wings právě teďka dojíždí na rádiu v 15 hodin 35 minut k tomu. No a samozřejmě, co by to bylo za rokový odpoledne, kdyby jsme vás nezvali na dobrý akce? Tak co takhle třeba 7.11. ve sportovní hale Datar ve Zlíně?
1: No tak to je úplně jasný, hele, kdo posloucháte rokový rádio už nějaký ten pátek, a to myslím třeba tak tři pátky už o tom tak mluvíme, že jo? Tak víte, že slavíme naše 18. narozeniny rádiový a vy samozřejmě určitě budete chtít být u toho, protože lidi z Rock Rádia tam budou. Budou tam tři skvělý český kapely, který znáte z našeho vysílání. No a taky tam doufáme, budete vy všichni, co nás teď slyšíte.
0: Ale všechny tady ty informace už znáte dost dobře, ale my pro vás máme ještě novou informaci. Jestli budete na naše stránky rokovýradio.cz a přihlásíte se do naší slušný party, tak díky tomu si budete moct koupit v předprodeji naše nový rokový kalendáře, jak slušní rockerky, tak i slušního rockera.
1: No a to si samozřejmě zaslouží potlesk. No hele, takže přihlašte se do slušný party, běžte na rokovýradio.cz a tam právě najdete všechny informace a taky odkaz na lístky, protože ještě do konce měsíce seženete v tuhle chvíli nejvýhodnější, pak od příštího měsíce už to zase bude o stovku dražší.
2: Padají vám vlasy. Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy.
0: No a teďka už si samozřejmě dáme další muziku, od toho tady taky jsme, ne? Čeká vás Arakaini, taky Biffy Clyro, anebo Halloweeni už za chvíli na rokovém odpoledni.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: Pomoc. Nemůžu dýchat.
6: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět větrání na jednom místě.
7: Klikni!
8: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
7: Gravitrax Spider-Man startovní sada.
8: Ta XXL novinka od Ravensburgeru.
7: Jasně, kuličková dráha se superhrdiny.
8: To musím mít!
7: V Mironetu nyní za bomba cenu 2799. Když stavebnice, tak Mironet!
8: Klikni!
9: Pondělí to Robert slavil narozeniny. Úterý musel na oslavu tchýně a ve středu...
10: Pořád hledáte výmluvy, proč ještě nepřezoub pneumatiky? S celoročkama už nemusíte. Největší výběr na pneumatiky.cz. Nakupujte bez výmluv.
11: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůlkách nebo na ok-seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
12: Vikingská bouře Amon Amarth se řítí na Prahu. Se svým novým albem a brutální show si vás přijíždí podmanit už 6. listopadu. Speciálními hosty turné jsou Švédové Orbit Culture a Soilwork. Královská jízda Amon Amarth. 6. listopadu Praha O2 Univerzum.
13: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbol. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
14: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.
15: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
16: No, říkala, že nic nechce.
15: To říká vždycky. Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
16: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
17: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
16: Romantickou večeři.
17: Pobyt pro dva.
16: House running.
17: Jízdu v supersportu.
16: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
17: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
16: Nejlepší zážitky hledejte na
18: firmanazážitky.cz. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
19: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
18: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
20: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
21: Trenírkarna.cz.
22: Hlášení pro lovce slev.
21: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
23: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
24: Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
25: Dny se nám zkracují a tím pádem máme delší noci na koncerty. Pátek 16. října můžeme do pražského Rock Café. Koná se tam punkovej benefiční koncert Havloids 9 pětek a zahrají VVU, Švindl, PUM a nebo Motorkáři tobě. Pátek taky hrají Rybičky 48 v Domě kultury v Mladý Boleslavi. Na Face Tour Face se vracejí z velkých hal zpátky do menších sálů bez velkých efektů a pěkně zblízka. Jako host Koblížci. V neděli se nabízí trocha pop-punku, 18. října totiž dorazí do O2 Univerza kanadští Simple Plan. A jeden tip na úterý 20. to do pražského distriktu přijede Marko Hietala. 4 dekády na metalové scéně, Tarot, Synergy a samozřejmě hlavně dlouhý roky v Nightwish. Tak se bavte, pro Rock Radio, Šárka Holubcová.

0: Fíha, Šoksede, to je to nový kargo.
1: Jo, jo.
0: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
1: Co mě zrovna napadne?
2: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
3: A tomu říkáte hodně?
5: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz
6: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz Pro bohatší Česko.
7: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin' Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Klikni!
10: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší...
9: Gravitrax Spider-Man!
10: Stavěj dráhy se svým hrdinou!
9: Když stavebnice, tak Mironet!
10: Klikni dvakrát!
11: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
12: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
13: To je Domanský.
12: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
14: S námi je balení hrou. Velkoobchod a e-shop obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů. www.obaly.cz.
15: Rock Radio. Zprávy.
16: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Letošní volby proběhly podle státní volební komise korektně. Bez problémů proběhla i novinka voleb, tedy QR kódy pro nevidomé. A šlapala i aplikace e-doklady. Výsledky voleb do zastupitelstev obcí a do prvního senátního kola komise schválila. Zítra

0: Měli trolejbusy 25, 26 a 37 nebo autobusy 44 a 52. Pravidelná chůze patří mezi nejjednodušší způsoby, jak udělat něco pro své zdraví. V současné době probíhá po celé republice výzva 10 000 kroků. Ta motivuje lidi k pravidelnému pohybu. Důležité je se do toho pustit, jak říká koordinátorka výzvy Silva Machová.
1: Není nutný ujít 10 000 kroků, tak jak je to uvedeno v názvu, ale každý účastník si zvolí takzvanou osobní výzvu, kdy si dáte takové malé předsevzetí a řeknete si třeba, já bych rád každý den ušel třeba v průměru 4 kilometry.
0: Veškeré informace jsou na webu 10000kroků.cz. Tolik zprávy, hezký den.
2: Rock Radio. Počasí.
3: No podzim je tady, co vám budu povídat. Teploty jsou někde kolem 13 stupňů a na většině území máme oblačno, možná někde polojasno, spíš na západě republiky a víc oblačno je zase naopak na východě republiky. Nejchladněji v tuhle chvíli máme na Vysočině, kde je průměrných 11 stupňů, naopak hned v sousedním jihočeském kraji, tak tam je až k 16. Přes noc budou pouhý 4 stupně, takže se připravte na velmi chladnou noc. No a zítra tak to vysvětne trochu víc sluníčka, hlavně teda v Čechách. Na Moravě tam bude víc zataženo. No ale zase se o stupeň až dva oproti dnešku oteplí, to znamená zítra na průměrný 14.
4: Mami, proč máme všechno od konceptu?
5: To jen se zeptej tatínka.
6: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: Dejte si pozor, v ulici Lidická v Třinci jsou tam v sobě dva osobáky, který narazili do lampy veřejného osvětlení, takže pozor na kolony. V ulici Dobrovodská v Budějovicích jsou v sobě tři auta, opět se tam začíná plnit docela nusná kolona. A v ulici Slánská si dejte pozor taky v Praze, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh. Ve směru na ulici Karlovarská taky už tam docela dost plnějí auta. Na jižní spojce ještě taky v Praze hnedka po sjezdu z Průmyslový je v sobě nákladák s osobákem. Co vám mám povídat? Samá kolona prostě dneska.
9: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a ihned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz.
2: Rock Radio. Rockový odpoledne.
3: 4 hodiny, 4 minuty, nebudeme nic zdržovat. Posloucháte Rock Radio, my jsme Kuba a Petr a máme pro vás dva lístky.
8: Tentokrát na Dimitri a Rakajny na 23. října do O2 Univerza, takže rozhodně pište na Facebook, vy kdo o ty lístky máte zájem. Teďka už ale určitě máte zájem o další muziku, co nás čeká?
3: Dáme si Hymn, budou taky Brian May s jeho takovou romantickou peckou Too Much Love Will Kill You. In This Moment nám zahraju s Robem Halfordem, ale teď už je to Motýlek od Dana Landy, pojďme na něj.

0: Him právě teďka dohrává Right Here in My Arms na Rock Rádiu 16 hodin 19 minut. Čověče, Peťo, Krištof vydal nový album.
1: Super, jsem rád, že to vím. A co, jak ses měl o víkendu třeba?
0: Hele, dobrý, normálně, já jsem čtvrtek, pátek jsme hráli s kapelou, v sobotu jsem jel, no samozřejmě účastnice komunálních voleb.
1: No tak jistě.
0: Jako, že jo, pasivně teda myslím, jako že jsem měl volit, ne, že by kandidoval, ježišmarja, to ještě by tak jako...
1: Hele, co by si jako propagoval, kdyby si kandidoval?
0: Já bych hlavně si myslím, že by si všichni měli nechat narůst dlouhý vlasy a prostě mělo by se pogovat vždycky na té radě města.
1: A místo toho, aby se dávalo jako ruka v ruce, když se s někým zdravíš, tak by se ukazoval panoháč.
0: No jasně, prostě tyhle ty věci, víš co, jako myslím si, že ta rada vlastně, nebo to zastupitelstvo městský, by spolu hlavně mělo jako chodit na koncerty, víš, tyhle ty team buildingy, nebo založit kapelu, nebo něco tohleto dělat, protože to hrozně lidi zbližuje a třeba by se míň hádali, míň by se podplácili. Já nevím, že by existovala třeba v hudbě korupce.
1: No, jako tak to je, až jdeš jako do labelů a takovýhle, do toho show businessu vlastně.
0: Přesně tak, ale já si myslím, že kdyby byla nějaká taková jako hudební politická strana, že by to rozhodně jako mohla všude vyhrát na plný čáře.
1: To je pravda, rockeři sobě prostě.
0: Jo, no. Ježišmarja, to je super. Jo, tak přátelé, jestli nás zvolíte, protože tyhle ty volby rockový, tak ty probíhají dál, tak my vám dáme tady prezidenty Spojených států, to je mimochodem kapela Presidents of the United States of America, to budeme za chvilku hrát s písničkou Lump, nebo Lump, já teď nevím, jestli je to
1: odkaz. Tak ono to na ně docela sedí.
0: No, jako rozhodně. Sad but true, no, je to pravda, je to smutný, ale je to pravda, ale to je taky název pecky od Metallica, kterou si zahrajeme a celý to bude exploze, nevím, jak to všechno spolu souvisí, ale tady za chvilku bude kapela Kern.
2: Je vaše auto po záruce? V Louda Auto máme řešení. Otevíráme pobočky Bosch Partner. To je profesionální servis pro všechny značky a kvalitní péče o auta po záruce. Bosch Partner Louda Auto. Nově i neautorizované opravy. Objednejte se na autolouda.cz.
3: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
4: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
3: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
4: No, to by šlo.
3: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
5: Kráva, kráva.
6: Kapr, kapr, husa, husa!
7: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře, tak co doma?
8: Krůta, tchos!
7: Nech toho a pojď.
8: Tchos!
9: Pozor, metalová temnota útočí. Dimmu Borgir, Behemoth, Dark Funeral. Tato ďábelská trojice ovládne brněnskou halu Vodova. Satanovi legie, spojte se. Dimmu Borgir, Behemoth a Dark Funeral běsní v Brně už 24. října. Buďte tam!
10: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak si

0: www.tatranmobil.cz.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás, může vám Home Credit půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online do 15 minut. Homecredit.cz.
3: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
4: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
5: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
6: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
7: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.

0: ale my na sebe po 18 rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádný potlach, ale pořádný rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým rock rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokovýradio.cz.
1: Ahoj, jsem Miniřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
2: Rok má být tvrdý a beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.

0: Presidents of the United States of America a jejich pecka Lump, neboli Lump, právě teďka dohráli na Rock Rádiu. 16 hodin, 38 minut k tomu a já si myslím, že je na čase si rozdat nějaký lístky. Tentokrát rozdáváme na Arakain a Dimitri a už dokonce i známe výherce, takže se s tím člověkem teďka spojíme a za chvilku už se tady všichni uslyšíme.
1: Chcete mít jistotu o stavu vašeho vozu Audi? Přijeďte do autorizovaného servisu Louda Auto. Provedeme důkladnou prohlídku celého vozu, pečlivě zkontrolujeme brzdy, podvozek a vyměníme pneumatiky. Připravíme váš prémiový vůz na bezpečnou jízdu. Objednejte se jednoduše online na autolouda.cz. Louda Auto, váš autorizovaný servis Audi.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
3: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Střešní okna Fenestra.
5: Fenestra?
4: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
5: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
4: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
6: Alzadny jsou tady a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30% a nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný.
8: Tak dobře poslouchejte.
7: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
9: House Running.
8: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
7: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
8: Budete viset 101 metrů nad zemí.
7: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
10: Maminko!
8: Prostě pořádnej adrenalin.
7: Tenhle zážitek najdete pouze na...
11: Firma na zážitky.
8: CZ. Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
12: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
8: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
13: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
14: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
15: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
14: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
16: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
17: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
18: Znám lepší. Sklaprostroje, sklaprostroje, sklaprostroje.cz.
17: Co?
18: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
17: Sklaprostroje.cz.
18: Specialista na skla pro pracovní stroje.
19: Ráno do práce, odpoledne za město a o víkendu divočina. Nový Jeep Avenger. Kompaktní SUV se zárukou na 5 let pořídíte od 449 900 korun. Jeep Avenger. Tak kam to bude?
20: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
21: Rock Radio. S
9: Jsme tady zpátky, tenhle týden rozdáváme na Arakainy a Dimitri společný koncert v O2 Univerzu, no a my jsme nemohli jinak než ty lístky dát Helče, kterou tady teďka vítám ve vysílání, ahoj.
10: Ahoj, kluci.
9: Tak prosím tě, já bych chtěl jenom přečíst kousek té tvojí zprávy, jo? Ty jsi napsala, slyšet vás dva je ten nejlepší moment dne, nejenom, že rozdáváte na skvělou hudbu, ale ještě k tomu jste tak sladcí a máte super energii. Děkuju moc, udělali jste mi obrovskou radost, že dnes vyhrávám právě já. To jsi napsala ještě, než jsi vůbec věděla, že to vyhráváš. A normálně opravdu to vyšlo.
10: Jo, tak jste si o to řekli, že to chcete sladce.
9: No ale prostě byla jsi nejsladší dneska. No ale byla jsi rozhodně nejsladší a jako nikdo nebyl ani trošku blízko, jako takovouhle hezkou zprávu jsme ještě nečetli, proto jsme si říkali, hele, prostě my budeme, no prostě jsme se nechali skorumpovat trošku a normálně, jako hele, vyšlo to, jo. Takže děkujeme moc za komplimenty, věříme, že to určitě myslíš vážně a neříkáš to jenom proto, že chceš na koncert, že?
10: Samozřejmě, a každý, kdo chce vyhrát lístky, tak doporučuji, aby vás poslouchal a vyslyšel vždycky ty vaše prosby, no a jde to, že jo?
9: No tak paráda, tak prosím tě, hele, když už máš takhle výborný názor a ještě si zatím takhle stojíš, tak ode dneška až do toho 23., než bude ten koncert, tak každý den tohle to prosím tě řekni aspoň 10 lidem kolem sebe, jo?
10: Dobře.
9: Tak jo, Helčo.
10: Na stolik práci, tak já to obejdu dvakrát.
9: Budeš muset asi, já nevím, do vedlejšího města nebo něco.
0: Nebo do vedlejší budovy, prosím.
9: No, určitě, hele, nebo to napiš na internet všude. Helčo, hlavně dobře. Si užij koncert, pozdravuj v obě kapely, vem sebou no, někoho skvělého, s kým si to užiješ. A
10: beru sebou svoji dceru, která vždycky musí jít úplně vepředu, takže...
0: Ty prdio, takže hezky přední liny.
9: Tak hlavně, ať se vám nic nestane, dávejte na sebe pozor a hlavně si to strašně moc užijte a věřím, že se určitě někde ještě uvidíme nebo uslyšíme.
10: Tak jo, děkuju moc.
9: Taky díky, ahoj Helčo.
10: Moc díky, ahoj.
21: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme od rána do večera slušnej rock.
0: No, tak jste to sami slyšeli. Možná se holt jsme se dneska nechali trošičku skorumpovat takovou nádhernou zprávou, ale víte, co je fajn, že tyhle ty lístky rozdáváme celý týden. Takže to můžete zkusit vaše štěstí nebo skorumpovatelnost třeba zítra. Teďka už ale škvoři a jejich tajný přání.

0: Vyber si ze široké nabídky Direkt Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direkt Auto. A to i v Direkt Auto Kladno a Horní Počernice. Direkt Auto.cz. Direkt Auto. Konečně férový autobazar.
1: Ne. Ne.
2: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
5: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
6: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
7: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
6: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
8: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
9: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph.

Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Podvodníci mají další fintu. Energetický regulační úřad se v poslední době stále víc zabývá lidmi, kteří se na něj obrací a snaží se zjistit údajný dluh. Ten měl vzniknout u dodavatele energií, u kterého byli v minulosti. A teď jim přišla výzva k jeho zaplacení. O problému napsal server TN.cz. Na horách už se o slovo přihlásila zima a přišlo sněžení. Bílo je třeba na Sněžce. Sněžit začalo včera, kdy přes den ležel sníh nejen na hřebenech Krkonoš, ale taky v Jizerských horách nebo na Šumavě. Řidičům v centru Olomouce má ubýt čekání na semaforech. Město

0: Německý tenista Alexander Zverev se poprvé v kariéře stane světovou jedničkou. První příčku si definitivně zajistil dneska, když ve třetím kole turnaje Masters v Šanghaji vyřadil Španěla Alcaraze. V čele žebříčku vystřídá Itala Sinra, který kvůli zranění kolena sezónu předčasně ukončil. Ze zpráv je to všechno, pěkný den. Rock Radio.
1: Počasí. Teploty nám jdou dolů, je to prostě hold tak, no a venku máme kolem 13 stupňů a večer to padne na 4. Máme ale aspoň polojasno po celé České republice a deště bychom se dneska neměli bát vůbec. Úplně stejně tak i zítra, opět polojasno po celé České republice, akorát na západě, si dejte pozor na poměrně silný vítr. Teploty zítra kolem 13 až 14 stupňů a večer už to padne na docela nepříjemný 2 stupně.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: Kdo se vydáte po D2 z Brna, tak máte možná radost, ale ta vám hned skončí už na druhém kilometru, protože se tam srazil osobák s nákladákem, tak s tím počítejte, pravděpodobně se na místě zdržíte. Na D1 se taky bouralo a je to hromadná nehoda dvou nákladních automobilů a ještě dodávky k tomu, tam se jedná o 343. kilometr ve směru na Prahu. Silnice 34 mezi Svitavama a Poličkou, tak na ní je nefunkční světelná signalizace na železničním přejezdu, je to u odbočky na obec Vendolí, tak pozor na to, radši se dobře rozhlídněte na obě strany. A v obci Zašová na Vsetínsku, tak tam u železniční stanice havarovalo osobní auto s autobusem.
2: Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. www.emilfrey.cz. Rock Radio. Rockový odpoledne.
1: 4 minuty po 5. hodině, rokový odpoledne právě teď pokračuje do svojí 3. hodinky a máme tady samozřejmě svátek o 5. Dneska totiž slaví Marcel.
3: Všem Marcelům přejeme samozřejmě všechno nejkrásnější. Pokud nás posloucháte, tak si můžete užít tyhle následující pecky. A pokud nás neposloucháte, tak nevím, na koho vlastně.
1: Tak nemáte
3: mluvím.
1: Na výběr.
3: No, nemáte na výběr, musíte si prostě to užít, protože víte co, my si to taky užíváme. Je pondělí, tak co nám zbývá? Tonoucí se stébla chytá. Takže my se jdeme tady chytat stébel. Máme tady třeba Nightwish, Metanol, budou taky Kysáci anebo Skeleti, tak doufáme, že si tady tu pondělní odpolední jízdu s náma pořádně užijete.

0: Nightwish, Wish I Had an Angel právě teďka dohrálo na Rock Rádiu a já nevím, proč jsem si vzpomněl na Kelly Family. Víš, oni měli taky takovou písničku, ne? Sometimes wish I had an angel.
1: Jo, takhle, no, tak dobře, jako se s jedním zamouřeným okem možná.
0: Ne, tak to tady nehrajeme samozřejmě Kelly Family. No, ale pozor, jiná kapela, kterou tady hrajeme, tak ta má teďka trošku problémy s živým vystupováním. Mluvím samozřejmě o naší, řekl bych, takový královský rockový kapele Kabát.
1: Počkej, která, jaký problémy s vystupováním? Jako?
0: No, s vystupováním, jakože, no ne, že by se jako chovali neslušně na, jako na veřejnosti, to nemyslím, ale s živým koncertováním mají problémy, protože tři z nich jsou tak nachcípaný, nebo mají takový zdravotní problémy, že nemůžou ani mluvit, natož zpívat, což je
1: jo,
0: samozřejmě...
1: Takže oni mají malou imunitu prostě, oni no, se totiž na jaře málo líbali, že jo?
0: To takhle funguje.
1: No jasně, čím více líbáš, tak tím máš větší imunitu.
0: Hele, to je docela dobrý, no, no, ale tak to právě Kabáti, no to my to jim musíme říct příště, protože příští rok určitě budou taky chystat nějaký koncerty, tak ať mají lepší imunitu, tak musíme
1: tak jim to vyřídíme, ne?
0: Vyřídíme to rozhodně. No, každopádně, jestli máte lístky na jejich koncerty teďka nejbližší na Slovensko nebo do Brna, tak sledujte jejich stránky, protože ty koncerty se nějak odkládají, budou se zveřejňovat náhradní data, tak ať o to úplně nepřijdete. Každopádně nemělo by to snad ohrozit vrchol tohohle turné, který by mělo být v O2 aréně. Každopádně sledujte ty informace, ať si ty Kabáty můžete užít a hlavně se líbejte na jaře.
1: Teď jsem to chtěl říct, aby se hlavně líbali.
0: Jo,
1: ty lidi,
0: to je, prosím vás, líbejte se,
1: ať máte imunitu.
0: Prostě. A to je důležitý, líbejte se u muziky, to je dobrý.
1: Ale ona vás totiž čekají právě Sex Pistols, u toho se líbá super, potom Blackstone Cherry, anebo taky Lucie, která ti dá, co by si chtěl, tak se líbejte.
2: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
5: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
4: Dnes musíte vybrat.
5: Mám tady pro vás předvýběr a
4: rozšíříme
5: dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
4: Ale je to na vás.
6: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
7: Xandria. Symfonik metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy, tři epické kapely. Jeden večer, 15. říjen, Pražský distrikt.
8: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
9: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
8: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
9: Dýně si u nás můžete i koupit. Navaření i podzimní výzdobu.
8: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
9: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
8: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
10: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
11: No, říkala, že nic nechce.
10: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
11: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
12: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
11: Romantickou večeři.
12: Pobyt pro dva.
11: House running.
12: Jízdu v supersportu.
11: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
12: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
11: Nejlepší zážitky hledejte na
13: firmanazážitky.cz.
14: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
15: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
16: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
13: Když v Praze přichází podzim, v čínském Sanya stále panuje léto. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Skat Airlines do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky najdete na skat.kz a u všech autorizovaných prodejců. Skat Airlines. Z Prahy za sluncem.
17: Proč mám Reponeo, proč mám Reponeo? No Reponeo, to je především všechno v rychtyku. Tyhle závěsní systémy vám celoroční bordel v garáži nebo ve sklepě změní za jedno odpoledne na skvělej pořádek. A na furt. Ono je to strašně jednoduchý na instalaci, dobře to vypadá, je to flexibilní, takže si můžete přehazovat věci podle potřeby. Lyže asi nepotřebujete mít v létě tam, kde by mělo být kolo. Pověsíte na to cokoliv. Všechno má prostě svý místo. Chcete to taky? Tak si to kupte na Reponeo.cz. Skvěle to vypadá a ještě lépe funguje.
18: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout? V Louda Auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz nebo něco pro radost, u nás si vyberete. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Vyberte si na autolouda.cz.

Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z Brusu nová deska Škvorů Na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce, kde z Brusu novej kousek Škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka Na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou.

0: Máme 17 hodin 37 minut k tomu a Sex Pistols s jejich peckou God Save the Queen právě teďka končí na Rock Rádiu. No a hold, už tady je i konec rokovýho odpoledne, za chvilinku nás tady vystřídá kapitán, takže se s váma s Kubou už budeme pomalu loučit.
1: V podstatě se pro vás nemusí ani nic měnit, pokud máte v plánu jenom tak si nechat zapnutý Rock Rádio. Pořád tady samozřejmě uslyšíte občas nějaký keci, ale samozřejmě spoustu rockový muziky. Tentokrát ta změna ale je tak, že ta muzika je ve vaší režii, takže mezi 6 a 8 můžete samozřejmě psát anebo volat, vy už moc dobře víte kam a komu. Jirka nás tady za chvilku nahradí a mně přijde, že už ho slyším běžet na chodbě, ale asi to tak není. Každopádně.
0: To se ti jenom zdálo, Kuby.
1: Jo, to asi ne, tak možná někdo jiný tady dupal. Každopádně, ta rocková hudba, se kterou my se rozloučíme, tak to je tady takový výběr z hroznů. Zrovna v Kabátech jsme se před chvílí bavili, že už teďka nějak jsou takový nachcípaný.
0: Jsou lehce, no, jak jsme říkali, málo se líbají.
1: No, takže se pojďme teďka je tady aspoň pustit takhle z záznamu. Kdo ví, jestli budou taky Red Hoti nebo Ghosti, Dance Macabre.
0: A my se samozřejmě s váma slyšíme zase zítra klasicky od 3 do 6. Tak čus!
2: K novému Peugeotu parádní nákupy. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský.cz.
3: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
4: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
5: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
4: Kazbet? A v čem jsou jiný?
5: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
4: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
2: Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
6: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
7: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz.
8: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
9: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílápastelka.cz.
10: Proč tady musí být furt takovej bordel? Proč se musím kvůli tobě stydět před lidma, otevřít vrata od garáže? Proč jsem si nevzala za manžela Roberta jako Lenka? Proč musím každý den zakopávat o ty krámy? Ty jsi normálně neschopnej a já si s tebou zkazila celý život.
11: Pořiďte si závěsný systém Reponio a ušetříte si problémy. V garáži, ve sklepě nebo v komoře bude pořádek, spousta místa a doma konečně klid. Reponio.cz.
12: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
13: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin' Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
14: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
15: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
16: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
17: Třikrát zelená, smažák.
18: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
19: Vytvořeno s použitím AI.
20: Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
21: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout? V Louda Auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz nebo něco pro radost, u nás si vyberete. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Vyberte si na autolouda.cz.
22: Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
23: Dnes se nám zkracují a tím pádem máme delší noci na koncerty. Pátek 16. října můžeme do pražského Rock Café. Koná se tam punkovej benefiční koncert Havloids 9 pětek a zahrají VVU, Švindl, PUM a nebo Motorkáři Tobě. V pátek taky hrají Rybičky 48 v Domě kultury v Mladý Boleslavi. Na Face Tour Face se vracejí z velkých hal zpátky do menších sálů bez velkých efektů a pěkně zblízka. Jako host Koblížci. V neděli se nabízí trocha pop-punku, 18. října totiž dorazí do O2 Univerza kanadští Simple Plan. A jeden tip na úterý 20. to do pražského distriktu přijede Marko Hietala. 4 dekády na metalové scéně, Tarot, Synergy a samozřejmě hlavně dlouhý roky v Nightwish. Tak se bavte, pro Rock Radio, Šárka Holubcová.
24: Rock Radio, kdo ví, jestli jsou na měsíci vůbec nějaký stopy. A proč kope kolem

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Peťane, ty bordeláři jeden. Teď už se nemusíme stydět otevřít vrata od garáže. Nainstaloval jsem závěsný systém Repone, jo.
5: No já jsem úplně vorosenej. Takovej pořádek jsme v garáži ještě neměli.
4: A čemu se divíš, ty divizno? Je to jednoduchý. Máme tu spoustu místa, věci si dáš, kam potřebuješ. Tak třeba ten tvůj fukár dám teď sám, když není potřeba, a místo něj pověsím to tvé kladivo.
5: Cože?
4: Ale pneumatický ty raketáku jeden domýšlivej. Závěsné systémy Repone, jo. Se divím, že to ještě nemáte v garáži, ve sklepě nebo v komoře. Repone.cz.
6: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: S námi je balení hrou. Velkoobchod a e-shop obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů. www.obaly.cz.

0: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Pokud by se teď konaly volby do Poslanecké sněmovny, ovládlo by je hnutí ANO. Podpora ale klesá. Zatímco v květnu získalo podle průzkumů téměř 33%, teď je to 28,8%. Lídrem opozice je STAN, který by měl 18,8%. Vyplývá to z průzkumu agentury NMS pro novinky. Plísně v potravinách mohou představovat vážné zdravotní riziko. Některé totiž produkují toxické látky, které mohou být i rakovinotvorné. Podle Státního zdravotního ústavu nestačí plesnivou část potraviny odkrojit. Pokračuje mluvčí Štěpánka Čechová.
1: Viditelný plesnivý povlak na povrchu představuje pouhou špičku ledovce. Pod ním se nachází neviditelná síť vláken, která prorůstá hluboko do potraviny. Zejména v potravinách s vyšším obsahem vody, jako jsou marmelády, džemy, jogurty nebo měkké ovoce, mykotoxiny bleskově pronikají celým objemem.
0: Odborníci zároveň varují, že ani vaření plesnivé potraviny nezbaví nebezpečných toxinů. Na legendární Velkou Pardubickou letos bookmakeri přijali méně sázek, a to něco přes 23 milionů korun, což je o 2,5 milionu méně než

0: Počasím. Tak zítra by podle Českého hydrometeorologického ústavu mělo být jasno až polojasno, ráno a dopoledne čekejte místy mlhy nebo nízkou oblačnost. Odpoledne začne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku od západu přibývat oblačnost, později večer se v Čechách místy vyskytne déšť. Nejvyšší teploty na 16 stupních, při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti okolo 9. V tisíce metrech na horách potom čekejte 6 stupňů Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
0: Tak podíváme se do ulice Hartigova v Praze. Tam probíhá vyšetřování nehody, kdy osobní auto srazilo cyklistu. Na místě jsou policajti. V ulici Náměstí Republiky v obci Lom, okres Most. Zdravím bratry a sestry na sever. Je nehoda náklaďáku s osobákem. Probíhá tam vyšetřování nehody a tvoří to překážku na vozovce. Buďte opatrní a trpěliví. A ještě se podíváme na Svatováclavské náměstí v Hradci Králové. Tam probíhá vyšetřování nehody, kdy osobní auto srazilo chodce. Na místě záchranka, policajti, prostě všichni. Ať jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, buďte opatrní, oči na šťupkách a hlavně doražte v pořádku.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rock na psání.
0: Mořníci, máme 5 minut po 18. hodině, no a z pirátské lodě Rock Radio vás zdraví a na palubě vás vítá opět váš kapitán na vlnách slušný rockový muziky Jirka Vajgis. Tak dnes máme 12.10., je pondělí, tak začneme hnedka z čerstva, takhle po víkendu, solid tu vaši muziku, kterou si samozřejmě přejete. Máme tady od toho pořad rock na přání, co znamená dvě hodinky jsou čistě jenom vaše. Můžete mi volat do kapitánský kajuty na 725844424 nebo pište na Messenger a nebo do mailu, jak budete chtít. No a jako první si tady dáme elektrikáře AC/DC a jejich Stiff Upper Lip a během týhle 3,5 minutovky koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Juhuu!

0: Tak to byly elektrikáři ACDC a Steve Uplip a hned začneme s českou písní Náš rok na přání. Franta mi volal, že by chtěl pro všechny, ať mají lepší náladu po víkendu, zahrát něco od Tří sester. Nakonec jsme se dohodli, že nejlepší bude Já jsem Aleš. Tak samozřejmě tamhle ta předělávka od kapely původně Totenhosen, Hier kommt Alex, se jmenuje Já jsem Aleš a napsal to Fanánek. Poslechněte si to sami.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Tak to byl jeho africký sídr Here and Now. No a my trošku přitvrdíme, doufám, že nepřepálíme úplně začátek. Přátelé, došel mi tady skvělý mail od Martina Michálka, který psal: ahoj kapitáne, takže jen tak pro radost zkusím Venom. Martin uvolně: zkoušíš dobře, dáme si pečku Countess Battery z roku 1982. No a přátelé, vy si pište a volejte, dokud jsou tu v našem roku na přání místa, ať pak v hospodě zase nenadáváte, že vám ten kapitán nezahrál. Tak jdeme na to, Venom.
1: Rok na přání s Jirkou Vajgizem.

0: pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
1: Kráva, kráva, kapr, kapr.
2: Kapr, kapr, husa, husa.
3: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
4: Kruta, kruta, tchos!
3: Nech toho a pojď.
4: Tchos.
5: Make a beautiful T-shirt, 条纹多多, 品质保证, 只需要您的几条个人信息和银行卡号.
6: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
7: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 důkách nebo na ok-seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
8: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
9: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
10: Znám lepší. Skla prostroje, sklaprostroje, sklaprostroje.cz.
9: Co?
10: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
9: Skla prostroje.cz.
10: Specialista na skla pro pracovní stroje.
11: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, brds.cz.
12: Sakra, moje záda.
13: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office, masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.
14: Proč mám závěsný systém Reponio? No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že si Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu místa. Chcete to taky? No tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Skvěle vypadá a ještě lépe funguje.
15: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
16: Vikingská bouře Amon Amarth se řítí na Prahu. Se svým novým albem a brutální show si vás přijíždí podmanit už 6. listopadu. Speciálními hosty turné jsou Švédové Orbit Culture a Soilwork. Královská jízda Amon Amarth. 6. listopadu Praha O2 Univerzum.
17: Zlato, co máš dneska v plánu?
18: No přece všechno.
19: Ať už plánujete cokoliv, nový 7-místní Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.

0: Pan Bruce Dickinson s pečkou Tears of the Dragon, my svištíme dál v našem roku na přání a přátelé, už se nám to tady začíná plnit, takže určitě volejte a pište, pokud chcete ještě dneska zahrát a třeba jako mi tady napsala Vrtule. Čauky, minule se to nepovedlo, můžeš mi zahrát i Fate No More a nakonec jsme se dohodli na skladbě Ace Mo Victory a samo sebou i tobě a pro všechny takhle posluchače. A taky mému milému, teda jako jejímu milému, bych chtěla nechat zahrát Fate No More. Tak milý, tady máš malé vítězství od své Vrtule a jdeme na to.
1: Rock Radio, Rock Radio, Rock na psání.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Pondělí to Robert slavil narozeniny. Úterý musel na oslavu tchýně a ve středu...
5: Pořád hledáte výmluvy, proč ještě nepřezoub pneumatiky? S celoročkama už nemusíte. Největší výběr na pneumatiky.cz. Nakupujte bez výmluv.
6: Ať už zrovna míříte kamkoliv, zkuste rozluštit hádanku. Panorama nad hlavou. 475 litrů místa za vámi. A až 440 kilometrů před vámi na jeden zátah. Tak schválně, co je to? No přece nová Škoda Epic pro vaše epické zážitky.
7: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
8: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
9: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
10: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
11: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás, může vám Home Credit půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online do 15 minut. Homecredit.cz.
12: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
13: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
12: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
14: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
15: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
16: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
17: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
18: Luboši, ty ho nebyl, nic ti neudělal.
17: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
19: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
20: Tak takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz.
21: Chcete mít jistotu o stavu vašeho vozu Audi? Přijeďte do autorizovaného servisu Louda Auto. Provedeme důkladnou prohlídku celého vozu, pečlivě zkontrolujeme brzdy, podvozek a vyměníme pneumatiky. Připravíme váš prémiový vůz na bezpečnou jízdu. Objednejte se jednoduše online na autolouda.cz. Louda Auto, váš autorizovaný servis Audi.

0: O Manowar projevil zájem Jakub Piško, který napsal: zdravím kapitáne, dneska bychom si mohli dát ten Manowar, co ty na to? Jasně, tak jsme si ho dali, doufám, že jsi spokojený. No a co budeme hrát dál? Další narozky nás tady čekají. Béďa volal, že by si dal ke svým 50. narozeninám a taky pro všechny, co slaví 50. narozeniny, samozřejmě klasiku padesátníků od Vysáčů 50. Tak já všem, co je dneska 50, přeji hodně štěstí, zdraví jako pec srandy navrch. No a než sfoukneme svíčku, přátelé, tak je 18.1 pade. Ho, schoda náhod. Tak mi pište vaše návrhy na jazyk pro časové znamení. A v jaké situaci byste ho chtěli načapat? No a já vám za to zahraju VIP píseň na přání hned po hodině 7. Teď už Vysáči, drát.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Dneska teda musím přiznat, že volající vyhrávají nad píšícími si, což teda bývá většinou obráceně, no a Jitka si volala o nějaký White Stripes, jestli bychom si mohli dát, no a poslala by to svýmu miláčkovi Tomášovi. No tak samozřejmě rádi vyhovíme, Tomáši, žena na tebe myslí, máš to dobrý a tady je pecka právě o lásce, která se jmenuje Fell in Love with a Girl.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: but it bears repeating now.
1: Je přesně 19 hodin a posloucháte Rock Radio.
2: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock na psání.
1: Tak, tak přátelé, rock je slušná muzika a tahle muzika je čistě na vaše přání. Tak to pojďme rozjet v druhý půli našeho pořadu, kterou tímto otevírám. A kdo se mi první dovolá, tomu prvnímu zahraju. Zatím je tu spasitel světa, samozřejmě samozvaný, jak jinak Bono a jeho parta U2 s peckou With or Without You. Hele, radši With You.

0: Tak, Čeně za náma, Spečku, With or Without You, a my jdeme na našeho prvňáčka, nebo spíš prvního, co se dovolal, a to mě vždycky pobaví, se vždycky představí, a tady Jirka Němec z České Lípy, ano, Němec z České Lípy, opět zdravíme, samozřejmě i zpátky do České Lípy, Jirko, fajn pokec na Rozfestu s tebou. Každopádně dáme si prý Harleje a svatební košily a úplně pro všechny Jirky. No, tak vy, co nejste pod čepcem ještě, Jirkové, nebo jak se to říká v Chomoutu, tak si to dobře rozmyslete, jestli do toho budete nebo ne. A vy, co už v Chomoutu jste, tak doufám, že jste šťastný. Tady je pro vás svatební košile.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na

0: zámořnická cházka, užíváme si skvěle rozjetou druhou půlku našeho pořadu Rok na přání a co tam po těch kontrastech a písni Bomba. Šoupnem za další bombu a samozřejmě bylo čistě na vás. Volal mi Šimon, že by si rád poslech nějaký Švédsko, nějaký avatary, jestli bychom měli avataři, tak říkám jasně, a co bychom si jako dali, tak jsme to tady všecko probrali a nejlepší by bylo, kdyby prej Orel už přistál. Tak Orel přistává a teď kondopad na zem.
1: Rok Rádio. Rok Rádio. Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak si

0: www.reponeo.cz. Proč mám Reponeo, proč mám Reponeo? No Reponeo, to je především všechno v rychtyku. Tyhle závěsní systémy vám celoroční bordel v garáži nebo ve sklepě změní za jedno odpoledne na skvělej pořádek. A na furt. Ono je to strašně jednoduchý na instalaci, dobře to vypadá, je to flexibilní, takže si můžete přehazovat věci podle potřeby. Lyže asi nepotřebujete mít v létě tam, kde by mělo být kolo. Pověsíte na to cokoliv. Všechno má prostě svý místo. Chcete to taky? Tak si to kupte na Reponeo.cz. Skvěle to vypadá a ještě lépe funguje.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
1: A tomu říkáte hodně?
3: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
4: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad s námi poraděj. Jinak jsem

0: Sukorady.cz.
1: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
2: Tak nečekejte, jezděte!
3: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
4: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
3: Více na kopecký.cz.

0: romantiky do našeho rockovýho mlejna se určitě vždycky hodí. Tady to byl Mr. Big s peckou Shine. No a teď to tady bude hořet, přátelé. Volal mi Vašek, že prej se mu odkládá operace žlučníku, že prej nějaký zápal a do toho má zítra narozky, tak by si chtěl nechat zahrát píseň Zapalte nás od Komunálu. Ano, to je velmi příznačné. Já doufám, že se ti ta operace, Vašku, neodloží až na moc dlouho a že dopadne hlavně úplně hladce. K narozeninám zítřejším ti přejeme hodně štěstí, zdraví a kopec srandy na vrchnu. A teď už to tady rozjede Luboš a jeho parta Komunál. Zapalte nás, prosím vás.
1: Rok na přání. Rock Radio.

Sedím na studený zemi, pomalu se rozednívá a mě už došly sirky. Zase jednou zvítězilo světlo nad tmou. Pořád dokola čtu ta slova, ze kterých mrazí. Do nekonečna si pokládám tu samou otázku. Kdo bude brečet, až budu umírat? Nakonec brečím já, protože se na ně vlastně bojím odpovědět. A tak beru do ruky kámen, který upustil muž bez tváře, a snažím se dopsat jeho vzkaz.

0: Mistr nad mistry, Lemmy Kilmistr, starý dobrý Motorhead a pecka z roku 1979. Overkill. Přátelé, po té staré osvědčené klasice by to chtělo dát nějaký kontrapunkt, tak víte co, dáme si něco mladýho a drzýho hodně, jo. Ona mi sem volala mladá rockerka Terka, která se mě ptala tak nejistě, jako jestli by bylo možný vůbec na našem rádiu zahrát týpka, který se říká Jungblut. Já říkám, no jasně, máme, není problém. Tak jsme se nakonec shodli, že by to mělo být Hope for the Underrated Youth a bylo by to pro rodiče, taky pro pány učitelé do školy, no a pro všechny posluchače Rock Rádia. Máme, plníme, je to pro vás, přátelé.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: novému Peugeotu parádní nákupy. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský.cz.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Co je? Funguj ty, křápe.
3: Já to musím dneska dodělat.
4: Kliknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
5: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin' Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
6: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
7: Znám lepší. Skla prostroje, Skla prostroje, Skla prostroje.cz.
6: Co?
7: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
6: Skla prostroje.cz.
7: Specialista na skla pro pracovní stroje.
8: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
9: Proč tady musí být furt takovej bordel? Proč se musím kvůli tobě stydět před lidma, otevřít vrata od garáže? Proč jsem si nevzala za manžela Roberta jako Lenka? Proč musím každý den zakopávat o ty krámy? Ty jsi normálně neschopnej a já si s tebou zkazila celý život.
10: Pořiďte si závěsný systém Reponio a ušetříte si problémy. V garáži, ve sklepě nebo v komoře bude pořádek, spousta místa a doma konečně klid. Reponio.cz.
11: Trenírkarna.cz.
12: Hlášení pro lovce slev.
13: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
14: Je vaše auto po záruce? V Louda Auto máme řešení. Otevíráme pobočky Bosch Partner. To je profesionální servis pro všechny značky a kvalitní péče o auta po záruce. Bosch Partner Louda Auto. Nově i neautorizované opravy. Objednejte se na autolouda.cz.

0: v našem do finále jdoucím pořadu rok na přání do Tokia a z Tokia pojedem rovnou do pekla. Alespoň tak si to přál Pavel, který mi volal před nějakou chvilkou a říkal, že by si právě od Toru strašně rád poslechl píseň Made in Hell, nebo jak zpívá Ota Hereš Made in Hell v této písni. No a bylo by to pro všechny na odpolední a tím to rychle uteče. Tak milí přátelé, odpoledníci, ať vaše práce brzy skončí a ať je naplněná tím nejlepším, co ze sebe dneska vydáte. To vám přeju já, váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis, no a tohle už je Otaz Hereš, známý to pekelník.
1: Rock Radio, Rock Radio, Rock na psání.

námořní přátelé, je mi to líto, ale opět vám musím oznámit tu smutnou novinu a to, že náš pořad Rok na přání pro dnešek končí. Máme za 8 minut 8 hodin, to je akurátní čas to zabalit a jít si každý po svým. No a s čím to zabalíme dneska? Tak volala mi Kristýnka, jestli bychom si nemohli dát trošku alternativní závěr pořadu, tak říkám jasně, a co máš na mysli a tak jsme probírali nějaký kytarovky a indie kapely a nakonec jsme došli k tomu, že by byla docela dobrá kapela Killers. Ono už to tak jako alternativní není, protože Killers to už jsou dneska legenda, nicméně ve své době 100% a já myslím, že i v dnešní době je málo kdo zná, jinak je to americká indie rocková kapela z Las Vegas, která vznikla v roce 2001. No a my si dáme jejich skladbu When You Were Young z alba Sam's Town z roku 2006. No a můžeme tak zazpomínat na to, jaký to bylo, když jsme byli mladí. A pokud jsme mladí, tak vzpomínat nemusíme, tak to žijeme právě teď. No a se skladbou When You Were Young se s vámi pro dnešek loučí váš kapitán na vlnách slušný rockový muziky Jirka Vajgis. No a přeju vám jako vždycky všem plodný večer a budu se na vás těšit opět zítra u Roku na přání po hodině 18. tady na Rock Rádiu. Do té doby se mějte jak chcete a něco pro to dělejte. Peace.

0: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
0: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
3: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
4: To je Domanský.
3: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
5: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
6: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
7: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
8: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
7: Více informací na rekbyty.cz.
8: Rekbyty, záruka kvality.

0: Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Nejprestižnější motocyklová série světa MotoGP vstoupí příští rok do své nové éry. Především to bude obsah, ten se z litrů sníží na 8 pade. A pak také pneumatiky. Dosud jezdili všichni na Michelinkách, Bibendum však vystřídá značka Pirelli. Skoro dost na jednu sezónu, ovšem FIM se rozhodla společně s promotérem Dorna, že to je stále ještě málo a od nového roku se tam mimo jiné pojede kvalifikace v úplně novém formátu. Nebude totiž jedna, ale hned dvě. Ta první přijde po pátečních trénincích a rozhodne o tom, jaké bude postavení na start sprintového závodu. A těch 15 minut, které jsou páteční kvaldi věnovány, se tam bude honit všech 22 jezdců. No a pak tu máme druhou kvaldu, ta přijde před sobotním sprintem a bude, jak jsme zvyklí, rozdělena na dvě části. Ovšem pozor, jinak než dosud, první 15-minutovka bude opět o celém jezdeckém poli, ze kterého postoupí 12 jezdců, kteří si to rozdají o pole position na nedělní závod. Pravdou je, že sprint i klasický závod jsou dvě odlišné disciplíny a chtělo to rozdělit. Stejnou pravdou ovšem je, že to paradoxně znamená krok nazpět, co se týče bezpečnosti jezdců. A tak to vnímá třeba Pedro Acosta nebo Luca Marini. Opačný názor razí třeba Pecco Bagnaia. Jak to ovšem bude nakonec? O tom rozhodnou až první testy a závody v příštím roce. Teď nás ještě čeká 5 závodních víkendů v roce letošním.
0: Rock Radio. Motokeci.

Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Kondomy CZ. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy CZ. Vše pro vaši lásku.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek CZ. Pro bohatší Česko.
2: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
3: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
4: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
5: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
6: Tak nečekejte, jezděte!
7: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
8: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
9: Více na kopecký.cz.
10: Sakra!
11: Za tohlí lidé dělají za tohlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.
12: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
13: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
12: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
14: Kapela Škvor v dubnu vyráží na halové turné k nové desce. Navštíví Brno, Zlín, Plzeň, Jihlavu, Prahu, České Budějovice, Ostravu a Pardubice. Na hraně Tour 2027. To je nabitá rocková show plná hitů, ale také songy z nového alba. Vstupenky v prodeji v síti Ticketportal. Mediálním partnerem je Rock Radio.

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z brusu nová deska Škvorů Na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce, kde z brusu novej kousek Škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka Na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou.

0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
0: A tomu říkáte hodně?
2: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
3: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. e-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
4: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poradí, jinak jsem...

0: Sukorady.cz.
1: Tlačíš?
2: Tlačím, ale moc to nejde.
1: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
3: Kompresory.vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
1: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
4: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
5: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
6: vybrat dobrý materiál
5: a vybudovat náš domov.
7: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

0: od srdce. Belabel.cz.
1: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
6: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
7: Kapela Škvor v dubnu vyráží na halové turné k nové desce. Navštíví Brno, Zlín, Plzeň, Jihlavu, Prahu, České Budějovice, Ostravu a Pardubice. Na hraně Tour 2027. To je nabitá rocková show plná hitů, ale také songy z nového alba. Vstupenky v prodeji v síti Ticketportal. Mediálním partnerem je Rock Radio.
8: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
9: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
8: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.

honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

0: od srdce. Belabel.cz.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
1: A tomu říkáte hodně?
3: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
4: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
7: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak

Ahoj, tady Kuba Ryba. S Rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali, v oblečení, v jakým jsme hráli za mlada, tak doraž. A že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16. 10. Mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na kačinu.

0: Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z Brusu nová deska Škvorů Na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce, kde z Brusu novej kousek Škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka Na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Dobrý den.
2: Guten Tag.
1: Dobrý den.
2: Guten Tag.
1: Dobrý den.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Co ti můžu vzít? Akorát ti vezmu hadraplán.
2: Vezmu hadraplán? Můj hadraplán?
1: Co, kolik to stojí?
2: 9650.
1: No, tož na to máš, ne? Akorát 50 ještě přidáš.
2: Ne, zbyde mě.
1: Jak zbydeš? Jak 9650 máš 9600, no?
2: No, a 50 mě zbyde.
1: No vidíš, ještě vyděláš, no.
2: Jo.
0: Rock Radio. Konec legrace.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Nezlobte se na mě, že vás obtěžuju. Já jsem se ještě zapomněla zeptat.
2: Věro, který klíč je od půdy?
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Vepřo knedlo zélo, květuško, ty seš můj andílek, kdybys věděla, jak já to miluju.
2: Vepřovo, kdy jsi naposledy řekl, že miluješ mě?
1: Ale květi, vepřovu mám rád, akorát než jí zbaštím, tebe mám rád pořád.
0: Rock Radio. Konec legrace.